0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké, dobré, sváteční dopoledne vám všem, kteří jste naladili dvojku Českého rozhlasu. Takhle vám tleská nabité Studio 2. Tady u nás na Vinohradech v přímém přenosu začíná sváteční tobogán s datem 28. října. U mikrofonu Aleš Cibulka. Dobré dopoledne vám všem. Dámy a pánové, milí posluchači, dneska netradičně začnu mailem, který dorazil a který mi udělal ohromnou radost. Napsali manželé Loseckých z České Lípy a píší velmi stručně. Vážený pane Cibulko, zdravíme vás i všechny v toboganu. Chceme vám jenom napsat, že 18. listopadu se v Karlíně uvidíme. Hned, jak jste minule řekl, že tam budete slavit svůj 500. tobogán, zavolali jsme našemu synovi a řekli jsme mu, že já a manžel si přejeme s předstihem od Ježíška právě lístky do Karlína. A tak už máme předběžný vánoční dárek a moc se těšíme. PS. Máme 4. řadu, tak na nás během toboganu mrkněte. Manželé Loseckých z České Lípy, těším se na vás v Karlíně a děkuju, zdravíme do České Lípy. No a já jsem slíbil, že dnes poprvé odtajním téměř kompletní seznam men, které nás navštíví. Pro vás, kdo jste ještě neslyšeli, já tomu říkám pracovně 500. Cibulkův tobogán. Vysíláme 18. listopadu, tedy už za 3 týdny, mezi 11. a 13. hodinou, tedy bude to 2hodinový tobogán. Rušíme polední zprávy, nebudou, i kdyby, já nevím, vládu sestavili, nebudou. Budeme vysílat 2 hodiny a navštíví nás největší hvězdy hudebního divadla v Karlíně. Samozřejmě ředitel divadla pan Egon Kulhánek, dorazí producent, překladatel, textař Adam Novák, režisér Antonín Procházka a zpívat a povídat budou třeba Bohuš Matuš, Tomáš Ringel, Martin Písařík, Tomáš Trapl, Markéta Procházková, Iva Pazderková, Hanka Křížková, Daša a nebo jedna z největších hvězd karlínského divadla, která je tam v angažmá od roku 1970, Pavla Břínková. A pozor, možná přijde i sestra v akci. Nechme se překvapit. Jedno takové překvapení. Každý, kdo dorazí, dostane speciální dárek od toboganu, který je možné získat jenom na tom 500. toboganu. Co se týče vstupenek, je to jednoduché v Karlíně a nebo na www.hdk.cz. Takže těšíme se na vás u 500. Cibulkova toboganu 18. listopadu v Karlíně. Těším se na vás. Ale teď už k tomu dnešnímu slavnostnímu toboganu. Je tady státní svátek, večer se budou udělovat státní vyznamenání a vy víte, že i tobogan má své nejvyšší vyznamenání a to je přijetí do síně slámy. Síň slámy podle Tomáše Slámy, který byl samozřejmě zakladatelem a dlouholetým průvodcem toboganu. Síň slámy má celou řadu čestných členů a my jsme pro dnešek pozvali 4. A já doufám, že vám udělají radost. Dámy a pánové, do dnešního slavnostního toboganu právě přicházejí paní Blanka Bohdanová. Krásné dobré dopoledne, Blaničko. Hezké dobré dopoledne.
1: Dobrý den všem ve spole.
0: Posaďte se u nás. Dámy a pánové, přichází další velká dáma, která získala tohleto nejprestižnější toboganové ocenění, paní Eva Pilarová. Krásné, dobré dopoledne, Evičko. Prosím vás, není to tak, že by paní Bohdanová s paní Pilarovou se spolu nepřátelili, protože si sedli na 2 nejvzdálenější židle, ale Evička sedí strategicky u piana a u basy, protože samozřejmě bude i zpívat. Je mi velkou ctí, že pozvání přijal do našeho dnešního toboganu i pan Stanislav Zindulka. Krásné, dobré dopoledne, pane profesore. Posaďte se u nás. Síň slámy, jak jsem říkal, nejprestižnější ocenění toboganu. Já během dnešního vysílání samozřejmě prozradím nebo připomenu i ty další, kteří se do síně dostali, ale první otázka na vás, mé dnešní hosty. Tady mikrofony jsou před vámi, pane profesore. I pro vás 28. říjen. 99 let od vzniku samostatného státu. Jak vy to berete? Pro někoho je to den volna, dneska v sobotu teda se to moc nevyplatilo. Někdo vyrazí do přírody, někdo na chalupu, někdo vyrazí na oslavy vzniku státu. Jak to berete vy jako vlastenci, troufnu si říci, paní Blanko?
1: To už funguje.
0: To funguje, ten mikrofon už leta funguje.
1: Dobře. No, já mám
0: takhle
1: na to...
0: Takhle no možná, takhle to bude úplně ideální.
1: Já mám na to nádhernou vzpomínku, protože jako dítě jsem se narodila v Plzni a my jsme chodili vždycky po té hlavní třídě až k takovému plácku, kde stála socha pana Masaryka. A tam jsme nosili květiny a já jsem vždycky byla hrozně lítostivá, protože dospěláci nosili ty kšiltovky na hlavě. Kšiltovku nosil pan Masaryk právě. No tak oni si vzali při té příležitosti pokrývku hlavy, tu kšiltovku. No a já jsem měla ještě malou hlavu, později mě narostla tady docela dost, jo. Ale měla jsem to tak, tatínek mi vždycky připnul aspoň trikoloru. No, ta socha měla ovšem svůj příběh. Můžu o tom mluvit?
0: No, samozřejmě.
1: No, aby to nebylo dlouhé.
0: Ne. Já když tak významně zamrkám.
1: Prostě ta socha, když o tom přišel protektorát, tak ta socha se samozřejmě musela sundat, zvony se rozstavily, sochy taky, že jo, protože to potřebovali pro vojsko, to, že jo, tak... Zvláštní bylo, že ti lidé, šikovní lidé, tu sochu Masaryka schovali. Celý protektorát vlastně tu sochu nikdo neobjevil. No a právě po konci války ji objevili, zase ji instalovali, ale v roce v těch 50. letech, když byla taková rebelie v Plzni, tak taková skupina podivná z městského divadla hodila smyčku tomu té soše na krk, no a ta socha zmizela. No a já doufám tedy, přestože jsem se tam už dlouho na to místo nevypravila, že ta socha tam teď pořád stojí a jako pro veselení to skončím, že kdybych byla se narodila o 3 dny později, tak pan prezident Masaryk dával na oslavu svých narozenin miminkám kočárky. No ale já jsem na ten kočárek nepočkala, tak jsem se narodila. No ale to on dělal na oslavu svých narozenin. A pak to musím už zakončit právě s panem Masarykem, že když bylo září, my jsme šli do obecné školy, tak nám najednou řekl učitel, náš tatíček Masaryk zemřel. A celá třída plakala, opravdu plakala. Všichni jsme plakali, protože jsme ho opravdu měli za svého tatíčka. Takže to byl můj 28. říjen.
0: A já moc děkuju za tuhletu vzpomínku. Připadá z hlediska mojí generace fascinující, když hovoří někdo, kdo vlastně pamatuje tatíčka Masaryka. To je fascinující a ta historka s tím kočárkem plně soucítím, paní Blanko. To by ve mně bylo i po letech. Evičko, co pro tebe znamená 28. říjen, svátek státnosti? Jak to bereš ty jako vlastenka?
2: Jestli narážíš na můj věk, jestli si to pamatuju, tak ti řeknu, že si to nepamatuju, páč je to 99 let.
0: Já nemyslím úplně vznik republiky a ty vlastně nemůžeš pamatovat ani tatíčka Masaryka.
2: O rok jsme se minuli.
0: No, chtěl jsem to tak přesně definovat, ale to je prakticky jako s tím kočárkem. Kdyby ses narodila o rok dřív, mohla pamatovat tatíčka Masaryka.
2: 28. říjen, to je pro mě státní svátek.
0: Děkuju. Pane profesore, předávám mikrofon. Vy máte svůj vlastní. Ano, pan profesor Zindulka si přinesl z domova svůj mikrofon.
3: My jsme s Blankou tak trochu vrstevníci a myslím, že máme podobné vzpomínky a podobné zážitky, protože já jsem byl z takové rodiny, která pana prezidenta Masaryka velice uctívala. A u nás se ten 28. říjen, to jsem já byl jako malý kluk, slavil vlastně celou tu válku. To byl slavnostní den. To se vytáhl obrázek pana prezidenta Masaryka, protože před těma Němcema to nebylo možné nechat veřejně. Zapálil se kahánek a přinesla se kytička. A strašně jsme se těšili v 45. roce, že konečně teda toho 28. května se božou vytáhnout všude svobodně vlajky, na které jsme byli strašně pyšní. A já, když teď jedu po dálnici a vidím vlajku na každém kroku namalovanou, tak jsem uražený, protože ta vlajka najednou ztrácí svoji čest, svoji hodnotu. Takže já jsem teďka trošku ulít, ale když se to tak hodí, tak jsem to chtěl říct. My jsme si toho velice považovali a já doteďka ten svátek světím. Vždycky si vzpomenu na to a jsem tak na tu minulost velice pyšný. A jsem někdy smutný, je tu píchu, když vidím současnou situaci, trochu ztrácím. A byl bych rád, kdyby se k tomu lidi vrátili. Děkuji vám.
0: Já moc děkuji. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, v dnešním tobogánu setkání členů síně slámy. Síň slámy, jak jsem říkal, to je místo, kde se scházejí úžasné osobnosti. Mám tady před sebou, představte si, seznam všech osobností, protože do síně slámy my přijímáme osobnosti, buď to třeba u příležitosti jejich jubilea, nebo když se jim něco významného povede, anebo když jsou nám prostě jenom tak zkrátka dobře sympatičtí. Takže jenom, aby vy, členové síně slámy, jste věděli, kdo všechno tam je. Mám tady před sebou krásný seznam. Kromě vás tedy Hana Maciuchová, Miroslav Donutil, Lucie Bílá, Luděk Munzar, Vilma Cibulková, Petr Malásek, Jiří Sláma a Eva Krejsová, to jsou sourozenci Tomáše Slámy, Jan Přeučil, Viktor Preis, Karel Štědrý a Josef Dvořák. Já si myslím, že hezká společnost. Co vy na to? Co vy na to? Je to tak. Naznačil jsem, že Evička sedí u piana a u basy. Chtělo by to někoho na obsluhu těchto skvostných nástrojů a proto mi dovolte, abych pozval pana Víta Fialu a Milana Dvořáka. Krásné dobré dopoledne, pánové. Hezké dobré dopoledne. Pánové, leta se známe, ale dneska vás budu sledovat, jak vám to půjde. Když vám to půjde, tak vás někdy v Brzku přijmeme do síně slámy. Evičko, jaká bude první píseň, kterou si vybrala pro dnešní slavnostní dopoledne?
2: Já jsem vybrala je v tom kus drzosti, protože toto je doba, kdy já spíš vstávám.
0: Ano.
2: A začít touto dobou jednou z těch nejtěžších skladeb, kterou mám v repertoáru, jak říkám, je to velká drzost, ale za pokus to stojí.
0: No určitě ne. Já musím ještě prozradit, než budeš zpívat jednu věc. Mně se dnes na státní svátek podařila věc, která se mi nikdy v životě nepodařila a už nepodaří. Potřeboval jsem Evičce napsat, aby nezapomněla doma jednu věc, kterou přinesla, to uvidíte, a posílal jsem, to je, jo, v 8 hodin ráno SMSku Evě Pilarové. Já nevím. Vy si asi neuvědomujete, vy normálně asi posíláte SMSky v 8, ale to bych si nedovolil normálně ani v poledne. Dneska se mi to poštěstilo. Dámy a pánové, Vít Fiala, Milan Dvořák a členka síně slámy, paní Eva Pilarová. Šabarabara.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, živě tady u nás v Toboganu 11 hodin a 20 minut paní Eva Pilarová za doprovodu Víta Fialy a Milana Dvořáka.
1: Mně se strašně líbí, Evičko, ty jsi to neviděla, ty jsi tak jako se dívala do publika, ale tady pan profesor Zindulka s Blankou Bohdanovou se na tebe dívali jak na zjevení, že je vůbec něco takový možného, že je úžasná, Bleni.
2: No, úžasná, zvlášť jako činoherečka, že jo, bývalá, tak to obdivuju tohle vůbec, že je to možné. No.
1: Pane profesor, vy jste se tak láskyplně dívali jako opravdu na úkaz přírody.
3: Já jsem prostě záviděl, no.
1: Já to viděl po tolikátý a závidím vždycky. Evičko, ty bys měla denně stávat v 8, ty v 11 zpíváš úžasně.
4: Hele, nestraš. Pro mě tohleto vstávání, to bylo jak domácí násilí mi to připadá.
1: Ano, my se omlouváme,
4: já Tobogan. Já totiž chodím pozdě spát. Já pracuju dlouho do noci, ne že bych se někde poflakovala, ale sedím u počítače, tvořím a tak jdu spát třeba v ty 3, tak není div, že vstanu v 11.
1: Ano, je pravda, že mail ve 2 ráno od Evičky je normální, SMSka jí v 8 ráno ne, ale je, počkej Evičko, a to se tě teď zeptám na jednu praktickou věc, a to mě opravdu zajímá. My jsme se tenhle týden byli podívat na koncertě tvé kolegyně, slečny Miry Matěje, ono jí 1,70, mně se to moc líbí, ona nikdy nebyla vdaná a vyžaduje, aby byla oslovována slečna. Takže slečna Miry Matěje zaspívala, byla úžasná, ale ryze praktická věc, jo. Ona zpívala, měla samozřejmě ten koncert připravený, písnička za písničkou a ona už trošičku špatně chodí, takže jakoby ta chůze na furbínu jí dělala problémy a mezi jednotlivými písničkami, jo, jí fanoušci nosili kytky. A teď mi řekni ty jako zpěvačka, která to znáš, mě jako diváka to strašně štvalo, protože ona dospívala písničku, chystala se na další a chudinka musela přejít celou tu cestu dopředu, převzít ty kytky a zpátky a oni chodili po dvou. Oni nešli všichni najednou. Dospívala další písničku a zas tam byli dva a mávali těma voschlejma růžema, aby... Je to dobře nebo ne? Ty jako zpěvačka, řekni, vyruší tě to? A nebo si ráda, že tu kytku máš? A nebo by si se ráda skoncentrovala, domluvila s hudebníkama, napila? Prosím tě, řekni takovou instrukci.
4: No tak já si vážím toho, když mi někdo tu kytku dá.
1: Takže je
4: ona
1: to dobře.
4: Většinou ty lidi přijdou ke mně a já nemusím nikam dolů nebo někam.
1: No jenom jakoby na ten kraj, ale tam vzhledem v tom kongresáku je to jakoby celkem jako opravdu, no, tam, je to 10 metrů.
4: Tam je to hodně velký, to je pravda, no ale tak u nás se to stává spíš až po koncertech. A je pravda, že když jsem třeba zpívala v Gruzii nebo v Armenii, tak tam to fungovalo tak, že tam přišli, ale oni nedali tu kytku do ruky, oni kolem vás takhle na zem pokládali ty kytky, já jsem si připravila, jsem říkala, to je pohřeb, nebo co to je?
1: No tak nechtěli tě tahat dopředu, čili co je důležité, klidně teda se může člověk zvednout a během koncertu ti jít dát kytku.
4: No tak zatím si na tu forbinu dojdu.
1: Výborně, ano, děkujeme za praktickou radu. Jak to máte vy, činoherci? Tak u vás je to asi jako, to není úplně běžný, že během inscenace by někdo řekl, ona je výborná, Blani, a přines vám kytku v polovině. Nebo stalo se někdy něco, co vás vykolejilo v divadle?
2: Ne. Já jsem ovšem tu zpěvačku, co jste tady říkal slavnou, já jsem ji viděla v Lucerně.
1: Fakt, jo.
2: Když byla mladá. A tehdy to nebylo zvykem takhle. Většinou to bylo po koncertu. Jo? Nebylo to během koncertu. A takže, no a v činoře, v divadle, no to tady je kolega se mnou, tak ten může být svědkem, že většinou se to děje po představení. Samozřejmě někdy člověk dostane takovou květinu, že vůbec nechápe, jak na to přišel někdo úžasnou. Já jsem jednou dostala do činohráku takovýhle balík vody a v tom byla nádherná kytice. Jo, později ten pán točil Husa ve filmu. Tak byl úžasný mladý člověk, báječný. No, takže, ale kdybyste se na cokoliv ptal, tak já pamatuju úplně všechno. Všechno. U všeho jsem byla. U všech společenských změn. U všeho. Takže otvírání budov, zavírání budov, znovu otvírání.

0: ani budov všech v Praze, takže já nevím.
1: Vladi,
0: já
1: jestli
0: radši,
1: zbyde
0: radši
1: na konci
0: mlčet.
1: Tobogánu chvilka času, budeme si spolu povídat o požáru Národního divadla.
0: No tak to jsem tedy nezažila, no štěstí.
1: Ne, tak to počítám špatně, promiňte, to jsem se nechal unést tím, že jste zažila všechno a něco i dvakrát. Dobře. Stando, jak to máte vy, jako poděkování od fanoušků, že by třeba během inscenace nějaká faninka vykřikla miluju tě, nebo tak to se nestalo, nebo stává se někdy,
2: no,
1: že...
2: No tak tohle nekřičej, ale stává se někdy člověku věc, tak dostáváme kytky. Já na rozdíl od Blanky jsem dostal takovou velikou láhev a v tom malou kytku jenom, ale ta láhev byla plná vodky. No ale pokud jde o tu popularitu, tak to se člověk někdy mít. Já jsem nedávno měl takový telefon dlouhý, tak trošku servilně se mnou ten člověk mluvil, říkal, prosím vás, mistře, já jsem vás veliký ctitel, už vás strašně dlouho obdivuju, dlouho na vás chodím a chtěl jsem vás o něco poprosit totiž, to by mě strašně potěšilo. Já totiž sbírám podpisy. Nemohl byste mi zařídit a nějak sehnat podpis Karla Gotta?
1: To je nádherný. A sehnal?
2: Ne, já jsem si netroufal.
1: To se nedivím, ano. Taková je popularita. Dámy a pánové, milí posluchači, dneska si tady povídáme o oceněních, o nejrůznějších oceněních, ale protože vím, že vy jste skalní posluchači Toboganu, tak víte, že vlastně Sýn s vámi není první ocenění, kterým Tobogan disponoval. Bylo udělováno i jiné, ovšem o tom já si netroufám mluvit a pozvu dámu, která je, pozor, také členkou Síně slámy. A je to dáma, která stála vlastně u těch prvních 14 let Toboganu s Tomášem Slámou. Dámy a pánové, je mi ctí tady v Toboganu přivítat vlastně dámu, která má na starosti zatím tu delší polovinu. Přichází Saša Vebrová. Krásné dobré dopoledne. Posaď se. Ano, ano, ano. Předává mobilní telefon Blance Bohranové. To nějak si koupila někde, nebo ne?
3: Ano, tady byl nevypnutý a teď jsme ještě vypnuli vzadu mobil paní Evy Pilarové. Ano. Teda s dovolením. Zvonil jak divej,
1: ano. Vypnuli z toho. Evičko, víš pin? Prosím tě, vypli ti mobilní telefon, aby ses ještě dovolala někdy. A nebyl to můj telefon?
3: No, nevím. Tak jestli nosíš kabelku, tak jo. No.
1: Tak to nebyl. Vtipná jako vždycky, dobře. Tak Sašo, prosím tě, říkal jsem to správně, že ty jsi stála u té první poloviny úplně od začátku, nebo vlastně ne úplně od začátku?
3: Ne úplně od začátku, já jsem nastoupila v roce 91, protože jsem dělala diplomovou práci na žurnalistice z Toboganu. Prostě jsem si vybrala Tobogan, chodila jsem tam, všechno jsem sledovala, no a pak už jsem se stala součástí.
1: Ano, to znamená, že máš spočteno, kolik ty jsi jich společně s Tomášem odvysílala. Tobogan je vysílán od podzimu 1990, takže tolik těch zase nechybělo.
3: Určitě ne, protože vlastně ten v roce 90 to jich bylo pár jenom, to bylo někdy kolem listopadu a v 91. už vlastně v červnu jsem někdy naskočila. Mm-hmm. Takže toho za tolik nebylo, no ale my jsme to počítání brali tak trošku od oka. Takže jestli se mě ptáš na přesné číslo, tak ti klidně nějaký řeknu.
1: No, ano.
3: No, já si myslím, že jsem jich udělal kvěch 500.
1: No, ne, to počítání, prosím vás, to je opravdu... Já, skopec pragmatik, my počítáme každý jeden, odškrtávám si to. Vy jste slavili šestistej.
3: Ano.
1: Měli jste i osmistej? Ne.
3: Ne, ten ne, ale šestistej jsme měli úplně v klídku.
1: Šestistej Tobogán Tomáše Slámy byl odvysílán, přičemž Tomáš Sláma, když jsme počítali, jako jak to bylo, odvysílal 563 Toboganů. Vy jste to teda frkali opravdu, jako jak se vám zlíbilo, jo? Ale vy jste totiž číslovali i reprízy, to je hezký.
3: Taky Tomáš vždycky si řekl, duben, to mám narozeniny, teď paní Stella má narozeniny a tak dále, takže vždycky udělal takové seskupení a řekl si, to by bylo hezký datum na kulatiny.
1: Ano.
3: No a byl šestistej.
1: Já bych to prosím vás rád oslavil opravil toho 18. listopadu, budeme z Karlína vysílat osmistý můj Tobogán.
3: No vidíš,
1: to zní
3: no,
1: líbit,
3: to
1: než
3: víš, že jo,
1: no,
3: drž
1: jistě,
3: se toho.
1: Jistě. Ale když jsem mluvil o těch oceněních, vy jste taky oceňovali v Toboganu. Co to bylo za ocenění a kdo ho získal?
3: Tak my jsme především získávali kmotry. Tomáš chtěl mít co nejvíc kmotrů, takže myslím si, že jsme dosáhli asi takového čísla 15-20 kmotrů. Já to zase říkám od oka, ale můžu jmenovat pan Brousek, Vladimír Komárek, pan Horníček a další a další. No a pak jsme měli tobogán prý, to byla medaile. Tu nechal udělat Tomáš přímo, krásnou od medailéristy. A já si nespomenu zase, jak se jmenoval. Na rozdíl od paní Blanky Bohdanové si nepamatuju nic. Ani mám pocit, že jsem nic nezažila. A takže to jsme udávali taky. No a pak jsme oceňovali, kde co. Tomáš strašně rád rozdával. Takže vždycky přišel a dal třeba za účast, nebo měli jsme najednou hosta a on dostal miniaturní knížečky, protože je výborný čtenář, nebo protože je výborný herec. No prostě oceňovalo se pořád.
1: V tom se vidím, my taky slavíme rádi. Ani to nemusí být půlkulatiny.
3: Právě.
1: Jen když ten člověk přijde, ono už se něco najde, samozřejmě. Ale zajímavé je, že vlastně ta, řekl bych, dřívější vaše éra tobogánu a ta naše byla přelomová v tom, že já jsem v toboganu nikdy neměl tu čest mít Stelu Zázvorkovou, pana Sováka, pana Horníčka. Tím jsme se minuli a to byli hosté vašich tobogánů velmi častí
3: no,
1: přece.
3: Měl ses narodit dřív, no.
1: No podívej se, nepřišel jsem o kočárek jako Blanka, rozumíš to? Nám Husák dával dudlíky všem, ale je někdo z těch oceněných, o kterých jsem mluvil já, kdo se tedy prolíná původní i dnešní érou?
3: No já si myslím, že například Stáňa to ani neví a paní Bohdanová byly taky kmotry.
1: Ano.
3: A Stáňa, my jsme s ním jezdili na představení a bylo kouzelný, protože standardicky vyšel z divadla a pak říká, kde parkujeme? Už rovnou počítal s Tomášovým, že ho odvozem a tak dále měl. Jo, takže my jsme byli opravdu vždycky, řekla bych, přátelé s těmi lidmi, s těmi hosty a to bylo strašně fajn.
1: Tak to zůstává. Tak to troufnu si říci, se snažíme udržovat i nadále. Paní Blanka se hlásí?
0: Já bych tomu taky něco řekla, ale doufám, že budu krátká. Já bych totiž taky chtěla ocenit diváka vašeho a už od těch hasičů až totiž ta dáma, která byla na každém vysílání, jak předtím, tak u vás, tak ona seděla vždycky v první řadě a byla to úžasná paní. Ona zemřela, není to tak dlouho a byla to taková cestovatelka a já bych ji chtěla hrozně pozdravit. No, nevím, kde je, když zemřela, to nevím, ale ona totiž cestovala a rodina z ní šílala. Ona pořád musela být v autobusu a jezdila křížem krážem po Praze. A hlavně řidiči ji znali všichni a ona se na každého úžasně usmívala. A já teď jezdím a vždycky na té stanici, na které přistupovala, tak ji hledám. Samozřejmě, že už tam není, protože zemřela, rodina z ní byla zoufalá úplně, protože byla nezvladatelná, ale to bylo takové slunce a ona byla na každém vašem vysílání, na každém. Takže no, chtěla bych si aspoň na ní vzpomenout takhle. No.
1: Tak to moc děkujeme. A ano, zdravíme do toho toboganového nebe. Je to pravda, kdybychom stále neměli posluchače a diváky, tak tady tobogan není vlastně 28. rokem. Budeme slavit 30. za chvíli. Ano, Sašo, připrav se, zopakuj si informace, budu se tě za 2 roky ptát. Ale dneska si tu povídáme o nejrůznějších oceněních, vyznamenáních a tak podobně. Sašo, začnu u tebe. Ty kromě toho, že jsi se dostala do síně slámy, máš ještě ve svém životě na svém kontě nějaké vyznamenání, ocenění a je jedno, co to je. Můžeš být, já nevím, babička roku nebo cokoliv.
3: Víš, že mě nikdo neocenil do téhle doby jiný než Tomáš.
1: Fakt jo?
3: Já mám pocit, že ano. Ne, no tak mám třeba z České televize, mám cenu vládního výboru za nějaké pořady a tak dále, ale já si spíš cením toho, že mám krásného vnuka a skvělou dceru a zetě. Já takových těch běžných věcí si cením.
1: Počkej, jak můžeš mít vnuka, pokud vím, Sandra, když tady byla naposled, tak jí bylo asi 12.
3: No vidíš to, taky už máš tu paměť nějak trošku pošramocenou.
1: Kolik už jí je, Sandře?
3: No o 20 víc.
1: Kolik jí je?
3: No 32, no tak
1: Takováhle kobyla stará už to
3: no,
1: je.
3: Už to, je
1: jsem
3: to. Tady,
1: to jsem netušil.
2: To nejde o vnuka 20.
1: To chápu, počkej, ona už je i vdaná.
3: Ona už je i vdaná a už i maličkýho krásného kluka má. Tak.
1: A poslouchá?
3: Poslouchá, píše, píše pro děti, je dramaturgem České televizi.
1: Ano.
3: Tak prostě...
1: A byť tu byla nedávno v Tobogánu se svojí novou knížkou vlastně s druhým pokračováním. To jí bylo 14. No, to, ty děti, to je hrozný. Zdravíme tě, Sandro. Zdravíme Sandru Webrovou, ano. A děkuji za tvá ocenění. No a teď se podíváme na ocenění vás ze Síně slámy. Já jsem se vás tady trošičku prolustroval. To je dnes velice moderní. Tak, pane profesore Zindulko, co tady všechno máme? Cena SČDU.
2: Ano.
1: Ano. Je to pravda.
2: Celoživotní mistrovství dokonce to je.
1: Ne, SČDU to ještě nebylo za celoživotní.
2: No to já jsem taky ještě něco měl.
1: To všechno, ne, to všechno na internetu za vás, vy ani nevíte, že máte SČDU.
2: Tak to mě poraď.
1: To jste dostal v roce 68.
2: Za Augusta jsem dostal, ano, za roli Augusta.
1: Ano, a je to cena Svazu českých dramatických umělců za herecký výkon v titulní roli ve hře Karla Pavla Kohouta August, August, August.
2: To je cena, která se dneska jmenuje Thálie.
1: Ano, tak. Rok 90, tvůrčí prémie FITES a Českého literárního fondu za herecký výkon v seriálu Vlak dětství a naděje.
2: Ano.
1: Mm-hmm. 2001, Český lev za Babí léto. 2016 Thálie za celoživotní mistrovství.
2: No tak...
3: Můžu do toho jenom maličko vstoupit, Stáničku, Vlak dětství a naděje. Víš o tom, že Tomáš byl adeptem vedle tebe?
2: Vím.
3: Tomáš Sláma byl při konkurzu na tu roli, co hrál pak Standa.
1: Fakt, jo?
3: No, tak jenom to chci podotknout.
1: Prvně mě šokuje, že jsi na něco vzpomněla a druhá věc, která mě šokuje, to bych vůbec si nepřed. Fakt, jo?
2: No, tak já nevím, tam bylo strašně mnoho adeptů. Mě to ani neřekli, kdo všechno na to dělal kamerový zkoušky. Ano. No nakonec to vyšlo teda na mě. No tak ještě jsou tam nějaká drobná vyznamenání. Já jsem velice pyšný na všechno, opravdu velice pyšný. Také jsem čestným občanem města Jilemnice rodného. Toho si velice vážím. Víte, a nejvíc člověka potěší takový ten srdečný pozdrav diváku. A já bych vám se s jedním chtěl svěřit. Takové nějaké děvčátko, já nevím, kolik bylo, kolem 12, 13, 14 let, napsala mi takový hezký dopis a poprosila mě někde z venkova, poprosila mě o fotografii a abych ji napsal, jestli je možný mě někdy vidět. Tak jsem mi hezky odepsal a ona se od té doby neozvala. Pak uplynul nějaký čas a dostal jsem dopis. Pane Zindulka, prosím vás, já jsem se ještě nikdy nedostala na vaše představení a strašně jsem potom toužila, ale teď k tomu musí dojít. Já jsem se tak polekala. Teď, když umřel pan Brzo Bohatý a paní Jirásková, tak mě prosím vás napište, kdy hrajete nejdřív, abych vás chytla ještě živýho.
1: Nemám co dodat. Krásné ocenění. Už se byla podívat, Stando? Už se byla podívat?
2: Ano, přinesla mi bábovku.
1: Ocenění Blanky Bohdanové. Co tady máme? Opět nositelka ceny Thálie. Dvojnásobná držitelka cen Františka Filipovského za dabing v letech 96 a 97 a v roce 85 dokonce zasloužila umělkyně.
0: Tak, můžu k tomu tedy něco říct.
1: No cokoliv.
0: Tu zasloužilou jsme museli vracet. Prostě přijel nějaký pán taxikář a řekl, zazvonil u mého bytu a řekl, vracíme zasloužilý. No tak a komu je jako dát ty zasloužilý? No to vám teď nemůžu vyprávět, prostě to vracíme. No tak jsem mu dala ten dekret.
1: Jo.
0: No a on odjel, no byl to takový člověk, co nás vozil na zájezdy, no nevím, kam to dones, to nevím. Ale já si vážím nejvíc jednoho ocenění, kdy jsem hrála s Rudolfem Hrušínským, nejstarším tedy, takovou inscenací, jmenovalo se to Belvín. Pardon. A pojednávalo to o tom, že ona chtěla emigrovat, a on nechtěl. A teď jenom byl to celé týden jsme točili tenhle dialog právě A na konci byla taková hudba, taková, no, jak do budoucna, takové memento. No a za to mě dala cena kritiky v 89. Honem mi dali ještě cenu, protože věděli, že je zle a že pak prostě tu mimo divadelní činnost už jsem nemohla vykonávat. Takže této ceny si vážím nejvíc, protože ta byla opravdu za věc, která měla význam. Takže tak.
1: Připisuji k těm ostatním oceněním Blanky Bohdanové. No a teď to vypadá, že budeme muset ten dnešní tobogán malinko prodloužit, protože tady mám seznam ocenění Evy Pilarové. Evičko, kde začít? Čapni si mikrofon. Rok 1962. Zlatá medaile v oboru jazzového zpěvu na Světovém festivalu mládeže v Helsinkách. Čili ty jsi sbírala už jako mládež ocenění. 62. rok.
4: No to jsem zase taková úplná mládež nebyla. To mě bylo 23.
1: No to je dneska mládež, no, to je dneska mládež. Ano. Rok 63, Zlatý slavík.
4: No tak těch tam potom nějak naskočilo víc. No, jo, pořád nepíšou, že mám jen 3 a já mám 4.
1: Vidě, prosím vás, má 4 Zlaté slavíky, opravte si ve svých encyklopediích. Rok 64, Zlatý slavík, a teď to vemu šmahem. Zlatá bratislavská lira, Zlatý klíč intervize, Grand Prix Sopoty, kde cena za nejlepší interpretaci Festival populární písní Varadero na Kubě, Děčínská kotva, Bratislavská lira, 81 taky zasloužila umělkyně. Ty jsi se zasloužila dřív než Blanka?
4: A já jsem to nevrátila, páč, já jsem říkala, že jsem si to zasloužila. A mám to na chalupě v takovém kumbálku, který mu říkám Syn slávy.
1: Je to pravda, je tam, já ji viděl zasloužilou umělkyni, jsem si ji pohladil. Platinové desky, cena Masarykovy akademie a tak dál, a tak dál. Ovšem pozor, dostáváme se k té tajemné krabičce. Já to vidím, vy z první řady pošilháváte po téhleté modré krabičce. To je to, proč jsem psal v 8 ráno Evičce Pilarové a psal jsem Nezapomeň to doma. Prosím vás, to je to, o čem bude dnešní večer. Eva Pilarová je totiž, já úplně mám chuť se postavit, až vám to budu říkat, je držitelkou medaile za zásluhy, ovšem pozor, to má málo kdo, prvního stupně. To je co? Evičko, tak kdyby si o tom pohovořila, ty jsi prvního stupně, to je prostě nejvíc, víc. To si dostala ještě od pana prezidenta Klause v roce 2009.
4: To jsem dostala od pana prezidenta Klause a dostali jsme ji z té naší branže dva, Karel Gott a já. No já ji mám tady.
1: Já vůbec si nedovedu představit, jak to vypadá. Eva Pilarová otevírá, šmatlá, potom hned Saša Webrová, prosím tě. Hlídej si to, Evičko. A díváme se a Evička otevírá modrou
4: krabičku.
1: Vypadá to
4: takto.
1: A je tam nádherná medaile, asi 3-2 cm za zásluhy ČR, s takovou žlutou pentlí s modrým proužkem. A potom nad tím jsou ještě takový, co to je tady? To jim zbyla látka, tak ještě z toho ušili.
4: No to jsou právě... Protože když se jde někam do společnosti, tak ověšený metálama to už se dneska nenosí.
1: Já bych to nosil.
4: Tak se nosí vždycky taková, buď to sponka nějaká, a nebo taková to, že se jenom takhle zasune někam za límeček.
1: Pozor, opět popíši pro rozhlasové posluchače, taková ne pentlička, ale obdélníček, ten menší má tak centimetr na centimetr a půl, ta větší 2,5 cm na centimetr. A to vy se jako mezi sebou poznáváte vy prvního stupně, jako
4: no,
1: nenápadně, že jste to vy.
4: Já jsem to nevěděla, že si to mám dát a když jsem rok po tom ocenění šla znovu nahrát, tak jsem se tam potkala s Jiřinkou Jiráskovou, ta mě vyřvala, kde to mám. Že to musí mít, že to mají všichni ocenění a že si toho nevážím. Já jsem říkala, já si toho vážím, já jsem to jenom nevěděla. Jak to, že jsi to nevěděla? No prostě byl to další rozhovor. Ale já vidím zvídavé pohledy. Dám kolovat, ale prosím, vrátit.
1: Eva Pilarová dává kolovat medaily za zásluhy prvního stupně. No to je nádhera. Evičko, vidíš to? Ty máš tu medaili už od roku 2009. Jiný zpěvačky dostanou až dneska večer, viď? No nic. Ale... Eva Pilarová právě přichází k mikrofonu a poprosíme o další píseň dnešního slavnostního toboganu. Samozřejmě Vít Fiala a Milan Dvořák jsou připraveni a protože Vít Fiala bude zpívat, potřebuje mikrofon, tak já jdu dělat držák. Ale budu dělat držák zpěvačce prvního stupně, takže je mi ctí. Tobogan v přímém přenosu na Dvojce.
4: Tato skladba je taková zvláštní, že má strašně moc textu a říkám si, že dokud nebudu potřebovat čtečku, tak je to dobrý. Tak teď čeká jenom o to, abych to nepokazila. Tak jeď, tak jeď. Jen vaš, jen vaš. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se kočky a ty koukej, hraj. Swing, to mě baví. Swing, to je zdravý. Tak žaj tu rozbalím a válím to přes celý sál jen dál. Třeba přes celý sál. Hej, co je s tebou? Hej, pohni sebou.

0: será, swingu jak será, swingu jak será, Freudoj, Freudoj, Freudoj, Freudoj. Ahoj.
1: Tě pán Bůh.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Sednout hrncům a pěkně váš. Sednout hrncům a pěkně váš. Sednout hrncům a pěkně váš. Swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing. Chtěl svý, má svý, chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Dík.
1: A slouží.
0: Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, zpěvačka s medailí za zásluhy prvního stupně Eva Pilarová. Společně s ní Vít Fiala, Milan Dvořák. Nádhera, děkujeme. Evičko, ty bys měla zpívat jenom dopoledne. To je úžasný. Pojď, já se jdu zeptat mezi lidi. Tady se zeptá, tady třeba náhodně paní. Jak se vám to líbilo, jak zpívala paní Pilarová?
3: No, paní Pilarová zpívá vždycky krásně.
2: Aha. A kdybyste měla šanci se paní Pilarové na cokoliv zeptat, na co byste se jí zeptala?
3: No, tak to by bylo velice obtížné, protože těch otázek je moc.
2: Aha, aha. A proč jste si to nevyříkali už předtím, když jste její sestřenice? To je sestřenice Evy Pilarové tohleto, ano. Paní Helena Štefanová, fotografka. To je nádherný. Hele, já stejně vracím se k vám, to je nádherný. Fotografka, úžasná, brněnská, spolu s Evičkou často vystavují. Jaký to je být sestřenicí Pilarky? Já bych byl asi pyšnej.
3: No tak já jsem pyšná. Velice. Když zpívá, tak to se potím za ní. Ale když jsme potom spolu, tak to si prožíváme svoje sestřenicí, jak se to řekne, český, správně, brněnsky. Sestřeničí, ne.
2: Takový babinec prostě. Jak vypadá takový babinec? My Evičku známe takhle v Lesku, úžasná zpěvačka, zpěvačka prvního stupně. A když si uděláte vy opravdu doma babinec a tak jako probíráte ty chlapy, není u toho kolomazník, jak to vypadá?
3: No tak my chlapi už neprobíráme, ty už jako je mimo nás. Ale jinak jako bych řekla s drbnem naprosto všechno.
2: Prosím vás, a co nejčastěji, jídlo nebo politiku?
3: No o politice to se nebavíme, ale jídlo to je naše.
2: Já moc děkuju za tento pohled do zákulisí zpěvačky prvního stupně. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Stále posloucháte Tobogán. V přímém přenosu na dvojce Českého rozhlasu jsou tady členové síně slámy Blanka Bohdanová, Eva Pilarová, Stanislav Zindulka, Saša Webrová. A já mám bohužel už poslední otázku na vás. Je tady ten sváteční den. Já jsem mluvil o tom, že jsem byl v týdnu na koncertě Mirej Matěje, což je taková hezká věc, že to člověka nakopne a řekne si, je ono ještě je něco hezkýho. Je něco hezkýho, co jste v posledních dnech zažili a co byste doporučili našim posluchačům? A je jedno, jestli je to nějaká konkrétní výstava nebo procházka lesem, cokoliv. Ať zažijem trošku hezka. Paní Blanko, kam byste nás všechny poslala?
4: No, já bych... Já bych vás teď poslala na oběd, protože sama se musím o to postarat, aby měl můj syn, který přijede, a moje rodina co jíst. Takže to je první věc. Druhá věc je ta, že teď už se nevěnuju herectví, ale pouze malířství. Takže mám šílené práce doma, tak se nemůžu ani nikam jinam podívat, protože musím balit obrazy. Teď mám na Národní třídě ve Viole výstavu a pak v Kutné Hoře. No a to je velká práce, strašná práce, dát to všecko dohromady. Takže bohužel nevím, co bych tak měla doporučovat. Já mám nejradši, abych se přiznala, filmy. Filmy, no ale bohužel takové ty opravdu kvalitní, úžasné filmy, ty se dávají v noci. No, takže to je trošku potíž, ale... Zároveň usílám, ale s rozhlasem. Jo, já prostě neusnu jinak, než musím mít vedle sebe rozhlas. Protože jsem vlastně odkojená rozhlasem. Tehdy televize nebyla, takže my jsme jen poslouchali rozhlas a tam byla spousta nádherné hudby všeho druhu, básní, poezie, her, činoherních a tak dále. Takže já jsem věrná filmu a rozhlasu.
2: Ideální typ, děkujeme. Děkujeme, Blanka Bohdanová. Pan Stanislav Zindulka, co hezkého jste zažil vy, co nám doporučíte?
5: No, já začnu něčím jiným. Vy jste četli všichni asi Saturnina, že jo? A tam jedna postava říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidi zapomínají radovat ze života. A to nejen tím, že shlédnete nějaká krásná představení, ale umět si všímat věcí kolem sebe. Pokud jde o představení, tak vám můžu poradit jedno představení, které má veliký úspěch a veliký dosah, a to je představení v činoherním klubu, které se jmenuje Tanec bláznů. Takže pokud budete mít čas, ohromně vás to pobaví a velice vás to zasáhne. Ale hlavně prosím vás, si nacházejte chvilku, kdy si všímáte věcí kolem sebe, abyste dokázali pochopit, co je kolem přeci mezi, jako kolem nás radosti. A když je člověk takový jako vnímavý, tak často má velice dobrou náladu. Někdy je to i vtip. Můj syn se teď vracel nedávno v Plzni z představení a taky byl všímavý a proti němu šel opilec. Mladý opilec, takový od strany ke strany, a když přišel k němu, tak mu říkal, pane, prosím vás, mohl byste mě poradit, kde je tady záchytka? Říkal, no mohla, je to dost daleko. A nemohl byste mě tam doprovodit? A on říká, vy jako myslíte, že tam nutně potřebujete? Říká, tam nutně potřebuju, protože mě tam zavřeli kamaráda, tak si ho jdu vyzvednout. Takže všímejte si svého okolí.
2: Děkujeme za tip. Co Saša Vebrová?
6: Tak já bych pozvala, to bude pro rozhlasové posluchače velmi zajímavé, napsala jsem pohádku pro neslyšící, která je hraná ve znakovém jazyce. Česká televize ji bude vysílat 25. Hrajou to neslyšící herci, ale nebojte se, bude tam i dubbing. Budou dubovat paní Janžurová, pan Meduna a tak dále. Takže budete rozumět všichni.
2: Děkujeme za pozvání, děkujeme za pozvání. Evičko, tvoje pozvánka?
7: Já bych asi pozvala do Kladna na zámek, kde jsme předevčírem měli vernisáž, a to jednak jmenovaná sestřenice Helena Štefanová, fotografka. Já jsem tam měla svoje fotografie. Náš kapelník Vít Fiala tam má takový jazzový kreslený forky. No a byl tam s námi tak Jiří Suchý, ten tam měl ty svoje obrázky. Velmi se to líbilo a já jsem si zase po letech s Jirkou Suchým zaspívala, že už dávno nejsem dítě.
2: Děkujeme za pozvání. Dámy a pánové, náš dnešní tobogán pomalu končí. Evička se připraví ke zpívacímu mikrofonu a má pro vás dobrou zprávu. Bude to směs jejich největších hitů, takže si budete mít šanci zaspívat s námi. Ale pozor, soutěž z minula. Zvuk, který jsme vám pouštěli, tak to byl flašinec z přelomu 19. a 20. století. Jako 33. odpověděl David Potyš z Českých Budějovic a díky tomu získává cibulku v kalendář pro pamětníky na rok 2018. A dnešní otázka? tobogan@rozhlas.cz, to je naše adresa a já se ptám, jak se jmenovalo ocenění, které Tomáš Sláma se Sašou Vebrovou udělovali kdysi v toboganech? To je moje otázka. Budu se těšit opět za týden. To nás čeká tobogan v pyžamu a navštívím mladinkou herečku Terezu Bebarovou. No a ještě upozornění, kam bych vás pozval já? Samozřejmě 18. listopadu do Hudebního divadla v Karlíně, odkud budeme vysílat dvouhodinový přímý přenos 500. cibulkův tobogán a jak jsem říkal, bude tam Egon Kulhánek, Tonda Procházka, Bohu Šmatuš, Tomáš Ringel, Martin Písařík, Tomáš Trapl, Markéta Procházková, Iva Pazderková, Hanka Křížková, Daša, Pavla Břínková a tak dál a tak dál. A jak jsem říkal, možná přijde i sestra v akci. Více o vstupenkách na www.hdk.cz. Mějte se krásně. Z dnešního toboganu se loučí Blanka Bohdanová, paní Eva Pilarová, Saša Vebrová, a pan Stanislav Zindulka. Hráli vám i Vít Fiala a Milan Dvořák. Od mikrofonu se loučí a krásný sváteční den přeje Aleš Cibulka a zpívá vám zpěvačka prvního stupně Eva Pilarová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Zaposlouchejte se i příště. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Příběh moravského Mojžíše.
1: Po silnici kráčím stále vzhůru. Po nějaké době ze silnice sejdu. Stoupám pak rozlehlou loukou. Ještě posledních pár desítek metrů směrem k libotinskému lesu. A potom už jsem u ní. U nebývale vzrostlé lípy. Je vysoká více než 20 metrů. Obvod jejího kmene měří 515 cm. Dlouho se dívám jako očarovaný na ten strom, co všechno asi pamatuje. Usednu pak do trávy, zády se opřu o široký kmen lípy a rozlížím se po novojčínském kraji. Hledím také dolů, tam, kde se rozkládá obec Ženklava, kde dodnes stojí malý domek. Je označený číslem 43. V něm se prý 17. února 1692 narodil budoucí moravský Mojžíš, božský tesař či apoštol. Takhle mu mnozí lidé dodnes říkají. Jeho jméno Kristián David. Mezi některými zdejšími lidmi se říká, že právě tahle lípa, o níž je řeč, Kristiána Davida pamatuje. Je to zřejmě jen legenda, ale přesto, kdo ví. Možná by tenhle už na první pohled výjimečný strom mohl, kdyby to bylo možné, vyprávět jeho příběh. Příběh Kristiána Davida. Příběh muže, který byl původně vychován v katolické víře, aby se posléze stal protestantem. Jako voják bojoval v krvavé bitvě u Stralsundu. Pro záchranu svých souvěrců, moravských krajanů, riskoval život. Celé roky byl na útěku, aby posléze odešel šířit víru až mezi Eskimáky. V biografii nazvané Kristián David autorka Ludmila Plecháčová-Mucalíková píše:
0: Kristiánův otec Jan David byl české národnosti. Matka Rozína byla národnosti německé. Na Kravařsku žijící Němci byli potomci novokřtěnců vyhnaných pro své náboženské přesvědčení ve 14. století z Rakous, jižního Německa a později ze Švýcar. Bylo jim povoleno usadit se v tomto kraji. Část jich vzájemnými sňatky se asimilovala, většina jich udržela svou německou řeč, ale časem nábožensky splynula s českobratrstvím, s jednotou bratrskou, kde jim později věnoval svou péči kázáním v jejich rodném jazyce, sám Jan Amos Komenský.
1: Pokud se chceme dopátrat toho, co vlastně vedlo Kristiána Davida k tomu, aby se jednoho dne vydal na dráhu plnou nebezpečí, ale také mimořádné odvahy, musíme nyní zapátrat pár kilometrů od Davidova rodiště, v Suchdole nad Odrou, v nenápadném domku číslo 21, označeném jako Muzeum moravských bratří. Najít tu můžeme několik mimořádně zajímavých expozicí. Jsou plné obrázků a zajímavých dokumentů. Prohlížím se jeden panel za druhým a vidím tu také portrét Kristiána Davida.
2: Kristián David, duchovní probuzení. Tak tady jsou všechny cesty, které Kristián David podnikal. Vidíme do Grónska, tady píšou, že třikrát se plavil do Grónska, poznal emisi mezi Indiány v Americe, několik jeho písně bylo pojato do bratrského zpěvníku. Jeho jasná kázání dokázala nadchnout i náročné posluchače.
1: Přichází Josef Valchař, jeden z představitelů historicko-vlastivědné společnosti Moravian.
2: Dobrý den.
3: Teď vás vítám, pane Motl, já jsem rád, že jste přišel.
2: Dobrý den.
3: Jsem rád, že jste si na nás vydal čas. Pojďte se podívat dále, čím ti Moravané byli ovlivněni. Pochopitelně reformací Husovou, Luterem a pochopitelně jednotou bratrskou, k které se hlásili. Říkali, ano, my jsme jednota bratrská. To zdůrazňovali i potom, když byli potom po celém světě, dělali misi, ano. Když potom nastala protireformace, tak Komenský taky musel odejít ze Sudolu, tady kázal Komenský, ten kázal dokonce německy, musel tady kázat.
1: Jednotlivé expozice připomínají historii moravských bratří, příslušníků Moravské církve evangelické, církve, která je samostatnou součástí mezinárodní jednoty bratrské. Dějiny Moravanů, to je příběh strádání, utrpení, především ale příběh hrdosti a vzdoru. Základem byla jednota bratrská, církev Jana Amose Komenského. Po bitvě na Bílé hoře a po porážce stavovského povstání v roce 1620 byla tato církev, která hrála velkou roli již v době husitského hnutí, krutě pronásledována. Nemalá část vyznavačů učení jednoty bratrské se posléze uchytila právě v oblasti Kravař či Sudola nad Odrou. Jenomže pronásledování Moravanů pokračovalo. Právě nyní přichází na pomyslnou scénu nám už známý Kristián David. Jaké vlastně byly jeho předchozí roky? Byly plné poznávání a hledání. Jak už bylo řečeno, byl původně vychován v katolické víře. Vyučil se tesařem a nějakou dobu pracoval v Holešově. Tam byl svědkem příhody, která zcela obrátila jeho dosavadní život. Příhoda se týkala skupiny lidí, kteří po Bílé hoře, navzdory tvrdým zákazům, neustále vyznávali nekatolickou víru. Tajně. Kristián David o tom později ve svém životopisu napsal.
0: V tomto městě žili také počestní, poctiví lidé, kteří celým svým srdcem hledali Boha, ctili jej a shromažďovali se tajně k pobožnostem. Pro tato tajná shromáždění a pro zakázané knihy, které tajně ukrývali a drželi po svých předcích, byli vyzrazeni a 12 mužů bylo za to uvězněno ve sklepě radnice. Ve svém vězení nenaříkali, ale zůstali radostné a dobré mysli, zpívajíce a modlíce se k živému Bohu celé dny a noci tak srdečně, že mnozí lidé poslouchajíce je byli velice pohnuti, protože je mohli dírou ve sklepě dobře poslouchati. Spousta lidí se tam stále shromažďovala. Někteří jedinci je proklínali, ale většina posluchačů byla dojata k slzám.
1: Jak psala Ludmila Plecháčová-Musalíková v biografii o Kristiánu Davidovi, tento mladý tesař si už tehdy začal uvědomovat, že v Holešově jsou lidé, kteří věří v Boha jinak, než jak se přikazovalo takzvaně po katolicku. Vzhledem k tomu, že v Holešově žilo také hodně židů, pokoušel se studovat judaismus. Posléze se ocitl mezi evangelíky, studoval ukrývané knihy, zejména zakázanou Bibli. Když se vyučil, vydal se do světa. Působil na Slovensku a později také v Berlíně. Jako voják se zúčastnil severní války a bitvy u Stralsundu. Odehrávala se 12. prosince 1715. Tehdy toto město, obsazené švédskými vojáky, oblehla vojska Pruska, Saska a Dánska. Bitva skončila porážkou Švédu. Kristián David se později dostane do Zhořelce, kde, jak napsal, najde tu pravou víru svého srdce. Záhy poté se Kristián David seznamuje s hrabětem Mikulášem Ludvíkem von Zinzendorfem. Ten přišel s myšlenkou nabídnout azyl těm Davidovým krajanům, kteří tajně vyznávali nekatolické učení. Nabídnout jim nový domov v Saském Ochranově, v Hernhutu. Začíná další, mimořádně nebezpečná etapa života Kristiána Davida. V biografii se o tom píše.
0: Vydal se tajně přes hranice na Moravu do rodného kraje. Tam pak s nadšením vyprávěl o místě, kde našel víru jako drahocenou perlu, kde každý může svobodně vyznávat víru podle Kristova evangelia. V jeho rodném kraji na Kravařsku ještě stále žilo tajné povědomí víry od dob působení Jana Amose Komenského ve Fulneku a okolí. Našel zde proto dychtivé posluchače, probuzené a živené nadšenými a strhujícími promluvami pietistického kazatele Steinmetze v chrámu milosti v Těšíně, kam tajně chodívali pro posilu přes značné nebezpečí od světské moci. Doma viděl pronásledování a týrání svých krajanů pro jejich tajnou bratrskou víru. Když mu hrozilo vyzrazení jeho činnosti, musel se rychle vrátit tajně do Saska, aby se vyhnul vězení.
1: Kristián David se však měl na Moravu opět tajně vrátit, a dokonce několikrát. O tom ale až později. Jaká tehdy vlastně byla situace mezi těmi, co odmítali vyznávat povolenou a údajně tu jedinou pravou víru? Jaká byla situace v kraji, odkud Kristián David pocházel? Mé pátrání pokračuje s pomocí dalšího představitele historicko-vlastivědné společnosti Moravian, jeho předsedy Daniela Říčana. Pan Říčan mi ze všeho nejdříve ukazuje několik velmi starých dokumentů, včetně knih.
4: Petr, tak je zakázaná kniha, jo?
5: Ano, to pročujeme, ty sudole se zachovaly asi 3. Jednu jsem přinesl v loni v lednu, co nám tu věnovali lidé, no. Dají se v ní najít i stopy po ohárcích, když svítili loučí ještě, nebo tím svítidlem, že opotřebované to je lidský pod, že jo, proto jsou tak zažloutlé taky ty.
4: To je ale úžasný, si uvědomíte, kolik rukou to asi drželo, že jo?
5: Jo.
4: Jaký lidi to četli?
5: No a tahle ta ještě není tak nejčtenější. No a nejstarší, co máme, je ten kancionál Petra Herberta, ten teda ještě s předkomenským, kde jsou teda stopy od svíček a taky to četli po večerech. Ne?
4: A tajně?
5: Tajně.
4: A to jsou tě výslechové protokoly?
5: To jsou výslechové protokoly, které se zachovaly zápisy písaře, který na jednu stranu protokolu napsal vždycky otázku a na druhou stranu odpověď. Takže z toho se dají vyčíst docela zajímavé věci. Většinou ti lidé sice snažili se co nejvíce mlžit a zatloukat, aby neprozradili. A většinou, když někoho prozradili, tak už to byl člověk, který byl po smrti nebo který byl v emigraci a už neublížil těm ostatním.
1: Pročítám výslechové protokoly. Také vzpomínky lidí, kteří výslechy prošli. Jejich provinění, četli zakázané knihy a odmítali přistoupit na katolickou víru. Je tu i písemná vzpomínka jednoho z tehdejších hlavních představitelů moravských bratří, Davida Schneidera. Ten byl ve své době nejbližším spolupracovníkem Kristiána Davida. Velmi často ho také ukrýval, to když opět ilegálně přišel na Moravu. Kristián David se totiž na Moravu neustále vracel. Samozřejmě tajně, aby tu šířil zakázanou víru a především, jako biblický Mojžíš, postupně převáděl své pronásledované souvěrce do Hernhutu, do Ochranova, za svobodou. Představitelé tehdejší moci o Kristiánu Davidovi již věděli, dokonce nechali rozmnožit jeho popis. Byli však stále bezmocní. Kristián David jim pokaždé chtěl proklouznout doslova mezi prsty. O to více pak směřovala jejich pomsta na ty, které dopadly. David Schneider poté, co se mu povedlo ze sudula uprchnout, napsal.
0: Po našem výslechu dal každého z nás do okovů. Některé zavřeli do pustých stěn vězení, jiné do sklepů a děr. Tehdy byla velká zima a moc sněhu, proto jsme museli 2 dny a 2 noci poskakovat, abychom nezmrzli.
1: Opět pokračuje Daniel Říčan.
5: Vyšetřování začalo vlastně až poté, co se prozradilo, že tady působil Kristián David a že se lidé scházeli celou zimu 1723-24 v tajných zhromáženích. Tak první takový počin byl od správce Dietricha, který udělal první vyšetřování, svolal všechny občany a vyšetřoval je, kdo do toho je zapleten, chtěl po nich knihy a doznání. Pak druhé vyšetřování přišlo za nějaký měsíc. To už byla jakási komise, kde byl přítomen i farář a nějaký písař. Potom třetí vyšetřování bylo někdy v srpnu, kdy přijel sám pán hrabě z Vídně a vyšetřoval tak jaksi otcovsky tyhle ty tajné nekatolíky, ale přitom někteří byli svázáni tak, že z nich strčela krev. A čtvrté, to už byla inkvizice, která sem přijela z Kroměříže a dělali se řádné zápisy a ty se nám zachovaly dodnes.
1: Daniel Říčan mě pak vede do přízemí dnešního muzea moravských bratří. Jsou tu mimo jiné autentické prostory, kde se ve své době odehrávaly výslechy těch, kteří vytrvale odmítali přistoupit na katolickou víru. Ale odehrávaly se tu nejenom výslechy.
5: Běžné bylo, že dostávali výprask a to bylo asi tak nejběžnější svazování. To vidíme na tomhletom obrázku, jakým způsobem byli svazováni, takže jim přestala proudit krev v rukou, v končetinách, takže vlastně tím velice trpěli a pak byli snadno taky přinuceni k doznání. Nebo byl taky běžný trest sezení na tomhletom koni s ostrým hřbetem, na kterém museli sedět někdy až 9 hodin.
0: Prohlídky v domech nekatou.

0: jednak to byl cestovatel zkušený a jednak asi věděl, kudy může a kudy ne. Některé ty panství byly bezpečnější podle toho, který majitel ho vlastnil. Například se vyhýbali Lichtensteinům, že a takhle. Takže on tohle to už asi věděl a dával si pozor. No a potom znal tady terén, jednak on to znal v okolí Ženklavy a Životíc, takže tam to znal a tady se mu dařilo.
1: Jak vypadal jinak podle popisu?
0: Byl střední postavy, pokud vím, myslím, že měl míň vlasů, byl poměrně nenápadně oblečený, řekli bychom skoro jako takový, nechci říct žebrák.
1: Velmi skromně.
0: Skromně, no.
2: Mnozí Moravané však za pomoc Kristianu Davidovi zaplatili svými životy.
0: Většinou, pokud byly takové případy, tak zemřeli na následky toho věznění. David Ničman, konfesor, ten zemřel přímo ve vězení. A nebo taky Melchior, ten zemřel v té Štítové, ten zemřel přímo ve vězení a ten jeho druh, Georg Schmidt, ten ho musel potom na Rasovské káře odvést pod Šibenici a tam ho zakopat. Protože heretika se nikdo vlastně nesměl dotknout.
1: Že byl kacíř.
0: Že byl kacíř.
2: Pro vysvětlení. David Ničman, řečený konfesor neboli vyznavač, patřil mezi několik odvážných Moravanů, kterým se podařilo mezi prvními uprchnout do saského Hernhutu neboli Ochranova. Stal se potom jedním ze skupiny mladých mužů, kteří se pod vedením Kristiana Davida vraceli tajně na Moravu, aby převáděli za hranice své ohrožené souvěrce. David konfesor byl však dopaden. Tehdy se o jeho záchranu pokusil i samotný hrabě Zinzendorf. Osobně přijel do Olomouce. Tehdy intervenoval u olomouckého biskupa. Vyhledal také několik dalších rakouských státních autorit. Když se ale dozvěděl tajnou zprávu, že i jemu hrozí zatčení, urychleně Moravu opustil. David konfesor zemřel jako 32letý ve vězení. Bylo to v roce 1729. Útěky ohrožených moravských bratří, útěky, které organizoval Kristián David, však nepřestaly. Lidé utíkali v noci, zpravidla za velmi dramatických okolností. Prvních 11 uprchlíků převedl do Ochranova právě Kristián David. Potom pomáhal dalším. Jenom ze Sugdola mělo v té době uprchnout téměř 200 lidí. Ludmila Plecháčová Mucalíková ve své knize Kristián David uvedla.
3: Exodus z Moravy stále pokračoval. Novými dekrety habsburských císařů i olomouckého biskupa byli krutě trestáni všichni třeba jen za sebe menší podezření z kacířství. Proto lidé před těžkými tresty utíkali ze svých majetků za hranice, aby mohli žít svobodně podle svého svědomí, věrní víře svých otců.
2: Opět jsem v hlavní expozici Muzea moravských bratří. Prohlížím si maketu Sugdola nad Odrou z 18. století, včetně domku. Zdeněk Valchař mi vysvětluje.
4: Podle těch červených střech, jak vidíte, tolik lidí opustili ty statky. Ano, to byly i 30-hektarové statky a dokonce ten Zeisbergerův horní dvůr, ten měl 450 hektarů, to bylo mimořádně bohatí lidé.
1: A všechno oni nechali, jo? Tam.
4: Všechno opustili, na byli ten dobytek a v tom největším razu odešli ze svým služebnictvem. A takhle odešli v roce 1724.
1: Komu to připadlo ty majetky potom?
4: No, to je zajímavé. Tak potom tam, jak jsem vám říkal, že hrabě Harach a jeho manželka z Lichtensteina, tak ta potom se ptala, moment, kde jsou ty peníze za ty statky? No to si země nechala církev a ona říkala, to s protireformací nemá nic společného, tak to potom zarazilo. Ale už bylo pozdě. To bylo až 1748.
2: Uchovalo se i několik písemných svědectví o tom, jak se útěky vlastně odehrály. Rovněž i tyto dokumenty můžeme dnes najít v archivu Muzea moravských bratří. Co stránka, to opravdové drama. Což se týkalo třeba i rodiny vzpomínaného spolupracovníka Kristiána Davida, Davida Schneidera. Daniel Říčan mi ukazuje originály jeho písemných vzpomínek.
1: Takže to, že on byl pětkrát vlastně zavřený a pak utek.
0: Tak za takových velice zajímavých okolností. A taky to popisuje ve svém životopise, jakým způsobem to provedli, že děvče kolébalo prázdnou kolébku a matka mi vyhodila kabáty z okna.
1: Já tady koukám, jak oni se dostávali ven, že tady rozbil svůj zámek sekirou, tak jsme šťastně utekli. Takže se schovali, Byřicové střežili dům, takže vlastně utíkali s dětmi. Jak se to říká, no? Děvče kolíbala, jako kdyby dítě leželo, když se smrákalo.

0: ještě velké úzkostné, řekla si, žádná pomoc, musí se do toho, a poručila děvčeti, aby šla spát. Ta však již porozuměla, vplížila se z domu ven a utíkala. Za chvilku udělala to má žena, jako by vyšla z komory spát. Strážci seděli v lavici, zebe svědět za stolem. Potom se vyplížila z komory, vzala boty do ruky, šla do zahrady a skočila přes plot. Předtím se donesla kabát k jedné sousedce, hodila si ho přes sebe a byla v polích, ale se nedala vyvázla z největšího nebezpečí. Ještě tu noc čekla tam kočí, ještě tu noc ujel s nimi 5 mil.
1: Jsem nyní na výpadovce, která vede směrem na Krnov. Pár kroků od silnice vidím velký dřevěný kříž. Tenkrát v první polovině 18. století byly všude kolem lesy a právě toto místo je dnes pro moravské bratry posvátné. Právě tady se totiž exulanti pod vedením Kristiána Davida loučili s domovinou. Tady se ještě naposledy pomodlili a potom už kráčeli směrem nahoru, na Krnov. Čekala je cesta dlouhá, stovky kilometrů.
2: Po českém území šli do Krnova v noci a přestoupili hranici a po polském území potom šli už.
3: Jak to dlouho šli?
2: 10 dní. Za 10 dní došli 350 kilometrů.
1: V knize Ludmily Plecháčové Musalíkové Kristián David můžeme číst.
4: Cesta do emigrace pro nikoho nebyla lehká, zejména ne pro ty, kteří utíkali s malými dětmi, s celými rodinami. Mnozí uprchlíci zažili vzrušující chvíle, když unikali zatčení při pronásledování v nejkritičtějších okamžicích. Jiní se dostávali do bezpečí až poté, co se jim podařil útěk z vězení. Ale ti, kteří byli chyceni, než se jim podařilo překročit zemskou hranici, byli po zatčení postaveni před vrchnostenský soud a pak uvězněni ve sklepních žalářích panských zámků, kde pak stáli přikováni ke stěnám ohladu a žízni, bosí, nohy stále po kotníky ve studené vodě. Takoví často umírali hladem a následkem dlouhého podchlazení.
1: Uprchlíci se potom ocitli, jak už víme, v Ochranově, tedy v Hrnhutu. Tam, kde jim hrabě Zinzendorf věnoval kus území. Podle legend tu někdejší tesař Kristián David sám slavnostně porazil první strom. Sám ho také otesal. Moravané potom začali stavět Ochranov. Kristián David tu rovněž obnovuje jednotu bratrskou. Pro mnohé moravské bratry byl však Ochranov pouze přestupní stanicí. Hrabě Zinzendorf začal totiž organizovat dnes již legendární misie do celého světa. Nastává další životní etapa neúnavného Kristiána Davida. Stává se jedním z prvních misionářů. V roce 1733 se společně s bratry Stachovými vydává do tehdy zcela neznámého Grónska. V mimořádně tvrdých podmínkách tu založí misijní stanici. Kristián David pak putuje dalšími zeměmi. Je také mezi Indiány v Americe. Do Grónska se vrátí ještě dvakrát. Spolu podílí se na výstavbě prvního zdejšího kostela. Sám potom kostel vysvětí. Bratrská misie v Grónsku bude fungovat až do roku 1900, kdy jednota bratrská předá dánské státní církvi. Své poslední roky trávil Kristián David opět v Hrnhutu. Znovu a už naposledy citujeme z knihy Ludmily Plecháčové Musalíkové Kristián David.
4: Život Kristiána Davida, knechta páně, jak sám sebe nazýval, skončil dne 3. února 1751. V den pohřbu 10. února 1751 se s ním rozloučil za všechny spoluobčany i za sebe hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf. Ve své smuteční řeči vzpomenul mnohé události, které Kristián ovlivnil svou iniciativou a přítomností. I hraběte často donutil změnit ta rozhodnutí, která by ohrozila svobodu víry a poslání moravských bratří.
1: Následovníky statečného Kristiána Davida najdeme dneska doslova po celém světě. Stále si říkají moravští bratři, ať už žijí kdekoliv. Zdeněk Valchař mi vyprávěl příhodu, která s tím, co tu právě bylo řečeno, bezprostředně souvisí.
2: Přijeli černoši poschodějeným autobusem do Suchdolu, no úplně absolutně černí ebenoví lidi, jo. A ten jeden mi podává také ruku a říká, já jsem Moravan. Říkám, tak já jsem se na Moravě narodil, mě to nic neříká. A on to přesně ne, já jsem, já jsem, to vám po moravsky řekl.
1: V malé chaloupce v Suchdole nad Odrou, kde dnes sídlí Muzeum Moravských bratří, si už po několikáté kladu otázku. Co to vlastně bylo za sílu, která Kristianu Davidovi a i dalším moravským bratrům pomáhala snášet všechny nástrahy, všechna protivenství? Jak to, že dodnes oslovují tolik lidí doslova ze všech kontinentů? Je tomu zřejmě i proto, že tito lidé byli a jsou za všech okolností hrdí. Jejich víra je součástí jejich životů. Jsou odvážní, vždycky schopni obětovat se pro druhé. Jsou prostě už takoví. Proti teologii rozumu prosazují teologii srdce. A takový byl i Kristián David.
3: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
5: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
3: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

bohatej stůl a s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Já hynu žízní u vína a mrznu v

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Před časem mě potěšilo, že Karel Gott věnoval jednu ze svých rozhlasových diskoték nahrávkám mého orchestru. A protože nerad někomu něco dlužím, tak bych se rád dnes na oplátku ve Šlágrech od srdce ohlédl za písněmi, které Karel Gott naspíval s mým orchestrem. A chybět nebudou ani orchestrální verze jeho velikých hitů. Přeju příjemný poslech a protože je dneska neděle, otevřu naše hudební setkání instrumentální verzí písně Pocit sváteční. A než se dáme do toho muzicírování, rád bych poděkoval všem, kteří mě posílají krásné dopisy.

I když měl Karel Gott vlastní doprovodnou kapelu už od poloviny 60. let, kdy s bratry Štajdlovými založil divadlo Apollo, často vystupoval a nahrával i s jinými orchestry, ať už to byl taneční orchestr Československého rozhlasu, orchestr Karla Vlacha nebo třeba moje kapela. Spolupráce s ním byla a je vždycky příjemná, protože do studia přichází pokaždé dokonale připravený, není žádný potížista a má jasnou představu o konečném výsledku. A i kdybychom jsme my všichni kolem byli třeba 100krát přesvědčeni o tom, že je nahrávka dokonalá, Karel Gott se bude k mikrofonu vracet tak dlouho, dokud o tom nebude přesvědčený také on. Tak se chová prostě výsostný profesionál.

A další skladba bude Cestu znám jen já, kterou napsal nedávno zesnulý Jaroslav Celba a text napsal Ivo Fischer.

Dobře vím o lásce Karla Gotta k opeře a obecně k vážné hudbě. A dobře také vím, že rád neustále zkouší něco nového. Když jsem tedy za ním před léty přišel s tím, že bych rád pro něj saranžoval árii Vaška z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, okamžitě souhlasil. Tady je teda výsledek.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku. Posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Před bezmála 40 lety, v roce 1974, jsem pro televizního Silvestra připravil takzvanou Silvestrovskou operu. Velkou směs písní známých ze zpěvníků Karla Gotta a Valdemara Matušky, kteří si ale v tomto případě svůj zpěvník vyměnili. Oba interpreti se do toho pustili s očividnou chutí a myslím, že Silvestrovská opera ani po těch 4 desetiletích příliš nezestárla.

S Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid.

A na závěr si dáme méně známou nahrávku ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. Jak bludný Holanďan.

A po písničce Jak bludný Holanďan mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a těšit se na naše další společné hudební setkání nad Šlágry od srdce zase příště. Na závěr zazní orchestrální verze hitu Lady Carnival, který pro Karla Gotta v roce 1968 napsali Karel Svoboda a Jiří Štajdl. Mějte se hezky a ať se vám daří. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se loučí Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka, zpěvačka nebo také konferanciérka, to všechno je Pavlína Filipovská, která v těchto dnech slaví 85. narozeniny. S Českým a Československým rozhlasem je spjatá celou řadou pořadů. A my jsme moc rádi, že si Pavlínu Filipovskou můžeme na Pohodě připomenout právě v tom následujícím.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Její rozhlasová i televizní vystoupení jsou pro mě synonymem velké profesionality a zároveň vlídné, hřejivé pohody. Svou stopu ovšem zanechala i na divadelních scénách, zejména těch malých, zpěvavých, s osobitou poetikou. Není bez zajímavosti, že hereckou dráhu započala v jevištní adaptaci Stříbrného větru. Těšit se můžete, přátelé, stejně jako se těším já, na moudrou, okouzlující dámu s osvěžujícím smyslem pro humor, paní Pavlínu Filipovskou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Po tak krásných slovech mě už se těžko začíná.
1: Ale témat máme bezpočet. Já bych ráda začala tak u rozhlasu, protože velmi vděčně vzpomínám na vaše krásná nedělní jitra, což byly opravdu vyšperkované pořady. Vy dodnes pro rozhlas pracujete a je evidentní, že se stále připravujete poctivě. Co máte v celém tom procesu rozhlasové práce nejraději?
2: Nejradši mám to živý vysílání. To mě dělá strašně dobře. Krom toho teda, že člověk má hrůzy, než si sedne za ten stůl, než odhouká znamení, což bylo 5 hodin ráno, to jsou muka. Ale to se musí překonat, potom to stojí za to, protože člověk si najednou udělá takový hnízdečko a přes ten mikrofon má velice blízko k tomu druhému, který eventuálně laskavě naslouchá. A je to strašně příjemný pocit. Taková chvála rozhlasu a chvála toho řemesla, který děláme. A většinou všichni usilovně.
1: Vaše dcera se pomamila, jedna tedy z dcer je novinářka, Pavlína Wolfová. Hovoříte spolu o novinářské práci a je představitelné, že byste se v ní vzájemně inspirovali?
2: Ne, já ji neinspiruju. Neumím tu novinařinu.
1: Ale umíte tu člověčinu?
2: I ta člověčina je v té novinařině asi potřeba. Ale třeba Pavlíně zprvu, teď už se jí netroufám něco vytýkat, protože ona je taková soběstačná a taková průbojná. To z ní nadělal asi ta stanice teď, kde vysílá a má tam politiky a je to vždycky boj takovej, až se o ní někdy bojím. Ale zprvu jsem se snažila a radila a ku podivu moje dcera, jak to celý život nedělala, najednou mě poslouchala. Jako se říkala, Pavluško, to neříkej, budu se na vás těšit pozejtří nebo v pondělí. To ne, to se neříká, jaký budu se těšit. Těším se na vás, nebo budu ráda, když budete poslouchat i v pondělí. Já jí radila takovýhle věci. Ona naslouchala, chvílema se mi asi v duchu smála, ale víte, že poslechla?
1: Protože to jsou rady k nezaplacení.
2: Jo, tyhle ty slovíčka jsou důležitý a lidi, kteří mají pro jazyk cit, tak to vnímají a kritizují. Jaký budu se těšit? Všimněte si, že to je velice často užívaný a mě to štve. Vždyť ta čeština je taková krásná řeč, co všechno se dá vyslovit, vylíčit. Ten jazyk má prostředky.
1: Se svou mladší dcerou Johanou máte společnou jinou vášeň pro koně. Což je láska, kterou zdědila po vás, protože vy jste se koňům věnovala závodně, byla jste dokonce přebornicí republiky v drezuře. Potkáváte se s Johanou často u koní, nebo třeba spíš u kávy, anebo úplně jinde?
2: My se spíš setkáváme telefonicky, protože ona bydlí mimo Prahu, ne sice daleko, ale pro mě je problém se někam dopravit a protože ji nesmírně miluju, tak to říkám telefonicky.
1: Stačí to?
2: Já si myslím, že jo. My si s Johankou moc rozumíme a hlavně, když jde o ty koníčky. Teď jsme slavili první narozeniny hříbátka, které se narodilo jaksi v naší rodině. Je to Adámek, je to Ryzáček, krásný a takovej nádherně mladě drzej a furt se chce šmajchlovat a on se chová trošku jako pes, jenomže přece jenom má ty kopejtka, už to začíná být nebezpečný, ale to on si neuvědomuje. Adámek, je to krása a já se u Johanky vždycky tak duchovně vykoupu. Ona na mě navalí ty starosti, že zas nepřivezli to seno a že musí kydat hnůj. A mám, no jo, ale ty koblišky, to je ozdravný. To je nadechnutí. Teď to přece čistí úplně ty dýchací cesty. To jsi, Johano, nevšimla. Jo, tak já si jdu všímat, maminko. Tak ahoj.
1: A vy máte doma nějaké zvíře?
2: No, vždycky jsme měli psy. Mluvím v množném čísle, protože jich bylo víc. Byly i doby, kdy jsme měli 4 a bylo to z lásky. Moje dcera Johanka, ona je zdravotní sestra, lidská. Ale první její praxe byla v nemocnici, kde přicházela k samým smutným příběhům a já jsem na ní viděla, že mi ta holka chřadne. A chřadla mi před očima. A najednou se bála, že jde zase ráno do služby nebo na noční. Prostě jí to duševně vyčerpávalo a nosila ty příběhy domů a mě je vyprávěla. Víte, bylo to někdy drastický. A vypovídalo to o tom, že přeci jenom ne všechno je růžový. V tom zdravotnictví lecos jde jinýma cestama, než by si člověk rád představoval. Já jsem jí litovala a říkala jsem si, takhle to nemůžeš nechat jako matka. Tomu nebudu přihlížet. A nakonec jsme s Johanou vymysleli, že prostě s tím švihne a že půjde jinam. A jinam šla na veterinu. Našla si inzerát, že nějaký pan doktor hledá sestru a tak Johana se tam přihlásila. On říkal, no a umíte to? A říká, no já jsem jako zdravotní sestra přes lidi, ale já mám zvířata strašně ráda. A pak ten na té veterině pracovala u různých lékařů, možná 12-13 let.
1: A tak se vlastně v jejím životě zhmotnil váš sen, protože vy jste kdysi chtěla být veterinářkou, pokud
2: no
1: jsem
2: jistě,
1: správně četla.
2: Ano, léčit koníčkům nohy a vůbec zabývat se zvířaty, protože já zvířata miluju a jsem jejich zastánce věčný. Já chci zvířatům pomáhat a pomáhám jim teď na dálku a přimlouvám se za všechny pejsky, který jsou v nebezpečí, že by se nedostali do těch správných rukou. Já bych zavedla, jako jsou řidičáky na auto, tak by každý, kdo si chce pořídit pejska, musel složit jakýsi zkoušky a vylíčit, kam toho pejska dá, kde s ním bude bydlet, jak ten pejsek bude bydlet a jak se s ním bude zacházet a co se od pejska čeká a co pejsek čeká od toho majitele. A kdo chce pejska, by se ho musel zasloužit.
1: Evidentně vám na zvířatech záleží.
2: Záleží moc.
1: Evidentně vám velmi záleží i na vašich blízkých a lidech jako takových. O péči, kterou jste věnovala dcerám, už jste lecos prozradila. Ale řekněte, na čem vám v jejich výchově záleželo? Na čem jste takzvaně bazírovala třeba až u Manutě? Bylo něco takového?
2: No, chovat se jako dámy. Holčičky, kolínka k sobě pěkně a sedět jako dámy. Sednout takhle, rozkydnout se, to prostě ne. A poděkovat za všechno. Samozřejmě, že pozdravem, uctivým pozdravem všechno začíná. No prostě, já jsem z nich ty dámy přeci jenom nakonec vycepovala. A všichni říkají, ty máš ty holky tak vychovaný. Ovšem za prahem domova to všechno končilo. Kolínka už nebyly u sebe a nebyly takový a neděkovali a nepoprosili a to já vám říkám, holky, ale to musíte držet v sobě, to vám musí vrůst do vašeho jáství tohleto, protože celý život to budete používat. Já u vás nebudu pořád stát a připomínat vám to. Vy musíte vystupovat jako dámy. Víte, že do dneska mi říkají spolupracovníci, pač já vyzvídám, že jo, když potkám někoho tam vodník televize, zdraví, chová se slušně. A on říkají, přeslušně. Až to mate.
1: Vy jste prý i docela zábavná babička. Mě by zajímalo, jak hledáte ty styčné plochy v komunikaci se svými vnoučaty, abyste si nevysloužila takové zdrcující odsouzení, jaké teenageři vyslovit umí, například babi, ty jsi trapná. Jak to děláte, abyste s nimi opravdu našla společnou řeč?
2: Moje vnoučata mě mají ráda, abych mluvila česky.
1: Výborně.
2: Jsem tady chválila tu naši řeč. Já totiž nevěřím tomu, že s dětma se má jednat jako s někým, kdo je ještě malej a tomuhle by nerozuměl. Ne, to jsou rovnocenní partneři. Jako s takovejma, s nima jsem vždycky zacházela. Ale na ulici takhle u nás v baráku, nebo že já zapřádám hovory a dočkám se odezvy. Ty maminky koulej v očima, v životě to neslyšeli, že mají takovýho mudrlanta v kočárku. Protože oni jsou to rovnocenní partneři. To nejsou blbečkové. A jsou to vnímající tvorové, kteří chtějí, abychom je brali vážně. Abychom nedělali, no, ty jsi holčička krásná. No a ještě šišlali u toho. To ne, takhle se nesmí s dětma. A děti to ocenějí. Já to mám na svých vnoučatech vyzkoušený.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Paní Pavlína Filipovská patří k těm šťastným a obdarovaným lidem, kteří se narodili úžasným rodičům. Myslíte, že vaši drazí František a Matilda zásadně přispěli k vykreslení obrazu ideálního muže a ideální ženy, který sama dnes vyznáváte?
3: To víte, když jsem byla malé robě, tak jsem v nich viděla až vysochaný, nádherný lidi, kteří si rozumějí, v životě se nehádali. Teprve časem a během dospívání jsem pochopila, že jsou to úplně normální rodiče jako každý druhý, ale že k tomu přistupují dobře a že jsou nadaný v tomhle směru. Totiž já si myslím, že způsobit, aby měl pocit domova ten jedinec, který právě dorůstá a seznamuje se se světem, tak to je kumšt. A to není každému dáno. Někdo třeba nemá hudební sluch a někdo zase neumí tohleto. A moji rodiče byli obdarováni od Pána Boha, že ten domov uměli uspůsobit a byl na to spoleh.
2: Co jste na každém z nich obdivovala jako na individu osobnosti?
3: No, na mamince jsem obdivovala za prvé, že byla krásná. Ona byla opravdu krásná, takže já od malička jsem si říkala, ano, já jí budu podobná. Vůbec nejsem, já jsem v obtisk tatínka. Ale maminka byla nádherná a byla to prostě ta maminka. Se vším, co k tomu patří. Byla plná lásky k nám, dětem i tatínkovi, a uměla ten domov jemu i nám malým přistrojit. Víte, ono to je pro život i zavazující, protože člověk, když vyrůstá,

0: řeknou, to byla dobrá máma, viď? Hele, byla dobrá, co? No, no.
1: A tatínek, ten se prý neuměl vůbec rozčilovat.
0: S ním se nedalo pohádat. Někdy každá ženská prostě to v ní najednou vře a potřebuje to nějakým způsobem jako ze sebe vyndat. No a tatínek na tohle nebyl partner. Maminka měla krásně narostlý obočí a vždycky, když jí vylítlo pravý obočí nahoru, tak bylo zle. A to jsme i my tak potichli a říkali jsme si, co bude, co se chystá. No a tatínek, ale Hildinko, nedělej na mě obočí. A celý to schodil, protože to skončilo ve smíchu. Prostě s ním se nedalo pohádat a maminka z toho někdy byla až zoufalá, protože to víte, když je přetopený kotel a není kudy tu páru pustit. No ale myslím si, že i tak to bylo manželství vzorový, jak má být. Bylo krásný, bylo dlouholetý a bylo věrný, absolutně a spolehlivý pro oba.
1: Vy jste musela skrze tatínka poznat řadu zajímavých lidí. Já vím, že třeba mezi jeho přátele patřil spisovatel František Kožík. Na které dodnes ráda vzpomínáte?
0: Vy jste s takovou něhou vyslovila jméno František Kožík.
1: A víte proč? Protože pocházel z mého Uherského Brodu.
0: No to já o něm vím, že tu moravskou zem miloval. A jak on krásně tu češtinu pěstoval. A já jsem měla to štěstí, že my jsme bydleli blízko sebe, už od malinka. A oni mají dceru Alenu a my jsme 14 dní od sebe, téměř na den stejně mladí a stejně dlouho na světě. A s Alenkou jsem si hrávala. A oni bydleli blízko Lobkovicova náměstí. Moc hezký to tam bylo, takový jako pro děti to bylo. A my jsme tam chodili s Alenkou na ten písek si hrát, povídali jsme a tak. A chodila za náma slečna, která ji měla hlídat, protože paní Kožíková, herečka, taky neměla pořád čas a František Kožík taky chtěl něco napsat. A pracoval v rozhlase taky. Takže hlídala Alenku a nás potom, když jsme tam byli dvě a nosila nám, to bylo za války, za druhý světový války, kdy nebylo vlastně nic, tak tato dívčina nám nosila sušenky a byly slepený něčím božským. Úplně. To byla taková pomazánčička, já nevím, kde to vzala, ale ono nám chutnalo na tom písku. A tak na to vzpomínám a Alena taky. My se občas vidíme, protože ona je dramaturg, letitej dramaturg, byla na Vinohradech v divadle, takže my jsme se vídali občas. Teď si občas zatelefonujem, gratulujem si k těm narozeninám, který máme od sebe 14 dní, no ale na to v obě vzpomínáme.
1: Já se přenesu do vašich let gymnaziálních. Vím, že jste studovala francouzštinu, vím, že jste přemýšlela o veterině, dokonce jste ovšem završila studium mimo jiné maturitou z deskriptivní geometrie.
0: No takže to nebylo dobrovolně.
1: Ta škála je velmi rozmanitá a široká. Kde se tam zrodil nápad přihlásit se na DAMU? A co mě zvlášť zajímá, jestli jste ho konzultovala s rodiči?
0: Ne, vůbec jsem nekonzultovala, protože jsem věděla, že tatínek, on by mi nic nezakázal, ale neřekla jsem nic, to byla utajená věc. Ten prvotní nápad vznikl na chodbě, ve škole, v Londýnské ulici, na gymnáziu, kde jsem potkala dvě spolužačky. Obě už měly za sebou ty zkoušky a obě v pořádku byly přijatý. A říkali, pojď, hele, to nic není, nějakou tu básničku, ty to umíš, že se v tom furt hrabeš a hele, to máš nejlepší, protože já jsem zoufale scháněla nějakou školu. Všichni spolužáci, to byla taková třída samých mudrců a matematiků, oni všichni to uměli, včetně té deskriptivy, kterou já jsem nikdy nepochopila, to jsem nevěděla, proč bych měla sklápět nějakou rovinu, s kterou se neznám, nebo co, kam jí sklopit. No prostě, matematici neposlouchají.

0: Já jsem najednou zjistila, že všichni už mají někam přejímačky, tadyhle matfis a tadyhle medicína. A já jsem poslední blbeček v té třídě, který nemá nic. Třeba takovej vaší Klaus, s kterým jsem chodila taky do třídy. No ten si mohl vybírat. Školy se mu nabízely samý. A takhle jsem potkala ty dvě holky a oni mi tiskli tenhle ten nápad. A já si říkám, no to já vyhrabu nějakou básničku, kterou mám ráda. A pak mě napadly ještě dva monology, no těžký jako blázen, no a taky nepřístojný k mýmu exteriéru a k mýmu věku. A představte si katušku se zkrocení zlíženy Shakespearea. A potom šovu svatou Janu a tu scénu vypjatou před soudem, kde ona je všechny pozuráží, ale mně se to líbilo. A v Národním divadle v tu dobu to bylo na repertoáru, obě ty hry. A já jsem viděla paní Glázrovou jako tu katušku a viděla jsem paní Jiřinu Petrovickou jako svatou Janu. To byla inspirace, tak jsem to tak jako trochu opajcla. A s těma copama i s mašlema jsem se vydala ke zkouškám na damu. No.
1: Bohužel vás nepřijali.
0: No bohužel zaplať pámbu. To...
1: Ale na druhou stranu musíme zdůraznit, že vy jste se v branži velmi dobře uplatnila na rozdíl od řady bezejmenných absolventů damu. Začala jste už záhy v roce 58 ve vysílání Československé televize v dětském vysílání. Tam ty copy padly za oběť.
0: Ano.
1: To byl záskok za Štěpánku Haníčincovou. Co jste se od ní naučila, když jste přebírala v době její mateřské?
0: To bylo tak na poslední chvíli, než se ten Honzík vyklubal na svět, že mě nestačila předat žádný zkušenosti. Já jsem do toho hupsla prostě rovnou. A pan profesor Vladimír Kovářík, který tehdy vedl tu dětskou redakci, ohromně vlídnej, moudrej pán, autor několika krásných knížek taky. On byl velmi laskavej, tak jako mě to vysvětlil, že to je na čas, že jsem jako brigádnice, ale že moc potřebujou někoho po té Štěpánce, protože děti ji milovali strašlivě. Ona měla Čertíka, Bertíka, Loutku a tak mě vymysleli taky Loutku. Já jsem měla panenku Kačenku, zlobivou takovou holku a mě to bavilo. Já jsem se díky téhle zkušenosti zbavila strachu z kamery. Takovej ten respekt, co mají lidi a zvlášť televizním kamerám, ať to jsou potvory, ty vám spočítají i plomby v zubech. Prostě já jsem to všechno překonala, protože jsem tam měla vedle sebe tu partnerku Kačenku. Mimochodem tu vodila tehdejší paní Munzara, Naďa Munzarová, dnes tedy Krauzová. A tak mě to pěkně s ní šlo. No prostě byla to pohoda. A Štěpánka, když se vrátila, tak zjistila za prvé, že je tam pohoda, za druhý, že spousty práce zastanem s Kačenkou. Bertíka si nechala, no a říkala, já tě tady potřebuju jako učednici. A já jsem říkala, to beru. A měla jsem se co učit, protože od Štěpánky už jen tu její laskavost, ten její přístup k dětem, ke kterým se přes tu obrazovku vlastně, řekla bych, docela probourala, až domů do pokoje dětskýho a do mateřských školek a tu laskavost přímo rozdávala. A to byla krásná a vzácná škola.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Pavlína Filipovská. Jak už jsem říkala, na jevišti jste debutovala roku 58 rolí Aničky Karasové, Aničky Posedlé ve Šrámkově Stříbrném větru a vaším partnerem alias Janem Radkinem. Tam byl Eduard Cupák. Vy jste museli mít narváno už kvůli té jeho filmové proslulosti, že ano?
1: No samozřejmě, že kvůli němu. Mě vůbec nikdo neznal, taky odkud. Já jsem byla vedle něj jako holka z ulice. Cupáček v té době už byl takovou hvězdou a bylo to stvoření tak milý. On byl vyloženě předurčený k tomu, aby se do něj tyhle ty holky mýho věku tehdejšího prostě zamilovávaly.
0: A co se týká vašeho divadelního požitku a prožitku, řekla jste si, jo, to je ono, já chci dělat divadlo?
1: No, měla jsem z toho velký respekt, trému, dokonce mám krabičku s unípnutým kouskem tělky, líčidla divadelního od Mařenky Tomášový. To je můj další idol, velikánský idol. Táta jí vypravoval, že mám na zájezd s Cupákem a že jsem z toho zoufal. Táta byl takovej řečnej a tak se s Mařenkou Tomášovou dali do řeči. Já nevím, čím vy holky se malujete a takhle. A Mařenka pak přišla po představení za ním a nesla mu krabičku takovou. Zřejmě z dovozu to muselo být. Dodnes si mám skovanou krásná taková porcelánová s víčkem zdobným a v tom bylo u rejpnu, to bylo vidět, že rejpla nožejkem do svítělky a dala mi tam trochu toho líčidla. Takže to já jsem se napajcovala tímhle s tím. Hrála jsem. Ono to bylo zredukovaný hodně, aby se to vešlo do toho večerního jednoho vystoupení. A bylo to všechno o Cupákovi, protože na to přišli ty lidi, na to přišli ctitelky. Ale já jsem se tam prostě promítla a myslím, že jsem jako ta Anička tam zafungovala dobře. Bylo mi tolik, kolik mě mělo být na tu roli a byla jsem do něj zamilovaná taky, jak to mělo být, a kolem uší ten stříbrný vítr, o kterým to vlastně je. A protože tenhle pořad se taky tak jmenuje, tak já jsem šťastná, že mám příležitost se v něm nějakým způsobem promítnout.
0: Však to tady kolem nás zní, vidíte?
1: To víte, že jo. Šumí a člověk, když dá pozor, tak to slyší, že ten vítr nám kolem hlav pořád šumí a nepřestane, pokud my lidi tomu neuděláme přítrž. Doufám, že ne.
0: No a ta tělka od Marie Tomášové, ta se vám hodila i do dalších let, protože vy jste v roce 59 udělala konkurs do nově vzniklého divadla Semafor, do hry Jiřího Suchého Člověk z půdy. Měla jste vůbec představu, do čeho jdete, co obnáší takové hudební divadlo?
1: Neměla jsem žádnou představu, ale mám takovej dojem, že o tom, co to je vlastně to hudební divadlo, tak neměl Tuchu ani Suchý, ani Šlitr, ani nikdo z nás, kteří jsme se tam schromáždili, protože to většinou byli študáci z vysokých škol, celý ten sbor vědců, který tam zpívá sbory, ten byl složený z těchto kluků a byli pěkný. Takhle se tam dostal pan režisér pozdější, Josef Vondráček. To studoval právničinu tady na fakultě.
0: A když nikdo z vás prakticky nebyl školeným hercem nebo zpěvákem a učili jste se to tak říkajíc za pochodu, co konkrétně vám šlo samo od sebe a s čím jste se hodně nadřela?
1: Já jsem se hodně nadřela s tou písničkou. Ne, že bych se ji nemohla naučit. Ona je tak jako až geniálně prajednoduchá i v textu, i v té melodii. A měli jsme za zády tak nádhernou kapelu ze samých mistrů svého oboru a velel jim nenahraditelný Ferdinand Havlík, člověk plný humoru. To byl recesista nádherný a přitom ten klarinet prostě s tím on se snad narodil. Ovládal mistrně a byla to krásná muzika a oni všechno zachránili. to byla kapela, která s váma dejchala na tom jevišti. Třeba někdo zmeškal nástup, začal pozdějc nebo tak. Oni to všecko dohonili, nebo počkali, nebo to zahráli znovu. No, s klukama to bylo nádherný. Taky já, když jsem naspívala Kapitány, kam s tou lodí, tak to, oni tam mají hlavní roli pořád. Dělají ty zvuky všechny možný.
0: Tak to byli laskaví nemožný. A schovývaví muzikanti.
1: Jo, jo. Bohužel všichni měli ten perfektní hudební sluch, takže dobře věděli, koho že to doprovázejí, ale byli tolerantní a byli to kámoši. No.
0: V představení Člověk z půdy účinkovali i dvě hvězdy, Miroslav Horníček, Miloš Kopecký. Dalo se od nich něco odkoukat?
1: No to víte, že jo. Miloš Kopecký třeba nešetřil radama. Říkal, Pavlíno, když máte trému, nemluvte pro Boha rychle, teď máte času dost. Všimněte si, že já, když nevím kudy kam, tak mluvím tak pomaloučku, že je to k nevydržení.
0: To si budu pamatovat.
1: No ano, ale ono něco na tom je, že člověk jakmile drmolí, tak v podstatě se nakonec v tom ztratí a to, čeho chtěl dosíci, tak to zmizí v nedohlednu. Od nich se dalo naučit věcí a Horníček, jeho humor se nedal učit, protože to bylo mistrovství samo o sobě a možná, že ani on si ho nebyl vědom. Byla to improvizace, kterou vládl dokonale. A člověk v tu chvíli zjistil, že do těchto končin by se neměl vydávat, když není na to uspůsobený, tak jako ten Miroslav Horníček.
0: Vy jste po 6 letech divadlu Semafor zamávala a odešla do divadla Apollo. Proč? Co vás tam přivedlo?
1: Nedostatek zkušenosti se životem a mládí. Taková jako touha. A to asi mají mladí lidi něco novýho zase jako poznat taky a dokázat, že tady se můžu nějak prezentovat. A to bylo to divadlo Apollo. A odehrálo se to úplně jednoduše. Jiří Štajdl, který to Apollo zakládal, tak první představení, to byly víceméně písničkový pořady, improvizovaný s předtočeným textem, ala Zuzana je sama doma a to bylo okoukaný od Suchýho a Šlitra z našeho repertoáru semaforskýho a byl tam natočený text, ale hezký, protože Jirka Štajdl, musím říct k jeho cti a chvále, byl strašně chytrý kluk, pracovitý, cílevědomý a hodnej. Hodnej, lidsky hodnej, to byl dobrotisko kluk. Já jsem ho měla moc ráda a on mě taky. On mi říkal ségra. Náš vztah nebyl pošmudlaný žádnýma jinýma vztahama. Rozuměli jsme si, ale on mě třeba o půlnoci nebo k ránu zavolal a řekl, hele ségra, já tě musím něco přečíst, jestli to je dobrý. Takhle jsme měli takový hezký vztah. No a ten Jirka Štajdl tam prostě v tom Semaforu se vyskytoval jako hostující. Oni tam byli jednou za měsíc asi. A já jsem na ně chodila, protože mně se to líbilo. Tam byli zpěváci, třeba jsem prvně v životě slyšela Pavla Bobka a stála jsem na metr od Věry Křesadlový a taky jsem poznala Ivonu Přenosilovou. Tam, když to bylo hodně zblízka, tak vám brněla celá hlava. V Semaforu se otvíraly ty lítačky, ty dveře, protože Ivona, když zadula, tak to bylo. Prostě se mi tam líbilo a chodila jsem na ně často, kdykoliv hráli. Jirka si toho všim a jednou mě řekl během představení. Paní Filipovská, no to víte, Zajícovi, hloupýmu, vykulenýmu, když někdo řekne paní. Já totiž teď zakládám hudební divadlo Apollo a tak jsem si říkal, vy tady na naše představení chodíte celkem pilně, že byste to s náma zkusila. Prostě spolupráce. To víte, paní Filipovská. Já jsem řekla, ano.
0: A paní Filipovská, vy jste si tam také vyzkoušela roli konferenciérky. Podílela jste se na těch textech i tvůrčím způsobem, nebo to všechno bylo v režii pana Štajdla?
1: Jirka psal dobře, vtipně a hezky česky. Sem tam něco jsem si přizpůsobila, ale ty texty byly bezvadný. Nebyly to takový ty obyčejný konferenciérský vstupy. Oslovili i diváky, lecos připovysvětlili, lecos dodali. Bylo to vtipný. Jirka měl smysl pro humor, úžasný. Já jsem je ráda říkala a v podstatě Jirka Štajdl to byl, který pochopil, že trošičku přestřelil, když mě tam pozval mezi tyhle lidi, protože já jsem se vyskytovala vedle Hály Karla, vedle Karla Gotta, vedle té Ivony s tím burácejícím hlasem a já jsem tam vlastně neměla pro ně žádný význam, s tímhletím hláskem na třech tónech jsem zpívala, ale víte, něco to do sebe určitě mělo, když to zpětně hodnotím. Zažila jsem i chvíle, kdy jsem litovala, ale návratu už nebylo samozřejmě, protože šéfové se urazili, já jsem jim to ani neřekla, že jdu pryč. Víte, no chovala jsem se neslušně, všechno, co mě maminka učila, jak se mám chovat, tak to jsem zanedbala.
0: A už jste si to s panem Suchým vyříkali?
1: Nikdy.
0: Je.
1: Nikdy. A my jsme velký kamarádky s Jitkou Molavcovou, která k němu má blízko a říká mi, víš co, Filipko, tohle to máš u Suchýho pořád ještě pod kamenem. Jak jsi odešla z toho divadla? No mě tam nic nechybělo, my jsme hráli zrovna 6 žen, krásný představení, já tam měla hezký písničky, pěkný kostým, no prostě nic mi nechybělo, já jsem tam o práci neměla nouzi, nikdo mnou neopovrhoval, nikdo mě o tamtud nevyhazoval, no byl to nerozum mládí, se tomu říká. Je to bolavý, dochází k omylům, jako u mě v tomhle případě, ale já nemůžu úplně říct, že to byl takovej omyl, že jsem šla do divadla Apollo, protože Jirka Štajdl, dej mu pámu nebe, pro mě vymyslel vlastně další možnosti uplatnění, že můžu vystupovat i jako moderátor.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Poté, co skončilo divadlo Apollo, přešla Pavlína Filipovská do divadla Rokoko, jehož rytmus ve velkém udával ředitel Darek Vostřel. Tam jste se asi významně vrátila k herectví. Byla to pro vás příjemná kapitola?
3: No, to je pravda, že Darek Vostřel tehdy mě přijímal jako herečku. To mě dělalo dobře. A oni nedělali jenom písničkový pořady, ale taky hráli hry. Tam měli tu krásnou filozofskou historii a bylo to moc pěkný divadlo. Když takhle zpětně si to uvědomím, to zatím nikdo nedocenil nebo nevzdal mu ten hold, který by mu náležel jako divadelníkovi, protože on byl vynikající herec. A Jiřím Šaškovi taky našel vynikajícího partnera. Partnera nesobeckýho, který uměl přihrát, který se neprosazoval. A to byla vzácná dvojice. Já na Darka vzpomínám velice v dobrém.
2: Když si dnes chcete dopřát zážitek z pěkného hereckého výkonu, hereckého koncertu, máte kam jít? Líbí se vám současná divadelní produkce?
3: Většinou se trošku míjíme. Taky přiznám se, není čas. Protože ty naše profese jsou toho ražení, že se to všechno odehrává večer. A já po večerech bejvávám různě pryč, když se zase něco děje. Teď jsem byla hodně dlouho doma, ale to zase nikde nic nehráli.
2: A co vám u současného divadla chybí?
3: No, mě asi se stejská po takovém tom divadle s velkým D. Po tom divadle, kde se mluvilo srozumitelně, tatínek vždycky říkal, to již v Národním divadle, tam tě musí slyšet druhá galérie, i když šeptáš. A mně se to teď vybavuje takhle zpětně, protože, ale to není kritika, to je jenom můj pocit divácký, obyčejný, že já někdy i v televizi ztratím nit příběhu jenom proto, že aktérům nerozumím. A skoro přemýšlím, jestli ještě mluví česky. Oni jsou dobrý, člověk jim to všechno věří, jsou takový civilní, až jsou super civilní a už zahazujou slova a věty a já jsem staromilec. Já mám ráda herce, třeba jako byl pan Heger, kterýmu opravdu věřím, že když šeptal, že v tom Národním to bylo slyšet na druhou galérii, byli to prostě páni herci, kteří se nemuseli uchylovat k takovýhlemu civilismu za každou cenu. Mně to někdy připadá přehnaný, ale slyšíte teďko vyjádření člověka, který zaprvé nemám pouvoir k tomu, abych to nějak hodnotila z hlediska odborného a uměla poradit. Ale myslím si, že ta česká řeč stojí za to, aby se pěstovala a aby se vyslovovalo. A používala se v plné šíři a bohatství. Já žalím toho, že se mnoho výrazů z češtiny ztrácí. Přestávají se používat. Mě se zeptala vnučka, babi, co to je souvrať? A já jsem říkala, no ty lunko, a teď si mi to začala všechno říkat, jak je souvrať a jak jsou tam ty kytičky vonavý a mateří douška a slzičky Panny Marie, jak je to pěkný a prostě, že prostředkem takový cesty polní je žebřiňák plnej sena vonavýho nebo snopu s obilím. Zase snopy to taky znělo do oušek dětské cize. No, vysvětlila jsem jí souvrať a potom jsem jí ukázala souvrať, protože jezdíme za Johanou na venkov a tak ví už, co je souvrať, ale myslím si, že jich není moc, co to vědí.
2: To je úžasné, že jste ji mohla ukázat v přírodě a nikoli před monitorem počítače.
3: No jo, no tak čas strhnul oponou, jak se říká.
2: Paní Filipovská, co je v našich životech, v naší každodenní existenci důležité? Jak to vidíte?
3: Já si myslím, že je potřeba, aby člověk zachovával pořád takovou pevnou, zdravou mysl. Protože ta je zdrojem síly, zdrojem ozdravení organismu a já na to strašně spoléhám.
2: A jak se buduje pevná, zdravá mysl?
3: No, chce to grunt, ten já mám. Ale myslím si, že v každém ten grunt je, když ho hledá. A je dobře dívat se na život pozitivně. Žít rád. Vážit si toho, že jsme na světě a užívat si to. Nekalit si to všelijakými pocity marnosti a přemýšlet o věcech, které ani nemůžeme vyřešit, protože řeší je za nás jiní, ne vždycky ti nejmoudřejší, ale je potřeba v klidu počkat, tu mysl pevnou zachovat zdravou a počkat, protože ti, co to neumí, tak zase za čas odejdou. Já tomu věřím.
2: Spoustu podnětů k zamyšlení, spoustu radosti přineslo toto povídání s paní Pavlínou Filipovskou, za které vám děkuji a přeji zdravou mysl, vůbec zdravý organismus a ať vám ten úsměv na tváři i v srdci zůstává trvale. Děkuju, nashledanou.
3: Nashledanou.

tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Udeřila naše hodina a opět se setkáváme, doufám, že v plném počtu, u muziky s Eduardem Hrubešem, neboli s hodinkou plnou řízné dechovky. Tedy popravdě řečeno, jsem tam i s nějakou tou mírně tklivou až lirickou hudbou, jak už to tak v tomhle žánru je zvykem. Na břehu Blanice. To je přímo reprezentační ukázka jímavého textu. Jednou si tu polčičku poslechnete a hned máte pocit, že už ji dávno znáte. No a přitom nikdo neví, kdo ji vlastně takhle šikovně složil. Hrála malá česká dechovka a zpívali Blanka Tumová a Josef Opelt. Teď tu máme další ukázku takové nezapomenutelné písničky zapomenutého autora. Od Tábora až k nám. Dnes s námi zahraje Veselka Ladislava Kubeše. A pak si pustíme bidžovský valčík známého autora. Ladislav Kubeš zhudebnil text zajímavého původu, ten totiž napsali sestry z Kovajsovy. Dnes spolu s Veselkou od autora muziky zaspívají Vlasta Kahovcová, Milan Černohous a Vendula Praglová. A pak se můžeme společně těšit na klasiku nejklasikovatější. Josef Stelipský na text Jarky Motla Praha je krásná. Zaspívá jímavě Josef Opelt, doprovázený salonním orchestrem Josefa Vejvody.

Krásu naší melodie opěvovali i autoři, jejíž jména se nezachovala. Ale naštěstí to dílo ano. A to je i případ valčíku Vltava, který opěvuje krásy řeky tak umně do metropole vetkané, až nám to právem závidí zájezdy z blízké či vzdálené ciziny. Zásluhu na tom mají i stavitelé těch různých zdymadel a jezů, nebýt jich, byla by kdysi stříbropěná Vltava jenom takovou větší říčkou. Teď nám oni zaspívají Marie Svobodová a Jana Mikulášová spolu s Budvarkou, řízenou Vojtěchem Prokešem. A aby to nebylo líto zase třeba Kolíňákům, připomeneme si k mochu v pochod Kolíne, Kolíne. Tudy zase protéká romantický veletok jménem Labe. Pražští muzikanti Milana Bašty. A připomeneme si krásy Vysočiny, zazní valčík autorské dvojice Áda Doško a Jaroslav Hájek Krajem Vysočiny. Keramičku řídí Vladimír Elner, zpívají Drahomíra Vránková, Josef Dušek a Pavel Hanták.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Teď se, vážení, zase na skok podíváme na Moravu. Jožka Černý má pro nás informaci, jaké to bylo, když šel z Hradišťa. Ovšem, chceme s vámi, milí posluchači, hrát fair hru. Nebude to přímo dechovka, ale sem tam mezi námi i takový cymbal, jak se patří, potěší. Hraje cymbalová muzika Petra Olivy. K dechovce se ovšem promptně vrátíme hned následujícím titulem. Moravanka Jana Slabáka spustí lidovou Javorina. Zaspívají Břetislav Osička, Daniela Češková a Ivana Slabáková. No a v zápětí tedy hned poté Hore dědinů. Další ukázka muziky neznámého autora. S Moravěnkou zpívají Jarmila Kachyňová, Jiří Helán, Květa Navrátilová a Joška Šmukař.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Teď si ještě dopřejeme letní odskok na Domažlicko. Kapela se taky příhodně jmenuje Domažličanka a skladba lidového autora lecos napoví o zdejších zvyklostech. Já se vždycky ohlídám. A jen co to společně probereme, to ohlídání, zazní zasloužená směs sestavená z následujících ingrediencí. Když jsem šel včera po rinku, lístečku dubový, letěla husička, kdyby byl Bavorov, o Velvary. Zpívá a hraje Květovanka a podle možnosti, ale je to dobrovolné, i naše publikum doma u přijímačů. Naslyšenou příště se těší Eduard Hrubeš.

0: nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: V těchto dnech slaví své 70. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Marie Redková. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Marie Redkové připomenout v následujícím pořadu.

Dámy a pánové, příjemné dobré dopoledne vám všem. Zdravím vás všechny tady v Pražském divadle u hasičů. Zdravím vás všechny doma u rozhlasových přijímačů. Vy doma u rádií jste teď museli zažít takovou chvilku napětí. Stalo se totiž to, co se nám v tobogánu ještě nikdy nestalo. My jsme tady totiž v divadle u hasičů neslyšeli tu znělku, kterou obvykle začínáme, takže jste možná slyšeli ruch v divadle, ale aspoň víte, jak to tady vypadá. Tak já doufám, že nám tohle to všechno odpustíte, protože ty hosty, které vám budu za malou chvíli servírovat sem na pódium, tak já myslím, že až je uvidíte a vy doma uslyšíte, že nám bude odpuštěno. Čili zdravím ještě jednou vás všechny doma u rozhlasových přijímačů. Už nás slyšíte. Společně s vámi je Český rozhlas 2 Praha. Zdravím vás tady v Pražském divadle u hasičů. Dobré dopoledne, začíná tobogán. Musím tady se vám svěřit ovšem dnes na začátek s jednou takovou smutnou věcí. Já posledních pár dní nestojím za nic. Je to tak, vy se ptáte, jak to? Já vůbec nevím, co mám dělat. Já byl zvyklý, že v televizi mi vždycky řekli, kdy mám jít spát, co bude večer v televizi. Zamávali mi, nikdo na mě nemává. A proto jsem se rozhodl, že televizní hlasatelky a hlasatele si pozvu do dnešního tobogánu. Dámy a pánové, přicházejí první hosté, Heda Čechová a Milena Vostráková.

0: Posaďte se u nás. Příjemné dobré dopoledne, tady jsou mikrofony. Já mám na vás první zákeřnou otázku. Schválně, vzpomenete si na chvíli, kdy jste se úplně poprvé objevili na televizní obrazovce, co jste měli na sobě, co jste říkali, jaký byl den v týdnu, kolikátého bylo. Vzpomenete si na tu chvíli, paní Čechová?
1: Ano, já si na to vzpomenu. Já jsem takhle dopoledne dělala konkurs. Bylo nás tam asi, já nevím, tenkrát 50, protože já jsem původně prvně hlásila nejdřív zprávy, protože jsem vypomáhala Kamile Moučkovi a předtím tam byl, než tam přišel Richard Honzovič, tak Jaroslav Bous. A potřebovali, protože byli oba dva se mnou v rozhlase, tak potřebovali ještě třetího, protože pořád měnili služby a náš šéf v rozhlase už z toho byl trošku nervózní, takže řekli, tak mi ještě někoho. No a já jsem v 11 hodin dělala konkurs a večer v 7 hodin už jsem hlásila. Takže...
0: Takhle rychle to šlo.
1: Ano, takhle rychle.
0: A vzpomenete si na to první hlášení nebo na pocit, jaký jste měla?
1: No vůbec žádnej, protože tam byl takový zmatek v tom studiu. My jsme byli v té Vladislavce, kde byli všichni, že jo. Tam byli herci a tam bylo kameramani a sportáci a všecko to tam prostě už bylo připravené. Takže programový hlasatel jenom něco ohlásil. Za námi rozhrnuli takovou záclonu. Byla ta mapa. My jsme před to sedli jenom v té znělce, šla rozhlasových televizních novin. Dosedli jsme ještě na tu teplou židli a už jsem tam měla, jsem si držela zprávy a už jsem četla zprávy. Takže jako to ani, co jsem měla na sobě, to se jako na ty zprávy nepamatuju. Co jsem měla potom, když jsem přišla do programu, tak to vím, že jsem měla bledě modré šaty tady s malou černou kytičkou.
0: A to je dobré to vědět, protože televize tenkrát nevysílala ještě barevně, čili po letech i někteří diváci tady v tobogánu se dozvěděli, jakou barvu ty šaty měly. Když tak mapujeme tu televizní historii, můžu se neslušně zeptat, co to bylo za rok, kdy jste se poprvé objevila na obrazovce tehdy Československé televize?
1: Já v té, to bylo přesně, nevím, jestli to bylo 55 nebo 56, ale tak... Určitě v 55. roce jsem se objevila v těch zprávách. Mm-hmm. Potom jsem přešla do programu a to bylo tak asi v 57. roce.
0: Mm-hmm. Já si na to vzpomínám, tenkrát jsem se... Díval jsem se.
1: Jste byl ještě na houbách,
0: to jsem byl
1: Alešku.
0: Na houbách, jo, ale měli jsme tam televizi v lese. Co paní Milena Vostráková, vzpomenete si na tu chvíli?
2: Na obě vaše otázky. Na první službu si nepamatuju, ale samozřejmě si pamatuju na konkurs. Ten konkurs jsem dělala v roce 57. Tenkrát se nás přihlásilo asi 300. Pro Hedu určitě tenkrát ten konkurs byl snazší, protože ona měla velkou zkušenost jako hlasatelka rozhlasu.
1: Pardon, já jenom ti do toho skočím. Já jsem byla od 15. června 47 v rozhlase jako hlasatelka, čili skutečně to pro mě bylo daleko a přitom jsem už komentovala různé filmy na Barandově, kulturní a různý prostě, i zpravodajský týdeník, takže já jsem v tomhletom vlastně už byla, že mimo obraz hlásit něco a komentovat něco nebyl pro mě problém.
2: Ano, takže já na rozdíl od Hedy jsem byla nováček, vrátím se k tomu, že nás přišlo 300 na tu zkoušku a teď se vychlubím, tu zkoušku jsem udělala, tady ten konkurs jediná, ale nebyla jsem tak dobrá, měla jsem veliké štěstí, protože kdyby se mě byli bývali zeptali na to, co dali tu otázku dívce přede mnou nebo za mnou, tak jsem to nevěděla, je to osud. No a taky to bylo tak, že jsem ten konkurs dělala v sobotu a ve čtvrtek u nás už zazvonila nějaká pracovnice z televize a říkala paní Vostráková, ve středu hlásíte. Tak já jsem vůbec kameru neviděla nikdy předtím, jenom na tom konkurzu a zavolala jsem Pepíka Zímu. Je, Pepík Zíma byl hezký. My všechny holky jsme do něj byli zamilovaný. No a byl tenkrát veliká hvězda, nespíval jenom lidovou hudbu, ale zpíval pop music a velice dobře.
0: Když jsem šel tuhle kránu, potkal jsem Bílou vránu. Já to vidíte, já to všechno znám z té doby.
2: No tak já jsem mu zavolala, protože jsme se hodně kamarádili v té době a říkala jsem Pepíku, já vůbec nevím, jak mám začít, já vůbec. A on říkal, podívej se na té kameře, je červené světlo, když se rozsvítí, tak začneš. Světlo se rozsvítilo, já jsem začala, byla jsem v televizi až do roku 70, kdy nás Hedou vyhodili.
0: I k tomu se dostaneme. Já děkuji. Dámy a pánové, přicházejí další hosté dnešního tobogánu. Víte, on vznikl takový problém, nespíš vizuální, ne pro rozhlas, ale máme tady jednu hlasatelku, s kterou nikdo nechtěl sem prostě na pódium přijít do divadla u hasičů. Ne, že by proti ní něco měli, ale ona je tak velká, že vedle ní každý vypadá malý. Tak jsme vedle ní postavili chlapa, hromotluka. Dámy a pánové, přicházejí Marie Redková a Alexandr Hemala. Zase je větší. Přeji vám hezké, dobré dopoledne. Vítejte u nás v tobogánu. Posaďte se u nás. Mařenko, prosím tě, kolik měříš?
3: 181. A když hodně stojím, tak 180. Dobrý den.
0: Je to mě docela zarazilo, to, když hodně stojím. Ty dovedeš stát míň a stát víc, jak prostě stojí, ne?
3: Včera jsem stála skoro celý den, tak dneska mám možná i 179. Ono se to smrskne, ta páteř.
0: Tak, povídáme si o prvních chvílích, kdy se člověk objevil na televizní obrazovce. Sašo, kdy to bylo u vás? Vzpomenete si na tu chvíli, na ten okamžik? Co jste měl na sobě, na co jste myslel, co jste říkal?
4: Tak, co jsem měl na sobě? Já vám taky přeji samozřejmě krásné dopoledne. Co jsem měl na sobě, na to už si nepamatuju, protože už je to strašně dlouho. Není to teda jenom o chviličku později, než tady dámy krásně hovořily, ale bylo to v roce 74. Já to přeskočím, samozřejmě taky byly nějaké ty konkurzy a takovéhle věci. A když tenkrát se nás vybrali, tak jsme se to učili, ty texty, ty názvy těch pořadů. Já se to učil 14 dní. Se to muselo tenkrát naučit nazpaměť a vím, že mě tam posadili do té hlasatelny a první služba to byl od ní hezký dárek, protože to bylo 5. čili na Mikuláše v roce 73, takže spočítejte, co to je za strašný léta. No, ta tréma hrozivá, pamatuju si, když jsem si v tom studiu sednul, teď se teda skutečně rozsvítila ta červená na té kameře, tak ten papír, co jsem měl připravený, to jsem tak jako ta ruka mě takhle pajtlovala, že kdybych se tam chtěl podívat, tak to stejně nedohledám. Teď ze začátku ze mě padalo takový jak leklá ryba jsem koukal, ale tam bylo krásný to, že režíroval pan režisér Laňka, to byl takový otrlej chlap, ještě taky Milenko pamatuje, že ten tam vlítl a říká, člověče, co tady blbneš, tady to máš napsaný, tak to přečti, tady nejsme kvůli tobě, tady musí být odvysílaný večerníček, televizní noviny, to je podstatný. Tak vypad ven, zkusil to ještě jednou, no a podruhý už jsem to teda s roztřeseným hlasem nějakým způsobem dokopal do konce, protože přečíst, to bych to tak nenazval.
0: Čili rok 73, já děkuji za tuhle tu vzpomínku. Mařenko, jak to bylo u tebe?
3: Mně to bylo 29. srpna 1977. A ta tréma ta je naprosto stejná u každého, čili já si z té první služby nepamatuju taky nic, ale pamatuju si, že když se rozsvítila ta červená, takže mi škubalo pravé oko a levá noha se mi takhle třásla, takže tím se třásla i ta židle a třásl mi hlas, ale taky to nějak prostě dopadlo.
0: A je hezké, že i po těch 30 letech, když se ti to vybaví, tak se celá rozpajtluješ, víš? Jakože...
3: Ten třas zůstal, naopak se zvýšil.
0: Ale oko se ti sklidnilo na televizní obrazovce.
3: Počkej za chvíli.
0: To je hezký, je menší, noha pajtle. Vidíte, s jakými handicapy se člověk může stát úspěšným televizním hlasatelem. Dámy a pánové, pojďme dál, protože v zákulisí čekají další hosté. Já jsem moc rád, že jedna z televizních hlasatelek vládne i hlasem, čili zpívá, nejedna, samozřejmě i ostatní. A jsem rád, že přijali pozvání sem dnes do tobogánu. Přicházejí Iveta Kováčová a Triny. Hezké dobré dopoledne. Dobré dopoledne, pojďte sem za námi a pokud můžu, poprosím o první písničku dnešního tobogánu. Triny.

0: Zpívali vám Triny, dámy a pánové, v přímém přenosu posloucháte na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha Tobogán. Společně se mnou jsou tady dnes Heda Čechová, Milena Vostráková, Marie Redková, Alexandr Hemala a přichází si k nám sednout i Iveta Kováčová. Iveto, i vám hezké dobré dopoledne.
1: A musíme jim složit poklonu, byli opravdu úžasní. Já obdivuju každého, kdo něco umí navíc. Můj tatínek hrál dobře na housle a tak chtěla bych to taky uměla, tak mě sehnali soukromého učitele a po roce, když se maminka na mě přišla zeptat, tak ten pan učitel říkal, paní Vostřáková, jestli jde všechno jako hra na housle, tak ji rychle vdejte. Takže máte můj obdiv.
0: Ano. Tak to byla velká poklona. Iveto, doputuje k vám mikrofon, už je u vás. Možná, než si budeme povídat o profesi televizní hlasatelky, určitě by stálo za to alespoň trochu představit Triny. Třeba pro ty, kteří vás teď slyšeli poprvé, kteří vás slyšeli poprvé. Kdo jsou Triny?
2: Děvčata z kuchyně, to především kamarádky, asi 6-7 let, myslím teď toho profesního, teda setkávání se zpívání a jinak jsme kamarádky, tam s tou jednou světlejší, tak 20-leté vlastně kamarádky, nebo trvá to přátelství takhle dlouho. No a zpíváme romské písničky, protože jsem to chtěla já a já prostě určitě oni poslouchají, jsou moc hodné a také umí zpívat, takže to se sešlo tak náhodně.
0: Já jsem se chtěl zeptat, kdo ještě ve vaší kapele, ale teď to je úplně zbytečná otázka po téhle té první vaší odpovědi. Iveto, vy si vzpomenete, kdy jste se poprvé objevila na obrazovce Coby, televizní hlasatelka?
2: Já jsem tu otázku zaslechla tady, když jsem byla vzadu a já vůbec nevím. Mně úplně náhodou bylo puštěno to, co jsem tam předváděla v rámci nějakého toho přijímacího konkurzu. A to bylo dost trapný. A na to bych se asi vzpomněla, co jsem měla na sobě a co jsem špatně jakoby říkala, ale úplně ten první výstup si nepamatuju. Ani co jsem měla na sobě, ani co jsem říkala. No,
0: to je zvláštní, že paní Heda Čechová po těch dlouhých desítkách let si na to vzpomene. Ve vašem případě, Iveto, to byl rok. Vzpomenete si na ten rok, kdy to bylo?
2: Taky ne.
0: Taky ne. Já byste vhodný respondent, vás si pozvu na díl, ano, no.
3: Aleši,
0: ne, paní Čechová si to pamatuje, když jste byla na obrazovce možná.
3: No to
0: možná.
3: Si člověk před smrtí už si pamatuje spíš ty věci, které byly dávno, nežli potom včera, co jste večeřel.
0: Jo, takhle, aha, ví, tak aspoň máte jistotu i ve to, že to máte ještě daleko. Víte, mě by zajímalo, jak se vlastně ta profese televizního hlasatele měnila v průběhu desetiletí. My asi máme v živé paměti, jak se hlásilo v těch posledních letech, jak to vypadalo. Co

0: Takže psali třeba určité, no ale pořád se to četlo. Až teprve, než já jsem přišla, jak jsem si říkala, Ježíšmarja, teď já přece, když se s někým bavím, tak mu koukám spíš do očí nebo na něj, ale rozhodně to nečtu, přece to nebudu číst. A tak jsem si řekla, no já se to pokusím naučit z paměti.
1: Čili to jste byla vy kvůli komu celé generace dalších hlasatelů. Ano. Sašo, teď jste na to přišli.
2: Kdybych to byl býval věděl, no to je hrozný, ano.
0: Ano, já se k tomu tedy...
2: To je
1: da. Metoda Čechové. No, mohli jste to číst celý den.
2: Já jsem si zničil všechny buňky mozkový.
0: Ano, já se k tomu přiznávám. Bylo to, já jsem se sama sobě někdy, jsem se na sebe vztekala, když byl dlouhý úvod třeba k opeře. A my jsme hlásili už ve druhém patře a za námi byly dámské záchody a většinou tam techničky šly a stáhly. A to jste všecko slyšel, ono to do mikrofonu nešlo, pamatuješ,
3: ano,
0: Mileno?
1: Ale některé pořady bych zase doprovodil tímhle zvukovým efektem.
0: A nebo se nám
1: efektem.
0: Bavili za dveřma. A to bylo taky strašný, že jo, když prostě vy jste, teď nás brali takhle, jde pak v celku, nás brali takhle, pokud možno celou jenom hlavu. Já mám několik fotografií, které mi dělali diváci a děvčatům taky z obrazovky a tam jsme byli takhle, že ani lidi neviděli, co máme na sobě.
1: Tak zase jste ušetřili za kalhoty a za boty, že jo, to je velká pravda. Potom se ta profese určitě měnila 70. a 80. léta. Mařenko, Sašo, co obnášela tahle profese? Čili kvůli Hedě Čechové jste hovořili z patra a opravdu jste se to všechno učili z paměti?
0: My tedy ano.
3: Učili jsme se to z paměti, tak samozřejmě, že člověk si nemohl zapamatovat všechno, i včetně časů, co bude ten večer, to znamená, že to bylo tak polo z paměti, dejme tomu, měli jsme desky u sebe a ty desky byly docela milosrdné i v tom, když třeba později potom přišly texty, se kterými tedy se člověk absolutně nemohl stotožnit a spíš měl k ním zcela opačné jaksi postoje, tak šlo říct, dovolte úvodem pár slov dramaturga nebo pár slov tvůrce a zvednout ty desky a přečíst to zase naopak. To byly takové ty texty, u kterých byly dvě tlusté červené čáry a tam se nesmělo ani písmenko změnit.
1: Tam ses ani přeřeknout nesměla.
3: No, vzpomínám na Jirku Ptáčníka, který místo Dálný východ řekl Blízký západ. A bylo to u textu.
1: Skutečně. A v kterém to bylo roce?
3: No právě.
1: Já myslím, dneska by to bylo roztrhlý přežblep, ale myslím, že...
3: Bylo to někdy v 70. letech, jo, ale tak... naštěstí to tedy proběhlo bez nějakých úhon vůči němu. No.
1: To je hezký. Iveto, vy jste tu dnes zástupkyně vlastně té nejmladší generace. Vy už jste to učení textu z paměti asi nezažila. Nebo já nevím, jestli se ptám správně. Pamatujete si na to?
4: Já jsem o tom jenom zaslechla, pamatuju si a zjistila jsem okamžitě, že ty mozkové buňky vlastně nemám. Že jo, vy jste
2: je...
4: Tak, no a já jsem je jako zjistila, že nemám. Takže to je dobře, že jsme se nemuseli učit z paměti. Já jsem za to ráda, protože já sice taky preferuju a mám ráda pohled do očí a povídání si s někým takhle. Je to určitě nejvíc, ale když se díváte do takové temné, malé jakoby skříňky, mrtvé vlastně, a máte se jaksi úplně celý jaksi zmobilizovat a říkat něco, ono to jde nejlíp dětem, teda aspoň mě, ale s těmi dospělými je to trošičku těžší, takže tam vlastně hrajete, je to taková herecká póza role, pro mě póza, protože nejsem herečka. Takže a to mi moc nejde. Takže já jsem byla vděčná za to, že ten text byl, že lidi nemuseli poslouchat moje nějaký přeřeky, žblepty, cokoliv, protože koho to zajímá, že jo. A snažila jsem se tak, jak umím a můžu soustředit na obsah a na to, co vlastně chci říci. Takže takhle já byla ráda.
1: Víte, mě na tom vždycky fascinovala ta úžasná možnost, protože najednou jste se objevili na televizní obrazovce, naživo, viděl vás celý národ, kdysi i se Slovenskem, čili je možné, že se na vás dívalo 12, 13 milionů lidí, kterým jste přáli hezký večer a měli jste samozřejmě předem dán ten text. Nenapadlo vás někdy ten text odložit a najednou říct, víte, promiňte ten program, ale já měla dneska blbej den, ukradli mi auto a stojí ta guláš jsem připálila a manžel mě naštěl. naštval. Neměli jste někdy tu chuť prostě promluvit k národu, byť byste věděli, že to prostě bude třeba naposled?
0: Ale tohle to já jsem začala dělat právě před programem, tak třeba šla jsem a padal sníh a šla jsem třeba, kde byly plynové lampy po ulicích a říkala jsem, taky jste měli takový krásný pocit, vždycky jsem tam

0: Byla aspoň dvě, tři věty, což jsem začala dělat já právě před programem a pak se to dost ujalo, protože najednou to bylo takové jako oživení toho a zličtění té hlasatelky, že neřekla jenom dobrý večer, dnes večer uvidíte to a to, ale vždycky jsem tam dala něco takového, co bylo aktuální, nebo dneska byl parní den, bylo vám taky horko, cokoliv.
1: Čili jste vlastně předpovídali i počasí ano. V tu dobu. Ano, takže to bylo. Ano, čili vlastně takže, takový zárodek rosničky už tam.
0: Takže to byl takový malinký jako vytěsňování té strašné cenzury, která nad námi už i tenkrát byla, že jo. Čím dál tím víc samozřejmě, takže jsme museli takhle nějak to trošku zličťovat.
1: Kompenzovat. Milena Vostráková se nadechuje.
2: Říkat jsme nemohli. Já, když jsem odešla, narodila se mi Anička, tak nějakou dobu jsem se na obrazovce neobjevovala a tenkrát se po Praze rozkřiklo, že jsem se zabila v autě. Tak když jsem se potom vrátila, tak jsem se tedy přivítala s diváky a řekla jsem, že mě nepotkalo neštěstí, ale naopak veliké štěstí a ukázali jsme tu půletou Aničku. No z toho byl malér, strašnej, co jsem si to dovolila, takovou osobní věc. No, bylo to velmi nepříjemné, ale divákům se to líbilo. A
1: divákům i posluchačům se tyhle věci líbí. Jak něco kiksnete, to je věčná věc, nějaký průšvih. Sašo, co vy? Měl jste někdy chuť?
3: Ale no tak, ono se to dalo jinou cestou. Já třeba pamatuju, tenkrát bylo problém se dovolat na Moravu a my jsme jezdívali domů na Moravu za dědečkem, za bábí. A vím, že jsem vždycky, když jsem měl službu v tom týdnu, tak když jsme měli přijet, tak jsem si vzal jednobarevnou kravatu a když jsme přijet nemohli z nějakých důvodů, ano, ano. Tak jsem si vzal štrávka tou kravatu a už babička věděla, že ta kachna nemusí,
1: hele, nemusí
3: může zůstat ve špajzu nebo běhat po dvoře.
1: Sníme si ji sami, máme barevnou kravatu.
3: Zase ušetříme.
4: No, taky jsem to prováděla. Dokonce jsme s manželem, když jsem se s ním seznámila, tak jsme měli takový signál, když budu mít jednobarevnou věc, večer je rande. Když budu mít nějakou strakatou, nemůžu.
3: Mám jiný rande.
4: Fakt, opravdu.
1: Fakt, jo.
4: No, manžel tady někde sedí, potvrdil by to.
1: Ne, manžel seděl původně v první řadě, ale když jsem vyhrožoval, že ho vyhmátnu, tak se přesídlil, no už to jeho sedadlo je prázdné. Prosím vás, někde mezi vámi je muž, prosím tě, poznáš svého manžela, toto.
4: No, poznám, ale špatně vidím, víš, ale že...
3: Ja, pozor. Není tady někde lékař?
1: Není tady někde, prosím vás, lékař? Pane doktore, kde jste?
3: Tak co, doktore, ne. Jak se ti to líbí?
1: Myslím, že vzdálenější místo z jeviště v divadle u hasičů není. Vařenko, ty nemáš brýle, sedí tam tvůj muž vzadu.
4: To jsem ráda.
1: Takže tahle ta první signální fungovala. No to je paráda. Tak vidíte, my jsme si říkali, jak se kvůli nám vždycky pěkně oblečou. Prd, šlo o jídlo na Moravu a o rande. Teď je nám to jasné. Dámy a pánové, v přímém přenosu je společně s vámi Tobogán. Můžu poprosit o další písničku? Zpívají vám Triny.

0: Zpívali vám Triny v přímém přenosu Českého rozhlasu 2 Praha.
1: Jestli jste si toho všimli, milí diváci tady v divadle u hasičů, mně přišel takový zvláštní přírodní úkaz. Iveta, jak si stoupne k tomu mikrofonu, tak je nádherná, zkrásní a jak začne zpívat, tak prostě vám to strašně sluší. Bohužel to nemohou vidět posluchači Českého rozhlasu.
0: No, to my máme právě takovou pojistku, abychom příště nalákali, aby si přišli podívat. I vy to budete se muset každou sobotu chodit a stát u toho mikrofonu, aby se na vás vždycky...
2: Já souhlasím, ano, velmi ráda.
0: To je dobrý kšeftík náhodou. Dnes si povídáme o hlasatelské profesi. Společně se mnou tady v Pražském divadle u hasičů jsou Heda Čechová, Milena Vostráková, Marie Redková, Alexandr Hemala, Iveta Kováčová. Pro vás, kteří čekáte na ty signály, Saša Hemala má černou košili, černé sako, černé kalhoty, Mařenka. Prosím tě, to, co, když by si takhle vyšla na obrazovku, znamená to, že večer je nebo není rande?
1: No, to nevím. To bych si nemohla dovolit, když bych chtěla jednoznačně, když bych toužila po tom rande.
0: Čili když by si vyšla v tomhle, tak to je Redku, ještě nevím.
1: No, tak.
0: Jak to bude?
1: Je to černobílé prostě.
0: Je to černobílé, počkej si, co si vemu po událostech. Dobře, povídali jsme se o prvních chvílích vaší profese, ale mě by zajímalo, jestli si vzpomínáte na chvíli, a to určitě, kdy jste se teda opravdu nejvíc zapotili. Chvíle, která, i když se vám po letech vybaví, tak si říkáte, to byla hrůza, zaplať pámu, že je to pryč. A jedno, jestli to bude nějaký přešblep, nějaký průšvih. Paní Hedo, vzpomínáte na nějakou takovou chvilku?
3: To bylo ještě ve Vladislavce, když jsme tam byli všichni a už tam bylo připravené celé Národní divadlo, opera. Já nevím, jestli dávali Rusalku nebo něco. Vím, že tam byla i paní Marta Krásová, výborná altistka. A protože jsme se samozřejmě z toho, jak jsme tam všichni vždycky ještě my zkoušeli třeba, byli jsme tam, tak jsme se znali velice dobře s celým Národním divadlem a se všemi herci. A paní Marta Krásová prostě tam stála takhle, já jsem začala hlásit a najednou takhle, jak stála ta kamera, tak já vidím, že paní Krásová utíká přes celý to studio někam dozadu. A teď já jsem si říkala, tam vypuk požár, nebo co se stalo, ale to byl takový fofr prostě. A teď každý pohyb za tou kamerou samozřejmě vás trošku rozruší. No, dodělala jsem to, domluvila jsem to a když kamera zhasla, tak jsem se jenom tázavě na paní Krásovou podívala. Říkala, paní Hedičko, já jsem se šla jenom podívat, jak ty šaty s tím plédem vypadají, abych to viděla na kameru. Takže já jsem tiše málem omdlela. No, tak takováhle třeba, a to
0: no,
3: bylo
0: by,
3: jiný.
0: Byla profík, šla se podívat, aby věděla, že jo. Za chvilku měla být na televizní obrazovce, tak aby si zmapovala terén. Paní Vostráková, co vy?
4: No, tak těch krušných chvílek bylo strašně moc, ale když tady Heda mluví o těch šatech, tak já u toho zůstanu. Já jsem jednou z Ameriky v té hluboké totalitě dostala překrásnou blůzu, ženy by ji ocenily. Ta blůza byla bílá, měla po sobě takový jemný černý proužek, zapínala se ke krku na černé takové ozdobné veliké knoflíky. Vzpomínám si, že jsem se s panem Hegrem na jednom křesle během titulku Nedělní chvilka poezie vyměnila. Dosedla jsem, kamera se rozsvítila, já jsem začala. Asi po dvou větách ta kamera zhasla. Tak jsme se v tom studiu domnívali, že se stala nějaká porucha, to se tenkrát stávalo velice často, ale v tom už se otevřely dveře a běželi tam za mnou všichni z režie a říkali, Mileno, stalo se něco příšerného. Ty jsi se na obrazovkách objevila v podprsence a s černými knoflíky. Představte si, že ta kamera ten materiál úplně smazala. Byl to nylon, dralon, silon, tenkrát jsme to tady vůbec neznali. No, tak teď co? Před námi byl celý ten večer. Na tom vysílání byla ještě jedna, jak vidíte z přiloženého obrázku, se malá drobná, ta dívka byla dvoumetrová, korpulentní, ale měla šaty. Takže zatímco na vašich obrazovkách visel titulek Omluvte poruchu ve vysílání, tak tu dívku ze šatů svlékli, na mě to navléklo, viselo to na mě, ale měla jsem v čem odvysílat celý ten večer, který byl před námi.
3: Milena mě ještě přivedla na jednu věc, jak říkala, že se s panem Hegrem měnila na té židli, tak tam byla, to se do dneška pamatuju, že jsem hlásila, tenkrát šel Otelo a když se měla odhlašovat, tak se při těch titulcích, co šli, tak se ozvalo do studia: Desdemona z postele, hlasatelka do postele, protože já jsem hlásila prostě na kraj postele, kde ta Desdemona z ní vyskočila, tak mě tam naaranžovali takhle prostě nějak velice sukně a všecko, takže hlasatelka do postele.
4: To se divím, že sukně. Já si vzpomínám, že jsme hlavně byli tady potud a já jsem právě v té době, jestli máme chviličku,
0: no,
4: dostala takový korespondenční lístek. Napsal mi nějaký, někdo mi napsal: paní Vostřáková, nedávno jsme vás sledovali při sobotním uvádění pořadu, kdy jste se nám vůbec nelíbila, protože vaše dlouhé kalhoty se nám vůbec nelíbí. Nevím, kdo vám tyto úbory navrhuje, ale je velká škoda, že schováváte své nohy, za které se nemusíte vůbec stydět, protože jsou opravdu hezké. Nezlobte se, že jsme tak upřímní, ale doufáme, že to od nás přijmete jako kritickou připomínku. Zdravíme vás, starší páni z Pardubic.
0: To je nádherný. No vidíte, a řekli si...
5: Jsi měla fanklub starších pánů v Pardubicích.
0: To chlapíci koukali, když se potom byla před kamerou v té americké halence. Čili to bylo na základě toho korespondňáku, jak jste se tam potom odhalila. Ano, pochopil jsem. Sašo, co vy vzpomenete na nějakou takovou chvíli, kdy se potíte ještě dneska?
5: A tak někdy si člověk potí i za druhý. Já si třeba pamatuju, jednou jsem měl službu, vlastně to jsme byli vždycky tam večer dva, první program, druhý program. Myslím, že to bylo se Sašou Burešovou, tak jsme tam seděli, už se ta služba pomalu chýlila ke svému závěru, tak to už je tak člověk rád, že vypadne a pojede domů. A na závěr toho vysílání vždycky bývaly zprávy, takový pětiminutový, krátký, a pak už tam jenom byla ta hymna, ta vlajka se tam třepetala, to bylo taky krásný, to jeden kameraman náš, takový proutník, šindelář, to bylo hezký, ten chodil s nějakou mladou dámou a ta vždycky chtěla, aby byl brzo doma. A on říkal: ne, já musím třepat tou vlajkou na závěr toho vysílání. Baštila mu to asi půl roku a pak se to provalilo. No, nicméně jsme tam takhle jednou seděli s tou Sašou a přišel zprávař, přišel chlapík, který četl zprávy. A byl takovej mladej, novej, my jsme ho neznali, tak jsme tak jako koukali, představil se nám, chvilku tam s náma poseděl a za chvíli říká: nemáte tady otvírák na pivo? A říkáme: jo, tam visí. A on šel a přišel s takovou taštičkou, diplomat, takový jako úředník ministerský, a otevřel tu taštičku a tam měl piva tři vyskládaný. Vytáhl si to pivo, otevřel a takhle si tu Plzeň krásně do sebe nalil. To už jsme s tou Sašou tak jako trošku zbystřili. Za chvilku to zopakoval ještě jednou a to už jsme říkali: a vy už jste tady jako byl, vy už jste jako čet zprávy, máte to už za sebou premiéru? A on říkal: jo, já už jsem si to na Otence vyzkoušel, to je všechno v pohodě. No, to jsme nelenili samozřejmě a šli jsme se podívat, jak tohle dopadne, protože to nás hrozně zajímalo. A on si skutečně sedl do toho studia, teď si připravil ty papíry, ovšem teď přišel ten kameraman, který tam posvítil to světlo. No a to, přátelé, to nastane během několika málo minut. Zaručený efekt, jako když třeba v pravý poledne někde ve vinným sklípku na Moravě do sebe nalejete vínečko, dole v pohodě, že jo, tam můžete pít jak závodník, ale když vylezete na to slunce, teď se vám to takhle opře do temene, tak nevíte, jestli jste tam vlakem, lodí nebo letadlem. Tak to byl přesně jeho případ, protože to už začal teda ty zprávy číst. My jsme na to tak jako koukali, co se tady, jak tohle dopadne. A to ještě navíc, ono to mělo několik takových těch úseků, který člověk musel ohlídat, tak on se samozřejmě rosil, to už bylo vidět, jak přes ten pudr, který si dal na ten obličej, už tak jako začal trošku krápět. A teď ještě, jak byl z toho takový nervózní, tak si pořád poposedával na té židli. A tam byla ta zrada nejhorší, že tam byl takový piedestál a takový půlmetrovej a to končilo. A teď mi na to koukali, už přečetl z domova, to bylo dobrý, pak četl ze světa, to už bylo horší, to už tam byl 2 cm. A když řekl sport, tak to už se posunul úplně a spadl v tom přímém přenosu. Najednou prostě nebyl. A to teda vím, že v tu chvíli nastala panika, to už ten režisér ho stáhnul, říkal, to už je jedno, prosím tě, sport nezajímá. A my jsme se vždycky museli vystřídat mezi tím, co diváci viděli na obrazovce ten titulek zprávy, tak my jsme se na té židli museli vystřídat, tak ten kameraman rychle tu židli nazvedl, posadil tam tu Sašu Burešovou, že jo, tak co ještě teda, že se rozloučit, tak jsme se hrozně smáli, že jo, cizí neštěstí, tak to vždycky udělá radost. Tak ta Saša se tak hezky podívala na ty diváky, líbezně se usmála, oni střihli ty v obrázku a říká, všechny pořady, které jsme pro vás, přátelé, na dnešní večer odvysílali, jsou tedy již odvysílány a mně už nezbývá, než vám popřát hezkou plodnou noc. To tak jako hezky završila. Jestli jste doma měli 5 dětí, tak radši už do ty postele ani nelíst. No.
0: Ano, vidíte, to je, no jistě. To je to, o čem jsem mluvil v úvodu, že bez televizních hlasatelů já vůbec nevím, co mám dělat. Takhle bylo hned jasno a Saša vlastně tím pádem ano, i rozšířila republiku českou. Dámy a pánové, posloucháte v přímém přenosu Českého rozhlasu 2 Praha Tobogán. Za malou chvíli budeme pokračovat v perných chvilkách, ale teď si dopřejeme jednu příjemnou. Můžu poprosit Triny? Triny vstyk, nástup k mikrofonu. Teď nastane ta chvíle, kdy to začne slušet i větě víc než normálně. Teď? Pro rozhlasové posluchače, zpívají vám Triny.

0: Iveta Kováčová a Triny dospívali píseň Pro piano, což je taková píseň o takové muži, který jel pro piano a co ho všechno potkalo cestou. Nebo o čem to bylo? Odtušil jsem to správně, Iveto, celkem asi.
1: V té písničce taky krápělo, já jsem pršelo. Pršelo a Jana, protože zpívala první hlas a solo, tradiční staré romské písničky, tak potkala toho pravého. A já na tom koncertě vždycky hrozně ráda se ptám, jestli lidi vědí, protože každý se tím zabývá a možná trápí, jak poznáte, že je to ten pravý.
0: A dospělí, teď visíme vám na rtech.
2: Jak to poznat?
3: Dáme se podat.
1: Takový přichází bosí, bos. Ten člověk je bos.
4: To byste nevěděli. Potkali jste už někdy toho pravého?
0: Já bych si spíš myslel, že to je nějaký blázen teda, jo, ale...
2: Když je to na plovárně, tak ještě ne, jo, ale...
1: To zrovna prší, je trošku šero, vy jdete ulicí a myslíte si na svý a najednou vlastně se zastavíte od člověka, který v tom počasí neadekvátně, že jo, samozřejmě, a vy díváte se na ty bosé nohy a říkáte si, ano, musíte si to přeložit, že jo, samozřejmě, láska chodí bosa, snáší utrpení, zimu a vodu a všechny nečas.
0: A promiňte, a vy, když to takhle dobře víte, někoho takového, čili počítám, že když je venku tma, ale je tak, vy jdete brouzet
1: ano,
0: městem.
1: Ano, ano.
0: Byl bos?
1: Jistě.
0: Fakt?
1: Samozřejmě.
0: No já vím, že ho máte doma, ale právě jeho si nedovedu představit, jak brouzdá
1: na
0: bosa.
1: Na začátku.
0: Jo, takhle, dobře. Ano, tak to je rada, vidíte, tu jsem ani nečekal, tak až bude pošmourno, ošklivě, jděte na ulici a koukejte se, kdo je bez bot. Možná potkáte Ivetu někde ve městě. Mařinko, prosím tě, jak to je s tebou a s tou chvílí, kdy jsi se orosila?
4: Tak těch chvíl bylo taky moc, ale já jsem si, jak tak kolegové tady vyprávěli, tak jsem si vzpomněla na jednu chvíli. Možná si pamatujete na Janu Forštovou, která dnes žije v Austrálii a ona často chodívala do služby v doprovodu svého syna, který tenkrát byl malý, první, druhá, třetí třída a vždycky si tam s něčím hrál, měl tam nějaké hračky a ona hlásila a vždycky, když nehlásila, tak se věnovala tomu dítku a jednou takhle toho syna vzala sebou do toho studia. Teď nevím, co to bylo za pořad, ale hlásila nějaký vážný pořad a jak jsou ta světla, tak on měl sebou samopal, takový ten dětský a jako ta světla ho vzala ze zadu a tam proběhl muž se samopalem a dělal trr, trr. Za tou Janou. Bylo to taky v docela dobrých dobách. Taky z toho nic nebylo.
0: To je hezký a divák se pobavil. No počkej, tak na někoho jiného. Co ty? Stalo se někdy něco konkrétně tobě? Nějaký žbleptík hezký máš?
4: No tak to, já mám jeden takový, který dávám vždycky k lepšímu. Když končilo vysílání, tak jsem chtěla nějak hezky popřát, taky rozloučit se s diváky. Říkala jsem, milí diváci, dnešní vysílání končí. Hezky se na zítřek vyspěte, přeju vám dobrou noc. No, to je plodná noc. Ono, přesně.
0: A jak vidím, ty závěry vám šly, že jo? Škoda, že jako dítě jsem nemohl být dílou televize. To by se člověk dozvěděl mnoho zajímavého. Dámy a pánové, je mi líto, ale ten dnešní tobogán pomalu končí. Na úplný závěr poprosím vás všechny hosty, abyste si připravili opravdu jednu větu. Teď nás poslouchají posluchači, už voní ty sobotní obědy, kuřátka už jsou v troubě, zelíčko už tam je naňahňané, čili jenom přání hezkého oběda, víte, jako hlasatelé. Já opravdu bez vás nevím, co mám dělat. Ještě předtím, než se dočkáte těch posledních vět, tak vás pozvu samozřejmě k poslechu tobogánu i příští týden. To tady bude kolega Petr Jančařík a téma adopce na dálku. Iveta Blanarovičová, Ladislav Smoljak a Jana Šulcová, to budou jeho hosté. Já se budu těšit opět za 14 dní, kdy tady bude Dagmar a Václav Havlovi. Dámy a pánové, jsou připraveni televizní hlasatelé a televizní hlasatelky, aby vám v přímém přenosu popřáli dobrou chuť. Paní Hedo, mohu poprosit?
5: Vážení přátelé, děkujeme vám všichni za pozornost a přeji vám k sobotnímu obědu opravdu velikou a dobrou chuť.
0: Děkujeme, Milena Vostřáková.
3: Naše dopolední vysílání končí, dámy a pánové. Za všechny, kdo se na něm podíleli, vám přeji dobrou chuť.
0: Děkujeme. Alexandr Hemala?
6: Nechte si chutnat.
0: No, řekl jsem jednu větu, no, splnil, pravda. Děkujeme. Mařenko?
4: K sobotnímu obědu bych trošku stlumila rozhlasový přijímač a pozor, ať vám nezaskočí. Dobrou chuť.
0: Děkujeme. Iveta Kováčová?
1: Já se rozloučím písničkou, která asi přijde, takže ono to souvisí. I Maravel, i Marlesli Čandla, Četum Geteovel. A nám se romštinu nepodařilo protlačit do hlasatelských vstupů, tak alespoň tady takhle. A znamenalo to ano, už jdou, už ho nesou, ať je to krocan cokoliv dobrého a ať je vám s tím nebo s tím uvnitř dobře.
0: My děkujeme za poslední písničku. Dámy a pánové, Tobogán končí. A tohle to je velký potlesk za celá ta léta pro všechny televizní hlasatele a hlasatelky. Samozřejmě pro všechny vaše kolegy. Měli jsme a máme vás rádi a věříme v návrat. Mařenko, můžeš sem se mnou? Takhle, pojď na tu forbínu, již na závěr Tobogánu. Zamávej. To tvoje mávání. Loučíme se z divadla U hasičů. Mává Marie Redková, zpívají Triny, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Mějte se.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ráno, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš po.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ljuboviny. Tak se jmenoval rozhlasový pořad, ve kterém herečka a šansoniérka Ljuba Hermanová vypravovala zážitky ze života, vzpomínala na své kamarády a zpívala staré i nové písničky. Budeme teď na něj vzpomínat. Přijměte tedy pozvání paní Ljuby do rozhlasového archivu. Pěkný poslech.

Vítám vás, milí zlatí, při poslechu v pořadí již 24. Ljubinovin. Dnes, po delší době, se vrátím ve svém vzpomínání do let 30. Do let, kdy jsem toho stačila ještě mnohem víc než dneska.

Vím o sobě, že nejsem ctižádostivá. Všecko přišlo v mém životě zrovna jako z nebe. 6 tříd gymnázia a zkouška na konzervatoř. A hned místo prázdnin angažmá. No prosím, do arény. Tak se jmenovalo divadlo na Smíchovském břehu naší Vltavy. No bylo to prýma, ani jsem nemusela vynakládat velkou píli. No bodeď, když já jsem ani nevěděla jak. Tanečně jsem byla nadaná, hlásek byl taky docela pěkný. A režisérovi se to líbilo. A publiku taky. Daleko později jsem litovala, že jsem neměla takzvaně svého režiséra, který by mě usměrnil a měl se mnou taky trpělivost. No představte si, v roce 1935, to už jsem vlastně byla 4. rok herečkou a poprvé vdaná, se stala mojí velkou ctitelkou legendární Andula Sedláčková. Mnozí z vás si jistě to jméno pamatují. Chodila se na mě dívat na velké operety do Karlína a po představení jsem od ní dostávala lístečky podepsané Líbá vás vaše Andula. Představte si, ona si nechávala dokonce podle mne kopírovat šaty u firmy, kterou vedl bývalý tanečník pan Skuhrovec. A taky ona to byla, kdo mě seznámil s režisérem K.H. Hilarem, který mi posléze nabídl angažmá v Národním divadle hned, jak se vrátím z Ruska. No ano, z Ruska. Tehdy jsem totiž měla jet na půl roku do Moskvy, zpívat tam v hotelu Metropol, v novém přepichovém hotelu s českým orchestrem, kde předtím vystupovala asi půl roku Kamila Strnadová, to byla moje kolegyně z divadla Oldřicha Nového. Stalo se však něco hrozného. 2 dny před odjezdem, představte si, mi zemřela moje drahá maminka na zápal slepého střeva. Měla do toho Ruska jet samozřejmě se mnou, jako garde. Já už měla zbalený lodní kufr, táta nám tu cestu dovolil. Tehdy mě přestal bavit svět. Nezajímal mě ani pan Hilar, ani moje faninka Andula Sedláčková. Byla jsem otřesena maminčinou smrtí. A tak jsem napsala Andule Sedláčkové osudový dopis. Že jsem si to rozmyslela, ať se na mě nezlobí, ale že se nedomnívám, že Národní divadlo je pro mne to pravé a že chci raději zpívat a tančit v operetách. No a ona mi odepsala velice krátce na druhé straně své fotografie. Jak si kdo ustne, tak si lehne. Andula Sedláčková. A měla recht. Jo, dneska už to vím, ale můžu vám říct, stejně byl osud ke mně velmi milosrdný. No představte si, že jsem na ta prkna Národního divadla se přece jenom nakonec dostala. I když o hodině let později a jen jako host. Hrála jsem totiž ve Štechově třetím zvonění a mám na kontě celkem 25 představení v Tylově divadle. Tančila jsem kankán a čardáš v půlhodinovém výstupu, kdy se na konci představení objeví Maďarka jménem Eržika a ovládne celé jeviště. A úspěch jsem měla. Škoda, že se o tom Andula Sedláčková už nikdy nedoví.

muchas por él. Měla jsem tě ráda, byl s mou celou duší, tobě patřil každičký můj dech. Bůh ví, proč se v srdci náhle kouzl lásky ruší, proč je veta po všech krásných snech.

Deska byla na začátku napraskla. No ale s tím se člověk musí smířit, že jo? Ani gramofonové desky nemládnou. Časem začnou šelestit, občas to v nich lupne, někdy i drážka může přeskočit. No a ta, kterou si nyní pustíme, je naštěstí zachovalá. A takže uslyšíte Ference Futuristu, na kterého chci také dneska vzpomenout, v plné parádě.

vyhličí, vyhličí, tam si každej zacvičí. Paulína tam taky byla, ta si řádně zacvičila. Nám zábavou je tělocvik, to činí ducha veselého. Třetí pát komu, čtvrtý koho co, chodil jsem s Paulou denně v rococo. Ona pěkná holka jsouce, jezdila až z Olomouce a tančila si roco. Věhličí, věhličí, tam si každej zacvičí, Paulína tam taky byla, ta si řádně zacvičila. Nám za

játra taky někdy zakřepčím. Paula na cviky se třese, zvláště když jsme sami v lese, tam prej je to v nejlepším. Violičí, tam si každý zacvičí, Paulina tam taky byla, ta si řádně zacvičila. Nám zábavou je tělocvik, to činí ducha veselého. Tam různé cviky s Paulou děláme, nahoru dolů spolu skakáme. Paulína pak jenom styší, vždycky nejraději cvičí, pátým pádem voláme. Věličí, tam se každý zacvičí, Paulína tam taky byla, to si zhodně zacvičila. Nám zábavou je tělocvik, to činí duch.

Moje vzpomínka na Ference Futuristu začíná v osvobozeném divadle ve hře Ostrov Dynamit. To jsem tedy chodila do Quinty nebo Sexty a bylo mi tak nějakých 16-17 let. A jemu asi kolem 40. Ale jeho výstup Trestanec před popravou s větou už se pálilo, vidím, jako by to bylo v loni. Salvy smíchu obecenstva slyším dodnes. A vidíte, náhoda. Neuplynul ani rok a já najednou s Ferencem a Jarou Kohoutem hrála na jevišti Švandova divadla ve francouzské veselohře s líbezným názvem Slepičárna. A od té doby jsme se občas setkávali ve filmu, jindy zase v kavárně i s jeho milou ženou Aničkou. No a pak přišla válka a setkávali jsme se opět, tentokrát na různých estrádách, jak to byla móda. Vidím ho dnes v mnoha českých filmech a pořád ho mám ráda, víte, a vážím si jeho hereckého umění. No, kdo takhle uměl rozdávat smích, nebude nikdy zapomenut. Vzpomínám a vidím to docela přesně. Bylo to v sále dnešního kina Kotva. Eman Fiala usedá ke klavíru a vchází Ferenc Futurista. Má na sobě dlouhou bílou řízu, přepásanou stříbrnou šňůrou, na hlavě zlatoblond paruku až na ramena, kolem čela uvázenou stříbrnou čelenku a uprostřed velkou stříbrnou hvězdu. Představíte si snadno jeho veselá očička a zoubky přečnívající přes rty a labeverka. Ale jen se objevil, lidi řvali smíchy. Ovšem pozor, jeho báseň nebyla pouhá sranda. Chvilkami naopak burcovala láskou k člověku, láskou k vlasti. Byl to dlouhý a skvělý monolog. Ale teď přeskočím pár let. Ferenc Futurista už nežije a já jezdím s jeho bratrem Emanem Fialou, s R.A. Dvorským a jeho ženou Aničkou a Hanou Vítovou po vlastech českých. A kromě zpívání jsem toto osazenstvo, prosím, vozila ve svém tehdejším voze Simca Elysée, který jsem sama řídila. Přiznám se vám, že jsem se musela velice soustředit na šofírování, abych na místo určení ve zdraví dojela. A na jevišti pak paráda a úspěch. A po představení často posezení u večeře, u piva v místní hospůdce. A povídalo se a vzpomínalo a povídalo. A hlavně chechtalo. Eman Fiala byl skvělý vypravěč a srandista a pamětník. A o Ferencovi znal spoustu historek. Já nerada přebírám historky od kolegů, víte, ale Tuhle vám musím převyprávět. Týká se totiž právě Ference a Emana a toho jejich společného melodramatu Anděl míru. Já totiž znám prostředí, kde se to odehrálo. Je to sál v hotelu Tichý v Praze na Žižkově a dodnes se tam účinkuje. Jenomže tenkrát to prý býval malý sálek, ve kterém hrála harmonička,

doutníku nebylo vidět souseda, prohluk nebylo slyšet vlastního slova. Ferenc pochopitelně byl otrávený, odmítl vystoupit, ale pořadatel mu slíbil, že osobně sám obecenstvo utiší, jen ať se klidně jde převléknout do svého andělského kostýmu. No a tak Emma s Ferencem po chvíli přece jenom vstoupili na prkna, která prý znamenají svět, s melodramem Anděl míru. Obecenstvo se jakž takž utišilo a Ferenc začal recitovat. Pojednou zpozoroval u pódia pěknou blondínku v bílé blůzičce. Jedním loktem byla opřena o jeviště, jako o stůl, v druhé ruce držela půl litr piva a velkýma rozzářenýma očima na Ferencovi přímo visela. A Ferenc futurista, šťasten, že našel spřízněnou duši, hrál jen pro ní. Pro ní s velkým ň. Když pak skončil, tak ta dobrá duše u pódia pojednou vstala a držíc stále v ruce svůj půl litr s pivem, pronesla velmi nahlas. Tak takovýhle andělé se kopají do prdele. Promiňte. A následoval aplaus a řev a Emanuf a Ferencův rychlý útěk pryč. Pryč z tohoto stánku umění. Umění s malým u.

Tak povídám i noé, tak kde se, no, když se žvrovým kabátě byl fášák.

písničkou oslavující pražskou čtvrť zvanou Žižkov jsem se trochu zpronevěřila archivním nahrávkám, které provázejí to mé dnešní vyprávění. Naspívala se mi totiž v téhle verzi v roce 1977. No a tak pro poslední písničku dnešních Ljubinovin sáhnu ještě

jednou do starých šelakových desek a zahraju vám tu, která pochází z dob mého působení v Novém divadle Oldřicha Nového.

tom světa kraj. Řekl byste dva a kolem nás by vykvět máj. Řekl byste tři, pryč byli bychom mžíkem. Škoda, že nejste kouzenkem.

Tak a to je z dnešních Ljubinovin všechno. Mějte se pěkně, milí zlatí, mějte se rádi, nemračte se na svět a za měsíci vzpomeňte, že na stanici Praha na vás se svými březnovými Ljubinovinami čeká opět vaše Ljuba Hermanová.

to znám, jako mě taky vám. Do srdce sáhne, kdo ji zná, ať jí dá aspoň šestáček, dříve než přeletí jako obláček, nezvadá, nezmizí, to, co já kde kdo vím.

Vítám vás, milí zlatí, při poslechu Ljubinovin v pořadí již 28. Kdo poslouchal minule, tak ten ví, že i ty dnešní Ljubinoviny chci věnovat vzpomínce na kamaráda, brášku, nejpilnějšího a nejvěrnějšího mého autora Jaroslava Jakoubka. V černu jsem se s vámi loučila písničkou, kterou to dnešní vzpomínání začnu. Už proto, protože jde o nahrávku docela jinou, nejstarší. Však to také při přehrávání té staré desky bude znát. Jmenuje se Smutný představení a Jakoubek je autorem hudby i textu.

Jaroslav Jakoubek, se kterým jsme byli nejlepší kamarádi, říkali jsme si bráško a ségro, uvízl v mých vzpomínkách a v mém srdci drápkem nejdelším. Jeho nádherné písničky, moudré i veselé, mě provázely po celou dlouhou dobu od Reduty 1958 až do dnešních dnů. Žel Bohu, musím o něm mluvit už jen v minulém čase. Umřel právě před rokem, 27. července 1993, mlád 65 let. Nestonal dlouho a po operaci, které se podrobil, se rychle zotavoval, uzdravoval. Směl dokonce pít 2 piva denně a vykouřit pár cigaret. No všecko vypadalo na to, že to bude dobré, ale byl to jen klamný dojem. Navíc nás přepadla další špatná zpráva. Po 5 letech strávených v nemocnici v Karlově Studánce u Ostravy zemřel náš kamarád a kolega Karel Efa. Efova žena Vlasta a já jsme požádali Jakoubka, jestli by nepřišel říct Karlovi pár slov na rozloučenou do vinohradského krematoria. Ten hodnej můj bráška, sám měsíc po operaci, přišel a rozloučil se za nás za komedianty tak jemně, tak krásně a lidsky. Prostě právě tak, jak žil a myslel, právě tak psal a tak i jednal. Po Efově pohřbu jsme šli k Jakoubkovým na kávu a ta milá atmosféra v jejich domácnosti, kde běhali po podlaze a po lavici i po stole 2 kočičky a 2 pejskové na lezenci, to byla tak pěkná a vlídná pohoda, že nám všem opravdu pomohla. Měla bych vám vlastně také prozradit, že jsem to byla já, dodal mýho vrášku Jardu s jeho ženou Jiřinkou dohromady. No tak čirou náhodou, to víte, jak už to tak chodí. A povedlo se to. 10 let šťastného spolužití a porozumění není přece tak málo, že? No tak bylo to takhle. Když bylo Jakoubkovi 55 let, měl se na jeho počest konat večer v elektrických podnicích v Praze. Tam je takový veliký sál. Jaroušek přijel ze Dvora Králové, kde tenkrát s maminkou bydlel, do Prahy už dopoledne, ovšem s velkou chřipkou. Tak dostal injekci, byl uložen do postele, nařídilo se mu budík na 17 hodin s tím, aby do sálu elektrických podniků dorazil nejpozději do 8 hodin, tedy do 20 hodin. My herci byli na místě, publika plný sál a bylo 19 hodin, 19:15, 19:30 a bráška Jarda nikde. No co myslíte, že se stalo? Oslavenec zaspal. No, ale já seděla u stolu s jednou milou, hezkou ženou. No a jak už to tak bývá, kráčili jsme si dlouhou chvíli čekání, povídáním. A Aita, Jiřinka byla velkou ctitelkou Jakoubkových písní. Líbil se jí, no byla jim nadšena, znala naspaměť jeho texty písniček a songů. No a abych to zkrátila, za 2 měsíce jsem jim šla za svědka na svatbu. A aby náhodě nebyl konec, oddával je právě ten, kdo před 3 lety předtím odával i mne. A jak se dopadlo ten večer v elektrických podnicích? No samozřejmě, že na koncert přišel pozdě. Samozřejmě, že zaspal, ovšem všechno mu trpělivě obecenstvo, stejně jako my, odpustilo za ty jeho krásné texty a muziku. A za to, jaký byl člověk. Blázen s nejlaskavějším srdcem. Tak to byla dnešní malá vzpomínka na Jaroslava Jakoubka. Jeho písničky, ty, ať už za něj mluví sami, uslyšíte 4. K některé napsal text, k některé hudbu, k některé obojí najednou.

viděli sníh, a viděli kal, a viděli bolest, a viděli žal, a viděli lásku, a viděli zlost, a viděli moc, a volali

Milí zlatí, končí červencové ljubinoviny. A ještě jednou jsem si dovolila zaspomínat na Jaroslava Jakoubka, od jehož odchodu z tohoto světa uplyne za 3 neděle 1 rok. Loučím se s vámi, dnes obzvlášť vám děkuji za pozornost. Užívejte sluníčka a letní pohody, přeju vám hodně houpa, hodně jahod a malin a všeho možného, všeho dobrýho. No a já se vám zase za měsíc ohlásím, ano? Písničkou s Jakoubkovým českým textem.

to znám, jako mě taky vám. Do srdce sáhne, kdo ji zná, ať jí dá aspoň šestáček, dříve než přeletí jako obláček, nezvadá, nezmizí.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje

jasu žádná hvězda nemývá. Kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad i v noci světla přebývá. Věnuj mi ho trochu, Kristýnko.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Dnes je naším společným hostem žena, která miluje americké filmy 30. a 40. let a kinematografie vůbec představuje důležitý prvek a moment v jejím životě. Filmy nejen sleduje, ale také opatřuje titulky a dokonce je kdysi tlumočila přímo do sálu či do sluchátek. Její nezaměnitelnou dikci znají účastníci odborných kongresů, konferencí nebo ji slýcháme během televizních přenosů z kulturních akcí. Simultánní tlumočení, které je pro většinu z nás záležitostí vrcholně náročnou a hlavně stěží pochopitelnou, charakterizuje jako dovednost, které se lze naučit, přičemž podstatnou roli při ní prý hraje absence strachu. No, chtěla bych mít takový nadhled a doufám, že se mi ho kousek podaří zachytit při povídání s dámou, která se věnuje také překladům knih či divadelních her, paní Danou Hábovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vás, paní Hábová, lidé rozhodně poznávají, mnohdy nejenom podle toho hlasu a projevu, ale i podle vizáže. Je vám popularita, kterou do jisté míry skutečně zakoušíte, na obtíž, nebo je vám svým způsobem příjemná?
2: No tak je mi to takové trošku žinantní, abych pravdu řekla, když mě někdo osloví, ale většinou jsou to lidé, kteří to se mnou myslí dobře a třeba mě pochválí nebo řeknou něco pěkného, tak já se přitom pířím, když to není úplně vidět, jako vnitřně.
1: Jak jste prožívala svůj první kontakt s cizím jazykem? Předpokládám, že vzhledem k době to byla ruština. Bylo to pro vás opojné dobrodružství uvědomit si, že můžete mluvit i něčím jiným, než je nám daná mateřština?
2: No, myslím, že ta ruština nebyla zrovna tak opojná, ale pak následovala francouzština a ta byla trochu doprovázena i pláčem, protože naši třídu roztrhli a tak jsme byli odtrženi od kamarádů, ale já jsem se pak víc zamilovala až do angličtiny. Ale pak jsem poslouchala ten úvod, když jste mě neprozradila, že jsem řekla o té absenci strachu, tak jsem si vzpomněla, že pan doktor Honzák říká, že lidé, kteří právě necítí strach, tak jsou psychopati, ale myslím, že to se mnou není tak zlé.
1: A tak vy určitě cítíte strach, jenom ne při tom tlumočení?
2: Ano, jindy třeba ve výškách nebo tak. Při tlumočení ne, protože tam nejde o život, ale kdybych spadla z rozhledny, tak by to bylo horší.
1: Byli vaši rodiče jazykově nadaní?
2: Byli vlastně, uměli každý několik jazyků. Ale ne, že by je do mě nějak kládovali.
1: A za jakou prací odjel váš tatínek do Indie?
2: Tatínek byl diplomat. Já jsem tam byla jenom kratší dobu, protože jsem chodila do školy tak, abych neměla tak dlouhou absenci. Tak jsem se to musela sama učit a trošku jsem se předtím i učila anglicky z učebnice pro samouky, která byla velmi legrační a lituju, že jsem si ji neschovala. To by byla hezká památka.
1: Co na ní bylo tak zábavné?
2: To byla taková socialistická učebnice, takže tam byly takové lekce jako návštěva JZD a podobně, taková ta hodně užitečná slovíčka.
1: Když jste pak přijela do Indie, tak jak jste byla spokojená se svou schopností dorozumět se s místními?
2: Vlastně ani si nepamatuju, jestli jsem moc uplatnila angličtinu, ale tehdy jsem byla zamilovaná do Beatles, nebo to pořád trvá. Poslouchala jsem je, ale vůbec nějakým jazykovým poznáním, no, že bych se překládala, to ne. Pak jsem začala studovat jazyky. Dělali jsme tu francouzštinu, až už jsem z ní byla taková znamená a protože mě rodiče nabádali, abych šla na jazyky, že ty se vždycky hodí, tak jsem musela k francouzštině si přidat angličtinu a pustila jsem se do ní a určitě to bylo velmi komické na přijímacích zkouškách, ale pak ten zájem se teprve probudil.
1: K čemu dál vás rodiče nabádali, kromě toho, že vás tak hezky nasměrovali k vaší životní kariéře, která se tady rozvinula opravdu obdivuhodně?
2: Třeba maminka ke zdravé stravě, dejme
1: vážně?
2: Tomu. No, já mám takovou vzpomínku z dětství, že jsem jedla chleba se žervé a na tom byla třeba řetkvička nakrájená nebo rajče. A to mi docela zůstalo. Tak oni ty návyky z dětství, tak tenkrát ještě nebyly ty různé produkty z rychlého občerstvení a tak dále.
1: A co tatínek? Ten vás vedl k čemu?
2: Já myslím, že rodiče byli takový tolerantní a hodní a Já patřím k těm lidem, kteří měli hezké dětství, takže když občas jako poslouchám, jak lidé mluví o svých rodičích, nebo jako mají hrozné zážitky, tak mi to přijde velmi smutné až strašné.
3: Kulisami toho vašeho dětství byla Praha, Petrské náměstí, kde žijete vlastně po celý svůj život. Byly i třeba nějaké výlety do dalších pražských zákoutí, která si s tím časem malin nezralých spojujete?
2: Že jsme chodili třeba do Stromovky a nebo také do Národního muzea na velrybu. A já jsem měla velrybu ve velké lásce. A už se nemůžu dočkat, až bude zase vystavena, že na ní půjdu a vezmu třeba vnoučky. Ale nevím, jestli ji budou tak obdivovat jako já, protože v mých vzpomínkách je hodně velká. Možná už mi teď přijde menší.
3: Už v úvodu jsem říkala, že máte vřelý vztah k filmům. Kdy jste začala chodit do kina? Tak nějak systematicky, často?
2: Jak jsme bydleli v té Petrské čtvrti, tak v Klimenské ulici bylo kino. Už tam není, bohužel. Bylo tam kino klub. I kino mladých se, myslím, jednu dobu jmenovalo. Teď už tam mají Famáci ateliéry. I oni tam chodili do kina, měli tam své projekce. Takže docela malá, no já se pamatuju hlavně na Princeznu se zlatou hvězdou na čele, to je takový hit, takže neodolám, když ji dávají na Vánoce, tak se aspoň na kousek podívám a pak Cesta do pravěku mě hodně poznamenala.
3: A co se týká filmů Zahraniční provenience, tak které vás uhranuly?
2: Tak ty mě určitě neuhranuli v dětství, to jsme ani neměli nějakého Toma a Jerryho nebo podobně. To až potom, když jsem byla větší, tak jsem zase chodila do toho kina mladých, posléze klub na různé evropské filmy, na Bergmana, Felliniho a tak dále.
3: No já se na ty zahraniční filmy ptám, protože mě zajímá, kdy nastal ten moment, kdy jste si řekla, tyhle titulky, to je záležitost, která by mě třeba zajímala. Pořizování, zprostředkování té srozumitelnosti lidem, kteří nemají takové štěstí jak já a nejsou natolik jazykově vybaveni. Kdy to nastalo?
2: Tak to přání se mě zmocnilo právě tady v tom kině v Klimenské a možná i na balkoně, abych to trochu zdramatizovala, tam se lidi koukalo na titulky. Ale já nemyslím, mě to napadlo v době, kdy už jsem studovala jazyky, nebo možná ještě předtím, nebo spíš, když jsem studovala. A pak jsem se k tomu dostala přes tlumočení filmu.
3: O tom si určitě ještě budeme povídat. Ještě nám prozraďte, před písničkou bylo hodně těžké dostat se na vysokou školu. Musela jste šlápnout do pedálu, třeba si sehnat i nějaké doučování. Nevím, jestli je myslitelný rodilý mluvčí v tehdejším Československu.
2: Rodilý mluvčí ne, to jsme pak měli paní Šibestákovou. A když už jsem nastoupila, nějaké doučování jsem měla, ale nemám na to žádné velké vzpomínky, ani veselé příhody a tak hodně jsem se učila sama, možná pořád z té učebnice pro samouky a nějak jsem to zkusila. No, tak oni se trošku nasmáli na těch přijímačkách, ale řekli si, že mi dají šanci.
3: A čím jste je pobavila?
2: No já si myslím, že jsem toho moc neuměla, teď jako výslovnost, to jsme se neměli ani kde naučit, tak já jsem třeba měla tam číst nějaký text a tak jsem říkala hotel, jako hotel. No a pan profesor Frelich, ten se smál. Asi říkal, že jsem takový komik.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Paní Dana Hábová je na návštěvě ve studiu pořadu Stříbrný vítr. Využila jste svých jazykových znalostí už jako studentka k nějaké třeba atraktivní, zajímavé brigádě?
3: V 70. letech v době normalizace takové atraktivní situace, myslím, ani nenastávaly. Ale já se pamatuju, že jsem taky dělala někde hostesku na nějakém veletrhu a to tedy opravdu nebylo vůbec atraktivní, natož zajímavé. Jsem tam někde postávala a ještě jsem působila na Karlštejně, ale to bylo ve francouzštině. To bylo roku 68 a bylo to v létě a potom zkrátka přijeli tanky, tak jsme opustili Karlštejn. Bylo docela dramatické. Nebylo to v průběhu prohlídky, přijeli v noci. Tak jste mi připomněla mou brigádu.
2: Když jste potom ukončila školu, tak na výsostné překladatelské nebo tlumočnické úkoly jste si asi musela nějakou dobu počkat. Jak jste se postupně dostávala k těm zajímavým a prestižním a prestižnějším zakázkám? Čím jste vlastně začínala?
3: No, měla jsem štěstí, že jsem se docela brzy dostala k filmům, protože i v 70. letech sem chodily zajímavé filmy, které se tehdy točily na západě, ale bohužel nebyly pro prosté spoluobčany, ale buď se hrály v ústřední půjčovně filmů, kde se rozhodovalo, jestli ty, které jsou nezávadné, půjdou do distribuce a potom se ty filmy ještě hrály třeba právě pro studenty FAMU, aby tedy měli přehled, co se děje ve světě a pro Barrandov a podobně. A k tomu jsem se dostala úplně náhodou, že mi volali z nějaké agentury, že tam a tam potřebují přetlumočit film.
2: Teď padlo to slovo náhoda. Zažila jste na své profesní cestě i nějaké opravdu výrazné a šťastné náhody? Mám na mysli něco podobného, jako třeba dirigenti nebo zpěváci vzpomínají na osudový záskok, který je vystřelil do první interpretační ligy. Bylo něco takového?
3: No tak možná mě náhoda vystřelila nebo sestřelila do nějaké temné projekce. Zkrátka jsem dostala tu nabídku, šla jsem tam a pak oni řekli, tak za týden zase máme nějaké filmy a podobně asi i v té ústřední půjčovně filmu. A pak jsem filmy začala tlumočit, protože myslím, že bylo jenom několik tlumočníků. Paní Vostřezová, vím, že hodně tlumočila, na to ráda vzpomínám. Tak to by se dalo říct, že to byla hodně šťastná náhoda, protože v těch 70. letech já jsem se tím prakticky živila, že jsem chodila, něco se promítalo dopoledne, potom večer, takže byly někdy třeba 3 filmy denně.
2: To zní sice snově a báječně, ale taky jste musela mít pěkně přeplněnou hlavu různými slovíčky výjevy z plátna.
3: Vždycky, když jsem viděla film poprvé, tak jsem ve tmě seděla obklopená papírem. Taková moje vášeň. A vždycky, když tam bylo nějaké slovíčko, co jsem neznala, tak jsem si ho zapsala, pak jsem si to doma našla a potom při té příští projekci už jsem to uměla, nebo jsem si to sama vylepšovala, dokonalovala jsem se v svém projevu.
2: Jak když jsem si o vás lecos snažila přečíst, třeba i na internetu, tak na mě vyskočil jeden slovenský článek. Jehož nadpis zněl: Keď sa zjavil votrelec, jačala som do mikrofónu. Další úryvek už byl potom v placené sekci, takže detaily úplně neznám, ale dá se z toho vydedukovat, že to občas bývalo v tom kině pravděpodobně docela dramatické. Naznačuje to, že některé synopse jste asi vůbec neměla k dispozici. Vy jste opravdu tlumočila některé filmy z jedné vody na čisto?
3: Ano, vlastně skoro všechny ty dialogovky byly málo kdy. Někdy právě v té střední půjčovně filmu. Tu jsme si ani nemohli nikde vyhledat, jako vygooglat, ani nebyli počítače. Takže ten vetřelec, no, všichni se teda lekli a jak jsem měla ten mikrofon, tak jsem ještě to zhoršila, jsem udělala jako strašnou ránu.
2: Já jenom nechápu tu vaši absenci strachu nebo trémy, teď myslím profesní, protože jít na projekci, neznat obsah filmu, a tlumočit ho, nevědět, jak ti herci budou hovořit, jestli to pro mě bude opravdu bezvýhradně srozumitelné. Vy máte strašně dobré nervy.
3: No teď už bych to dělat nechtěla a tenkrát se ve filmech mluvilo srozumitelně, že se hodně dbalo na to, jak se natočí zvuk, aby bylo všem rozumět. Myslím si, že to tak bylo. No tak nějak to šlo, taky tam právě byly ty problémy, že třeba někdy ta první projekce, teď jsem ani nevěděla, jak se kdo bude jmenovat. No teď zpětně úplně mě to děsí.
2: Mě taky, s vámi. Vy jste naznačila, že k některým filmům jste se vracela opakovaně, tam už jste si ta poznamenaná slovíčka mohla pěkně vychutnávat a vlastně jste vždycky při tom tlumočení do sluchátek nebo do sálu byla do jisté míry spoluinterpretem. Zkoušela jste si pak při těch nových a dalších projekcích téhož filmu nějaké nové, účinnější
3: variace,
2: výrazivo?
3: Ano, ano. A jak jste správně řekla, do sálu, tak ti, kdo nevědí, co to znamená, tak ten tlumočník hovořil vlastně přes film. Dneska, kdyby se to odehrálo, tak by diváci toho tlumočníka zamordovali, to by jako nesnesli. Takže byl zčásti slyšet originál a nad tím se linul tlumočníkův hlas. A ano, u těch filmů, které jsem viděla víckrát, tak jsem si třeba něco zkusila jinak. A to bylo ohromně zajímavé, třeba pak jsem i tlumočila filmy Woodyho Allena nebo komedie a tam, když jsem něco změnila, tak jsem pozorovala, jak na to lidé reagují. Některé publikum je třeba takové jako mrtvé, že se něčemu nesměje a někde stačilo i přidat pár slov nebo něco trošku přehodit a už to mělo úplně jiný účinek, tak to mě velice zajímalo. To jsem potom i použila, když jsem později dělala těm filmům titulky, tak jsem už věděla, která je ta správná verze. Jsem si takhle vyzkoušela jako nějaký stand-up komik, jako sedící komik, který tlumočí film.
2: To byly, nechci říkat dřevní doby, ale dejme tomu časy od Váte. Jak moc se proměnil váš profesní život po roce 89? A potom samozřejmě s příchodem a rozmachem internetu, to je asi ve vaší branži obrovská kapitola, jako v mnoha jiných.
3: Určitě se život tlumočnický změnil docela prudce, protože se objevila nová témata, nové akce. Tak já jsem předtím tlumočila filmy, jak občas byly nějaké mírové mládežnické konference a najednou tady bylo všechno možné. Nejdřív byly manažerské kurzy, pak i takové větší konference, potom konečně teda ta medicína, kterou jsem si přála dělat, tak jsem se k nějak dostala. A teď se mě určitě zeptáte, co bylo teda první z té medicíny, to vůbec

0: znamená tak, aby tam lidé zažívali adrenalinové dobrodružství, jako teď se za to třeba platí, že někam jdete a zavřou vás do hladomorny, tak tam to je úplně to samé. A tam jsme se nastudovali, jak se řekne stolička a řezák, tak nějak jsme se snažili připravit. Že ta ortodoncie, to je úplně ale něco jiného, to je opravdu jako těžký obor. Teď ty zahraniční řečníci to tam jako všechno prezentovali a promítali a všechny ty druhé aparátu a tak jsme na to koukali. No, dělali jsme, co jsme mohli. A pak za námi přišla paní a řekla, že se bude pořádat kongres ortodontistů ve Znojmě a že bychom tam mohli tlumočit, tak jsme docela nad tím žasli. A pak už jsme se na to trochu připravili a poznali jsme ty opravdové ortodontisty zblízka. Musím říct, už to docela umíme.
1: Vy, když jste uváděla tuhle vzpomínku, tak jste řekla, že byla poněkud elenovská. A já jsem se vás na Woodyho Elena opravdu chtěla zeptat až poté, co to jméno padne od vás.
0: No, on má takovou povídku, dentisté, to zrovna překládal Michal Čentovský, tak si myslím, jako, jak paní Hába potkala ortodontisty, tak to je taky skoro na povídku nebo titul.
1: Tak já k tomu Woodymu Elenovi jenom jednu nebo dvě otázečky. Čím je vám ten newyorský autor tak nezaměnitelný ve svém stylu? Čím je vám sympatický?
0: Svým humorem pochopitelně a docela se mi líbí, jak je takový zasmušilý a přitom je výborný komik a dlouho jsme oba psali na psacím stroji, mi se ještě píše.
1: A přistihnete se někdy, že ve svém životě, ve svých úvahách, že reagujete tak trochu elenovsky, že jste od něho lecos přijala náhled na svět, styl humoru, glosování?
0: No, řekla bych, že ano. Nebo si vzpomenu najednou na něco z jeho filmu nebo něco podobného, použiju třeba ne úplně doslova. Jsem překládala takovou knihu rozhovorů s ním, kde, myslím, že to bylo v té knize, kde mluví o tom, jak jsme ve svém humoru, tom osobním ovlivněni tím, jaké jiné humoristy jsme četli nebo jaké filmy jsme viděli, tak s tím souhlasím naprosto. Tak pro mě to nejenom bude, ale jen třeba skupina Monty Python a klasičtí američtí humoristé.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je tlumočnice a překladatelka, dokonale znalá angličtiny a také francouzštiny, paní Dana Hábová. Váš manžel je filmový historik. Má vaše seznámení nějaké filmové pozadí?
1: No jedině, jak jinak právě. Jsme se seznámili ve filmovém archivu, kde dosud pracuje a pracoval před těmi mnoha desítkami let a tam jsem taky chodila tlumočit. No, tak
0: máte nějaký osvědčený filmový titul, o kterém víte, že když si ho večer pustíte, tak budete mít pěkné společné chvíle a oba budete potěšení?
1: No ale my jsme takový nemoderní, že si nepouštíme něco v počítači. Já vždycky spoléhám na to, co tedy mi předloží třeba ČT2 nebo Art a mezi tím spíš chodím do divadla.
0: A chodíte spolu do kina?
1: No to ne, tak v kinech dávají spíš ty novější filmy. Tak on má nějaké projekce ještě ve filmovém archivu a já chodím do kina, přiznám se, hodně málo, ale někdy si něco najdu a buď lituju nebo nelituju, tak třeba nelituju filmu Parazit, který jsem viděla ještě předtím, než se stal tak slavným.
0: No ten je dost dobrý,
1: ano.
0: Váš syn je divadelní režisér. Vy už jste se vyznala z toho, že chodíte do divadla. Chodila jste ráda i mezi jeho spolupracovníky, dříve třeba spolužáky, když studoval na DAMU. Zajímalo vás, jak se k divadlu staví mladá generace?
1: Ano, to jsem chodila, tak on vystudoval tu katedru alternativního divadla, takzvaná alterna, tak samozřejmě jsem chodila i na jeho kamarády, nebo se snažím jít. Všechno úplně nestíhám, takže někdy mám výčitky, ale dělám pro to, co můžu.
0: A jsou dobří ti mladí?
1: Mám je ráda, no a i když se něco nepovede, tak já to neberu tak tragicky, protože mají elán a mám hodně ráda politické angažované divadlo. A u syna já někdy pouštím titulky k jeho inscenaci Sečuan ve Venuši ve Švehlovce, kde tu a tam se dělá takzvané English friendly představení, to znamená, že se ví, že tam přijdou cizinci nebo se cíleně pozvou a existují k tomu anglické titulky a ty já pouštím. A tam tedy, no tak nevím, jak by to bylo s tou absencí strachu, tam já se vždycky chvěju hrůzou, jestli holky, tam jsou čtyři herečky a jeden herec, a oni tam mají hodně dlouhé a těžké monology. Ten Sečuan, to je podle Brechta Dobrý člověk ze Sečuanu. A někdy tam něco zkazí, ale tím je nepomlouvám. Prostě se to stane, že se to hraje jenom čas od času a já klikám ty titulky, abyste si představili zodpovědnou práci klikařů na nějakých festivalech. Já mám před sebou počítač a tam je ten titulek, ale když to neřeknou a skočí třeba o 10 titulků dál, tak musím se tam nějak jako k tomu dostat, takže hrozný nervák. Ale ani tady nejde o život, takže není to zase tak dramatické.
0: Čerpáte ze synových postřehů režiséra a z toho dění, které díky němu poznáváte, i při vlastních překladech divadelních her?
1: Já myslím, že z něj nečerpám. Mu už je 33, tak někdy se ho ptám třeba na nějaký výraz, jaký by použili mladí lidé, ale už pomalu přestává být tím mladým člověkem. Ale někdy sám za mnou přijde a řekne mi nějaké slovo. Řekne, matko, zajímá tě tohleto slovo. A tak si ho někdy zapíšu, někdy ani ne. Já samozřejmě při překladu divadelní hry jsem ráda, když můžu jít na tu první čtenou, tak to je pro mě velmi zajímavé a podnětné. A jsem vstřícná i změnám, nebo pojetí režiséra, dramaturga, nebo i herci mají co říct, tak z poslední doby si mohu uvést divadlo Ungel, kde se teď hrají housle. Tam i pan ředitel tam hraje a ještě je tam Jiří Langmajer a Pavel Liška. A to jsme měli dokonce dvě taková setkání. Režíruje to pan režisér Smoček, se kterým už se znám z minulosti. A to bylo opravdu úžasné, jak jsme to celé pročetli, probrali. Zkrátka, vycházím vstříc hercům nebo hlavně tomu režisérskému pojetí.
0: A vy sama jste někdy divadlo hrála?
1: No, hrála, to by tedy byl moc silný výraz, ale syn několik let pořádal vždycky na velikonoční pondělí takové představení Pašie, to bylo takové alternativní, kde tam hrál Ježíše, já jsem tam vystoupila jednak jako tlumočnice, to už je takový můj osud, že občas teda jsem najatá, abych ne skutečně tlumočila, ale jsem tam překládala píseň od Beatles, Hey Jude, ale ten text byl trošku jiný, ten jako předělaný. A pak jsem tam ještě vystoupila jako Ježíšova matka, pochopitelně, že?
0: No ale všem pochopitelně, Ježíš, když se na vás dívám.
1: To byla krátká scénka.
0: O synovi jsme už letos prozradili. Vaše dcera vystudovala češtinu a výtvarku, dnes s manželem farmaří. Čeho jste od ní pochytila víc, protože je jistě krásné, když se s našimi dětmi umíme vzájemně obohatit, tedy víc postřehů k naší mateřštině anebo více k péči o zahrádku a zvířectvo?
1: No, ona už teď tak úplně nefarmaří, jednu dobu ano, ale s manželem jsme byli ti první farmáři. Děti k tomu nějak netíhly, ale když byly úplně malinké, tak jsme si říkali, že by měli jíst něco zdravého a být na vzduchu, a tak jsme na zahradě za Prahou pořídili slepice, ty byly první, a králíky. A pamatuju, jak jsme si jednu dobu mysleli, že by králíci měli takový malinký výběh, že by se tam jako vesele skákali jako velikonoční králíčci, jak tam chroustali trávu a byli by takový hodní a pak by se vždycky někam zalezli. Ale králíci přeskákali veškeré bariéry, tak to nešlo, tak jsou zkrátka králíkárně, ale myslím, že se dobře stravují a slepice ty mohou chodit i venku. Na ty jsme teda hodní.
0: Kolik máte těch zvířat?
1: Slepic je teď asi 7 a ještě 2 kachny běžci, ti indičtí, že jsme tam pořídili, aby požírali slimáky, a podařilo se nám je pořídit právě to léto, jak už nastalo sucho, které od té doby trvá, takže ani ty slimáci tam nejsou. A tak jsou takové 2 roztomilé kachny, které by se uplatnily v Loutkovém divadle, ty běžci jsou taky legrační.
0: Dáváte některým kouskům i jména?
1: Ne, tak to jsme nikdy neučinili. Víte, jak to dopadne s králíky nakonec.
0: Já jsem se někde dočetla, že jste se také zhlédla v takzvaném guerrilla gardeningu.
1: No, to už ale teď neprovozuju. Už jsme měli psa, tak jsem chodila tady s tou naší Woody, retrievřice, do takového trošku zaplivaného parčíku tam u nás. Tam jeden pan učitel vysázel i pár stromů, to je tedy ten hrdina. Měl to určitě schválené, to jako být takový ten gerilak, partizánský zahradník, a vysadit si někde lípu, to asi jen tak nejde. A tak jsem tam tu a tam zasadila nějaké cibulky nebo semínka. To už teď nedělám, ale vážím si lidí, kteří tohle dělají nebo někde něco zvelebují.
0: Zkrátka z dobrého pocitu a občanské angažovanosti.
1: To je správné. Tak,
0: tak vraťme se k vaší dceři. Co jsou vaše stěžejní témata? Asi vnoučata. A co ta čeština, na to někdy dojde?
1: Vnoučata jsou důležitá. Dcera teď je s dětmi, tak se nevěnuje češtině. Občas píše články o ilustrátorech dětských knih. To bylo i její téma na škole. A s tou češtinou, no, tak ráda sleduje, jak ty malé děti pracují s jazykem. A vždycky si říkám, že bychom si to měli zapisovat. Ale znáte to asi, jak to je? Možná zapisujete?
0: Výroky svých dětí rozhodně ano.
1: Tak to je správné, no.
0: Ty jsou totiž nevratné.
1: No, teď jsem si říkala, musím zaznamenat, jak vnouček Toník, tomu je 4,5, ten jako mluví už od malička hodně a měl i rád cizí slova. Říká, že něco bude katastrofa. A teď ze slova masopust udělal maskopust, protože ví, že se chodí v maskách. Zase mi líbilo, jako má to logiku.
0: To vůbec není špatné.
1: Maskopust.
0: A které knihy vidíte ráda v rukou svých vnoučat?
1: No, těch je hromada, a teď kromě Petra Sýsa, ten je spíš pro větší, dcera objevila autora, ilustrátora, který žije v Anglii, je to Petr Horáček. To jsou krásné knížky, takže rodičům doporučuji Petra Horáčka.
0: Jste tak liberální rodič a prarodič, jak se mi jevíte?
1: Liberální? No, já nevím, já jsem byla i přísná na děti, myslím, že jsem je všelijak strašila. Třeba, že v parku nemají nic sbírat, třeba by tam byla nějaká injekční stříkačka, tak jsem je strašila strašně.
0: Na čem vám hodně záleželo třeba v otázkách jejich vzdělávání? Člověk by předpokládal, že jste dbala na to, aby byli jazykově vybaveni?
1: No představte si, že ani ne. Pokud šlo o školu, tak obě děti se docela učily sami od sebe a šlo jim to, že se nepamatuju, že bych je nějak kontrolovala, tak já jsem hleděla na to, aby se najedli. Třeba teď radím rodičům už takových těch větších dětí, protože vím, že přijímačky na jakoukoliv školu jsou takové rodinné drama. Tak si myslím, že je praktické, když děti předtím, než jdou na gymnázium, tak si tam zajdou a tam se pořádají často, nebo možná všude dokonce, nevím, přípravné kurzy a to se tedy osvědčilo. Vím, že syn se na takový kurz vypravil, nešel na gymnázium a prospělo mu to. A vlastně pochopil jako i tu zodpovědnost, že je to na něm, že když se bude učit, tak se tam dostane. A potom, když se rozhodl jít na damu, tak to bylo jeho rozhodnutí a se taky připravil sám. Nebo na co jsem vlastně ještě dbala před těmi přijímačkami, jsem jim říkala, že tedy určitě musí mít všeobecný rozhled. Tak jsme chodili hodně do divadla nebo na výstavu a podobně.
0: A taky možná na tu dobrou stravu, ne?
1: Strava taky probíhá neustále, ty řetkvičky a podobně.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Naším hostem je nadále paní Dana Hábová. I lecjaký vynikající tlumočník připustí, že má před kabinkou velký respekt. Vy tedy o simultánním tlumočení hovoříte poměrně s lehkostí, říkáte, že se jednoduše dá naučit, ale jak? Jaké jsou ty techniky, jaké jsou ty postupy? Dá se to nějak trošičku přiblížit?
3: Já nemám žádné pedagogické sklony, ale tuhle jsme zrovna debatovali s kolegyní, jsme byli na nějaké akci a kolegyně správně říkala, že si to každý může doma zkusit, s tím já souhlasím, že si může třeba pustit rádio a ne to hned tlumočit, to by asi bylo deprimující, ale jenom to opakovat a zjistí, že i to je docela těžké.
2: To mě napadlo.
3: Když mluví hodně rychle, takhle.
2: Že takhle si tu cestu v jemu musíme nějak pootevřít a zprůchodnit. Pak tam bude hrát obrovskou roli jistě koncentrace. Máte nějaké osvědčené metody, jak ji posilovat, nebo vám i v tomto ohledu bylo z hůry dáno?
3: Ano, ta koncentrace tam je, proto při tom konferenčním tlumočení se střídáme po 15-20 minutách. Můžete to vydržet delší dobu v nějakých výjimečných situacích, ale pozorujete potom na sobě už tu únavu a právě nějak to soustředění, že se vytrácí a pak zase chvíli volno, nebo teda sledovat to, co říká řečník a případně pomoci kolegovi mu napsat nějaké číslo nebo nějaký výraz.
2: Když usedáte k tomu mikrofonu, berete si sluchátka, tak je fajn mít po boku toho kolegu, to je vlastně nezbytnost. A co tam máte dál ráda kolem sebe?
3: A také kolegu, který vám nějak vyhovuje, to jako myslím je docela důležité. No. Pak je tam voda, nepelivá, to je takový zlozvyk, teď na různých akcích, že do čbánku s vodou házejí citrony. Tak já vždycky říkám, že to chci bez citronu a někdy se setkám s takovým až opovržlivým přístupem, prostě nemáchat ty citrony, které určitě nejsou bio, ve vodě a nepít to. A ještě taky i ta kyselá voda, když byste jí pila celý, tak vám to ničí sklovinu. Pak to máme papíry na poznámky, nebo třeba to bude takové dětinské, jsem jednou měla nějakou fotku s ledními medvědy, tak jsem si ji vzala sebou na nějakou hodně otravnou, tak jsem si říkala, jak se občas budu dívat tady na ty medvědy. No, ale to jako nedělám, takže bych měla doma archiv fotografií a teď na tuhle konferenci medvědy, tady nějakou kytičku, nebo tak to ne. Woodyho Allena, že jsem třeba vystavila.
2: Ještě k té koncentraci, vy jste mi před naším povídáním prozradila, že se věnujete mimo jiné i tai chi. Pomáhá vám k té koncentraci?
3: Možná ano, ale rozhodně vím, co to znamená, když se člověk nesoustředí při tai chi, při tom cvičení. Tam mě nám to samozřejmě ti instruktoři zdůrazňují, hodně se tam i při tom mluví o tom, jak prožívat svoje tělo, jak se soustředit. A protože se cvičí sestava, tak já ji dodnes neumím, že bych si ji jako sama zacvičila, nebo teď tady vyskočila, teď mám tady 20 minut cvičila v jednom kuse, tak to ne, protože tam je výhoda, že vždycky jsou tam takoví ti, kteří ji umí celou, tak je můžete napodobovat a když někdo něco pokazí, tak je to takové tolerantní prostředí, že se mu ostatní neposmívají. A tam jsem zjistila, že když při té sestavě se zamyslím nad tím, co bude k večeři zítra nebo cokoliv, tak okamžitě mě to z té sestavy vyhodí. A to tež by to bylo při tlumočení, začala myslet na něco jiného.
2: Už jste se vyznala ze svého obdivu k medicíně, ze své lásky k těmto tématům při tlumočení. Bylo mezi tématy odborných konferencí i takové, nad kterým dodnes žasnete ve smyslu, že si říkáte, holka, tak to se s tím teda porvala, to bylo velké sousto.
3: Ta velká sousta se vyskytují skoro pořád. Pak se ty obory vyvíjejí, tak vždycky se člověk musí připravit. Kdysi v minulosti jsme s kolegou tlumočili o žáru v vzdorných hmotách, ale jako kolegové, kdyby mě teď poslouchali, tak jistě by každý mohl jmenovat nějaké velmi odtažité obory, tak všechno se to naučíme a neznamená to, že bychom tomu opravdu rozuměli.
2: Jak dřete nová slovíčka, to by lidi strašně potěšilo slyšet, že i Dana Hábová se musí pořád učit. Lístečky, nebo jaký máte systém?
3: No, mám takové ty své příšerné papírky na ty obory, které se opakují. Docela pomáhá, že si to pak přečtu. A my se hodně učíme z těch prezentací, když je třeba nějaká akce umělé inteligenci, tak žádáme ty prezentace, pak si je přečteme a slovíčka si z toho vypíšeme, nebo nějaká farmaceutická akce, tam jsou strašně dlouhé názvy těch léků, ne tedy ty názvy, co jsou pak na krabičce v lékárně, ale jak to mají pojmenované ty molekuly, tak ty si napíšu, někdy si jako rozdělím na slabiky, napíšu je velkým písmem, dám si je před sebou, až se to rozdělí na ty slabiky, tak to strašidelné slovo, které má třeba 20 písmenek, je najednou jednodušší. A některá slovíčka se naučím a některá mám třeba před sebou, mám názvy nějakých institucí nebo zkratky, protože to se nám všechno do hlavy nevejde a hlavně v 5 odpoledne je konec a možná už se s tím nikdy nesetkáte. Takže není třeba všechno umět naspaměť, ale hodně těch výrazů je lepší se naučit aspoň pro tu akci, protože pak kromě těch prezentací ještě je debata, otázky, odpovědi a tam už jako se nejede v tom pořadí, jak si to napíšete.
2: Vy se také věnujete překladům, což jsme už z části zmínili, překládáte i různá literární a dramatická díla. Co z těch překladů je pro vás nejvíc tvůrčí?
3: Titulky už ani nedělám. Jednou za rok přijde film Woodyho Allena, uvidíme, jak dlouho to ještě vydrží. Já mám teď nejradši ty hry. Tam právě se mi líbí, že to je týmová práce. Že se potom sejdeme a ještě se lecos upraví a pak člověk vidí výsledek a vidí to z diváky a když je v tom nějaký humor, tak mě potěší, že se lidi zasmějí, přestože netuší, že třeba v originále to bylo jako trochu jinak, že jsem musela něco vymyslet. Tak to je pěkné.
2: Vy mi připadáte takový člověk, který je neobyčejně tvůrčí a radostný a kreativní a který se určitě nevyhýbá překladatelským hříčkám, respektive nepřistupuje k ním s nějakým pocitem, že by se zdráhal nebo že by se jich bál. Který rébus vás jako opravdu hodně zaměstnával?
3: No, když jsem překládala Woodyho Allena ty povídky, tak nejprve jsem si myslela, že nebudu překládat všechny. První výbor dělal Michal Žantovský a já jsem pak měla dělat druhý výbor a potom v Americe chtěli všechny ty ostatní, tak jsem se musela pustit i do těch těžkých. Ale asi úplně nejtěžší byly filmy bratří Marxů. Z těch jsem si schovávala potom nějaké ty výpisky. A u toho filmu ještě to byly nejenom hříčky slovní, ale ještě byly často doprovázeny obrazem. To bylo ještě těžší. Ale musím říct, že je strašně těžké vysvětlovat, jak na to člověk přišel. To je jako rozebírat nějaký vtip z těch bratří Marxů, kde byla hříčka se slovem Trinidad a to, že to bylo Trinidad, tedy v angličtině, po telefonu dejte mi Trinidad a někdo na to reaguje hello dad, jako tati. No a co s tím, tak abych ilustrovala ten svůj postup, tak jsem tam chtěla zachovat nějaké to město a že jsem si vzala atlas, ten rejstřík a teď jsem tam tak jako koukala na té různá města. Potom se mi rozsvítilo a dala jsem tam Helsinky, takže místo toho dead jako tati jsem tam měla ty synky. Teď jsem musela jako změnit, ale že máme pády, ne synkové, ale synky, takže asi to je tak, jak se postupuje, ale to mě bavilo. No.
2: Špičková tlumočnice a překladatelka Dana Hábová má krásnou kultivovanou češtinu, kterou uplatnila i při překladech poezie Vladimíra Holana nebo Miroslava Holuba, protože byste ji musela nejprve důkladně vstřebat, abyste ji potom mohla přeložit do angličtiny. Ten náš jazyk se jako každý jiný vyvíjí překotně, kde všude se pídíte po rozmanitých vrstvách a podobách češtiny, abyste stále přicházela s novými obraty, nápady, řešeními.
3: Pídím se všude možně, jako naslouchám samozřejmě lidem a možná bych ráda zmínila knížku Heknutá čeština, ta se mi moc líbí, také doporučuji vždycky Šmírbuch Patrika Ouředníka a když jsem se četla tu Heknutou češtinu, tak jsem si říkala, no tedy, ale některé ty výrazy jsem slyšela, ale mnohé vůbec ne a často se také píše o tom, jak mládež má takový ten svůj slang a ráda si čtu ty různé výrazy. Nedávno byl takový sloupek, kde kolegyně, také překladatelka, psala o výrazech mladých lidí, jak používají hodně ty výrazy přijaté z angličtiny. A já potom třeba jedu za našimi slepicemi tím příměstským autobusem a tam sedí opravdová živá současná mládež a oni vůbec jako nic z toho neřeknou, tak maximálně jako si říkají ty vole a kámo a takhle to jako střídají a vůbec nic zajímavého z nich nevypadne a to jsem teda vždycky zklamna. Vypadávají z nich ještě nesčetné vulgarizmy, ale takové ty staré klasické v tom také nejsou moc vynalézavý.
2: Vůbec není ta mládež invenční, vidíte?
3: No ale někde ta nová slova vznikají, ale jestli náhodou ty fanoušci si je někde nevymýšlejí.
2: A co říkáte na to, když si někteří při překladech pomáhají různými internetovými překladači? To je někdy asi docela dílo tohle.
3: Nějaké termíny pochopitelně vyhledávám na internetu, ale tam, kde jako je to jasné, jako teď jsem hledala nějaké motýly, tak tam to krásně naskočí. Ale pak jsem zase hledala konkrétní opici a sice mi tam opice naskočila a pak tam byla ještě hromada dalších odkazů, kde někdo ty opice prodával, patrně zahraniční firma, která si dala ten text, o kterém si myslela, že bude lákavý přeložit a já jsem si to napsala, že to mě ohromilo a tam bylo, že naše dětské opice jsou ručně zvednuty a plněné lahví. Tak to zvednuty, to jsem si ještě jako přeložila, raised, jako jsou chovány, jako zvednuty a plněné lahví, tak opice plněná lahví, teda chudák, jako, tak bude asi potom vypadat, že bude úplně naplněna a přeplněna. Ale daleko zajímavější, a to mě už přišlo až takové nebezpečné, bylo, že jsem z jistých důvodů si četla divadelní verzi slavného filmu Tanec v temnotách, ve kterém vystupovala Björk. A ta Björk, jak se možná někdo pamatuje, je Češka, která postupně oslepne a je to i takové sociální téma. A občas je tam něco česky a v jedné chvíli tam lidé mají volat, to bylo v angličtině, že Selma je volná, svobodná a ten autor toho textu si evidentně dal do překladače free, jakože Selma is free a ti lidé tam pak česky volají Selma je zdarma. Tak na to pozor.
2: Paní Hábová, mohla bych vás ve finále našeho setkání požádat o některé z anglických přísloví, které se vám třeba i s vašimi životními zkušenostmi jeví jako opravdu odžité, moudré, platné?
3: No, myslím, že skoro všechna přísloví vycházejí opravdu ze zkušenosti lidí před námi, takže mohla bych vybrat v češtině to přísloví dvakrát měř, jednou řeš. A v angličtině by to bylo look before you leap, takže tam není žádné řezání polínek, ale že se musíte podívat, než někam skočíte. Možná tohle.
2: My se budeme dobře dívat. Děkujeme za pobídku k této pečlivosti a obezřetnosti a za veškeré vaše vyprávění. Naším hostem byla překladatelka a tlumočnice paní Dana Hábová. Naschledanou.
3: Naschledanou, děkuji za pozvání.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kamenný otazník.
1: Nacházím se ve vrtulníku, který letí nad hustými lesy, po přímce dlouhé 20 kilometrů. Tvoří několik vzájemně propojených míst, kde je v lesním porostu možné najít fragmenty podivných kamenných staveb, které mě mimořádně zajímají. Kounovské řady. Jejich stáří se odhaduje na několik desítek tisíc let. Tyto podivné kamenné objekty nedávají spát nejenom mě, ale hlavně geologům, archeologům, záhadologům. Společně se mnou ve vrtulníku sedí Jaroslav Helšus, badatel, amatérský archeolog, muž, který s tajemnými kounovskými řadami spojil velkou část svého života.
2: Teď se blížíme k rovině kamenné řady, nejslavnější kamenné řady naše.
3: Ano, to je tady, kounovský kamenný řady.
1: První z velkých záhad nacházím tedy právě tady, zhruba 525 metrů nad mořem, na úpatí Stolové hory rovina. Stovky tun kamene v několika řadách směřují od severu k jihu. Kdo tuto podivnou stavbu tady zanechal? Neznámé civilizace? Nebo to bylo místo pro rituální obřady? A nebo to snad měl být pravěký kamenný kalendář? Můžeme tu najít na 2500 kamenů. Jsou rozmístěny do 14 řad, z nich některé jsou až 350 metrů dlouhé. Jde však pouze už jen o zbytky mohutných a geometricky dokonalých staveb. Je totiž doloženo, že těchto linií bylo kdysi mnohem víc, minimálně 16. Vzdálenost mezi řadami kolísá mezi 11 až 18 metry. I když je celá tato hora z opuky, dávní stavitelé tu využívali pouze křemenců. Ale ty se tu vůbec nevyskytovaly. Někdo je se musel dopravit. Kdo? Slovo má geolog Antonín Hluštík.
4: Tady zrovna můžete vidět případ nebo ukázku toho, jak vlastně povrch té roviny vypadá. Toto je vlastně zvětralina opuková nebo takových písčitých, vápnitých hornin, které se nazývají opuka, svrchnokřídová a ta tvoří vlastně celou plochu té roviny. To je původní materiál tady. Když se podíváte v té zvětralině, nenajdete jediný kousek křemence. To všechno je...
3: Proč to teda neudělali z těch kamenů?
4: To nechápu. Oni prostě sem natahali ty balvany.
1: Skeptici tvrdí, že tu nejde o nic jiného, než o kamení vynesené z polí na hranice jednotlivých parcel. Jenomže uchované vzpomínky pamětníků hovoří naopak o tom, že lidé museli na polích sbírat malé kameny, kterých tu byla spousta, a odnášet je mezi ty velké, tvořící zmíněné kounovské řady. Dejme nyní slovo knize Otomara Dvořáka Kamenné otazníky české historie, kde je otištěno i svědectví jistého pana Drechslera, narozeného v roce 1907, a který mimo jiné dokazuje, že dnešní kounovské řady byly kdysi součástí velkých a zřejmě i pozoruhodných staveb.
0: Jako školák jsem chodíval pravidelně na pouť do kapličky svatého Vojtěcha. Cestou jsme odpočívali a snídali vždy v lese s kamennými řadami, a to v jižní části, protože se tam mezi řadami nacházely kamenné kruhy. Na těch kamenech seřazených do kruhu o průměru asi 5 metrů jsme sedávali pěkně dokola naproti sobě. Ty kameny byly právě tak velké, že na nich dítě mohlo pohodlně sedět.
1: Takže dávné a dokonce i kruhové kamenné stavby. Kdo ví, k čemu sloužily? Společně s Antonínem Hluštíkem a již dříve zmíněným Jaroslavem Helšusem procházíme nyní zbytky kounovských kamenných řad. V jednom místě zastavíme. Jaroslav Helšus vysvětluje.
5: Teď jsme na 10. řadě, to je jedna z nejzachovalejších tady na Kounově. I když, jak vidíme, tady ty kameny, jak už jsou padlý, původně byly tou uší hranou zasazeny v řadě. Ty větší kameny byly ještě podložený menšíma, drobnějšíma po vodě. To bylo dokázané archeologickým výzkumem.
3: To znamená, že oni uměle to nějak zasazovali do nějakého lůžka už připraveného, jo, ty kameny.
5: Ty větší kameny byly v lůžku z drobnějších ocele křemenců.
1: Jaroslave Helšuse doplňuje geolog Antonín Hluštík.
4: Každá ta řada byla tvořena několika velikostními kategoriemi kamenů.
1: A znovu má slovo Jaroslav Helšus.
5: Některé kameny podle svědectví pamětníků dosahovaly výšky lidské postavy.
1: Odhaduje se, že z původního množství kamenů tu zůstalo sotva 30%. V nejnovější době odtud křemence soustavně mizí jako surovina do skláren nebo jako materiál do základu domů. Poslední zbytky kamenů ničí nemilosrdná lesní těžba. I tak tu však zůstává jedna velká záhada, hovoří geolog Antonín Hluštík.
4: Svahy té vlastně stolové hory, bych řekl, té roviny, na které ty řady jsou velmi strmé i dneska. Takže i pro dnešní dopravu by to byl problém.
1: Podle geologa Antonína Hluštíka, a nejenom podle něho, jsou tedy kounovské kamenné řady výsledkem jejich záměrného hromadění a dopravy odinut. A i to může být jeden z důvodů, proč celá tato oblast v těsném sousedství roviny je zcela bez křemenců. Zřejmě tady byly všechny balvany vyzbírány a přemístěny právě sem, na rovinu. Později však bylo nutné přistoupit k dobývání křemenců ze vzdálenějších a bohatších ložisek, zejména v severní části Rakovnické doliny a odtud je sem dopravovat. S Jaroslavem Helšusem podnikáme nyní malý pokus. Podle mapy volíme nejbližší křemencový lom. Je odtud zhruba 7 kilometrů. Poměrně značný úsek cesty vede do prudkého kopce. Na rozdíl od dávných předků netaháme žádnou zátěž, natož nějaké křemencové kameny. Jdeme volně, nicméně i tak je pro nás cesta dost náročná.
3: Aha, tady to bude padat. No, mám to plný zuby. Takže vlastně tenhle ten svah, to je jedna z možností, kudy vlastně oni ty kameny mohli tahat, jo?
5: No pokud tohle z Rakovnická, no. Tady to je přístupová cesta. No cesta. Svah směrem na Rakovník. A pokud jsme chtěli ušetřit tenhle svah, tak by si museli zajít asi tak 7 kilometrů směrem na dnešní Domoušice.
3: A taky běží do kopce.
5: Taky, ale je to pozornější. No.
1: Ví se, že jednotlivé kameny vážily i mnoho desítek tun. Ale jak je sem probůh lidi kdysi dostali? A opět je tu otázka. Jak silný to musel být motiv, který je k tomuto zdánlivě nesmyslnému výkonu donutil? Na to se nyní ptám předního českého odborníka na záhady a paranormální jevy, inženýra Ivana Mackerleho.
6: V podstatě jde o to, že se předpokládá, že by ty kameny, kamenné řady by vytvářely jakési obrovské zařízení, které by sloužilo k pozorování oblohy a k určování polohy hlavně slunce, ale i dalších nebeských těles. A sice tím, že mezi těmi kameny můžeme vést jakési pomyslné linie, které se jako zaměří hlavně třeba na východ nebo západ slunce v určitých klíčových dnech.
1: Teorie jakési pravěké observatoře má hodně zastánců. Argumentují mimo jiné i více než tunovým balvanem jménem Pegas. Právě nad tímto balvanem stojím nyní s Jaroslavem Helšusem.
5: Je to jeden ze dvou kamenů spolu s tím největším, který jsou mimo linie řád a pravděpodobně teda měl trochu jinou funkci, když není přesně jakou, ale zapadá do určité geometrie, do pravouhlých trojúhelníků a nějakých linií, které se tady dají vysledovat.
1: Tento kámen dostal svůj název díky zřetelným puklinám, které připomínají souhvězdí Pegas. Někdo tvrdí, že právě hvězdy a měsíc nějak tento kámen ovlivňují. Někteří hodně citliví lidé říkají, že balván cosi vyzařuje. Pozvali jsme si i senzibila a psychotronika Rudolfa Pitru. Já osobně jsem sice spíše skeptický, nicméně pan Pitra už v minulosti dokázal s pomocí své virgule objevit spoustu pozoruhodných úkazů, včetně pramenů podzemní vody. Pan Pitra se nyní bere do rukou virguli. Drží asi 1 metr nad kamenem. Nelze přehlédnout, že virgule, jakmile se dostane nad úroveň kamene, pracuje. Laicky řečeno, cuká, kroutí se.
7: No, pane, jo.
8: Co to dělá?
7: To je síla jako hrom. je aktivní nebo kladná, záporná?
8: Já bych řekl, že je kladná.
9: Chvilkama, to je divný, chvilkama kladná a chvilkama záporná.
8: Ale tý kladný je tam víc.
9: Ale intenzitu to má jako hrom.
7: Jo, to největší, co jste tady zažil, jo?
8: Zatím největší, co jsem tady potkal, no.
9: Kámen se chová vždycky tak, že vyzařuje jeden druh energie. Ale tohle to je několik energií najednou.
1: Můžeme tomuto tvrzení věřit a také nemusíme. Nicméně chceme udělat podobný pokus nad dalším zajímavým kamenem. Jmenuje se Gibbon. Je větší než Pegas a váží tak 2 tuny. Kdysi tu stál vtyčený a mířil na severozápad. Opět má slovo Jaroslav Helšus.
5: Konkrétně tenhle kámen považujeme za vizír.
7: Co to je?
5: Vizír, ten sloužil zhruba jako zaměřovací bod. Něco jako hledí na pušce.
7: Jo, že tam vidím takový ten žlábek, to možná,
5: no, ten...
7: kdyby to stálo?
5: Původně nejspíš stál tam na tý základně. Našli jsme tu ještě zbytky kruhu, asi 20 dalších kamenů. O průměru kruh byl asi kolem 50 metrů.
0: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
1: Jak už bylo řečeno, na obvodu Gibbonu bylo zjištěno záměrné opracování, tedy výřez ve tvaru písmene V, což by potvrzovalo, že kámen byl původně postaven na užší hraně a zmíněný výřez tedy mohl sloužit k zaměřování objektu na obzoru. Tohle všechno by mohlo napovídat, že tu opravdu mohlo jít o nějakou dávnou astronomickou observatoř, jak ostatně už naznačil inženýr Ivan Mackerle. Otomar Dvořák v knize Kamenné otazníky české historie napsal.
0: Nový názor na funkci kounovských řad přinesl v 70. letech 20. století kroužek mladých astronomů z Rokycan. Mladí astronomové zjistili, že spojnice určitých kamenů vytvářejí astronomicky orientované linie. Výsledkem jejich pečlivého měření byl plánek znázorňující, že v rozložení kamenů je zakódována řada údajů o pohybu slunce a hvězd. Co se týče Gibbonu, když vyjdeme z předpokladu, že kámen původně stál na užší hraně, potom bylo možné přes výřez jako muškou pušky zaměřovat slunovratové východy slunce a určovat úhel paprsků svíraný s kamennými řadami. Měření přineslo i další překvapivé údaje. Tak například kolmá vzdálenost kamene Gibbon od nejzápadnější řady činí 302,17 metru, což přesně odpovídá 365 megalitickým jardům. Megalitický jard je statisticky odvozená délková míra zjištěná na anglických megalitických památkách, jehož délka je 829 tisícin metru, což je přibližně jeden dlouhý lidský krok. O něch 365 kroků patrně odkazuje k délce slunečního roku. Také původních 16 řad mohlo odpovídat kalendáři dělícímu rok na 16 měsíců, 13 po 23 dnech a 3 po 22 dnech. Byl to prastarý způsob dělení roku, který používali ještě i Keltové.
1: Tedy dávný kalendář, dávná observatoř. Zkusme ještě dát právě nad kamenem Gibbon šanci psychotroniku Rudolfu Pitrovi a jeho Virguli.
9: To jsem tušel.
7: Co to je?
9: Je to silové pole, přesně to, o čem jsem mluvil.
7: Jak to mám rozumět?
9: Geopatogenní zóna, takzvaná dračí žíla.
7: To znamená zlá energie, jo?
9: Negativní energie.
1: Dračí žíla, co to vlastně je? Ptám se inženýra Ivana Mackerleho.
6: No, ty dračí žíly jsou v podstatě jakési pomyslné linie na zemském povrchu, které odpovídají drahám energie, dosud neurčené. Ovšem musím říct, že v žádném případě se nejedná o energii fyzikální. Tím pádem jako se taky nedá měřit přístroji a proto je také oficiální věda i neuznává tyto dračí žíly. Ovšem pravda je, že působí na živý organismus. Já bych to přirovnal třeba k akupunkturním drahám a bodům na lidském těle, které rovněž nemají žádný anatomický podklad, to znamená, že ty dráhy neodpovídají vedení nervům, nejsou tam žádné vnitřní orgány a přesto jako to funguje.
7: Když třeba jdeme tomu na ty křižovatce, kde ta dračí žila stojí, nebo stál nějaký kamen, velký menhýr, tak on mohl fungovat jako jehlička v akupunktuře.
6: Přesně tak, že to jako působí takový jakoby zesilovač nebo nějaký akumulátor jako té energie, která potom vyvírá z té země. A potom třeba ti starší kněží mohli to používat, tuto energii, ať už pro zlepšování svých věšteckých nebo léčitelských nebo jiných vlastností, schopností. Ale na druhé straně taky tato energie, když je nevyvážená, tak může působit i špatným vlivem na člověka.
1: Ivan Mackerle pak ještě dodal, že na těchto křižovatkách takzvaných dračích žil vznikají prý občas jakési pomyslné mosty mezi naším světem a paralelními světy. A odtud údajně přicházejí přízraky do našeho světa, kdy to nějaký člověk vnímá subjektivně jako nějaké prožitky. Zapravdu mu dává i badatel Jiří Klinger.
10: Jisté je, že někteří citlivci dodnes tady mají různé pocity energetických potenciálů. To znamená, jde na ně mrazení, stávají jim vlasy, jde pot, že jo, po nich. Zase některým se dělá špatně až donglob. Chovají se tady divně zvířata, slintají, mají ocasy stažený, psi, koně se plaší, že jo, prostě něco tam je. Zřejmě, i když je to v dezolátním stavu, jsou to pouhé trosky, tak ještě zde to vyzařuje nějakou energii.
1: Je zajímavé, že právě v okolí Kounovských řad mají opravdu někteří lidé podivné zážitky. Opusťme ale nyní svět paranormálních jevů a zkusme se vrátit zpět do reality, protože Kounovské řady jsou opravdu reálné, ale o to více záhadné. A jak v zápětí zjistíme, Kounovské řady nemusely být v tomto kraji vůbec osamocené. Dej mi opět slovo knize Otomara Dvořáka, Kamenné otazníky české historie.
0: Kdo navštívil bretaňský Karnak, ten ví, že celá soustava se skládá z řady menhirových polí, která se v krátkých odstupech táhnou v jedné asi 4-kilometrové linii. Něco podobného objevil v oblasti Kounovských řad Jaroslav Helšus, který se zde koncem 80. let 20. století věnoval důkladnému terénnímu průzkumu. Našel několik zajímavých bodů, nacházejících se na jediné trase v pravidelných rozestupech, zhruba 3,5 kilometru vzdušnou čarou, z nichž mezi dvěma sousedními je vždy vzájemná dohlednost.
1: Nečemické řady objevil v roce 1950 kounovský učitel Václav Náprstek. Na tehdejšího ředitele Žateckého muzea Františka Kopeckého tohle všechno zapůsobilo natolik, že doslova napsal: vtírá se mi do mysli symbolika pravěkého chrámu. Jenomže při dalším pátrání je možné objevit v oblasti Kounovských řad další pozoruhodné objekty. Jsou například 3 křemencové bloky nedaleko mlýna Tasova. Dodejme ještě, že zmíněné křemencové bloky podle lomových ploch mohly původně tvořit jediný monolit, tedy menhýr. Z dnešní polohy zřícených zlomků je patrné, že menhýr mohl původně stát na hraně celého hřebene a dosahovat výšky okolo 5 metrů. Podle Otomara Dvořáka mohl v takovém případě být dominantou okolí, skutečný maják u vstupu do celé oblasti a mohl sloužit i jako zaměřovací bod. A je tu ještě další pozoruhodné místo, vrch Špičák. V knize Kamenné otazníky české historie se o tomto místě píše.
0: Jaroslav Helšus zaznamenal v roce 1988 vyprávění pamětníka Josefa Nachtmana ze Hředel, který v roce 1957 na vlastní oči viděl

0: odváželi pryč, protože v tom místě zřizovali chmelnici. Nikoho tehdy nenapadlo kamenné kruhy vyfotografovat, a tak existuje jen náčrtek, zhotovený podle pamětníkova slovního popisu.
1: Kounovské řady a vlastně i celá kamenná linie, dlouhá zhruba 5,5 kilometru vzdušnou čarou mezi Kounovskými řadami a Nečemicemi, vzrušuje nejrůznější milovníky záhad. Vzrušuje také zastánce teorie o tom, že celá tahle kamenná linie, tvořená z křemenců, mohla v době, kdy tato oblast nebyla zdaleka ještě tak zalesněná jako nyní, sloužit co by jakési naváděcí zařízení. Vyprávěl mi o tom na základě mnohých rozhovorů, které zpříznivci této hypotézy, co by publicista měl, Ladislav Lenk.
2: Tohle to by mohlo signalizovat jakousi letovou dráhu a ty řady byly vybudovány proto, aby tomu pilotovi nebo těm bytostem, které se pohybují na to jiný, co si signalizovalo. Možná ty kameny mají takové vlastnosti, které byl někdo schopen, dejme tomu, z toho vzduchu detekovat i na větší vzdálenost.
1: Zastánci tohoto názoru vycházejí mimo jiné z dávných pověstí, které tento kraj obklopují. V těchto pověstech se často hovoří o jakémsi ohnivém draku, který tu útočil na zdejší osady. Měl prý planoucí oči, slamy mu šlehal oheň a z nozder mu štoupal dým. Jeho přepady přicházely prý v poledne nebo o půlnoci, tedy na předělech času. Zmíněný spisovatel Otomar Dvořák mluví v této souvislosti o ohňových rituálech, kdy se na zdejších kopcích v období letního slunovratu zapalovaly svatojánské ohně. Nicméně světlo do záhad kounovských kamenných řad ani tyto hypotézy nepřinášejí. Badatelé hovoří o dalších možnostech dávného využití kounovských kamenných řad. Mohly být údajně také pohřebištěm, přičemž pod kameny by mohl být popel z neboštíků. Nicméně je tu ještě další zajímavost, o které se zatím příliš nehovoří. Upozorně na ní také badatel Jiří Klinger.
3: A ještě je zvláštní také to, že v tomto prostoru prší nejméně, oblastně nejméně z celých Čech. Je tam nejméně srážek v tomto prostoru.
1: Možná právě tady je klíč k celé záhadě. Je čas setkat se s mužem, jehož knize Kamenné otazníky české historie jsem při tvorbě tohoto pořadu tak často listoval, s Otomarem Dvořákem. Potkáváme se v naší oblíbené pražské kavárně a já se ho, jak lze očekávat, ptám. Jakou máte hypotézu o využití kounovských kamenných řad?
4: A mám takový svůj vlastní teorii na to, protože jsem to tam prolejzal, že psal jsem o tom články knížky. Ono je tam, že samozřejmě několik těch teorií, zejména ta astronomická, že je to teda nějaký pravěký kalendář.
1: Otomar Dvořák dále dodal, že ale zřejmě tu nepůjde pouze o kalendář. Třeba, že ty astronomické prvky jsou u většiny všech starých svatyň či pohřebišť. Zdůraznil pak to, co na kounovských řadách zaujalo vůbec nejvíce a co už vlastně nepřímo naznačil badatel Jiří Klinger. Jde o kult přivolávání deště. V té souvislosti pak pan Dvořák hovořil o schátralém kostele svatého Vojtěka, který stojí právě na úpatí kopce Rovina. Podle pověstí tu prý svatý Vojtěch, když se poprvé vracel z Říma do Čech, vyslyšel prosby zdejších lidí, které sužovalo dlouhodobé sucho, pozvedl dlaně k nebi a prosil o déšť. A opravdu prý zanedlouho vyvstal nad horou černý mrak, zahřmělo a spustila se bouře s prudkým deštěm. Dlužno dodat, že v tomto kraji je i více podobných legend. Otomar Dvořák k tomu podotýká.
4: Čili všechny tyhle mýty jakoby se vázaly k vodě. Čili já si myslím, že tam šlo o nějaký rituály jako úrody, obřady, které měly přivolávat prostě zavlažující deště.
1: Otomar Dvořák rovněž tvrdí, že tu opravdu mohlo jít o dávné pohřebiště, kdy pod kameny mohl být vsypáván popel mrtvých. A jeho celkový závěr popisuje to v knize Kamenné otazníky české historie.
0: Představme si, že kounovské řady byly spojeny s rituálem posvátného pole, na němž jsou do brást sázeny kameny. Na posvátném poli mohly být vítány návraty slunce, astronomická kalendářní.

0: role. Každý kámen mohl též znamenat jednoho zemřelého předka a každá řada označovat jeden rod. Role v kultu mrtvých, kde jsou zemřelí často bráni jako přímluvci za budoucí úrodu, neboť přebývají v matce zemi, která plodí obilí. A současně mohly být na tomto poli konány rituály meteorologické, spojené s přivoláním deště v době sucha, případně se zažehnáváním bouří a krupobytí ohrožujících úrodu. Pole osázené kameny je totiž nezničitelné.
1: Ať už kounovská kamenná linie sloužila pro dávné rituální obřady, pohřebiště, či snad to byla naváděcí plošina, případně obrovská prehistorická observatoř, pořád to zůstává zásadní a stále nezodpovězená otázka. Kdo a jak vlastně tyto objekty stavěl? Tajemství tedy zůstává, ale nebuďme kvůli tomu smutní. Vždyť, jak už kdysi řekl Albert Einstein, to nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí dívat, neumí žasnout, ten je tak říkají smrtev. A jeho oko, řečeno s Albertem Einsteinem, je vyhaslé.
2: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
3: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Veřejnoprávní média se v úterý dozví, kolik peněz dostanou ze státního rozpočtu. Liberec dnes hostí jubilejní 10. ročník mistrovství České republiky vodících psů. Bude jasno nebo polojasno odpoledne, přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv dvojky přeje Denisa Žižková. Český rozhlas a Česká televize by se v úterý měli dozvědět, s jakým rozpočtem mohou počítat pro příští rok. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda plánuje od roku 2027 zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše má jít o modernizaci systému. Veřejnoprávní média i jejich odbory se změnou nesouhlasí a část z nich zůstává ve stávkové pohotovosti. Tisíce lidí míří na brněnské výstaviště. Odpoledne tam oslaví blahořečení mučedníků komunistického režimu kněžích Jana Buly a Václava Drboli. Brněnský dopravní podnik posílil dopravu. Páteřní tramvajovou linku 1 doplnila ještě linka P1, která jede z Pisárek přes výstaviště a hlavní nádraží na Malinovského náměstí. Častěji jezdí i trolejbusy na linkách 25 a 26. Slavnostní mše začíná o 14:30. Liberec dnes hostí mistrovství republiky vodících psů. Soutěž prověřuje sehranost zrakově postižených a jejich psů v běžném městském provozu. Psi musí prokázat nejen svoji poslušnost, ale hlavně dovednost, s jakou umí nevidomého dovést na správné místo. V Liberci máme naši reportérku Janu Pavlíčkovou.
2: Letos se mistrovství účastní 17 psů s jejich nevidomými majiteli, no a ty úkoly pro ně spočívají jednak tady v předvedení poslušnosti, ale hlavně tady musí projít se svým pánem trasu, kterou jim určí poroce. Psi tu musí třeba najít lavičku, schody, volné místo v autobuse, obejít bezpečně překážku, aby do ní nevidomý nenarazil. No ale akce je určená i pro veřejnost, ta se tady třeba dozví, jak probíhá výcvik slepeckého psa, s tím třeba nevidomým je dobré na ulici pomoct, mohou si tu lidé i vyzkoušet, jak obtížné je jít po slepu s bílou holí a podobně. Akce tady v Liberci potrvá do 16 hodin. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelensky to Putinovi předevčírem navrhl v otevřeném dopise.
3: Na žal, ruská strana znovu obírá
4: vojnu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu fotbalové asociace. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí za týden zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo polojasno, na horách na severu přechodně oblačno, ojediněle přehánky, během odpoledne a večera bude od jihozápadu přibývat oblačnost a v západní polovině Čech ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
0: Doprava.
1: Na Pražském okruhu před víkendovou údržbou v obou tunelech se teď popojíždí v kolonách směrem na letiště jen kolem 5 minut od sjezdu na Písnici a směrem na D1 kolem 10 minut, to je od sjezdu na Barrandov. Na D8 z Ústí do Prahy jsou dvě zúžení, zdržení nejsou dlouhá, ale brzdí se před nimi prudce. Poprvé za Roudnicí na 27. kilometru a pak před Zdiby na 3. kilometru. Na silnici 6 Praha Karlovy Vary v Petrohradech je kyvadlový provoz u stavby mostu. Kolona je hlavně směrem na Vary od Bílence a zhruba na čtvrt hodiny. A na silnici 26 Plzeň Domažlice zasahují záchranáři po srážce auta s motorkou. Je to tam ale bez delších kolon. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď začíná tobogan.
0: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Dvojka nebo Český rozhlas Pohoda. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Dámy a pánové, opravdu začíná tobogan, ale my v naší 36 let dlouhé historii, počínaje dneškem, začínáme psát novou etapu. My jsme tady byli na zkoušku před loňskými vánočními svátky, tedy mezi Vánocemi a Silvestrem, a tak se nám tady zalíbilo, že jsme si řekli, že se sem budeme vracet jednou měsíčně, pravidelně na jedno večerní představení. Teď je tady úžasně vyprodáno a doufám, že bude pokaždé, ale aby o to nepřišli posluchači Českého rozhlasu, vždycky jim vybereme těch nejlepších 55 minut z těch 860, který tady natočíme, a ty odvysíláme na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a Pohoda, a vždycky každou první sobotu v měsíci. Takže dámy a pánové, dneska poprvé tobogan z Ypsilonky. Vítejte u rozhlasových přijímačů, vítejte tady v divadle. Já vám řeknu kouzelnou věc. Tobogan je vždycky velká improvizace, ale během běžných toboganů vím zhruba, kdy kdo přijde, kdy bude kdo co zpívat a kdy bude konec. Dneska netuším nic. My vlastně navážeme na ty slavné večery, které se vždycky odehrávaly tady v Ypsilonce, takže první bod programu, v tom mám naprosto jasno, a myslím, že hned ten první bod se vám bude líbit. Přicházejí Naďa Konvalinková a Jiří Labus. Krásné dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu. Naděnko, líbám tě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jiří Labus. Posaď se, kde chceš, Naděnko. Samozřejmě je to na tobě. Já jsem tě ještě nikdy nelíbal jako 75 letou. Víš, že se nic nezměnilo? Pořád dobrý.
2: Je to dobrý, jo.
0: Je to možná i lepší, než to bývalo.
2: No, doufejme, doufejme.
0: Krása. Prosím tebe, je tady začátek června, ale ty jsi slavila dlouho, jsi známá svými oslavami. Jak jsi to užila? Už jsi doslavila, jak jsi to přežila?
2: No tak si představ, že tím, že nemám Evu Kocmanovou, která v divadle v klubu ABC mi pořádala kulatiny, čili 50, 55, 60, a vždycky tam sezvala všechny moje kamarády, příbuzný, rodiny, Moravu, prostě kolegy, takže tam se sešli všichni najednou. Já už jí nemám, už se na nás kouká tamhle ze zhora. Čili já teď slavím se všema postupně a to se protáhne do dalších narozenin. To je prostě vždycky se ještě někdo vozbe. Spolu jsme ještě neslavili. Takže teďko v červnu budu slavit na chalupě, no, protože tam jsem ještě neslavila.
0: Děkujeme za pozvání, pak nám jenom řekneš, kdy a kde to přesně bude. Naděnka, vidíte, srší energii, takhle dneska vypadají 75. Já se nedivím, že posunuli ten odchod do důchodu. Naďo, ty ještě musíš dělat. Holky v tvým věku ještě musí prostě vytvářet hodnoty.
2: No já asi, kdybych zůstala doma, já bych to asi nepřežila. Protože já to zažila v tom covidu, to bylo z postele k ledničce, od ledničky k posteli. Jediný, s kým jsem si povídala, byly moje orchideje, ale ty mi taky krásně kvetou. Oni jsou vděční. Já jim říkám, jaký jsou princezny, jaký jsou krásní, a oni opravdu se snaží. No takže to bylo jediný, a to bych prostě umřela za prvé nudou, za druhý lenorou, tak já potom už jsem si říkala, to už nejde, teď už se sotva uneseš, tak jsem začala, protože plavání nešlo, to byly zavřený bazény, tak jsem začala chodit. Jezdila jsem někam za Řitku, do lesa s kamarádama, pak zakázali z vesnice do vesnice, takže jsem říkala, co teď, tak na Petřín, takže nahoru na Petřín, jenže tím, abych zaparkovala u nás doma prostě v centru Prahy, tak prostě jsem musela chodit na 6. hodinu. V 7:30 už jsem teda měla šanci zaparkovat, takže takhle to já mám, no.
0: Jiří Dobrák samozřejmě v zákulisí, když jsme říkali, už je tady Naďa, jsme říkali, už jde, a on říkal, a má berle, co tomu říkáš, že máš takhle starou kamarádku?
3: Já vám musím říct, Naďu snad znám ještě předtím, než jsem se narodil, to není možný tohle. Ne, Naďa totiž spolužačka jen o rok níž si byla na Damu než já.
2: Ano, ano.
3: Takže vlastně já to měl loni, tyto narozeniny nádherný jsem já měl loni, a už jako na škole jsme se samozřejmě kamarádili hodně, že jo, a viděl jsem i tvoje absolventské představení v disku, no a už tehdy byla velmi výrazná, a já jsem říkal, to je herečka, která, a to není moc hereček, mladých zvlášť, která má komediální talent. A to si dokázala uplatnit na svém herecký kariéře už hodněkrát, protože tvůj smysl pro humor je ozbrojující, teda opravdu, přátelé. Že jo, a je to tak?
2: Jo, a někdy i nechtěně.
3: No, většinou, ale to je jedno. To je to krásný. Já jsem šťastný, že na něm znám takových let. No a samozřejmě potom, když jsme poznal vlastně Oldu Kajzera, tak jsme vlastně se poznali navzájem všichni tři.
2: Všichni tři. No jo, já jsem právě netušila, že když si beru Kajzera, že si beru i Lábuse. No a Lábus mi zůstal, že jo?
3: No, vidíš, no, takže.
1: Počkej, jako to znamená, že ty si dřív zaznamenal Naďu Konvalinkovou než Oldu Kajzera.
3: No, ano.
1: Čili, počkej, musíme si říct, v jaké se pohybujeme době, alespoň přibližně letopočet.
2: 69 jako... až 73 jsem byla já na Damu.
3: A já 68 až 72, takhle.
2: No, no, no.
1: Výborně,
2: no,
1: takže jsme na přelomu, století, ale ano, na přelomu
3: ano, tak skoro.
1: 60. 70. ano, léta, ano. A vzpomeneš si tu první chvíli, kdy jsi uviděl Naďu?
3: Naďu jsem uviděl určitě ve studovně, někde tam na divadelní fakultě. Já říkám, co to je za krasavici, vokatou. Byl jsem oslněnej úplně z ní. Ty říkám, no to je herečka, která je o ročník níž, jmenuje se Naďa Konvalinková. Říkám, no to jméno k ní patří, to je krásný, kytička taková krásná. No a zase říkal, já jsem Jiří Lábus, ona mě... Se mám posrat, nebo co? Nebo...
2: Keca!
3: Ne, to se vymýšlí.
2: A já si pamatuju, když jsem poprvé viděla tebe. Seděli jsme ve studovně a tebe přivazovali k židli. Havránek ještě s nějakým spolužákem. Tě přivazovali, ty si plakal, skučel a pak mi řekli, že je to recese.
3: No právě.
2: My jsme tě chtěli hájit, chránit a... Ale on byl takový letintítko, to si nedovete představit.
3: Já byl strašně hubenej.
2: Hubenej.
3: No já ještě hubenej jsem v českém filmu, který jsem natočil, když mi bylo 22, to se mnoho Zatýkáš na královnu.
1: Ano.
3: A já tam hrál s Reginou Rázlovou a tam taková scéna, jsem jenom jak do půl těla nějak a sprchují. A to já jsem opravdu, to byl jak rentgen chodící jsem byl. No a dneska jsem jak balón. Chodící, trošku proměnilo se to malinko.
1: Jo. Ta historka o tom seznámení je nádherná. Jediné, co mi na tom bylo divný, jako co ty si dělal ve studovně, ale ty si šel asi zrovna.
3: No, studovna se říkalo takovým prostoru, kam se chodilo mezi předmětama.
1: Jo, takhle, já myslel, že právě si
3: ne,
1: tam studoval.
3: Ne, to jsem, já jsem nestudoval moc.
2: Tam jsme si nosili z potravin vždycky vlašský salát, sekanou a takovýhle. A někdo si to schovával ve skřínce, někdo to dal do placu
3: no,
2: a takhle.
3: Já jsem to schovával ve skřínce. No.
1: Je krásný, že ty místnosti se říkalo studovna, protože jak říkal, prvně jsem Naďu viděl ve studovně, tak už jsem viděl jako takový jako potemnělý místo, víš, jak tam všichni čtete ty knihy a ono vlašák. No. Jiříku, teď se obrátím na tebe, protože my vlastně navazujeme na ty slavné večery,
3: ano,
1: které byly tady v Ypsilonce na Přidanou a tak dál. Zaspomínej prosím tebe pro ty, kteří by třeba nevěděli, že tyhle ty večery vlastně mají tady na tom místě svoji tradici
3: tak
1: a dlouho.
3: Měli vlastně ještě místo v Liberci. Já jsem, když jsem nastoupil do Ypsilonky v roce 72, tak jsem ještě 7 let vlastně byl s divadlem Ypsilon v Liberci. A to už začínalo tam a tam si pamatuju, že to byly takzvané večery buď na Přidanou nebo pod lampou. Na Předenou to bylo takové, že se zpívaly písničky, které už se jako samozřejmě připravili Mirkem Kořínkem a podobně. No a pod lampou to byly večery s hosty. A za ty léta jsem tam potkal, to jsme pak přenesli do Prahy, že jo, tady ty představení, celou řadu takových zajímavých lidí. Za to děkuji Honzovi Šmídovi. A byl jsem tam účasten, já jsem tam vystupoval vždycky, protože mě bavilo s těma lidma komunikovat a vlastně improvizovat. Improvizaci já miluju, že jo, takže. No a třeba vzpomínám na krásnou historku, když tam přišla bývalá žena Hugo Haase. Paní Bibi Haasová, která žila ve Vídni a vzpomínala na pana Hugo Haase a ona ho poznala, když jí bylo 18 let. Jo. A vyprávěla, jak ho poznala, jak se seznámila a hlavně říkala, ona měla úžasný způsob pro humor i v tomhle věku. Teda, jo. A říkala, no ne, to já musím říct, co já, ale moje maminka, to byla krasavice. A já jsem říkal, no moje maminka byla taky krasavice. A ona řekla, no vás asi dělali v noci, co? Tak na tohle si opravdu... Na tohle si asi pamatuju. A na celou řadu, to byla opravdu tolik slavných osobností, si tady sešlo, že hereci, no prostě ohromný lidi jsem poznal a bylo to krásný. Tohle, na to do smrti já nezapomenu, na to setkání s těma lidma.
1: A to je nám velkou ctí, že máme šanci na tohle navázat. Uvidíme, koho pozveme a já jsem šťastný, že historicky už navždycky bude, že vy dva jste byli prvními hosty, až budem vzpomínat, víš, jako na tebe.
3: No,
1: Ježíš, já, řekl,
3: Jirka Lábus.
1: Já řekl, já ho ještě pamatuju, dej mu pánbu, byl tam no, tenkrát. Jak na něj vzpomínáš, na Děnko, tobě no, už je 120, jo, pamatuješ na Lábuse.
3: To byl báječný partie, když se na to vzpomenu, jak se počúral jednou tam. To jsou historky.
1: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Naďa Konvalinková je tady, Jiří Lábus je tady, no a budou přicházet další hosté. Vy vidíte, že těch židlí je tady opravdu hodně. To jsem vám tak procházel zákulisím a najednou, co koukám, byla tam Jarka Krečmerová. Jaruško! No a u chlebíčku Mirek Kořínek. Mirku! Líbáme, no jistě. Jaruško, budeš si sedat, nebo to vemeš ve stoje, budeš rovnou recitovat. Tady je mikrofon, možná když to... Ano, sedni si rovnou vedle pana Lábuse. Mírný Jiří obklopen.
2: Jako král mezi dvěma princeznami.
1: Král mezi dvěma princeznami. Jaruško, co by si řekla k těmto dvěma prvním hostům? Ano, oslavenkyně Naďa Konvalinková, Jiří Lábus. My jsme teď nově zpravodajský pořád, víte, protože zpravodajství je na prvním místě, price zábavou, to bychom tu nebyli. Co by se nám zpravodajsky na ně práskla?
2: No, já myslím, že laťka je tak vysoko, že těžko tyhle ty dva miláčky přeskočit. No, to už prostě nejde, viď, Jirko?
3: No, to jde.
2: Jirka vlastně může hrát, nebo je ve svém oboru je tak úžasný, že může hrát i ženy, děti, dveře, zvířata, však. Takže my s Naděnkou jsme jenom, tam my to tak zdobíme, ale ten Jirka, kdyby teď se zhaslo, tak Jirka to zahraje celý dokonce, viď? I zatančí, svlékne se.
3: Ano, zaspomínám. Víte, jaká byla mě první role, úplně první, já mám paměť na to, ale mám. Ve druhé třídě obecné jsme měli takové představení, takovou besídku, a já jsem už tehdy hrál charakterní roli. Byla to pohádka Míček Flíček. A já hrál strašáka, ale na poli. A měl jsem tam, to už byla první záporná postava moje, jo? A měl jsem tam krásnou scénu, kdy jsem takhle stál. A říkal jsem větu, kterou do dneška si pamatuju. Jsem strašák Habakuk. Já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. Moje první role.
2: Tak teď chápu, že když Karel Weinlich točil pohádky v nedělní odpoledne, tak vždycky Jirka v tom byl.
1: Ne, to je... A já už jsem tam malinko cítil.
2: Jednou jsme hráli Edu Danta a Francimora.
1: Víš, jako už ten Rumburak se tam rodil.
2: Už se tam a Edu Danta Francimor, oni byli s Oldo, víš, úžasný. To bylo nádherné. A Mirček Kořínek chce něco říct, přiběhl od piana, mladík, úžasný.
4: Ale já jsem chtěl jenom říct, když se baví to o těch prvních rolích. No. Moje první role byla dokonce titulní role. Představ si, že já jsem hrál, poprvé jsem hrál divadlo ve svých 4 letech. To nevíš, viď? Já to říkám prvně veřejně, protože jsem si na to vzpomněl, když se Jirka tady vychloubal, doby, kdy to neto. Tak jsem si vzpomněl, že 7 let, to je prd, že jo. Ale podívejte se, já jsem hrál tenkrát, ten tam byl v Podještědí, v takovém městečku Osečná to bylo, tak tam byl nějaký takový nedivadelní spolek. A rozhodli se, že budou hrát Mauglího.
2: Škoda, že neznal už... Jirku tehdy.
4: No, Jirka, no, ten by se tam nevešel. Jo, to.
1: Tenkrát to byl rentgenový snímek.
4: V těch 4 letech si mě vybrali v té školce. Abych se tam jen tak jako různě tak jako motal. Vůbec jsem nic neříkal. Ale hrál jsem titulní roli Mauglího v tom období časovým než vyrost, jo. Tak jenom, aby se věděli, že taky nejsi žádný kandrdat.
3: No to je hezký, ale to je přetrum teda.
1: No. To byla 13. komnata Miroslava Kořínka, Mirku. Ne. Muselo to z tebe ven, protože jako... Že, ale jako jak jsi tam kvasil, že musíš trumfnout Lábuse, který zahraje dveře, ale... Jak se říká, hrál jsem Mauglího než vyrost. To je, ale vidíte, to je téma, které je hned výživné. Naděnko, ty si vzpomeneš na první roli nebo na nejhovadnější roli, kterou jsi kdy hrála?
2: Já vím, že na Bílý hoře u Strejdy, že se tam hrála pohádka Sůl nad zlato a že mě nějaký páže tam dali. Ale byla jsem chlapeček, no, takže mě dali pod čepec vlásky, měla jsem krásný dlouhý a udělali ze mě chlapečka, tak to si pamatuju.
1: Tak to byla první trans role, ale tak dneska je to moderní a ty už si byla taková průkopnice toho.
3: Ale já jsem s Naděou hrál dokonce Partnery, to bylo ve famáckém filmu jednou s panem Kemrem. Pan Kemr tam hrál s náma, pamatuješ si na to ještě?
2: Teď si nespomínám.
3: Jo, opravdu, no. A hráli jsme spolu, byla to něco ze svadební noci, nebo ze dne, to ne, ještě noc to nebyla teda. Já mám dokonce fotku z toho doma, člověče. No to je prostě, ale to jsme byli hodně mladí teda. A pan Kemr tam s náma hrál, já už nevím vůbec, o čem to bylo a bylo to krásný. Jo, teda. To by to, nám to tak slušelo na té fotce. No.
1: to snad někde najdeme. Já mám známé v Národním filmovém archívu, to bude někde uloženo. Jaruško, co ty si hrála jako svoji první roli, vzpomeneš si?
5: Já teda myslím, že taky určitě něco ve školce, nějakou mochomůrku nebo něco. Ale vím, že moje taková ta velká první filmová role byla role Květušky v Kalamitě v Jary Chytilové. A tam vlastně hrála celá Ypsilonka. Já byla ještě na škole v druháku. Paní řezeka, nevím, kde mě objevila.

0: Jiří, možná máš píseň. Pojď nám, měsíčník.
1: Já jsem překvapen stejně jako Jiří Lábus, ale já už jsem dávno pochopil, že nejsem ten, kdo by to tu řídil.
2: Já to neřídím, já to jenom vedu, ale...
3: Jirko, jak dlouho zpíváme už tuhle tu písničku?
2: Já vám něco řeknu, to je písnička strašně stará. My zpíváme s velkýma teda pauzama. Je to písnička starší než já dokonce. Jmenuje se to Náměsíčník a tu písničku zpívával před mnoha, mnoha lety Oldřich Nový. A je to písnička, kterou... Já jsem vlastně hrál roli Oldřicha Nového daleko později v Ypsilonce ještě v Liberci. My jsme s Mirkem hráli Mamzel Nituš. Já hrál Celestena a ty Floridora.
3: Ano, to bylo krásné.
2: A dneska si to pamatuju, to bylo krásné.
3: To bylo úžasné.
2: To dělal pan Kačer, to režíroval.
3: Jirko, pojď.
2: Co? Tohle?

0: Floridor.
1: Je Floridor, či Celesten?
0: Vždyť Floridor je Celesten, nebo obráceně?
1: A Celesten je Floridor.
0: Je to obráceně.
1: Pomínka. To je opravdu.
0: A to je opravdu po strašných letech.
1: To teda byl rok 77, tak jsme to dělali. Jsme přesně to pamatuju Liberci. Jitka Nováková byla mám zelenitu, už byla to krásná inscenace, pan Kačer to režíroval, si pamatuju, a bylo to krásný teda.
0: Ale teďko bude zpěvat Náměstíčka.
1: Ty jsi zpěvala písničku Náměstíčka.
2: Já jsem pochopil, jenom... to není ta píseň, co jste chtěli zpět. Ne, to byla ne, ještě, ne, to byla předpíseň.
1: Ale to je improvizovaný večer, na večer, no, to je nádhera. Tomu. Ale takhle to vypadá, že se přelévají písně na písně, lidi na lidi, řeky na řeky a moře na mě.
2: A když no, něco vyhřezne v hlavě, jde to ven, to je nádhera. To je
1: nejen v hlavě. Nejlepší život má přece jen fantasta, to, co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má nasta, většinou však nesmysly. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Mžikem taxametru staví zámky z větru, když jde večer se slečnou. Kdybych já byl náměsíčník a ty na měsíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se, blíž a blíž k nebi, jak hvězdám víš, bych s tebou stoupal po Římse. A kdyby snad chtěla jsi mi dát polibek z lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct, pojď se mnou na hromosvod rozhledny. Po střechách

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači Českého rozhlasu, Jiří Lábus, Mirek Kořínek a ten smích v závěru, to byl vítr do vlasů, který obstarala Jaroslava Krečmerová. To byla nádherná role a společně s ní Petr Vršek. Petře, pojď sem za námi.
1: Ano,
0: a já
1: Petr Vršek,
0: zavolám,
1: ano,
0: když se tak dívám do zákulisí. Ano, je tam ještě Lenka Loubalová, pojď sem za námi, Lenko. Dan Šváb
2: Nazdar.
0: Je tam, Krištof Mende a tím je parta dnešního toboganu z Ypsilonky kompletní. Krištof je tam taky, ano, jsme kompletní, zbyl tam někdo.
3: Ani uklízečka, ale ona se stydí.
0: Ale vemte jí uklízečku, mise, to je ona? Ne, já možná začnu asi u Petra, protože já vím, když jsme tady teď viděli kreaci Jiřího Lábuse, ty jsi psal svou diplomovou práci na téma Jiří Lábus. Prosím tě, odhalil jsi, jestli je to vůbec člověk, nebo ne? Jestli je to vůbec jako možný, že něco takového vzniklo za tmy, jak jsme zjistili? Na co jsi přišel ve své práci?
3: No, kdybych to prodával jako knihu, tak řeknu, přeště.

0: Můžete si to, můžete si to, ale bohužel, ne, nepřišel jsem na to, je to záhada ten Jirka, no. Je to vlastně o necelém životě, necelém díle Jiřího Lábuse tenkrát. To bylo v nějakém roce 2002, tuším. No, tak jsem vlastně, jsem ho zkoumal. No. Když jsem přišel ze školy, nebo na škole jsem ještě vlastně byl, tak jsem Jirku pozoroval vždycky ze šály, co dělá, jak dělá, proč to dělá.
1: Šmíroval.
0: No, šmíroval jsem ho, no.
2: Na kolik to bylo stránek?
0: Já nevím. Asi 80.
3: No. No a na co jsi přišel? Jako existuje nějaký fígl? Jak, protože to je opravdu přírodní úkaz. To si budeme povídat. Jako, jo, to,
0: no, že Jirka je hrozně hodnej egoista. Asi ho život naučil.
3: No a kouzlo jeho talentu a šíře jeho talentu, když to vebeš jako no, někdo, tak je to... kdo zvládne od Ameriky přes zapomenutý světlo až po Rumburaka, to
0: já
3: není
0: myslím,
3: normální.
0: Já to je samostatná jako vědní obor, disciplína, Jiří Lábus. Prostě to je, proto jsem ten lábusolog, protože to není jednoduchý úplně, jo. Mm-hmm. Tak psycholog taky, to má tolik jako různých věcí, které se spojují a variant od stínů, že to nejde jako jen tak jednoduše říct.
3: No, ano.
4: Jestli můžu něco malé dodat, mně se opravdu dějou teda velice zvláštní věci, vám musím říct, jo. Ale teď si fakt nevymýšlím, jako každý ví, že si mám fantazii rozbujelou, ale teď budu mluvit úplně pravdu, co se mi třeba stalo v létě. Já byl na Korfu, a opaloval jsem se na pláži, na lehátku jsem byl, jo.
0: To se mi taky stalo, ale nic divného to není.
4: No tak tohle ještě nic není, ale teď to přijde. A představte si, že tam byla Jana a teď tam leží vedle mě a najednou říká, Jirko, tobě pod lehátko vlezla mořská želva. A já říkám, cože? Mořský želvy málo kdy vylejzají na břeh, že jo? To mám známou, která tam žije v Řecku dlouho a říká, že neviděla v životě mořskou želvu na břehu. A opravdu ta mořská želva a byla na nějakém kameni. A Jana vzala tu želvu, ten kámen, hodila do moře tu želvičku zase a na tom kameni bylo... Ne. Bylo vyryto Jirka, ale skutečně. A Jana má doma tu
1: kameň.
4: Ne, Jana to má doma.
5: Jestli tam nebyl Kajzer.
4: Ne. Ne, ten tam nebyl, to vím určitě. Skutečně.
6: Já to můžu potvrdit, protože já jsem byl na dovolený na ostrově Korfu.
4: Taky.
6: Byli jsme tam s rodinou, jezdili jsme po celém Korfu autem a pak jsme šli do takového městečka, promenáda. Já konečně, že volno od toho divadla, od té sezóny a první, koho tam potkám, Jirka Lábus.
7: No. Tak. Já jsem byl také na Korfu.
6: Ano. A, ty, jak jsme se tam tenkrát nepotkali, Mirku, vzpomínáš si?
7: Nepotkal. Já vám řeknu, jak jsem viděl jakýkoliv kámen, tam bylo napsáno Jirka.
6: Jako tak.
3: Já začínám chápat a začínám nacházet oblibu ve večerech ypsilonských, protože tady už jsou skleničky, tady už je vínko, sem budeme jezdit pravidelně jednou měsíčně, to je nádherný. Ano, a Jaruška Tvůrkyně, zvuková mistryně.
5: Vzpomínám na Artura Švihu.
4: No, ten byl zvukový mistr vynikající.
5: Mm-hmm. A vždycky před tou pohádkou, jednou, když bylo poledne, tak bylo z časové znamení.
4: A jako kluk jsem poslouchal rádio strašně hodně. A já jsem právě poslouchal všechny ty mistry pana Hegera, Filipovského, když četli ty četby nepokračování a ty rozhlasové hry pana Horčičky. No a představte si, že počkej. No a teď si představte.
5: Tak jo, promiň, to vypadá, že to jsou narozeniny Lábus.
4: Ne. Ne, já to musím říct, já jsem toho plnej. Ještě chvíli, než se vyprázdním, ale to mám chci říct, že opravdu, já byl tím rozhlasem odkojený, jo. A taky díky těmto mistrům, kterých jsem se já učil, tak pak jsem hrál v řadě rozhlasových her a na to, že jsem moře audioknih a to byla všecko ta škola, který mi tyto lidé tohle umožnili, ty velcí čeští herci. A vzpomínám si, že tam byl hlasatel a ten se jmenoval Jiří Valenta. A on byl pořadový hlasatel. A on měl krásný hlas. A já jsem se ho trošku naučil trošku jako imitovat. Já to můžu říkat předvíst, protože on vždycky třeba uváděl jenom pořad. On nečetl, myslím, zpráva moc nebyl. To byl zase jiná sorta hlasatelů. A on vždycky propojoval pořady, že jo? A teď třeba si pamatuju, jak někdy improvizoval trošku. Jo? A teď se ozvalo najednou, byla neděle. Skončil koncert s dělanou Wolfgang Gamma Adama Mozarta, Ludvíka van Beethovena a Chopina. Asi za necelé 2 minuty Zvon z chrámu svatého Víta oznámí pravé poledne. Potom si poslechneme verše národního umělce ruské, sovětské, federativní Sergeje Maratrova Mrcevského Stranu má stranu, já tě miluji, přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. Již za necelé 2 minuty začne se ozvou polední zvony a potom to budou verše národního umělce ruské, sovětské, přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. Hodiny v mé hlasatelně ukazují, že asi na necelou minutu zazní verše národního umělce, přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. Jistě chystáte něco k obědu, někdo bude mít vepřo, knedlo, zelo, někdo bude mít řízek. Já mám službu do 14 hodin, pak mi manželka udělá čevapčiči. Již za necelých pár vteřin zazní verše sovětského přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. A bylo to.
3: Rozhlasová legenda Jiří Lábus, ale Naděnko, napadá mě v téhle té souvislosti, tady je mikrofon, my příště musíme obstarat víc těch mikrofonů, abychom vás obsáhli všechny.
2: Ano.
3: Naděnko, my si tu povídáme, večery v Ypsilonce vzpomínáme, jaký to bývalo, sešli jsme se tu v Ypsilonce, ale jaký je vlastně tvoje propojení s Ypsilonkou? Hrála ty jsi tady někdy, hostovala jsi tady někdy, to propojení asi přes Jirku a přes kamarády je jasný, ale co ty tady na jevišti?
2: Ne, nikdy jsem tady nehrála, akorát občas jsem tady byla jako host v těch večerech, takže jsem si tady s nima povídala, no a samozřejmě jako divák jsem tady byla xkrát, nejčastěji jsem chodila na ty vánoční večery, vždycky jsem dostala kousek toho kapra a byl to nejlepší kapr, jakýho jsem jedla, protože ho bylo málo, čili prostě člověk byl tak nažavený a zpívala jsem s nima koledy a vlastně tenkrát jsem zažila, kdy poprvé Honza Šmín přivedl paní Martu Kubišovou sem.
4: Ano.
2: A to byl tak, to byl památ nejvečer, že poprvé vlastně vystoupila.
4: To byl před pár...
2: No. A to mám ještě teď husí kůži, protože všichni jsme plakali, byli dojati a byli šťastní, že ji vidíme.
4: No. A paní Marta Kubišová pak řekla nahoře Honzovi Šmídovi, říkala, pane řediteli, s tím budete mít určitě problém, že jsem mě pozval takhle, že jo. To bylo první její veřejné vystoupení po té pauze obrovský, jo. A on řekl, no pak byl problém. Tak velký problém potom byl, ano.
3: A na tom místě jsme teď my. Já doufám, že tahle ta úžasná atmosféra se přenáší i tím éterem k našim rozhlasovým posluchačům. A já myslím, že se schyluje k další písni. Krištof Mende, který tady zatím donese skleničky, nalil čistého vína všem, kteří to chtěli, se teď chopí mikrofonu. Krištofe, co to bude a koho si vezmeš? Mirek Kořímek u piano.
8: Já bych si rád vzal Mirka Kořínka, ale
3: výborně,
8: už je na to pozdě, už jsme oba mimo ten věk.
7: Moje první role byla
3: Tebe si pamatuju, ty jsi hrál Mauglího, ale než vyrost.
7: Ve mně to je jako v koze.
8: My to máme dokonce na 3 mikrofony, jo, aby jsme vám to stížili. Mirku, řekni, co budeme hrát.
7: Tuhle tu písničku, kterou budeme hrát, jsem kdysi dávno zpíval s Honzou Šmídem.
8: Toho budu
7: čili,
8: v této...
7: A já jsem zpíval tomu Honzovi druhý hlas. Pokusím se ten hlas exhumovat.
8: No tak, ale Honza nebyl jediný, kdo to zpíval ještě.
7: A zpívalo to Jana Sinková, zpívala potom refrén.
8: Ano, tak místo tak Honzy a místo Jany Sinkové to bude zpívat Mende, ano. A solo houslové obstará Miroslav Kořínek.
7: Mengele.
8: No tak to jsi to napravil opravdu.
7: Mně to dneska nejde.
8: Houslové solo Miroslav Kořínek.
7: Ano,
8: dámy a pánové, píseň Jaroslava Ježka Voskovce a Vericha Zakázané ovoce.
7: 2, 3, 4.
8: Dáží mu

0: solo così rec.
1: Dove ci vai? Vai?
2: Frasi dáš.
1: Dám druhou půlku.
2: Samozřejmě já vejď, ale
1: to stojí za to, tohle vydrží.
2: Já bych to klidně znamenal.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, další kousek z dílny Ypsilonky.
1: Já bych jenom dodal, jestli můžu, že to zpívala v Ozovzrem, tě písnička Jaroslava Ježka, Voskovce Evlíka, a zpívala to Ljuba Hrebrová mladinka tehdy ještě v Ozovzrem divadle, ano.
0: To je krásný. Teď si vybral, že i zvedneš tu nohu, jako to dělávala, ale to... ano, to by bylo...
1: Já už nezvednu nic.
0: Ano, milí posluchači, dozvídáte se z Ypsilonky mnohé a dozvídat se budeme každý měsíc, protože já myslím, že to rozhodnutí vysílat každou první sobotu v měsíci z tohoto místa je skvostné. Připomínáme si 75. narozeniny Nadi Konvalinkové, 76. narozeniny Jiřího Lábuse a tady koukám, ta 50. nám tady krouží, Daniel Schwab, 50. měl v dubnu. 50. tam byla, ano.
2: Já jsem se, když jsem na to koukal, já jsem se narodil o týden dřív než Naďa Konvalinková. Já teda v jiném roce trošku, ale já jsem 12. Naďa je 18. ano. A musím říct ještě zdravím Steindlera Milana, který má 12. dubna taktéž narozeniny.
0: Ano.
2: Ale nevím, kolikátý, to bude nějaký 60.
0: Ne, to je,
2: že?
0: Ano, to je pořád blahopřejme písničkou tak, z Ypsilonky. Ano, ano. Padesátka nám krouží Petr Vršek, tohoto čeká příští rok. Kdy to tak nastane, Petře?
3: V lednu.
0: Kolikátýho?
3: 20. ledna.
0: Já se na to ptám, pač já taky do toho příští rok spadnu. Připravuješ se na to nějak speciálně?
3: No můžeme to slavit spolu někde, no. Třeba tady v Ypsilonce.
0: Hromadné padesátiny? Ty já už mám v pácu a už mám domluvený a... kluci něco většího, ale to se máte na co těšit.
3: Já už mám taky něco za sebou, protože jak tady kluci říkali, že jeden hrál Floridora, druhý Celesténa, tak já hrál oba dva.
1: Ano. Tady vznikla inscenace Mám zenit už po letech, že jo? A ty si vlastně
3: mám takovou písničku. Ne,
0: a hrál si taky Mauglího?
3: Ne, to mě čeká, až budu starší.
0: Já myslím, že si hrál ještě toho menšího, než ho přebral Kořínek, že jsi byl ten úplně první, ano. Krištof Mende, tomu se blíží 50, kdy?
4: No tak já to mám zrovna za 10 let. To je, já vypadávám tady...
2: Vypadáš, ale že to máš pozejtří, čeče.
4: Děkuju ti, Daníku, moc ti děkuju.
0: Tobě ještě nebylo, ne, vraťte mu ten mikrofon, to tyhle ty cucáky já mám nejradši. Tobě ještě nebylo 40?
4: No tak mě bylo 40, právě proto říkám 10 let, jestli teda to odpovídá, že 50 je o 10 let, o 40. Já, no, jsem, dlouho, já jsem z toho vypadl.
2: Říkáš to správně, děkuju, matematicky to je plus.
4: Já jsem teď dělal daně výš a byl jsem si stejně nejistý. Jo,
1: já můžu krátce k tomu věku, já si můžu malinko vstupovat.
0: No samozřejmě.
1: Protože já už teda mě 76, že, ale to chci říct, že jsem, je to asi tak... Půl roku jedu tramvaj, revize, přišel revizor a revize jízdenek a teďka lidi, revize jízdenek. A teďka kula říkám, prosím vás, já už jezdím dlouho, jako zadarmo, protože jsem ve věku. Ježišmarja, ale kolik vám je? Říkám, no, jsem řekl, no, to vypadá to docela dobře, jako, že takhle. No nic, za dva dny jedu znovu tramvají, nastoupím většiny ulici 22, plná tramvaj lidí a jsem stál, že jo, nikdo mě nepustil vůbec sednout, že jo. No, říkám, tak jsou tak dobře. A najednou nějaký chlap, nějaký dědek, že se nestydíte, starého pana Lábuse nikdo nepustí sednout. A to řval na celou tramvaj třikrát za sebou. Až teď nějaký kluk hnedka vyskočil, přeněl, a on to řval ještě, když už jsem vystoupil, jo. Že se nestydíte, to bylo ponižující.
0: Ne. Já vždycky, když přistoupí Lábus, okamžitě vystřelím, ale... Ale... To bylo nějaký dítě, který nevyrostlo na jehuhelácích. A tím to připomínám z důležitého důvodu, protože, milí diváci, milí posluchači, tady nám nastává zajímavá chvíle, protože tady máme oba dva juheláky. Vy si řeknete možná, že ne, že by tady měl být Otík Jirák, ale Ota Jirák po velmi, velmi dlouhých letech a po desítkách, stovkách natočených studiích Kamarád my na vás vyrostli. Předal žezlo mladšímu, to jsem netušil, že je tak mladý, a Krištof Mende navzdory svému věku se z tebe stal juhelák.
4: No je to tak. Ano, ano, ano.
1: Helák, no, já jsem juhelák. No. Já dělám 45 let juhu, si představte, je to neuvěřitelný. No ale no. To je no. Ale počkejte.
4: A já to budu dělat 45
1: ano,
4: let.
1: No.
0: Udělejte ano, nám je.
1: Je, milé Hel, jak se máte?
5: Já vás zdravím stejně jako všechny děti.
1: Já taky všechny zdravím.
0: To je málo, prosím.
1: Vy jste takové medové, krásně barevné a já jsem takové zelené, co?
5: Vy zase máte srdce na správné straně plíše.
1: To máte velikou pravdu, milé hele. Já jsem dobrák, ne od kosti, od trosek.
0: Panové, potles pro vás, protože to je něco... To je fascinující.
6: A nejvíc v tomhle, Jirku, obdivuju, že někdy, když se vracíme ze zájezdu, jdeme autobusem třeba z Ostravska nebo od někde 200 km od Prahy, tak všichni si říkáme, tak teď se budeme najíst, ještě a ráno nemusíme vstávat, máme třeba zkoušku až vodou. A Jirka říká, já už 8 ráno točím Ju a hele. Tak v 8 ráno oni tenhle ten hlasový fond mají takhle v pořádku.
2: Ale když jsme byli jenom taková vsuvka u toho věku, u těch jubilejí, tak Jirka má takové přání, až to jubileum vyvrcholí smrtí.
1: Jubileum, ano.
2: Že chce být pohřben v kostýmu Ju.
1: Ano, budu pochován v kostýmu Ju, už to mám vymyšlený krásně, to bude nádherný. Ten frňák na stýrak bude koukat takhle.
2: A nejhorší na tom je, že Jirka to myslí vážně.
1: No, to jo, ano. Český zvu, prosím vás. Jo. Pak bude raut. To si pošmáknete. Ratvičky a věneček se bude podávat.
4: No já jsem jenom ještě chtěl říct, že je krásný, že teda s Jirkou se můžu hlasově projevovat, protože já jsem to nečekal. Naposledy, co se mi stalo, tak jsem na Letný takhle si šel do trafiky něco koupit, povídal, dejte mi tabák, papírky. A prodavačka povídá, já vím, že jste herec, ale dabujete taky? Já říkám, no tak, no nijak zvlášť. A ona, to je škoda, vy byste byl skvělej sériový vrah. Říkám, tak vám pěkně děkuju, vzal jsem ten tabák, odcházím a ona za mnou, ne, to já jsem vás nechtěla urazit, já mám ráda sériový vrahy. Říkám, to jsem zmizel okamžitě. Takže já můžu, jo, kdyby mě někdo chtěl obsazovat, tak buď Ju, hele, anebo Spartakiádní vrah.
1: No ale hele, já mám roli, kterou nevím, kdo po mně převezme, já mluvím 35 let Marcem Snovou, že jo, takže taky teda, jo, vlastně, to je taky hrozně dávno, no.
0: Ne, to nepřevezme nikdo, protože ty jsi nesmrtelnej, já to jako, rozumíš, Rumburak je nesmrtelnej, to mi nebudeš vysvětlovat, že ne, ale když...
1: Toho Rumburaka, představte si, že nedávno jedu tramvaj a vedle mě stál takový pan, měl obličej trošku jako indián, ale mluvil perfektně česky, řekl, pane nábož, můžu s vámi chvilku mluvit, tak vám prosím. Víte, já mám maminku Peruánku a tatínka Čecha. Já do Peru jezdím často a víte, že i tam je velmi populární Arabela v Peru.
7: A představte si, že já jsem byla v Cirichu, jeli jsme z dovolený s mojí sestrou, která prostě se mnou vždycky o prázdninách někam letí, bydlí ve Švýcarsku a prostě najednou telefon a volá mi Tomáš Tepfr. Říká, Naďo, prosím tě, máš telefon na Jiřího Lábuse? Já říkám, mám, no, co potřebuješ? Prosím tě, my jsme ve Florencii a tady vrátnej v našem hotelu, když zjistil, že jsem Čech, tak říká, jestli známe pana herce, co hraje toho Rumburaka. A pak mě teda volal, že je spojil a ten pán plakal. On ho, když už slyšel hlas Jiřího Lábuse, tak ten vrátný v tom hotelu ve Florencii plakal. Štěstím.
1: Ano, ne, já to... Tomáš Tepfr je můj spolužák, totiž my jsme spolu vyrůstali v jednom ročníku na Damu. A on právě se ubytoval právě ve Florencii v tom hotelu a byl tam takový recepční velmi milý pán a říkal, že se narodil v Rumunsku, ale že emigroval s rodičem, když mu bylo asi 10 nebo 12 do Itálie. No a že tam miloval seriály český, hlavně Arabelu, hlavně postavu Rumburaka. A Tomáš říkal, no tak já ho znám, měl by tebe telefon, ty volal, že no a tak mu něco řekni. A on se jmenuje Antonio, říkal, hello. I am Antonio. A já jsem říkal, hello, I am Rumburak. Teď si představte, teď bylo ticho a za chvilku vzal Tomáš ten telefon a říkal, ale on se rozplakal. Představte si.
6: A pak se diví, že v Řecku máš na každém kameni napsáno Jirka.
0: No jistě, to je osobnost vedle osobnosti. Evíku Miluna, zaspívej. Evíku Miluna.
6: Tak teď něco pro Naděnku.

0: Díky Mirkovi Kořínkovi, Jarušce Krečmerové. Milí posluchači, stále posloucháte Tobogan poprvé z Ypsilonky. Je tady skvostná sestava a já vám musím říct, ten dnešní den je výjimečný, protože je 6. červen, že? A dneska, pokud ještě jste nebyli informováni, je Mezinárodní den...
1: Jirko?
0: Koblich.
2: Počkej, jako koňský?
0: No, ne. Ne, koblihy, to je opravdu historická věc. Slaví se od roku 38 na počest, že v Chicagu dávali za první světové války koblihy vojákům. Ale víte, co mě napadlo? A tím oslým můstkem se dostávám dál. Koblihy, to je samozřejmě Saturnin. A většina z nás smrtelníků si říká, že kdybychom měli tu odvahu, tak ty koblihy začneme házet po tom imperiálu, nebo kde to původně bylo. Víte, co by mě zajímalo? A po vás všech. Jakou největší takovouhle šílenost jste udělali? Něco, že vám to nedalo. A vzali jste já jen dlažební kostku a vrhli jste ji do výlohy, aby se rozbila. Nebo jste, já nevím, někomu ukradli peněženku, nebo něco takového.
3: Takže víš, Jirko, povídej.
2: My jsme těch lotrovin udělali opravdu hodně, naďaví taky, že?
1: Já jsem svědek, ano.
2: Ano. A jednou jsme šli ještě já kolem půlnoci s Oldou a ještě s dvouma kamarádkama. Oni přijeli nějak ze Slovenska, šli jsme pro ně na nádraží, o půlnoci na hlavní nádraží. No a teďka jsme tam procházíme tou halou ještě a najednou tam bylo okénko informace, byla půlnoc a já jsem viděl, že tam ta babka už spala. Já jsem řekl, tak ji probudíme. Dali jsme instrukce, jedna dívka zaťukala. Prosím, prosím vás, kdy letí letadlo na Frankfurt? Cože? Letadlo? Letadlo? Ale paní, to je nádraží tohleto. Kde vás jsem poslal? Taxík, to je blázen teda. Já tady pracuji 20 let, tam žádné letadlo v životě nestartovalo teda, to bych věděla. Ježišmarja, to teda máte, tak se nezlepte. No ne, já jenom jsem říkal, to je zvláštní, tak dobrou noc, naschledanou. Za 2 minuty. Prosím vás, na Franku už to letělo, druhá dívka. Teď to říkám, prosím vás. Já vím, že to vypadá jako hangar, ale to je hala tohle, paní. Třetí jsem šel, já prosím vás, na Frankfurt. Ježišmarja! Teď vzala telefon a volala, halo, tady nádraží, to je letiště, prosím vás, kdy letí letadlo na Frankfurt. 8:20 až ráno vám to letí. A poslední, že Olda, prosím vás, na Frankfurt. Teď vyběhla si boudu a říkala, no vás je tady celá grupa, to se stane oběti šprýmu a spokojně odešla.
0: Podívejte, takový nenápadný Mezinárodní den koblihy a co se člověk všechno dozví. Naděnko, co ty, prosím tě?
4: Tak já se musím přiznat, že v začátku manželství u nás občas lítali létající talíře. Až do chvíle, než jsme si koupili cibulák, to mě pak bylo líto. Pak jsem taky často chtěla škrtit Jiřího Lábuse. To když se 3 dny nevraceli domů, volala i paní Jiráskova, jestli záma není náhodou pan Poskalský. Tak to prostě opravdu. A já s paní Lábusou ve 3 hodiny ráno jsme konzultovali, kde jsou asi a nebyli nikde. Tak takhle. Ale ještě se musím vrátit na divadelní fakultu, protože my jsme jednou dostali za úkol etídu na 10 stupňů smíchu. Jako byli jsme rozdělený na půl ten ročník a naše půlka se rozhodla, že nakoupíme každý 5 dortů. To bylo takový malinkatý jevišťátka a tam jsme měli teda prostě pro každého židličku. Nastoupili jsme v řadě, sedli na židličku a začali jsme rozbalovat ty balíčky těch dortů. A bylo to všecko jako domluvený na povel. Hanuš Bor vždycky udělal a něco se stalo. Takže písknul, my rozbalili ty balíčky, jo. Písknul po druhý, my jsme začali jíst jeden dort, pískl po třetí a jeden kolega to omáznul od vás druhýmu, pak po třetí a teďko pomalinku se rozjížděla dortová bitva. Lidi, a vždycky jsme se jako zasmáli, pak víc jsme se zasmáli, jenomže jak už začala ta šlehačka lítat, jak už jsme byli všichni od těch dortů, od toho másla a všecko, tak už prostě jsme se ani vůbec nesmáli. Byla to vášeň, bylo to nádherný, prostě se patla těma dortama, ale závěr závěr byl ten, že když třikrát zapíská Hanuš Bor, že popadneme zbytek těch dortů a půjdeme jako na, to, na ty profesory, jako na kraj toho jeviště. Jo? A takže on zapískal, my jsme vzali ten zbytek dortů a šli jsme na ty profesory a pan profesor Salc říkal, Hanuši, ne, já mám brýle. Takže to skončilo jako jenom v tom štronzu. No nicméně pokuta šílená, protože z těch závěsů, to máslo, ta šlohačka, to si, to samé, to si nedovedete představit. Z vlasu, z ničeho, no prostě hrozný, hrozný.
5: No.
4: Ve filmu to vypadá hezky, ale takhle...
2: Naděnka vzpomíná na damu a já tady ještě musím na jednu historku z damu, taky jsem se vybavil taky takovou trošku zvláštní hororovou, no malinko. Jenom my jsme zkoušeli asi ve druhém ročníku na učebně v Karlově ulici, že jo, tam na Vyhvišťátku takovou aktovku pro dva herce. Já hrál oběť a kolega hrál vraha. No byl krásný den, tady říkám, to zkouším a ta dokončila tím, že on ke mně přibíhá a já řvu vražda, vražda, tak řvu hrozně, že jo. A zkoušel jsem asi třikrát tuhle scénu a najednou bylo otevřený okno a já jsem najednou takhle se podíval a tam daví lidi, jo, pod tím oknem, jo. Že jo, na Karlova ulice turisti, že jo, turisti tam, že jo, to. No tak jsme radši to nechali, ovšem já jsem netušil, že od vypatraníž ve zborovně probíhaly obhajoby diplomových prací. No a teď tam byl nějaký posluchač, jo, tak jako říkal, tak podle metody Stanislavského, vražda! Pro děkana otázka Lenčka říkal, prosím vás, pokračujte. Podle metody, vražda! Tak to otázka Lenčka nevydržel, otevřel okno a říkal, prosím vás, na té ulici klid. A ty lidi, to je u vás nahoře. Tak on se pochopitelně vyděsil a vzal paní profesorku Havelkovou Libuši, která mě učila techniku jevištní řeči. A chodili po všech učebnách, odkud ten kravál vychází, až oni došli do třetího patra, už tam byli převlečený, zkouška skončila. A pro děkana říká, to jste takhle zvali vy tady. Já říkám, no, co jsme byli? No a nevíte, že dole jsou obhajoby? Já říkám, to jsem netušil. A paní profesorka Havelková se nesměle vyklonila za jeho záda a říkala, a kdo to křičel, to vražda? Já se říkal, no já, ale Jiří, to bylo netechnicky, můžete hezky klopit. Vražda! Vražda! A já klopil ještě 3 roky, jsem klopil, no.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, je čas na ruskou lidovou. Já myslím, že to je ta správná chvíle. Mauglí se chopil již harmoniky. Jaruška Krečmerová, ano, přichází s Jiřím Lábusem k mikrofonu.
2: To je hra z jedné nádherné inscenace divadla Ypsilon ještě v Liberci. Byl rok asi 74. A byla to adaptace, vynikající adaptace, kterou udělal Honza Šmíd, slavného ruského humoristického románu 12 křesel Ilfa Petrova. Režíroval to pan Eval Čorm, vynikající režisér, že jo? A představte si, že na tu premiéru tehdy přijeli Václav Havel, Marta Kubišová a Pavel Landovský. To je vždycky, ježíš, to se tam obdobě, v roce 74, že jo? A ředitel Augusta se tak strašně bál, celou tu premiéru strávil v kotelině, aby se s něma nemusel sejít. Tak, jdem.

0: Kej kol jo tvoje Liza, ta má smysl pro krásu, sotva napočítaš 10, vodíte na provázku.
1: La la la la la.
0: Alexandrovci.
2: Jaroslava Krečmerová, Jiří Lábus, Mirek Kozínek. Je to nádhera. Já jsem se dlouho tak nenasmál, děti. My se budeme jezdit každý měsíc, protože tohle si nenecháme uhýt. Milí posluchači, milí diváci, dnes se s vámi loučí tahle ta úžasná parta. Petr Vršek, Dan Šváb, Lenka Loubalová, Dominik Renč, Krištof Mende, Mirek Kořínek, Jaroslava Krečmerová, Naďa Konvalinková, Jiří Lábus. Od mikrofonu se loučí a příště v Ypsilonce se opět naslyšenou těší Aleš Cibulka. Mějte se krásně a potlesk pro vás úžasné publikum. Historicky první. No a na závěr Lenka Loubalová, ano.
3: Vyznání Ypsilonce.

0: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Naďo.
1: Hodně štěstí, zdraví.
2: Jsme rádi, přátelé, že jste si jako víkendového společníka vybrali právě Dvojku. Už za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Více o našem programu se dozvíte třeba na webu dvojka.rozhlas.cz.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.
3: Začíná rozhlasová pohádka.
5: Ondra, kterému všichni říkají Třeštidlo, miluje déšť. Proto není divu, že se před ním jednou zjeví Kropenka. Kdo to je? To už vám prozradí dnešní stejnojmenná pohádka u nás na Pohodě.

Hlavní redakce pro děti a mládež uvádí původní rozhlasovou pohádku Evy Králové Kropenka. V režii Jiřiny Martínkové účinkují herci pražských divadel. Hudbu složil a řídí Vadim Petrov.

0: To je nádhera. Tůňka už bude brzy plná. A voda je dnes modrá, jako by pršely vavřinecký poměnky.
1: Nadarmo mu neříkali třeštidlo, anebo povětroň, anebo taky pudivítr a bláznakus. Ondra byl opravdu jako z hadích ocásků. A hlavně, když pršelo. To se mu oči rozsvítily jako lucerny a nohy hnali ho od strže k průhonu a zase naspátek. Kde pak by se vrátil domů uprostřed liáčku? To teprv nakonec, když bylo po dešti, loudal se promoklý k babičce do domku a jen se usmíval, jako by se vracel z jinačího světa.
0: A hele, pod splavem kola jako od vozu. To bude brzy po dešti. Babičko, už jdu.
1: Však ho slyšíte. Trochu ho mrzí, že přestává pršet. Že už se nebe trhá jako z papíru a nikde ani mráček. Ještě si musí to své mokré království obhlédnout z kozí hůrky. Rybníček Nebešťan a Tuňku Tesknici. A pak mu nezbyde než trochu okapat a na boso se dobrouzdati domů. Leda by tentokrát ho cosi zdrželo. Leda by mu ten modrý déšť nadobro očaroval oči.
0: Jak se najednou rozjasnilo. Svět si pobrečel a už se zase směje.
2: To jsem plakala já.
0: Cože? Kdo to mluví? Ukaž se. Kde se schováváš?
2: Neschovávám se. Podívej. Tuňka Tesknice je moje nejmilejší zrcátko.
0: Pro pána. Kde jsi se tu vzala?
1: Bylo to jako zázrak. V hladině Tůňky Tesknice zlehinka plula, zlehka se chvěla čistotná dívčí tvář, trošinku smutná, trochu pobledlá, v které se zlekaně usmály upřímné, temně modré oči.
2: Vždyť ti to říkám, dívám se do tůně. Vždycky, když se vypláču, smím se pak na sebe podívat do zrcátka.
0: Jsi tak hezká. Ještě jsem nikdy nikoho takového neviděl.
2: Jo, podívej, jak vypadám. Učiněné slzavé údolí. Ale já za to nemůžu. Je mi pořád smutno. Na zemi i na nebi.
0: Kdo vlastně jsi?
2: Dešťová pana.
0: Dešťová pana?
2: Říkají mi tady v oblacích Kropenka.
0: Jak to? Ty žiješ v oblacích? Ty nejsi z tohohle světa?
2: Jsem, ale za trest teď žiju tady nahoře. A pomáhám nebi plakat.
0: A proč? Co jsi provedla?
2: Chodila jsem po světě jak tělo bez duše. Bylo mi pořád smutno.
3: Ondra!
2: Už tě volají. Jsi Ondra, viď?
0: Mhm. A proč ti bylo smutno?
2: To ti nesmím říct. Prostě jsem se zapomněla smát, víš? A náš pán, u kterého jsem teď ve službě, se na mě jednoho dne za veliké bouře rozlobil, zvedl mě do oblak a přikázal mi plakat tady nahoře. Ať prý má z toho mého smutku užitek celá zem.
0: A kdo je tvůj pán? Slyšíš? Kdo je tvůj pán? Kropenko! Kde jsi? Kropenko!
1: I kdyby si byl pak Ondra oči vykoukal, v Tuňce Tesknici už nezahlídl nikde ani stín, jenž by mu připomněl ten přelíbezný obraz. Ani ten den, ani na zítří, ani pak později, kdy skoro nemluvil a jen si do rance snášel vše potřebné na předalekou cestu. Musí prý do světa. Musí se dozvědět, kde sídlí mocný pán, co panu Kropenku vězní, kde v oblacích, a nedbá, že jí je smutno.
3: Kdepak, já tě, Ondro, zdržovat nebudu. Jsi velký kluk a jednou stejně musíš poznat svět. Brouzdat tu jen tak kolem chalupy, no, co pak bys věděl o životě? Ale to s tou dešťovou panenkou, to se mi hochu moc nelíbí. Kdepak ji budeš v tramtárii hledat?
0: Kde se dá, babičko? Poptám se lidí. Budu ji vyhlížet na hrázích, v potocích, jen co se spustí déšť. Kdyby si byla viděla, má oči čistší nežli voda v jezu.
3: Ztratil si hlavu, to je to. Hlavně tam na sebe dej pozor. Nemám už příliš mnoho času tady na světě a chtěla bych se tě ještě dočkat. A šťastného, Ondříčku.
0: Neboj se, babičko. Já budu celou cestu utíkat. Vždyť mě znáš, jen tak nějaký oblačný pán mě přece nezastaví.
3: Vládne-li oblakům a dešti, nebude to jen nějaký potentát, Ondro. Bude jistě moudrý a šlechetný.
0: A třeba taky zlý. Jenže, kde může sídlit stařenko, takový mocný vládce? Kde může mít hrad?
3: Kdo ví? Asi někde hodně vysoko. Tam, kde se země nebe dotýká. Možná na Křídové hoře. Ta je ze všech kopců tady kolem nejvyšší.
0: Opravdu. Tak to já to tam zkusím, babičko. Ať si ten pán mraků nemyslí, že mám pro strach uděláno. Ať si je jak chce moudrý. Kropenku pro nic za nic věznit nebude.
3: Jeminánku, Ondro, jako by tě slyšel. Dej pozor, chlapče.
0: Jen ať se zlobí. Aspoň bude brzy pršet a já zas uvidím Kropenku.
1: Ale nepršelo, kdepak, celé dlouhé dny a noci ani kapička. Docela Ondru napadlo, jestli se mu snad Kropenka nevyhýbá, jestli před ním neutíká. Protože na obzoru kolem dokola bylo mraků habaděj, jen nad ním den co den strmělo modrobílé nebe. A cesta ke Křídové hoře byla dlouhá, klopotná. Potoky v rákosí tichonké, bez vody, a vítr metl prach, až mu slzely oči.
0: Kropenko! Kropenko, dešťová pano!
1: Volal Ondra do všech světa stran. Tu smutně, prosebně, tu zlobně s výčitkou. Však nikde nic, jen táhlá ozvěna a smíšek vítr, co třás křovisky v lučinách pod Křídovou horou. Ondra se začal zlobit. Proč se neozve? Spěchá jí zachránit a ona se mu možná vysmívá kde z vdálce za oblakem.
0: Tak proč ses mi vůbec ukazovala? Proč si mě nenechala běhat po hůrce jako dřív?
1: Ondra vzal z keře prut a švihal do větru. A už krátil krok a už se chystal obrátit naspátek, když v tom se z oblohy opřekot spustil droboulinký déšť, ač nikde kolem ani popelavý mráček.
2: Proč jsi na mě tak zlý?
0: Kropenko, kde pak jsi? Nikde tě nevidím.
2: Kraj je teď bez vody. Není tu nikde ani střípek zrcátka. A já už nechci plakat.
0: Proč?
2: Můj pán by se na mě zlobil. A k tobě na zem už by mě nikdy nepustil.
0: Ale já tě jdu zachránit. Slyšíš? Kudy se mám dát?
2: Jsi hodný, Ondříčku. Ale já už ti o sobě nesmím nic prozradit. Nezlob se. A už mě nevolej. Bolelo by mě srdce.
0: Odpusť mi, Kropenko. A nic se neboj, půjdu dál. A slezu třeba všecky hory světa. Ale najít tě musím.
2: Ondříčku.
0: Počkej. Řekni mi ještě aspoň, jakou máš ráda písničku. Ať si ji můžu cestou nahlas zpívat.
2: Písničku? Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí.
0: Cože? Já tě neslyším, Kropenko. Kropenko.

0: když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí. Takovou písničku jsem jak těžev neslyšel. Jak to jen může být? Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí.
1: Ondra stoupal po strmém srázu křídové hory a broukal si po páté, po desáté písničku, kterou si sám kousek po kousku skládal. Pomyšlení, že je tak v duchu vlastně pořád s Kropenkou, hnalo ho břízkami a hustým jalovcem, jako by měl pod košilí dvě poštolčí křídla. Pravda, jsem tam mu na pěšině nohy klouzal, já jsem tam musel v kamení i po čtyřech, ale jsou-li opravdu tam někde nahoře dvířka k oblačnému panství, ať si to stojí jakoukoliv svízel a námahu. Kropenka chudák jistě někde za horama pláče.
0: Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí, přiletěl houfka hen, do kruhu si sedli. Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí, přiletěl houfka hen, do kruhu si sedli. Ach jo.
2: Co si to divnýho vyspěvuješ? Jsi snad holka, abys takhle smutně vzdychal? Pojď se mnou kácet a uvidíš, že tě to hned přejde.
3: Dobré poledne, kmotříčku. To já jen, aby mi cesta líp utíkala. Ani nevím, kde jsem tu písničku vzal. Vy jste ji nikdy neslyšel?
2: To teda ne, a znám jich víc než všichni dolní muzikanti dohromady. Copak, u tří jedlí? To jo, to bych věděl, to je tamhle nad děravým potokem. Ale že by o tom byla písnička, to slyším prvně. A kam pak se vůbec hrneš?
3: Ale hledám hrad pána všech oblaků a přeháněk a dešťů.
2: A čeho ještě? Plískanic? A trakařů? A ženatých čertů? Je jen jeden takový pán, ty mudrlante. A co sem na světě, říká se mu pán hromů a blesků. A nejsou s ním žádný šouvky? Nebo ještě nikdy neslyšel? Když si vezme ten nahoře slovo?
3: To ano, to slyšel.
2: No tak, tak ze mě nedělej hloupýho a kápni božskou, co mu chceš. Jen tak pro nic za nic ho rozlobit. Z toho nekouká nic dobrého, když ho to popadne. Tyhle sosny praskají jako třísky holenku.
3: Je to jen taková osobní věc.
2: A hele. Takže si asi vyžádáš osobní audienci.
3: Chtěl bych zachránit jednu panenku, co u něj slouží. Tak bych rád věděl, jestli tady na Křídové hoře ten pán hromů a blesků opravdu bydlí.
2: A ten bydlí všude a nikde. Proč by teď nebyl zrovna tady na Křídovce? A to tam jdeš jen tak? S holýma rukama?
3: Vy myslíte, že bych měl mít nějakou zbraň?
2: Myslíš prak? Nebo flintičku? Ale jdi ty, válečníku. Sekeru. Pořádnou sekeru. Protože tam nahoře se tím hustým pralesem jenom holýma rukama neprodereš. Na, tu máš. A až půjdeš naspátek, tak mi vrátíš. Mám dvě.
3: Děkuju, kmotříčku.
2: Ale jak říkám, moc tam nevyvádějí. Bouře bylo v tomhle týdnu až do Haleluja.

0: Dřevorubec měl pravdu. Čím výš Ondra stoupal, tím víc les houstl. Sem tam se musel rozehnat sekerou. Sem tam musel podlézat temné koruny stromů sahající až po zem. Jenže Ondra byl mrštný jako lasička a taky nedočkavý. Sem tam se mu už přehnal mráček nad hlavou, sem tam ho skryla neprůhledná mlha. Tím větší bylo jeho překvapení pod samým vrcholkem Křídové hory. V cestě mu z nenadání stála neprostupná smrková hradba. Jeden kmen vedle druhého. Tak blizoučko, tak těsně, že by se škvírou snad ani myš neprotáhla.
1: To je mi divné sídlo. Co pak to nemá nikde ani bránu? Hej! Hej, slyšíte? Kde pak? Nikde nikdo. No co se dá dělat? U samého nebe se přece nezastavím. Ještě, že mi dřevař půjčil tu sekeru. Jeden strom porazíme a hned budou dvířka. Ah. Ah. Darmo se vzpíráš, smrčku. Ah, pojď, stejně už máš hlavu někde v oblacích.

0: Ondra svěsil sekeru, utřel si pot a pokročil k obří hradbě. Ale jako by ten hrom uhodil zrovna do něj, na místě, kde byl před minutkou jenom pařez, stál znovu strom až do nebe a díra v hradbě zase nikde žádná.
1: Co to je?
2: Co je překvapení, viď? Kde pak, panáčku? Tak z lehounka se do mého království nechodí.
1: A jak se tedy k tobě dostanu? Jsi-li opravdový pán hromů a blesků?
2: Jestli jsem, nahluchlý přece nejsi.
1: Tak mě pusť dovnitř. Jdu si pro kropenku. Slouží u tebe a je jí smutno.
2: Ale a na zemi jí smutno nebylo? Chodila jako tělo bez duše. Před zlými lidmi utíkala a dobrým nevěřila.
1: A to je hřích?
2: A není? Takhle mladá a zanevřít na svět?
1: Ale já jí pomůžu. Přivedu jí zpátky na zem. A bude nám spolu dobře.
2: Myslíš? No proč ne? Kuráž zřejmě máš a z lítostivého kraje taky nejsi. Ale nejdřív si na ní budeš muset zavolat jejím jménem. Jinak se jí nedovoláš.
1: Jmenuje se přece Kropenka.
2: Ano, tady v oblačném království. Ale dokud ji neoslovíš jejím pravým lidským jménem, darmo tu budeš tlouct a darmo obcházet. Z mých sloužících ti nikdo neotevře.
1: A kdo pak mi poví to její jméno?
2: Co já vím? Především se do samoty utíkala. Tak asi už její jméno zapomněli. Ale

0: lesy mu připadaly temné, jako o půlnoci. A nebe nad hlavou bylo jen krapítek, jako by Ondrovi veškerý širý svět zalehly náhle předaleké mraky.
1: Tak co? Pochodil jsi?
2: Děkuju za sekeru, kmotříčku.
1: Takže nepochodil. Jo, hochu, cestička vzhůru se nám otvírá jen párkrát v životě. A ty jsi ještě mladý. Než sejdeš dolů, budeš si zase zpívat, uvidíš. Jo, ale ta tvoje písnička, ta o těch kačenách, že do kruhu si sedli, to je učiněný nesmysl, chlapče, to jsi musel špatně pamatovat.
2: Jak to?
1: No jak to? U tří jedlí nikdo nikdy žádný kačeny neviděl, rozumíš? Co by tam taky dělali, prosím tě, na takovým bydrolci? No podívej se, tamhle, tam jak se děravej potok otáčí ke skále, vidíš? Tam je u tří jedlí.
2: A ovce se tam pasou?
1: Co by se nepásly, horina jich má plný ovčín.
2: To je pastýř?
1: Pastýř, ten by ti dal. Horina má statek velkej, jako panská tvrsty, blázínku.
2: Počkej, kmotříčku, a kdo mu pase?
1: Ty bys chtěl k němu do služby?
2: A tam pasou i děvčata?
1: A koukejme na něj, na kujon. Jo, tak to já nevím. Vídal jsem tam jednu, ale to už je dávno.
2: Podívám se tam, kmotříčku. Mějte se tu dobře. A děkuju.

0: Ty tři jedle, opuštěné v širé rovině, byly vidět už zdaleka, ale cesta k ním se kroutila, jako by si ji sami užovky v poli vychodili. A tak měl den už skoro na kahánku, když Ondra zahlédl vysoké, majestátné stavení s malovanou bránou z okny a kolem dokola v obšírných zahradách kamenné ovčíny a maštale a stáje. Dýchlo to na něj zšera divnou úzkostí. Však bez meškání rozešel se k bráně.
1: Hej! Je tam někdo? Slyšíte?
0: Ondra bušil na vrata, volal, zkoušel nahlédnout přes vysokou zeď, ale nikde nic a nikde nikdo. Jako by tu s první hvězdou usnul i sad, i dům. Ondra si už říkal, že to tedy nechá na ráno a pomalu se rozhlížel po nějaké kupce sena, kde by mohl přespat. Když tu najednou zahlédl v nejvyšším okně stavení, otevřeném do kořán, rozložitého pána v kožíšku, jak si ho z výšky, mlčky, zamračeně měří.
1: Dobrý večír, hledám pana statkáře. Slyšíte mě?
2: Slyším tě dobře, ale nepamatuju se, že bych ti byl dovolil rozkřikovat se tady jako na lecích. Nejsi zřejmě zdejší, jinak bys věděl, že tady první mluvím vždycky já. A ti, co jsou tu na práci, mluví jen, když se jich já zeptám. Jinak tu kde kdo drží jazyk za zuby.
1: Já na řeči taky moc nejsem. Jdu se jen zeptat, jestli nepotřebujete pasáka k ovcím.
2: Já nepotřebuju nic. Já všechno mám. Ale ovce pást můžeš. Za nocleh a za stravu. Ale aby ses moc netěšil, u mě se pase pořádně, kousek po kousku, žádný lítání. Jinak tu moc nestloustneš. Byla tu jedna takový slzavý oudolí, trajdala sem a tam a tak měla půst i třikrát do týdne.
1: To jako holka?
2: Jo, až s tou pak i mluvit zapomněl.

0: Já na ní kde si zas chodila? Stádo bylo skoro hodinu samo. A ona kouká jako pytel neštěstí. Jako by jí huba skameněla. Tak se dneska najes jetele a kopřiv, povídám. Ale ať mým ovcím moc neupaseš.
1: Asi jí tu bylo smutno.
0: Já se tě na nic neptal. Popovídat si můžeš zítra s kočíma. A nebo se stádem, jestli se budeš našim ovcím líbit.
1: Já jsem člověk líbivej, pane. To se nemusíte bát. A zdržovat vás nebudu. Stačí, když mi někdo otevře a ukáže, kde budu spát.
0: Dalších 23 zbytečných slov. Zítra už by tě mohli mrzet. A spát můžeš v zahradě. Kvůli tobě nikdo už vrata otvírat nebude. A ne, abys zválel trávu, jinak jí ráno jednu po druhé zase narovnáš.
2: Byla tma, sem tam štěkali psi a Ondra hleděl dál do toho prázdného, zabouchnutého okna, jako by nevěřil, že ten nadutec, že ten pan Otevřhuba tam ještě před chvílí opravdu byl a že byl veskrz živý. Křivdou a zlostí bouřila v něm krev. Ale ta zmínka o pasačce ovcí, která jen plakala a kam si pořád prchala, jako by ho hebce pohladila po vlasech. A tak nebe na blízku plničké drobných hvězd si jen povzdychl a šel k sadu v řídké tmě a složil hlavu ve vysoké trávě. Spal neklidně. Zdál se mu snad tucet divných snů a ve všech zahlédal podivuhodně krásnou kropenčinu tvář zmáčenou slzami. Obcházelo ho desatero úzkostí a když se naposled zlekaně probudil, hvězdy už couvaly k šerému obzoru a čísi zlobný, krákoravý hlas se táhle vznášel nad čistotným krajem. Kočí a služky se před ním plaše rozbíhaly na všechny strany rozlehlého statku.
0: Pán se probudil.
1: Dobrý den.
0: To máme radost. Však zítra už budeš na nohou dřív než já. Umíš vůbec pást?
1: No, zkusím to.
0: Na zkoušení není čas. Odvaž si psádi, poženeš ke třem jedlím.
1: Jejich požehnaně.
0: Jestli umíš počítat, tak si to číslo zapiš dobře za uši. Kdyby se ti jedna ztratila, budeš mi až do smrti splácet.
1: Té holce přede mnou se nějaká ztratila?
0: A kdyby se ti taky snad zachtělo toulat se po žlutým lese, tak ani nechoď večer ke stolu.
1: Ona chodila do žlutého lesa?
0: A s brekem u mě taky nic nepořídíš, to si buď jistý. Já vidím druhý plakat docela rád.
1: Já nejsem holka, pane statkáři.
0: Ale moc mluvíš, jako stará bába. A já se na nic neptal.
1: Ano. Ta louka je vaše až tam k tomu lesu? Nerad bych pás na cizím.
0: Tady nic cizího není. To si dobře pamatuj. Tady je všecko Horinovo.

0: Ondra byl opatrný. Ne, že by se neomaleného, nafoukaného statkáře nějak moc bál, ale něco mu říkalo, že někde tady kolem je skryto celé Kropenčino tajemství a chtěl proto za každou cenu ve službě vytrvat. Pravda, po několika dnech už párkrát zabloudil do Žlutého lesa a taky se tu a tam poptával. Ale všecko marno. Na žádné z těch jmen, která lovili v paměti, Kropenka neslyšela. A ve Žlutém lese neobjevil Ondra nic, co by mu ukázalo alespoň nepatrnou stopu. A tak mu moc do smíchu nebylo. Služba byla dlouhá a zlá, lidi pomlklí, všechno na tom bohatém statku jakoby bolelo a záblo. A do Žlutého lesa pomalu přicházel podzim.
1: Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí, přiletěl houfka chen, do kruhu si sedli. Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí, přiletěl houfka chen, do kruhu si sedli.
2: Takhle, když ty zpíváš, hned ti to víc sluší.
3: Babičko, co ty tady děláš?
2: Hlídám tě, abys neprovedl nějakou hloupost.
3: Ale jak jsi mě našla?
2: Johochu, když člověk chce, najde i ozvěnu mezi horama. A mně už bylo ve vsi bez tebe smutno. Pořád hledáš tu svou dešťovou panenku?
3: Hledám, babičko, hledám. Ale najít ji nemůžu.
2: No vidíš, já nic nehledala a objevila jsem tenhle opuštěný domek. Je tu všechno na spadnutí, ale střecha je ještě dobrá a mně to stačí. Sbírám si koření a sem tam i ještě lidem s neduhama pomůžu.
3: Jsi tu už dlouho?
2: Pár dní od té doby, co mi řekli, že jsi tu za pasáka. Chodím tě vyhlížet. Patřilo to tady prý nějakému uhlíři, ale ten umřel a holčička, co po něm zůstala, šla prý někam do služby.
3: Holčička? Pro pána. A neříkali ti, jak se jmenovala?
2: Ach, Ondro, ty z ty svý Kropenky dočista ztratíš hlavu. V tom domku po těch lidech nezbylo vůbec nic, jen pár střepů a háčkovaný šátek. Dala jsem ho do almary.
3: Mohl bych se na něj podívat?
2: No co bys nemohl, ty blázínku, pojď, můžeš si ho i vzít. Třeba ti přinese štěstí. Na, tu máš.
3: Je hezký. A kde jsou, babičko, ty střepy, o kterých jsi mluvila?
2: Smetla jsem to všechno tamhle pod kůlnu, kdo pak by se s tím mazal.
0: Ale Ondra byl jako posedlý. Uvázal si kolem krku ten hebký háčkovaný čátek a už se hnal do kůlny.
3: Babičko, podívej, tohle byl určitě hrnek. Bílý s kvítečkama.
2: A víš, že jo? Ukáž. Jsou na těch střepech i nějaký písmena.
3: Písmena? Kde? Tady. V, E. A podívej, tady je K a A. Jenže ty dva střepy nepatří k sobě. Sem nejdřív musí přijít tenhle kousek.
2: Heleď, tady je N. A tadyhle, co je to tady? R a U, viď?
3: Teda ty máš ještě oči jako ostříž, babičko.
2: To je po révový vodě, když réva pláče, je dobrý si těma jejíma slzama potírat oči, víš?
3: Ukaž, složíme to takhle dohromady. Vidíš? A hrneček bude na světě.
2: Na mou duši. A teď mi přečti, co je tam napsáno. Verunka.
3: Verunka. Babičko, ty moje dobrá duše.
2: počkej. No počkej, ty blázinku, vždyť se se mnou všechno motá. Tak zastav.

0: Se stařenkou se naráz roztančila celá světnice a s Ondrou celý svět. Běžel a běžel zpátky žlutým lesem a potom dál až ke třem jedlím. Tam teprv zůstal na pár vteřin stát. A oči plné slunce a zlatistého listí, které sem letělo z podzimních alejí, pozvedl ruce k ústům a volal na lesy a volal na hory do vysokého nebe.
1: Verunko! Verunko! Panenko dešťová!
2: Ondříčku, tady jsem.
1: Kde? Já tě nevidím.
2: Tady, na hladině děravého potoka. A zas už se mi chce plakat. Ale neboj se, to je jen z radosti. Já ti mám takovou radost, že jsi to dokázal.
0: A z vysokého nebe náhle droboulince pršelo. Takový strmý, hedvábový déšť, jako by poprchalo štěstí. A Ondra utíkal po břehu potoka, jako by měl náhle strach, že mu ta krásná dívčí Verunčina tvář uplave někam k moři.
1: Našel jsem tvůj hrníček, Verunko.
2: Ten byl od tatínka. Dal mi ho kdysi plný malin k svátku.
1: A ten tvůj bílý háčkovaný šátek nosím kolem krku, podívej.
2: Ten dobře hlídej. Ten je po mamince.
1: Však ti ho brzy dám. Vyběhnu na Křídovou horu dřív, než tam ten oblak nad Višňovým sadem.
2: Jestli mě ale poznáš, Ondříčku, viděli jsme se vždycky jen tak málo.
1: Já tě poznám mezi všemi na světě.
0: Ondra stoupal drobnou klestí a jalovcem jako o závod. Cestu už trochu znal. Brzy nacházel i světlá místa v hustých temnotách lesa, která si prosekal při první cestě vzhůru. Dokola kolem bylo ticho, sem tam jen praskla chvoj, anebo jíkl zatoulaný pták. A když pak stanul u temene pahorku, takřka už v oblacích, kde hora Křídová tiskla se k nebesům, úžaslý náhle divže nevykřikl. Smrky se v těsném kruhu před ním rozestouply do kořán, jako by kdosi pohnul temnou zemí.

0: Vítám tě v oblačném království. Vidím, že nejsi zvyklý mluvit do větru. Co jsi tenkrát sliboval, to jsi taky dneska splnil.
1: Ondra se lekl toho olbřímího hlasu. Znělo to mohutně, jako by mluvil hrom. Nebe se při tom hlase chvělo jako list a zem se třásla po kořeny stromů.
2: Já, jak jsem říkal, jdu si pro Verunku.
0: Je to tvé právo, když si její skutečné jméno vyzvěděl.
2: Chci si ji odvést na zem, domů. U nás ji budeme mít všichni rádi.
0: Bude na tobě, aby si o tom přesvědčil. Neb právě tím se tenkrát proměnila, že ublížena nevěřila v lidskou dobrotu. Pojď tedy a vyber si ji. Však s žádnou jinou si ji nesmíš splést.
1: Nebe se nad křídovou horou rozsvítilo a z osmi světa stran sem připlouvalo osm oblaků, leonkých, bělostných, až oči boleli, a na nich stálo osm bílých dívek. Byly jedna jako druhá, křídové závoje jim z vlasů splývaly až po křehonké paty.
0: To jsou mé dešťové pany. Přehánka, Mžitka, Rosenka, Vlažička, Liánka, Kropenka, Moldánka a Sprška. Poznáš-li mezi nimi tu svou Kropenku, můžeš si ji odvést a učinit ji na zemi šťastnou.
2: A smím na ně promluvit?
0: Ne, to ne. Až si vybereš tu, která ti připomíná Kropenku, jdi k ní a oslov jí jménem. Však spleteš-li se, marná tvoje cesta, vrátíš se dolů, mezi lidi, a sám.
1: Ondrovi se zastavilo srdce. Hleděl z jedné bělostné pany na druhou. Pátral v jejich zahalených tvářích. Svět tichoulince šuměl. Povětří loudavě letělo oblohou. A Ondra darmo přál si potají, aby odhrnulo cosi z tajemství, jež je mu zde přichystáno. Už se vzdával. Už chtěl bezmocně pokrčit rameny a nechat náhodě, aby sama rozhodla. Když náhle ucítil, že ho co z divného leonce stiská kousek pod hrdlem. Jakási divná síla, jakási divná moc, jako by sevřela Verunčin šáteček a jemně táhla ho k té třetí paně od levého kraje. Zprvu se trochu bránil, ale jak sílilo to zvláštní sevření, vykročil za ním k jednomu z těch oblaků, až stanul na krok od bělostné pany.
2: Verunko, jsi to ty?
3: Ondříčku. Ondro.
1: A kde co kolem? Bělostná oblaka a pany v závojích, ba i ten černý mrak na samém vrcholku vzdušného království se náhle ztratili kdes v čirém obzoru. Zbyla jen hora holá vzpřímená. A na ní Verunka v blůzce a sukni naboso, jak chodí na vsi chudé holky pást. A před ní Ondra ohromený štěstím.
2: Však jsem ti říkal, že tě tu mezi mraky nenechám. Na zemi je přece místa dost.
1: A šli. Nebe bylo bez mráčku. Křídová hora s nimi sama utíkala k údolí. Když byli dole, vzal jí Ondra do náruče a kus cesty jí nesl, aby jí nebolilo ostré kamení. A ona už zase k pláči nabírala ze samé radosti. A tak jí Ondra honem zase na zem postavil a kosy svolával a ptáčky z křivánky a volal na lidi po vsích a chalupách, ať štěstí vinčujou, že vede nevěstu. Neboť se tuze bál, že se mu poleká, že se mu rozpláče a změní se zas na dešťovou panu.

0: Pohádku Evy Králové Kropenka v roce 1987 natočila režisérka Jiřina Martínková a vy jste jistě poznali, že v pohádkovém příběhu účinkovali Otakar Brousek starší, Otakar Brousek mladší, Simona Vrbická a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Medicine man,

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý. Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám našeho dnešního hosta, kterým je pan Ivan Hlas.
1: Děkuji vám, Ondřej. Já to považuji za velkou poctu, že se můžu tady posadit vedle vás.
0: A já jsem vám málem skočil do řeči. Já si zase považuji, že sedím vedle vás. Už tady byl knihkupec Vráťa Ebr, pak také Lukáš Pavlásek, který vystudoval střední knihovnickou školu. A teď vítám vás, o kterém jsem se dočetl, že jste vystudovaný knihkupec, který se této profesi věnoval dokonce snad 7 let, je-li to pravda?
1: Ano, je to pravda. No tak já napřed řeknu, jak jsem se k tomu dostal. Doma nevěděli, co se mnou, že jo? Jenom jsem tak brnkal na kytaru a nějak se potuloval. A jednou se mě úplně vážně otec asi ve 14 zeptal, čím bych chtěl být. Já jsem mu odpověděl, že asi něco jako John Lennon. A on přeslech to asi něco. A říkal, to si nevšim ty bídáku, že už tady jeden je a je docela dobrý. Co teda opravdu chceš dělat? A já jsem řekl, že nevím. Že jo? Já si myslím, že lidi moc nevědí ve 14. No a měl jsem strýce knihkupce. A tak se otec s ním poradil a mu říkal, no já ho sleduju už delší dobu, to je ideální knihkupec, to bude dobrý. Tak tím jsem se stal knihkupcem.
0: A bavilo vás to?
1: No, byla to úžasná škola a já jsem měl teda češtinu a literaturu a podobně rád už na základní škole. Měl jsem bezvadnou učitelku paní Balcarovou, která fakt mě naučila základy úžasně. Třeba v češtině. To se divil i pan Svěrák, že v jeho diktátech neudělám chybu. Jo? A to tam má chytáky. A to ona mě naučila takový mnemotechnický pomůcky k těm všem chytákům. No a bavila mě ta literatura česká, světová. Pak jsme měli vědeckou literaturu, to mě nebavilo. Tam už zase jsem šel vedle. Psychologie prodeje byla. No to bylo hrozný.
0: Nepovídejte to.
1: To jsme měli jakovýho nešťastníka. který vlastně to nikdy nedělal. A já, protože nějak jsem měl rodiče trošičku se škraloupem v té době, že jo, protože jsem se šel učit knihkupcem v 69. roce. A moji rodiče, že jo, neříkali tomu, co se stalo ve 68. internacionální pomoc, ale říkali tomu okupace a tak to neslo všechny ty následky, to nebudu rozvádět. Takže na školu to nebylo střední, tak jsem se vyučil knihkupcem, ale chodili jsme na tu knihovnickou. Já jsem vyučený knihkupec a vlastně ani nemám maturitu, ale člověk to načerpal hodně a já jsem opravdu strašně rád čet už od mládí ještě předtím, než jsem tohle dělal. A to byla taková doba, že vlastně knihkupec považoval za svoji čest, že znal z každé knížky, kterou měl v krámě, jak znal aspoň trochu, i z těch, který nemusel zrovna mít rád. Takže to byla doba jiná, než je teď, kdy přijdete do knihkupectví a je to vlastně sámoška.
0: Ano, ano.
1: Říkali nám pracující inteligence. Podle toho nás i platili. No, to možná bude.
0: Ne. Já předpokládám, že už v dětství jste měl teda oblíbené knížky a tudíž i oblíbené autory. Protože do toho dětství se tady víckrát, jak si zaboříme, tak můžete říct, které třeba autory nebo které knížky jste měl rád?
1: Tak já kromě těch jasných klukovských, to byla taková edice knihy Odvahy a dobrodružství, takzvané Kodovky.
0: Ano.
1: Tak tam byly různý nádherné věci. To bohužel nějak není teď. A pak jsem přešel plyně už jako k té světové literatuře, protože jsem měl o 4 roky starší ségru. A tý museli říkat, ať se jde proběhnout, že je zelená, že furt leží v knížkách. Jo? A ona mě to vlastně ty knížky, které se jí líbily, tak mě dávala už poměrně mladým věku, čili ve 13. Já jsem četl Remarka a podobně. Sice některým věcem jsem ještě úplně nerozuměl, ale hrozně mě to bavilo. Takže Remarka, Hemingway a to jsem měl už na 9 let se přečtený. Ty věci, které vyšly tady.
0: Uplatnil jste tyto vědomosti ve škole tak, abyste třeba při literatuře nebo při českém jazyku řekl, ovšem, pardon, soudružko učitelko, takhle to Hemingway nenapsal.
1: No, párkrát se to stalo.
0: Jo.
1: Takže jsem občas byl neoblíben, ale procházelo to dobře. Spíš mě to pomáhalo a já mám dojem, že vlastně takový ten základ je v tom, že píšu ty texty a vlastně písničky, že nemám moc velký problém, protože já dělám vždycky písničku na muziku, já si udělám napřed muziku, pak si k tomu jakoby naspívám takovou svoji řečí, aby to frázovalo všechno a to dobře znáte.
0: Svahilština se tomu říká.
1: Svahilština, ano. A pak mě to udělá nějaký obrázek a pak už jako naskakujou ty slova a to a já myslím, že kdybych nebyl knihkupcem, tak by naskakovali hůř. No.
0: Během života se u člověka často mění zájmy, vkus. Někdo v pubertě opouští četbu poezie a zajímá ho pak jen beletrie. Někdo s věkem přechází od beletrie k četbě literatury faktu anebo pouze k literatuře odborné. No a někdo má oproti jiným tolik času, že stíhá i ve vyšším věku číst všechno. Jak jste na tom vy? Čtete všechno nebo...
1: No, je to horší teď. Já jsem opravdu čet hodně všechno. No, jako všechno ne. Já vím, že ještě, jak jsem mluvil o té době, kdy jsme měli všechno přečtené, tak jsem měl přečtenou i knížku Lovcem v tajze. Já to napsal ten Kozák, takový ten komunistický spisovatel. To byly tenkrát plný knihkupectví. Takže
0: a sklady.
1: Ano, sklady. Měl jsem přečtený ty věci, na které se v takzvané knihkupecké čtvrtky stály fronty, že jo. To už teď je nepředstavitelný. Já jsem například dělal v knihkupectví, jak je Laterna Magika na Národní třídě. Tam byl vedoucí pan Čpaček, takový, on vypadal jak Jaroslav Hašek a to, a on i sám psal a to strašně vzdělaný člověk. No a ve čtvrtek něco vycházelo zase zajímavýho a fronta byla opravdu až za roh, prostě do spálený ulice, až kolem obchodního domu Máji tehdejšího, k nám k té Laterně Magice.
0: Ježiš.
1: No a kdysi, nebo nějaký čtvrtek předtím to nafotili a vyšlo to v západoněmeckém Špíglu a tam byl podtitulek Kulturní bída v Praze a bylo tam naše knihkupectví. A když se stalo tohle zase znova, tak tam přišli, že jo, veřejná bezpečnost a ať s tím něco udělá, říkali panu Špačkovi, že to jako nejde tohle. Já mu říkal, co s tím mám dělat a měl pro případ nějaký zlodějiny, kdyby mu někdo chtěl sáhat do kasy, tak nějaký obušek vedle pod pultem, tak vzal ten obušek, říkal, jak já to jdu rozehnat, jo, tak se na něj zavěsili. No ale k té otázce, tak prostě velice dobře jste tam řekl, že už to ubylo a spíš mám rád teďka literaturu faktu a občas se vrátím k nějakému románu. Nedávno jsem si znova přečet Steinbecka Na východ od ráje a je tak nádherně napsaný a hlavně pro mě přeložený, protože v originále to neumím. Takže musím tím pádem vzdát holty překladatelům. No.
0: Ano.
1: Jsou úžasní lidi.
0: Já se nebudu vás ptát na tatínka, o kterém jste již mnohokrát mluvil jako o člověku víceméně despotickém, jestli teda to můžu takhle sformulovat, ale povězte nám raději teda něco o vaší mamince. O té jste málo kdy mluvil, k čemu vás vedla, nebo v čem vás ona ovlivnila.
1: Já napřed vemu toho tatínka, jo, aby to nevypadalo blbě. On spíš byl prostě furt nervózní, jo, než despotický. A některé věci byly naprosto zásadní, které dodržoval. A to bylo třeba, že od malička jsme doma nejvíc dostávali. On nás teda fyzicky netýral, ale řval teda jak tůr. A za to, když někdo třeba zalhal drobně. Jo. U nás největší prohřešek byla lež. Jo. Čili, abych dal příklad, před Vánocem mal, že ho schovaný dárky ve skříních a můj mladší bratr z dvojčat jeden, tak se snažil zjistit, co tam je, že jo, a zlomil klíč v těch dvířkách od té skříně. A tak ho tam nastražil, jenom jako, že se zlomil sám, že jo. A tak tenkrát to byl fyzický trest, jo, před celou rodinou. A to bylo za to, že to nastražil. Jo. Kdyby prostě řekl, zlomil jsem to, myslím, že by to bylo v pohodě. Takže on jenom prostě byl takovej, že když nechtěli děti malí v baráku papat, tak říkali yes, nebo si pro tebe přijde pan hlas. A oni začali jíst, protože to slyšeli. No a maminka, tak oni všichni říkali, že je světice a prostě takový to, co kdyby nechtěla, tak s tím tatínkem není. Takže prostě já, tak opravdu byla strašně hodná, hrozně toho zvládala, protože jsme byli 4 děti, že jo, a i jako odnášela trochu i ty politické věci, o kterých jsem mluvil, mm-hmm. tak vlastně na základě toho otcovýho rozhodnutí, jak jí vyhodili taky z práce a takovýhle mm-hmm. věci. Takže z úřednice z Kohospolu, v Kohospolu tenkrát podnik zahraničního obchodu, tak najednou byla trafikantkou na Dejvický, v Dejvicích a přišla za mnou asi po půl roce a říká, hele Ivane, já jsem netušila, jak je úžasný život. Kolik prostě bezvadných lidí a to. Takže od maminky ano. toho mám hodně, no a krom jiného to se mě hodně lidí ptá, odkud mám ty vlasy, jak to mám po ní.
0: Jo.
1: No, to, kdybych měl po tátově, tak je nemám. Zas bych měl fousy, jo.
0: Ve své tvorbě jste se časem dostal i k práci na filmech, i k práci pro divadlo, takže o to víc jsem zvědav, co mi řeknete na otázky, které zde pokaždé dostávají všichni hosté. Nejprve film a kino. Vzpomenete si ještě na své první návštěvy kina a na první filmy, které jste viděl v dětství? A
1: to si vzpomenu velice přesně. Bylo to v kině na Bořislavce, to bylo dole pod Hanspalkou a to mě bylo asi 7, když jsem mohl sám do kina na film Zlatý věk grotesky. A to byl takový sestřih prostě opravdu úžasných grotesek. Tak to mě zaujalo natolik, že jsem to viděl asi 15krát nebo 20krát, že jo. A pak jsem přišel domů vždycky a sehnal jsem i děti z baráku a podobně a ty grotesky jsme přehrávali chudáci dospělí, kteří se museli na to dívat, protože jsme vždycky udělali to divadlo, že jo, a oni museli přijít k nám. Tak jsme seděli prostě v pokoji a já jsem hrál to Čeplina a Basta Kytna a podobně a ostatní sekundovali. Muselo to být strašný.
0: Víte, co mě
1: zaujalo nejvíc. Jako
0: musím přečíst, co následuje za otázku. Když už jsem začal u filmu, nemohu se vás nezeptat na to, jaký vztah jste měl například k filmovým groteskám.
1: Předbíhám, jo.
0: Ale představte si, že já pokračuji, jejich éra u nás slavila právě během 60. let velký boom. Frigo na mašině v Zajetí smíchu, Když byla komedie králem, To nejlepší z Laurela a Hardyho a přitom tady Zlatý věk grotesky jsem si tady zapomněl napsat.
1: No, ale tyhle jsem všechny viděl.
0: Jo, takže vztah kladný.
1: Kladný a kdykoliv zahlídnu někde teďka v televizi, prostě, tak se na to dívám. Už se neválím po zemi úplně, jo. Ale to je možná věkem. Jasně. Ale strašně je to příjemný, co ty lidi uměli.
0: V jednom vašem písničkovém klipu si zahrála vnučka Vlasty Buriana. Kde a jak jste k ní přišel? No a následně, jestli vás bavili Burianovi Veselé hory a když tak, které?
1: Ona to byla pravnučka.
0: Ano, pravnučka.
1: No, a on ji sehnal režisér Zdeněk Suchý, který točil ten klip.
0: Ano.
1: Na to ona chodí v červený sukni a on vymyslel, že tam bude takový, bude tam hrát Sandra Nováková, malou holčičku a pak najednou ano. přejde ten čas a to udělal obráceným záběrem, jak ty lidi chodili pozadu a ona šla pořád dopředu, že jo. A najednou z ní byla tato krásná holka s tím nosem, česně Burianovským. A on ji někde prostě sehnal a já jsem ji od té doby neviděl.
0: Která to byla písnička? Já připomínám.
1: No, jmenuje se to, já to uvádím jako, že je to písnička z Libně. Ona chodí v červený sukni a hned se ptá, co všechno jí dám.
0: Ano.
1: Já nejsem žádnej svatej, na prstýnek zlatej, teď zrovna nevypadám. Jo, tak to, jak se to jmenuje? No, je, to si nespomenu, já mám trému.
0: Já mám radost, že teď jste si nemohl vzpomenout na svůj text a na svoji píseň. Hned jste mě to sebevědomí, víte, jak si nahodil, protože já jsem řekl vnučka a teď si uvědomuju, že Vlasta Burian měl dceru jejího syna, čili vnuka jsem měl kdysi v kavárnice dříve narozených a tato dívenka je dcera toho vnuka, takže
1: ano,
0: pravnučka.
1: Ano, to by odpovídalo a no, objevil ji Zdeněk Suchý. No.
0: No a ještě řekněte k těm filmům Burianovým.
1: To je pro mě těžká věc. Já právě, jak jsem miloval tu grotesku, jo, tak já jsem si toho Buriana nikdy nezamiloval.
0: To je zvlášť.
1: Pro mě bylo prostě hrozně těžký zkousnout, pojďte si ke mně. A jakože já prostě, já nevím, pro mě to bylo moc takový, jak bych řekl, tvrdý herectví komický. Já mám radši umění zkratky a náznaku.
0: Jmenujte nějakého komika jako protipol, naopak proti Burianovi. Mě baví ten a ten, nebo se směju tomu a tomu komikovi.
1: Jako myslíte českýho?
0: No, z téhle generace. Může být český nebo...
1: Ne, tak já už jsem říkal o té
0: grotesce. No, tak to pravda je, že Burian taky začínal v němých groteskách českých.
1: A já mám dojem, že předtím jsme se nějak tady bavili třeba o Borisu Hübnerovi, to byl můj kamarád, a tam jsem se opravdu smál i plakal dohromady. A já si myslím, když jsem koukal na jeho divadlo a na jeho... že jo, skeče a to...
0: Na konci zahrady jménem Hollywood,
1: no,
0: že jo,
1: anebo úžasný věci seriál. A tam právě se mně líbí takový to spojení, to, ten Burian byl pro mě moc drastický.
0: Pak nic, no. Tak hold nic, no. Ale zatleskáme vám. Přešel bych od filmu k divadlu s poupravenou otázkou. Vzpomenete si ještě na své první návštěvy divadla a jak vzpomínáte na první divadelní hry, které jste v dětství viděl?
1: Tak ono to nebylo moc, ale pamatuju si přesně první návštěvu Národního divadla, kdy maminka řekla otci, ale ty děti prostě nežijou kulturně, když ještě nebyli národním. A mi bylo asi 8 let a šli jsme na Branibory v Čechách.
0: Sakra.
1: A nemám. Mě bylo možná míň, protože v osmi by mě to nebyl, tak neděsilo.
0: To nebyl šťastný výběr.
1: Takže na to si vzpomínám, že hlavně se přemýšlelo, co si oblíknu a tak koupili nějaký kalhoty a oni byli moc široký, tak jsem měl nějaký pásek a ty kalhoty mě v tom Národním furt padaly. Jo, takže prostě to byl pro mě největší problém. A pak teda, jak se tam plížejí ty lidi po tom jevišti a to ještě se tak pořádně nesvítilo, jak to bylo všechno v takovém pološeru, tak jsem se trochu děsil. No. A muzika se mi líbila. No.
0: Dobře, tak Braniboři. Jste ve věku, kdy se vám jistě splnilo mnoho snů. Pominuli vaši prozaickou životní etapu, o které se vám určitě nezdálo, protože jste teprve jako umělec začínal a přes den jste měl taková nezajímavá zaměstnání, jako teď schválně, jestli jsem si to obsal správně, čalouník, prodavač zeleniny, odečítač vody, stavební dělník, topič, závozník, poštovní doručovatel, výstupní kontrolor u počítačů, anebo dělník na lepičce v papírnách. Pročítaje seznam toho, co jste vytvořil, mám pocit, že se vám dosud splnilo všecko. Takže jaký máte plány, jak si do budoucna, předpokládám, že to nebudete pokračovat v téhle manuální práci, ale víte, čemu budete chtít, jak si ve své tvorbě dávat přednost a co byste byl ochoten případně opustit, protože toho máte dost rozdělené.
1: No, tak jo, ještě se tam vynechal toho kulisáka.
0: Jo, kulisák, Národním divadle. To mě připadalo takový už umělecký, víte? Tak.
1: Právě od toho se odvinul ten jasný Čalouník, čili to bylo, já nejsem Čalouník, ale v tom divadle jsem to dělal rok, protože jak jsem tam dělal kulisáka, tak o prázdninách utek jeden Čalouník.
0: V kterém divadle?
1: Národní, ale tenkrát bylo Národní v rekonstrukci a byli jsme ve Stavovském, tenkrát Tylově.
0: No, takže žádný Troškař, aby to bylo SK Neumanna v Libni.
1: Ne, to zavinil jasně Richard Tesařík, můj kamarád, který tam s bráchou Vláďou pracoval. A já jsem jednou šel nějak prostě ráno do práce, do knihkupectví, že jo, a on se tak nějak toulal lejvicema. Já mu říkám, kam jdeš, jako, kde děláš? A on, já jdu tady do Šárky na koupaliště. Já jsem říkal, co? A on, já dělám kulisák a mám 2 měsíce prázdnin. Tak to mě zaujalo. Tak až jsem byl jako prej dobrý kněhkupecký kádr takzvaný, tak jsem požádal o propuštění, což jako nebylo lehký. Jako jsem musel až za ředitelem, že

0: jako koberce,
1: a vy za to
0: všechno.
1: Můžete, že tam jsou ty hadry? Na,
0: no,
1: na
0: to tam nanosej a to, ale já můžu za to, když tam něco chybí.
1: Jo, takhle.
0: A to se mi stalo, že tam chyběla taková malá oponka v první loži, za kterou se převlíkal Přemysl Kočí v jedné roli právě. A ona tam nebyla. Si představte, vlítnul do techniky okamžitě na hodinu vyhodit a to. Tak mě zachránil tenkrát šéf techniky Franta Hybš, jako že jsem novej, ale že jako schopnej. Tak jsem tam vydržel, no. Ale bylo to drsný.
1: Já jsem myslel, jestli to ne... Tady máme včera ale... prodavač zeleniny, jestli jste hned nešel si hledat místo to do zeleniny.
0: Jsem šel za ten rok, protože o těch prázdninách jsem potkal kamaráda, který dělal brigádu zelenině vždycky. To byl Hrubeš. A tak jsem ušel pomoct a zjistil jsem, že to je docela pohoda na ten měsíc. No a tak jsem šel dělat do zeleniny, kde jsem ale vydržel 3 měsíce jenom. Jako normální pracovník už. A pronikl jsem do toho, do té zlodějiny. To bylo docela fakt zajímavý. Tam se nekradlo na váze, tam se kradlo na jakostech. Jako... Vím, jak jsem byl donucen stříhat hroznové víno, nestandard takzvaně, tak odstříhovat ty nahnilý a tam ty nechávat a byla to jednička. Jo?
1: Jež, no,
0: tak to mě teda opravdu nebavilo, jak jsem ho tam tak odešel. No.
1: To jste se stal tím odečítačem vody?
0: Ne. To jsem šel...
1: A jak jste odečítal vodu? Jste chodil a to byly vodoměry nějaký někde?
0: Tam bylo plno muzikantů. To, no.
1: Jo.
0: To jsou, ty vodoměry jsou ve sklepích baráků nebo v takových šachtách.
1: A tam muzikanti byli.
0: No, já si pamatuju, to bylo docela těžké, když bylo staré město, tak ty šachty byly v chodníku, jo, třeba v Pařížské ulici. A teď jsem byl sám na tom odečtu. Ne, že by někdo hlídal, ale jsem furt čekal, kdo mě spadne na záda. Já jsem tam jenom dal brašnu a obložil to nějakýma. No a tam byly ty vodoměry, to se odečítalo a pak vždycky za týden ten vodečet se odnes, že ho se psal do těch karet a to se odneslo někam na to ústředí. No a hned mě naučili kamarádi, že když to nestíhám, že se dá psát takzvaný radar, že je to jednodušší než líst do těch šachet. A udělat odhad. Na těch kartách byly ty údaje jako z předešlých let, že jo, a to kolik asi. Tak člověk se doma, že jo, nebo v hospodě a udělal, jako střelil to prostě ten, no radar, no. Tak se nám stalo s Martinem Krausem, s muzikantem taky, který tam dělal, že si nás zavolal pan šéf jednou a říkal, pojďte se mnou. A tak jsme si říkali, co se děje, že jo, přijeli jsme, takový pláni. A on říkal, co tam vidíte? A jsme říkali, jaká loučka docela hezká. A on říkal, a podívejte se, tady jste psali vodečet tolik a tolik. On ten dům tam už 7 let nestál. Tak bylo na čase hledat jiné povolání. A
1: já právě
0: ono to i docela s tím souvisí.
1: A nevadí vám, já jsem neměl v plánu vám tady všechny ty profese připomínat, ale to je tak zajímavý všechno. Můžu se zeptat, možná jsem stavební dělník, to jste šel potom, nebo na to piče jste šel, nebo...
0: Já jsem na stavebního dělníka z důvodu, že jsem... šel na náhradní vojenskou službu, na 5 měsíců, že jo, 19 měsíců se dělalo u vojenských staveb a 5 měsíců šel člověk na vojnu. A já jsem byl ženatý tenkrát už poprvé a to, tak jsem to nějak jako zařídil. Zařídil mi to tchán, teda plukovník, ale který mě pak na tu vojnu opravdu se poslal. Nevím, asi mu vadili vlasy, nebo... Ale...
1: Já jsem myslel, jestli jste na toho stavebního dělníka nešel poté, hned po té, co řekli, ten dům tady nestojí.
0: Že bych loučce, šel stavět.
1: Závozník. Zajímavý by mohlo být poštovní doručovatel.
0: To mě hrozně bavilo. No.
1: A to vám svěřili i doporučený dopisy?
0: Všechno.
1: I peníze?
0: Důchody? Ano, ano. To jsem,
1: a nebál jste se? Na ulici. Tenkrát se nebáli ani poštovní doručovatel.
0: Ani moc ne. A bylo to bezvadné povolání, protože jsem ty lidi za chvíli všechny znal, že jo, za kterýma jsem chodil. Jsem chodil na Kladenský a to tam dole pod Hanspálkou. Vlastně

0: kus Vokovic a Dejvice a bylo to skvělý vždycky popovídat a
1: kafíčko bylo?
0: No, kafíčko bylo. No, ale to nešlo, já to chtěl mít taky rychle, že jo.
1: Jasně, no,
0: tak, zase se hrálo.
1: Tak radši něco jiného, místo kafíčka. Trefil jste domů potom ze šechty?
0: Jo, no, tak, to, jo, to umím.
1: To je lacinej humor, veďte to. Se omlouvám.
0: Ale k věci. No,
1: výstupní kontrolor u počítačů. To už byly počítače, když jste byl? To no, musel
0: tak
1: být.
0: To se váže k těm vojenským stavbám, protože když jsem dělal asi 3 měsíce se zbíječkou a to, tak jako já na to, tenkrát jsem měl teda fyzičku dobrou, ale stejně to bylo hrozný. A tak prostě s pomocí toho tchána mě šoupli k počítačům vojenských staveb. A tam jsem dělal počítačové kontroly, vlastně jak se udělali ty štítky, teď už to zní docela legračně, a tam byl prostě parta děrovaček takzvaně, který to jako podle něčeho prostě to. A pak byly stroje, které to zkontrolovali, jestli ty dírky jsou správně, pak se to naložilo na rudl a vezlo se to, tohle bylo v Revoluční ulici, a vezlo se to do Dlouhé ulice a tam byl obrovský počítač nad krčmou u Zeleného stromu. To byl opravdu, já nevím, co to bylo za značku, IBM, já tomu moc nerozumím, a bylo to přes celou místnost a tam se dovezly ty štítky a tam se to zpracovalo, tam to šlo do, jako bylo pro mě zajímavé, že tam měli magnetofonové pásky, skoč, takže to jsem vždycky s těma technikama se dohodl, to byl úzký profil.
1: Jasně,
0: že? No. Když už nepotřebovali, tak nějaký. A tam byl problém, že se to vezlo na tom rudlu vlastně normálně po ulici.
1: Byly
0: tam dva chodníky. A jednou jsem to rozsypal. Ty krabice pečlivě, to bylo seřazený, zkontrolovaný, že jo. A prostě se to vysypalo, tak se to muselo udělat znova, že jo. Měl jsem štěstí na šéfa.
1: A to už jste potom šel rovnou dělat dělníka na lepičce v papírnách? Tady odsaď vázaná, ne? Ne.
0: Tohle to bylo dřív, než...
1: Jo.
0: Ale...
1: Já už vás trápit nebudu, já jsem měl tady dělníka v Lipičce, v papírnách.
0: Papírnách, Císařský mlín, ano, v Olešovicích, teda ve Stromovce, že jo, vlastně. Tak tam jsem šel po zelenině. A... Protože tenkrát byla taková doba, že jo, že chodili furt policajti a když jste 6 měsíců nedělal, tak hned jako byl problém. Ano. 6 měsíců. No. Takže jsme tak seděli v tom Houtyši na Hanspalce, to byla taková muzikantská hospoda a měli jsme všichni jak podobné problémy, protože skloubit normální zaměstnání už s muzikou, která se rozjížděla, bylo dost těžký. I časově a to. A přišel kamarád Hugo, kytarista, říkal, objevil jsem úžasnou práci, kuci, pro nás. A jako jich viděl obrovský žlutý plakáty, který visely všude, že přijmou dělníky do těch papíren. No tak jsme šli a oni nás hned vzali. 4 jsme tam byli.
1: Jo.
0: A první den ráno, že jo, 6 hodin nástup, bylo takový mlhavý šero upíchaček, že jo, a najednou vrátnej, ale tady někomu něco vypadlo a tam ležela pistole s tím maltrem. A tak jsem to podali, jako, a tak jsem zjistil, že jsem tam v dobrý společnosti.
1: Já, jak jste tady se zmínil o tom razítku, to bychom měli doplnit, prostě v občanském průkazu muselo být to razítko, že dotyčný zaměstnán. A chytli jednou Laca Dečiho, podívali se mu do občanky a nad ránem, že šel domů z kšeftu a říkají, pane Deči, vy nikde neděláte? A on říká, ne, já mám všetko hotové. Tak to se mi dost líbilo.
2: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí písničkáře Ivana Hlase.
1: Máte početnou rodinu, počítám-li k ní fakt, že už jste prý i dědečkem, je to pravda?
0: Jo. Ano, já jsem 4násobným dědečkem.
1: Povězte něco o své rodině. Kdo je z ní vaším největším fandou a kdo zná nejvíc vašich písniček? Dá se to tak říct?
0: No, tak já jsem podruhý ženatý, poprvé jsem byl 7 let a podruhý teď jsem 36 let, takže já jsem vlastně ženatý strašně dlouho dohromady, protože jsem se oženil hned po 3/4 roce zase, když jsem se rozvedl. No a z prvního manželství mám dceru a tam mám vnoučata už velký, 21. vnučku, ta dělá balet a to a úžasně, a 16. vnuka. A pak máme 4 děti s Kačenkou, současnou ženou, tak tam máme už taky velký děti a tam máme teď malý, já tomu říkám novej vrch vnoučat, teď budou 3 roky, jako kdyby se ty starší děti dohodly, jak kluk, holka. Tam bylo zajímavé nebo legrační, že když se narodila nejmladší vnučka, tak ta moje nejstarší vnučka maturovala. Takže ten rozptyl tam jako je docela velký. A k tomu fandovství, no já nevím, no tak oni hrajou, ta nejstarší dcera s nejstarším synem, jako z těch různých manželství, mají kapelu dokonce a to. A myslím, že ten Ondřej, ten tak nějak zná ty moje věci nejvíc, tak Káťa taky. No pak už to míň zajímá.
1: Jasně.
0: A ty mladší kuci, nejmladší moje 25, že jo, taky už jsme, no, tak už dělají úplně jinou muziku a tohle z toho je moc nebere, jako což ale je logický.
1: V rodinném kolektivu jste oblíbení, dá se to tak říci?
0: No, já použiju takový slovo, který nemám moc rád, ale neprudím.
1: Jednou z vašich oblíbených čtvrtí je Karlín. V Karlíně se odehrávalo mnoho kulturních událostí. Počínaje Karlínským hudebním divadlem, u kterého bývala svého času malá scéna Karlínek, v ní načas sídlil semafor. Bývalo to kdysi i malinkaté loutkové divadelko Kukátko našeho tatínka. A v sále u Zábranských působila Karkulka, neboli Karlínský kulturní kabaret pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Hrála se tu také pantomima s názvem Pantobaret. Povězte, co se ještě zrodilo v Karlíně a čím vás ten Karlín natolik ovlivnil, že o něm zpíváte ve svých písničkách? Dobrá otázka, co?
0: To je na dlouho. Ne. Karlín mě zaujal tak, že jsem si z něj napřed dělal legraci. Já jsem pocházel z té Vilové čtvrti, z druhé strany řeky, že jo, a Karlín mě připadal takový jako zajímavý, ale tak trošku
1: proletářský.
0: Jako, no, tak mírná ironie. Než jsem se tam teda odsnul, my jsme tam, pravda, zkoušeli, už když mě bylo asi 16 let, s bluesovou kapelou Žízeň a zkoušeli jsme v neděli od rána, čili já jsem ráno v neděli jel tím Karlínem, že jo, tou tramvají a zjistil jsem, jak Karlín oddychuje po té sobotní bouřlivé noci a občas ještě někdo někde ležel nebo tak. A to se mi začalo líbit, začalo to být opravdu zajímavý. Pak jsem si toho všimnul i jak je řešený architektonický Karlín, že jo, to je jak New York, to je prostě pravouhlý.
1: Ano.
0: A no tak to mě zaujalo taky a kromě toho, že u Zábranských se hrálo s kapelama a podobně, tak jsem tam i v tom Karlínku hrál divadlo s panem Smoljakem, tam nás
1: pozval váš bratr
0: a Fantoma, protože jsme neměli kde hrát, ze Zábradlí jsme museli odejít, takže tam jsme měli takový
1: azyl. To bylo zajímavé představení, takový delší ten název.
0: No, napsal to Láďa Smoljak, že byl to Fantom realistického divadla Zdeňka Nejedlého. Pojednávalo to o tom přejmenování, že jo, Švandova divadla na Smíchově. No a takže s tím jsme jezdili se studiem Láďa, s Láďou Smoljakem a právě váš bratr byl tak šlechetnej a nechal nás to hrát právě v semaforu. To si pamatuju na tu jeho šatnu. O tom možná mluvil i Venca Koptane tady. On miluje teplo, pan Jiří, ale jako přehnaný teplo. Takže vím, že jsme měli půjčenou jeho šatnu, že když jsme tam měli to představení s Láďou, s Smoljakem a když za náma přišla nějaká návštěva, oba jsme byli ve spodním prádle, spocený. To se nesmělo prostě, to vypadalo divně. No a nakonec v Karlíně, vlastně proč ty písničky, tak já jsem tam prodával knížky, to byla moje poslední štace, knihkupce, to bylo v 90. roce, jsem se vrátil do knihkupectví a na Sokolovský jsme tam měli jako i malý krámek. Takže tam jsem učil místní obyvatele, že to není jako zadarmo všechno. Že to není ani knihovna, kde se jako občas něco ztratí.
1: Moje poslední otázka, když už jsem začal jednou z pražských čtvrtí, která vás nějak okouzila, tak musím přidat i tu druhou a řekl bych nejdůležitější. Hans Paulku, já ji mám spojenou s obyvateli, jako byl Vlasta Burian nebo Lída Bárová. Vaše zájmy byly ovšem trošku jiné, tak povězte, s kým jste tam kamarádi, to je šílená spousta krásných jmen, s kým jste tam co tvořili?
0: No tak tam šlo o to, že na té Hanspalce už vlastně ten kulturní život byl zavedený, když jsem se tam přistěhoval ve 4 letech, bylo v roce 58, a to mě ještě tak nějak nezajímalo. Ale pak, když jsem dorůstal, jak už tam hrálo plno kapel a podobně, a díky té starší sestře o 4 roky, tak jsem se dostal mezi ně, mezi ty starší. Takže to byla taková škola. A pak, protože říkám s oblibou, že ta Hanspalka byla taková malá vesnice, jo. Je to sice město, ale říkalo se tam, jedu dolů do města, a to znamenalo Dejvice. Jo.
1: Jo. No.
0: Takže se všichni znali velice dobře, takže potom už, když jsem začal něco sám dělat a to, tak vím, že mě takovou kritiku a podobně dělal třeba Ivo Fischer, co psal Valdovi Matuškovi texty, že jo, ty nejslavnější, a pan Pavel Kopta, no, Petr Kopta, jeho bratr úžasný. Tak to se pamatuju, že tohle to bylo skvělý, jak ty dospělí takzvaně pracovali s těma mladejma úplně náhodně. No, bylo to v hospodě, že, no, ale bylo to docela důležitý. No.
1: To už tam se formovalo. No,
0: tam byla hospoda, která se jmenovala Hospoda u Tyšerů, a Jarda Miller, takový textař taky, tak tomu zkráceně začal říkat Houtyš, a tam jsme si dovezli svoje piano a udělali vlastně nějaký klub, jo, protože tenkrát ty kluby nebyly. A to. A byl tam velice pro nás příznivě smýšlející pan hospodský Šmídek, zvaný Bosá hlava, protože neměl vlasy, ale to nebudem rozvádět, jen si přezdívky indiánský. No a tam se to začalo scházet, protože ono to bylo tak trochu za větrem na té Hanspalce. Takže ze Zdola z Dejvic tam chodili Bráchové, Tesaříkové, s Ondřejem Mejmou, já jsem měl už nějaký takový duo a pak tu první bluzovou kapelu, pak jsme udělali toho Žlutýho psa, Jana Kratochvílová, Zuzana Navarová, prostě ano, najednou Zuzana. Se to stálo takový jako hodně známý, že občas tam nebylo kam sednout, no, to nebylo tak velký, tak jsme museli tajit takový setkání a hlavně se tam hrálo, hodně se tam hrálo. Tam byly v kuchyni prostě basa, kytary, piano, takže já jsem třeba přišel z práce, šel jsem do té hospody, tam jsme hráli nějaké věci, přišel jsem domů, napadla mě písnička, tak jsem ji jako napsal. A druhý den, když jsem šel z práce, tak už jsem tam, vždycky tam seděl nějaký muzikant, tak jsem mu řekl, co jsem udělal v noci, a zkusili jsme to, když se to chytlo před lidma, dobrý. No a když ne, jak jsme to zahodili. Říkají lidi, Ondřej zrovna jima říká, no, z těch vyhozených písniček by mohly být docela dobrý desky.
1: Ivane, já když jsem se seznamoval s vaším životopisem, tak jsem zjistil, že jste měl strašně moc skupin s různými názvy. Proč nemáte jednu skupinu od začátku až doteď pod jedním názvem? Já ty názvy ani jsem si potom už neopisoval, jsem si říkal, když tak, že byste mohl zacitovat. Ale čím to?
0: Mě baví vymýšlet názvy. Hlavně, když se ta kapela změnila třeba kompletně, že jo, protože já, jak to začalo trochu dřít, anebo přestalo to bavit úplně, tak jsem ty kapely rozpouštěl. Že jo.
1: A najímali jiné.
0: Málo lidí a vždycky bylo kolem hodně kamarádů a to mám štěstí, že fakt to byli úžasní muzikanti, kteří do toho šli zase a pak se hrálo nějaký čas a zase jako třeba to nebylo ono. Ale ty rozchody a podobně byly úplně v pohodě, čili já nemám ten problém zase znova říct někomu. Já, a ty názvy, No tak já si pamatuju, skupina Žízeň, ta první už měla velký problém. Byli jsme u prvních profesionálních zkoušek, takových, jakože, aby jsme mohli hrát před lidma za trochu peněz. No a tam hned se ptali, co to znamená, nějaký alkoholismus nebo to. A my jsme museli, zase, to je Žízeň po životě, jako po tom lepším, jako zítřku. A to, no neudělali jsme to, že jo. To,
1: neudělali.
0: Hráli jsme tam, jak pitomci v roce 72. Jsme měli v repertoáru třeba blues Libeňského Plynojemu od pana Škvoreckýho. Jo?
1: No tak.
0: A nějak nás nenapadlo, že by to mohlo někde váznout. No.
1: A vázlo to.
0: Vázlo to, ano.
1: Ivane, tady prozradím, že jsme domluveni, že na závěr přidáte tady nějakou píseň za svého vlastního doprovodu, ale
0: zkusím.
1: Předtím se zeptám, můžeme nějaký dotaz z publika?
0: No jistě. Tady pokud budu vědět.
1: Přátelé, máte-li nějaký dotaz? Pan Ivan Hlas je váš.
3: Dobrý den, moc vám děkuji za vaše milé vyprávění. A chtěla jsem se zeptat, jste tady povídal o indiánských přezdívkách, měl byste taky nějakou?
0: Já jsem neměl. Já jsem byl vždycky jako Ivan nebo Ivánek. Jo. Já jsem chtěl být vždycky jako tvrdák a to. A po půl hodině setkání s kýmkoliv, najednou jsem byl Ivánek. Takže to není moc indiánský. Ale když jsme měli jako kuci takový ten kmen indiánský, tak jsem byl Sitting Bull, sedící bík, jako to jsem si sám dal.
1: Ivánku, může být další dotaz teď?
4: Dobrý den. Dobrý Já bych den. Se chtěl vrátit k těm vašim dětem. Když byl ještě malý, tak měl jste nějaký indicie to, že po vás zdědili nějaké hudební nadání nebo něco takového?
0: No, já jsem to poznal, protože to se pozná u strašně malých dětí, jak se pohybujou a jak potom zpívají. Jak, dejme tomu, jak je to baví hlavně, jak intonujou a všechny ty děti byli nadaný, ale jako profesionálně se tomu věnuje jenom ta nejstarší dcera, která vystudovala konzervatoř a učí. Má tu kapelu s tím nejstarším synem, ale ten už normálně dělá, že a všichni ostatní jaký takzvaně normálně dělá. Co jsem to pro Boha použil? Je to, co jsem dělal většinu života, že jsem prostě chodil do práce a pak hrál. No, ale pozná se to. Já to, myslím, si poznám. No, ale je tam taky věc, jak to dítě potom chcete vést, co z něj chcete mít, aby bylo vycepovaný jak v opice a takových lidí jsem poznal plno a pak tu muziku opustili. A nebo jestli chcete, abyste měli přirozenou radost z té muziky a prostě to nadání může být stejný, jo? Nebo větší u toho, kdo se tomu úplně jako nepoddá. No.
4: Takže jste jim šel nějakým způsobem naproti? Pomáhal jste jim?
0: No určitě, ale nenutil jsem je chodit třeba do nástrojů takzvaně. To si našli sami. A třeba ten nejstarší Ondřej, ten si to našel opravdu úplně sám. Majda, dcerka, ta se věnovala spíš jako právě literatuře a to teď překládá z angličtiny filmy třeba pro Karlovarský festival a tak. A tím teda, že taky vyjela ven a šla taky cestou života, takže teď je platná v těch filmech, že, jo? Že to není naštudovaný ve škole, ale je to řeč ulice a podobně. No a ten nejmladší, ten taky chodil, ale ten tak strašně to flákal, že tam vidím trošku u těch dvou mladších synů škoda talentu, no, ale zase mají radost muziky a dělají si jen tak. No.
1: Takže máme někde nějaký dotaz ještě? Není-li více dotazů, tak já požádám Ivana, aby nám zaspíval nějakou písničku.
0: Když nemůžu být s tebou, chci jít a nevím kam, a svět má barvu šedou. Krása a tvůj smích mě pod košilí zebou. Trpím jak mladý mnich a chtěl bych tě vzít sebou. V Rokli je tráva tajemná a nejhepší, co znám. Nad hlavou hloubka bezedná,
5: líbání noc a já. Křídla mi pomůžou přeletět tu tvou zeď. Dávno ti všichni lžou, chci tě mít právě teď.

se ustrnul. A ty pořád čekáš, chci víc než jenom půl, tak mi to, holka, nekáž.

přilít jako pták, známej eskimák. Teď už to všichni víme, nosy si vyleštíme, už je to tak. Laj, laj, laj, jedem na Havaj. Všechno je otevřený, necháme doma ženy. Laj, laj, laj, jen jedna noc, jen jeden den, jen jedna láska, sladká jak džem, poslouží všem. Jen jedna noc, jen jeden den, jen jedna láska, sladká jak džem, poslouží všem.

0: Dámy a pánové, Šemánovice navštívil pan Ivan Hlas.
1: Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.

0: poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

0: příjemné dobré poledne vám po týdnu přeje Václav Hybš při poslechu Šlágru od srdce na Českém rozhlase Dvojce. Druhá květnová neděle je ve znamení svátku matek. Tak milé matky, matinky, mámy, mamičky, mamušky a mamněnky, dnešní hodinka bude věnovaná vám, našim milým maminkám. Přichází celý zástup mužů a místo kytičky vám zaspívají písničky, které vás jistě v dnešní sváteční den potěší. První zpěvák se vám představí sám a dál ho budou následovat Mirek Donutil, Miloš Kopecký a Petr Haničinec.
1: Milé dámy, jmenuji se Jan Rosák a byla mi ač nespěvákovi svěřena ta čest pozdravit vás písní a slavnou písní. Znáte ji jako duet a proto vám možná v ní bude chybět ten ženský protějšek. Ovšem ten vy si jistě dodáte sami.

Nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu, jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu,

dávno musil odevzat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: srdci mě bude stále hřát.
1: A další písničku Kytičku přinášejí v den svátku matek Jiří Suchý, Lešek Semelka, Karel Hála a Marek Eben s Martinem Dejdarem.

ve slovníku na tisíce výrazů. Když říct ti smím své vyznání, znám plno krásných

Když jsem vybíral písničky pro dnešní pořad, byl jsem sám překvapený tím, kolik písní o lásce nebo o mamince jsem natočil a s kolika zpěváky a herci jsem spolupracoval. Byla to práce radostná a moc rád na ní vzpomínám. No posuďte sami. Josef Zíma, Boris Rezner, Pavel Zedníček, Josef Dvořák, Jan Ježek a nebo Joška Černý.

madam, ač věřte, chtěl bych hned. Na to vám přísahám, madam, váš lívat rudý red. Vždyť vás mám tolikrát, madam, vy můj jste celý svět. Zas hvězdy budou plát pro vás, zas bude se mi zdát o vás, že místo ručky vám, madam, přece jen líbám.

že tolik je v nich krás, jak v moře hlubinách. To slovy nikdo zná.

A v následujících minutách vás Karel Gott přesvědčí o tom, že jde s láskou právě k vám. To, že má rád všechny holky, hravě dokáže Valda Matuška. Jak mohou být rána zlá, potvrdí Jirka Korn,

Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

Milé maminky, snad jsme vám udělali radost a užili jste si dnešní hodinku, která se zvolna blíží ke konci. Užijte si zbytek sváteční neděle a já se budu těšit na naše další společné setkání při poslechu Šlágru od srdce, samozřejmě na Českém rozhlasu Dvojce, zase za týden. Za všechny se dnes rozloučí Milan Chladil písní té, kterou mám rád. A poté můj orchestr se skladbami Ženy ach ženy a Nikdo v celém světě. Mějte se hezky, od mikrofonu vás zdraví Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Žaninko, pozdrav hezky, začínáme. Naše první hodina v roce 2001. Mně už je protivný říkat něco o miléniu, to slyšíme pořád, ale stejně ta představa těch velikých přesýpacích hodin.

To byly hodiny, třeba ty velký kyvadlový hodiny, který visely u babičky a u dědy, tak ty děda natahoval každý odpoledne. Potom byly hodiny ročky. Ty asi šly teda celý rok.

Ale když si představím hodiny tisíci ročky, hodiny pro celý milénium, kdy jsme si dokázali představit takový velikananánský přesýpací hodiny, jak teďko se převrhly a začaly ty zrníčka písku sesypat a budou sesypat tisíc let, kdyby takový hodiny existovaly. To by musely být velikánský hodiny.

veliká hromada písku, která by se v nich přesypala za tisíc let? Jak se to teď zrovna stalo? Asi v tom přelomu toho tisíciletí, v tom kosmickém třesku. Slyšeli jste tu ránu, kdy se zlomil ten věk? Žando, papoušku, ta už zase pije čaj. Papouška nezajímá milénium. Papouška zajímá akorát to, co má v krmítku, viď? Jako některý lidi zajímají jenom ty jejich koryta. Tak a dost a na toto téma se nebude dál hovořit. To bychom si kazili náladu, že jo?

No, tady slyšíte, jak se to rozléhá v tom mým ateliéru. Protože jsem tady uklidil a našel jsem věcí. Starou žákovskou knížku jsem našel.

Mám vám z ní něco přečíst? To se budete divit. Možná, že vy taky někteří z vás mají schovaný žákovský knížky. Kde jí mám? Kam jsem jí zasel? Žando, nevíš? Jo, už ji držím v ruce. Školní rok 1952-53. Předměty. Jazyk, český jazyk, ruský, dějepis, matematika, chemie, věcné, kreslení, figurální kreslení, písmo, modelování, nauka, oslohu, praktická cvičení, tělesná výchova. A teď jsou tam jména profesorů. Třeba na matematika doktor Antonín Špitálník. Figurální kreslení F.V. Mokrý, písmo Antonín Landa. Jazyk český profesorka Jana Herbertová. No a teď bychom si mohli tu knížku otevřít a číst. A tam je psáno, drazí rodiče, tato knížka vám poví, co dělám ve škole i mimo školu, abych se stal politicky uvědomělým občanem naší lidově demokratické republiky, naučil se poctivě a svědomitě pracovat a pomohl tak pracujícímu lidu vybudovat socialismus v naší vlasti. Mé úspěchy jsou v knížce zapsány proto, abyste se z nich se mnou radovali. Mé nedostatky a chyby pak proto, abyste o nich věděli a pomohli mi zbavit se jich. Slibuji vám, že se vynasnažím soustavnou, ukázněnou a vytrvalou prací ve prospěch celku dosáhnout, aby dobrých záznamů bylo co nejvíce. Slibuji, že budu plnit přání pana prezidenta republiky Klementa Gottwalda, abych byl dobrým žákem a dobrým vlastencem. Zavazuji se, že učiním vše, abych se stal platným členem společnosti, která za vedení mohutného Sovětského svazu bojuje za světový mír a buduje lepší socialistický svět. Váš syn, vaše dcera... A teď jsem se podepsal.

Jo, druhá A třída, Vyšší škola uměleckého průmyslu. Internátní sleva měsíčně činí 1100 KČS. Tam je poznámka. A potom jsou tam různé známky z různých předmětů. Namátkou listuju. Mluvní cvičení, čeština. Čtení ze spisů Klementa Gottwalda, dostal jsem trojku. Chemie písemná práce, dostal jsem dvojku. Neolit je nauka o slohu. Mezopotámie je taky nauka o slohu. Mezopotámie a rané umění egejské, tam jsem dostal trojku jako vyšitou. Já jsem moc na dějepis nikdy nebyl. Počítání a logaritmy, profesor Špitálník, 3 mínus, no to jsem to válel. Řecká architektura, taky trojka, no. Ale jednička byla kompoziční práce, akvarel, technika, no a étery, zase z chémie, trojka jako vyšitá. Příčiny první světové války, vidíte, dějepis, taky trojka. Jako učení mě moc nebavilo. Mě spíš bavilo to čmárání. To čmárání a výkaz nepřítomnosti a omluvný list tady je o tom, kolik jsem zameškal hodin. Hned 16. září 1952 2 hodiny ošetření zubů. A potom je tam zvláštní zápis z 20. listopadu 52, kde jsem zameškal 5 minut, to je podepsaný vychovatelem Sosnou, oprava elektrického vedení, ale to nevím vůbec, kde už opravovali elektrické vedení, jestli v internátě. Onemocnění chřipkou 12 hodin, bolesti v krku 4 hodiny zameškané, silné nachlazení a lékařská prohlídka, nevolnost a bolení břicha, lékařská prohlídka, krvácení z nosu 4 hodiny jsem zameškal, řadové snímkování plic ze štítu 4 hodiny. Pamatujete si, jak jsme chodili na řadové snímkování plic? Ze štítu 4 hodiny, podepsán vychovatel Janský. A 8 hodin jsem zameškal 25. května roku 53. Tady je napsáno horečka a bolení hlavy po úpalu.

Žaninko, to je ostuda, viď, takhle najít starou knížku z minulého století a sdělení rodičům, že se koná schůze rodičovského sdružení, taky jsou tady. No jo.

Školní řád, pravidla chování, jsou na stránce 4. Za prvé, žák chodí řádně do školy a pilně se učí, aby svými znalostmi a svým jednáním co nejvíce prospěl své lidově demokratické vlasti. Za druhé, Žando, přestaň tady lézt po kleci a poslouchej. To by si mohla taky i ty se podle toho chovat, protože některé věci tam nejsou vůbec špatný v tom školním řádu. Za druhé, poslouchej, Žando, poslouchá ochotně ředitele a učitele a řídí se jejich pokyny. Za třetí, přichází do školy včas a řádně upraven. Má v pořádku věci potřebné k učení a před hodinou si připraví vše, co bude potřebovat při vyučování. To není špatný. Přichází do školy včas a řádně upraven. A má v pořádku věci potřebné k učení a před hodinou si připraví vše, co bude potřebovat při vyučování. Za čtvrté. Je po zazvonění na svém místě. Vstoupí-li ředitel, učitel nebo jiná povolaná dospělá osoba do třídy, pozdraví povstáním. Při vyučování nevychází ze třídy bez dovolení učitele. Za páté. Při vyučování sedí slušně a sleduje pozorně výklad učitele i odpovědi žáků. Nevyrušuje mluvením a nezabývá se vedlejšími věcmi. To taky není špatný. Za šesté. Hlásí se, chce-li odpovědět, nebo se učitele na něco zeptat. Je-li vyvolán, postaví se zpříma a sedne si jen na pokyn učitele. Za sedmé. Pracuje poctivě, neopisuje úkoly, nenapovídá. Za osmé. Udržuje své místo v čistotě a pořádku. Zachází šetrně se svými věcmi i s věcmi spolužáků. Za deváté. Chová se vždy úctivě k řediteli, učitelům i ke všem osobám, s nimiž se ve škole setká a zdvořile je zdraví. Co tomu říkáš, Žaninko, tomu řádu školnímu? Nehraje o peníze. Ty hraješ, ty zpíváš a žebráš, viď? Zaspívej nám hezky, dostaneš bombónek. A ty seš chytrá. Ty víš přesně, co na tobě chci. A je inteligentní? No, to bylo krásný. To máme hezký začátek. Žaninko, ty si ten konec trošku ošidila, víš? To se musíš polepšit, udělej to ještě do třetice. Všeho dobrýho i zlýho, vždycky jako děti jsme to taky tak říkali. Do třetice všeho dobrýho i zlýho. A už to neudělá, protože víš, že to udělala dobře a už začala líst po kleci. Nebo uděláš to ještě do třetice? Všeho no udělá, ona je hodná. Tak jemně to zakončila, tak tady máš tu čokoládičku.

Když vzpomínám na prvního svého učitele pana Lolbera, který mě vypisoval první vysvědčení, Josef Lolber, jako prvňákovi. To bylo možná v roce 42, no jo, v roce 42 ve válce. Teď mě defilují už všechny ty tváře těch učitelů před očima. Pan řídící Řežábek, paní učitelka Stočesová, pan učitel Vachtl a na rakovnický měšťance. Pan ředitel Dolejš, můj třídní mostecký učitel Jirásek, učitel Čech, učitelka Dvořáková. A v Praze na Průmyslovce profesor Balaš, který byl z Rakovníka, profesor Vodrážka, profesor Špitálník na matematiku, matematika je věda exaktní, Pythagoras říkal. A kantoři na Akademii výtvarných umění. A i když se psali 50. léta, a i když v žákovské knížce je úvodem psáno, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí. Být dobrým vlastencem, dobrým republikánem, to znamená být dobrým pracovníkem, tedy i dobrým žákem, Klement Gottwald. To bylo na první stránce Žákajdy. Žákovský knížky. Kriminály byly plný politických vězňů, ale na těch kantorech bylo vidět, jak se nám tu dobu snaží ulehčit, jak chtít ty svý zkušenosti těch lidí, kteří byli vychovaní morálkou první republiky, morálkou republiky TGM, jak chtít přenést i na nás, jak chtít tu dobu překlenout, protože věřili, že i když propaganda říká, že to bude na věčné časy, že ta doba jednou skončí, i když o tom otevřeně nemluvili, tak nás v tom duchu vyučovali.

No jo, ale naše životy hlavně obohacovali takový ty lidi v tom našem nejbližším okolí. Pan policajt Kepard, jak hezky bubnoval na bubínek, když vyhlašoval zprávy, jak si to přál starosta a potom místní národní výbor, než zavedli obecní rozhlas. Nebo pan tesař Franěk, důlní tesař, když přijel ze šachty, jak jsme k němu chodili do houslí, tak si vonavým toaletním mejdlem, na kterým byl veliký rak, protože to bylo mýdlo ota rakovník. Umyl si ruce, takový buclatý prsty, nakalafunoval šmitec, sundal housle, který visely nad kamnama, a my jsme začali vrzat. Třeba ach, synku, synku, doma lisi. Tatíček se ptá, orale lisi, a to byl takovej vrzot, že pan tesař Franěk říkal, i ta malá Hanička v tom kočárku z vás pláče. Vy, darebové, vy se doma neučíte. Ale on byl takovej hodnej, ten pan tesař Franěka měl s náma tolik trpělivostí.

No, jde na mě pěkný nachlazení. Představ si, Žaninko, co jsme tenkrát museli sbírat. Sběr v kilogramech. Museli jsme, nebo bylo nám doporučeno, abychom sbírali papír, železo, barevné kovy, textil, gumu, láhve, korek, pecky. Proč pecky? Pecky ze třešní nebo ze švestek? Kosti, byliny. A to Jáša Burdová, naše spolužákyně, tak hezky podle pravítka proškrtala všecko to, co jsem nese. Protože to, co jsem nesebral, já jsem sebral v září roku 54 jenom 6 kilo papíru, 19 kilo barevných kovů a 5 kilo kostí. A jinak nic. A potom až v prosinci stejného roku 5 kilo železa a všecko ostatní je proškrtaný. A podepsaná Jáša Burdová, naše přičinlivá spolužákyně.

hrozně rádi jsme měli našeho skautského vedoucího. Ten měl v opasek ze skautskou linií, ze skautskou lilií ještě předválečnou a tolik karabínek tam měl a nůž vždycky tam měl viset na karabínce s očkem a baterkou, která měla červený, modrý, zelený a žlutý sklíčko, celuloid, že se dali měnit barvy na té baterce. A on nám ukazoval, jak se rozlišujou stopy. Stopy zvěře, stopy zajíce, stopy kůny, stopy lišky. Žando, dáš pokoji? Ty liško jedna počítá papoušku. Ona zrovna z mističky dole, která je na dně, večeří. No tak je, přišla její doba. No, to jsme měli rádi taky, protože on nás učil lásce k přírodě.

Jo, a to mě babička vždycky dávala. Jaký pak máš učitele, se ptala. Máš hodný učitele? Já si vzpomínám na mýho učitele, ten nebyl hodnej. Ten mě jednou zbil a tak. A teď babička pokaždý, když se ptala, jaký mám vysvědčení, mě pokaždý vyprávila příběh, který já už jsem znal úplně naspaměť. Jak když jí umřel tatínek, protože tatínek měl vodu na plících a umíral dlouho ve vedlejším pokoji. A my děti jsme seděli u okna, bylo to pozdě odpoledne, říkala babička. No a potom babička vyprávila, jak se ozvala taková rána, jako když někdo do okna břinkne kamenem. A naše maminka řekla, děti, tak pokřižovala se, to je znamení, tak mě to ta babička vyprávěla vždycky. To je znamení, děti, že vám umřel tatínek. To babičce bylo 10 let. Babičce bylo 10 let, to, když se narodila v roce 1883, tak to bylo v roce 1893.

A to okno, to byla taková rána, jako když ho někdo rozbřinkne kamenem. No a potom už jsme hned tatínka pochovali, říkala babička. A když chodívala do školy, tak byla pořád taková smutná. Rozesmutnělá, že vůbec kolikrát ani nevnímala, co se děje ve škole. A tam byl učitel Schmelhaus a on babičku volal k tabuli. Babička ho neslyšela. Až na potřetí zavolání. A on pořád chodil s Rákoskou, ten učitel Schmelhaus, takový zlej, to byl člověk. Říká babička, že co chvíli praštil tou Rákoskou buď do stolu, nebo i do tabule, kde byly křídou napsané písmena, až se ta křída z té tabule sesypala. A on bylo vidět, jak to zlo, proč byl tak zlej, si ty děti říkali a báli se ho. I to se někdy stávalo, že učitel se nepovedl, protože stejně tak jako tak se lidi dělí na lidi dobrý a lidi zlí. A on, když viděl, že babička ho neslyší to volání, tak tou Rákoskou jí začal tlouct. Ale tak říká babička mě tlouk, že jsem cítila jenom první tři rány. Potom už to bylo ran nepočítaných a já už jsem necítila nic, říká babička. No a potom ten učitel Schmelhaus vystrčil babičku ze školy. To nestála ještě škola tam, co stojí teď nahoře, pod pomníkem padlejch. Ale to se vyučovalo vedle kostela. Později tam byla hospoda u Svobodu, v takovým sále, jako v takové místnosti. No a babička došla domů, ani neví jak. A maminka se jí zhrozila, skrvavený záda. Tak ani šaty nebudeme sundavat a takhle, jak to všecko je, říkala mě maminka. Tak takhle jí vzala hned do rakovníka na hejtmanství a tam zavolali doktora a ten napočítal 32 ran a z toho 8 ran bylo proseknutých až do živýho masa. A ty krvácely.

Na hejtmanství v Rakovníku z toho byli tak, no kroutili nad tím hlavou, co se to s tím učitelem stalo, že to nevinný dítě takhle zbyl, tak jim doporučili, aby to dali k soudu. Takže babička dostala bolestný od toho učitele, s tím učitelem potom už nemluvil nikdo z vesnice a on potom odešel, nikdo o něm nikdy už neslyšel. Takže babička vždycky, když já jsem přišel domů s vysvědčením, tak mě se slzama v očích vykládala tenhle ten příběh o tom, jak jí učitel jako nevinnou 10letou zbyl. A do smrti na to nezapomněla a do smrti nevěděla proč. A císař pán na zdi visel, se na to koukal, na to bezpráví, říkala babička. To bylo ve století 19. Ve století páry, jak se říká, století 19. to je století páry.

Dáš pokoj, Žando, přestaneš líst po té kleci. Tady vyprávím takový zajímavý věci o těch tvářích státníků, který na nás hleděli. Ve třídách škol na babičku se koukal císař pán, potom TGM, potom pan prezident Beneš, potom doktor Emil Hácha, toho už si pamatuju. Potom zase krátce pan prezident doktor Edvard Beneš a pak Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, generál Ludvík Svoboda, Gustáv Husák. No a teď vedle školních tabulí se na dění ve třídě kouká Václav Havel. Minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli uplynula, ta jako kdyby neexistovala. Přítomnost, no teď, tuto vteřinu. Už odnesl běh času do minulosti a budoucnost, jaká bude budoucnost?

No a když se něco odehrává, tak to, že to bylo, to, že to byla zlomová událost, to si obyčejně lidstvo uvědomí, až když se to odehraje. To je ta ironie, taková jemná ironie toho běhu času, že čas trhá oponou a my nejsme schopni poznat, teď se děje něco zlomového. Teď Pablo Picasso, když v roce 1907 namaloval slečny z Avignonu, nikdo netušil. Smáli se mu. Říkali, že by ho měli zavřít do blázince a nikdo netušil, že maluje zlomový obraz, který vejde do dějin a který naprosto zpřevrací všechny dohodnuté kritéria, které doposud v umění vládly.

takovýho času uběhlo. I já jsem chodil s břidlicovou tabulkou do školy. Břidlicová tabulka. Na provázku visela houbička a psalo se po ní. Tak to vrzalo, když se psalo na břidlicovou tabulku. Co bych za to dal, kdybych měl někde na půdě našel břidlicovou tabulku, jak měla takový ty kraje ohmataný, ty dřevěný, ten rámeček.

touto dobou jako děti. Na svátek tří králů jsme měli pytlíky z mouky na hlavách. KMB jsme psali uhlím nad dveře, když jsme chodili koledovat a zpívali jsme, my tři králové, my jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám.

Lidstvu bylo souzeno také prožít v tom minulém století dvě obrovské války, ale pozor. Tak často stálo na pokraji války světový třetí, která visela tak ve vzduchu a bylo jí tak snadný rozpoutat. Protože když už se najde agresor, který tu válku rozpoutá, tý protější straně nezbyde, než se bránit. A tolik atomových bomb bylo k dispozici, že by se planeta Země mohla zničit. Někdo to spočítal, možná 100krát.

přesto k té zničující třetí světové válce nedošlo, ačkoliv lidstvo stálo na krajíčku propasti. Bylo to tak lákavý se do té války pustit. Říkalo se, že kdyby se rozjeli z Moskvy, tak za 24 hodin jsou sovětský tanky až na břehu Atlantiku. Tenkrát, vzpomínáte si. A byli by pánem celé Evropy.

Jak poznamená ty dnešní desetileté ta doba, kterou teď žijou, kde každý den se koukají v televizi na násilí, co se budou učit? Bránit, bejt silný, úspěšný, aby potom nepodléhli tomu lákavýmu svodu, bejt úspěšný a násilný. A toho zla je tolik každý den z těch televizních obrazovek, že člověka to tak až jako tísní.

do čeho ty nejmladší rostou. Minulost je nám známá, říkával Bohumil Hrabal. Přítomnost už teď neexistuje, protože ta vteřina, která právě teď uplynula, už je minulostí. A budoucnost? Budoucnost je velkým otazníkem, ale v našem dětství si vzpomínám, že jako kluk, když mě maminka poslala s bandaskou pro mlíko nebo pro rohlíky, tak jsem se setkával s budoucností každý den, protože budoucnost byla napsaná velikýma písmenama na firmě našeho Konzumu, kde pan Sýkora odstřihoval potravinové lístky. A budoucnost tenkrát pro nás děti byla, jak bych to řekl, to bylo něco krásného, protože v tom družstvu budoucnost to bylo zařízený tak, že čím více tam nakupovalo, tím více dostalo takových zvláštních barevných papírků, za který se potom brali dividendy. Buď na konci každého půl roku, nebo na konci každého roku, to už nevím. Dividendy v družstvu budoucnost. Takže co kdyby jsme si řekli, že ta budoucnost vlastně nemůže být špatná? Protože čím víc budeme toho života užívat, tím větší budeme mít dividendy. Já si vzpomínám. Vždycky totiž, když jsem přijel na neděli domů, jak pak bylo ve škole, babička se ptala. A naší samozřejmě taky. Jaký pak si měl vysvědčení, chlapče? A když jsem měl hezký, vždycky si ušetřila ze svý skromný penze. Dávala mě třeba 100 korun. Tak jak pak, se ptala. Máš samý jedničky? Já je nemýval a babička přesto dávala mě 100 korun k narozeninám a za vysvědčení.

My jsme se rozloučili se stoletím 20. A stejně je to krásný, že jsme se toho zlomu dožili, že jsme mohli žít v tom století atomu, ve století Einsteina, který už v roce 1905 objevil teorii relativity, ve století jazzu, ve století Louis Armstronga, Ellie Fitzgeraldovi, Duke Ellingtona, ve století, kdy byly vynalezeny nové formy výtvarného umění, kubismus a abstrakce, ve století, kdy Stravinsky napsal Svěcení jara, byly vynalezeny celé nové formy hudby, ve století, když v roce 1927 poprvé Charles Lindbergh přeletěl v letadle v aeroplánu přeletěl oceán. A o rok později, v roce 1928, byl objeven penicilín. A potom v roce 1929 přišel krach na burze a svět začínal znova a vyústilo to do velkých krizí. A v té nejkrutější válce, v druhé světové válce, ve které my jsme byli malými dětmi, kterou my jsme prožívali a do dneška v sobě si neseme tu hrůzu z těch hučících bombardáků. Tu první světovou válku zase prožili naše maminky, dědové a babičky. Ale taky vyletěl první Sputnik. A Gagarin obletěl naší zemi. A v 69. Neil Armstrong stanul na měsíci.

Ale i ta naše malá zem může být hrdá, že do světové pokladnice kultury přispěla například ve století 19. hudbou Antonína Dvořáka, který patří k nejhranějším hudebním skladatelům vůbec. No a ve století 20. ta naše malá zem dala světové kultuře Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů. Jsme země kulturní a na to můžeme být hrdí.

0: Žákovská knížka z roku 52-53, ale já jsem tady ještě našel další žákovskou knížku z roku pozdějšího. Slibuji, že nejvyšším zájmem, který chci ve svém životě sledovat, je zájem Lidově demokratické Československé republiky. Pro její rozvoj, ochranu a socialistickou budoucnost chci usilovně pracovat a učit se a být republice i jejímu prezidentu Antonínu Zápotockému vždy věren. Budu vždy milovat Sovětský svaz, ochránce svobody, pokroku a míru a stát pevně. Je, tak to nachlazení už propuklo, slyšíte to, jak je to. Budu vždy milovat Sovětský svaz, ochránce svobody, pokroku a míru a stát pevně ve frontě pracujících celého světa v boji proti útlaku národů a imperialismu. Slibuji na svou čest, že jako věrný syn, věrná dcera pracujícího lidu učiním vše k tomu, abych byla členství v Československém svazu mládeže hodna.
1: To je zvláštní, proč jenom dvě žákovské knížky jsem našel? Proč jsem našel jenom dvě? Jednu z roku 52-53 a druhou z roku 54-55.

a málo je tam záznamů. Zvířata v zoo, tam jsem dostal 5 od profesora Vodrážky. Pouliční prodavači, 3. Prázdná, poloprázdná žákovská knížka. Stejně ty hlavní věci v té žákovské knížce nikdy nebyly. Závazky, no jo, to je taky zajímavý. Sběr, to jsem říkal, účast žáka na budovatelské práci, datum, akce, hodin, podpis vedoucího. Nic. Závazky. Tenkrát si každý dával závazek. Závazek, pamatujete si, jak se překračovaly normy? Třeba i ta žákovská knížka. I tu žákovskou knížku někdo vyrobil v nějakém závazku. Třeba když plnil normu na 120, 150 nebo 200%. Tak jí vytisk a svázal jako svůj socialistický závazek, protože takhle se bojovalo proti imperialismu závazkama.

No jo. Ale stejně ty hlavní věci se do těch žákovských knížek nikdy nemohly psát. Ty nikdy v těch žákovských knížkách se neobjevily. Jak by taky mohly být popsaný ty naše drobné radosti? Když třeba šly ledy po Vltavě, ty ledový kry jako tlustý veliký tabule skla, tak je kolikrát ta voda vytlačila až ke šraňkům k bránickému nádraží. A to jsme študovali, co v těch ledech je všelijakých kořínků zamrzlých a klacíků a někdy i rybičky. Rákos třeba. To jsme měli radosti všelijaký, jak jsme pozorovali, když třeba pluli parníky po Vltavě, ty kolesový parníky, jak za sebou nechávali takovou brázdu a když podplouvali most, tak museli takovým zvláštním nakladku, to byl komín, ten se rozlomil, ten se najednou zlomil a sklopili ho, když třeba podplouvali Palackýho most. A zase, když ho podpluli, tak zase točili klikou a ten komín se postavil. To byly radosti. No a ty v té žákovské knížce nejsou.

jak jsme se radovali. Třeba v Kinského zahradě bylo muzeum, národopisný muzeum, a tam nás profesor Vodrážka posílal, aby jsme kreslili kroje. Tam třeba byl nápis Jizba z jižních Čech, z Budějovicka. A tam bylo všecko tak, jak to bylo dřív. Truhla, stůl, skříň, obrázky malovaný na skle lidový, visely na zdech. Taková políčka tam byla, na zdi dřevěná, a tam bylo naskládaný malovaný nádobí. Všecko to vonělo takovým naftalínem, protože všechny ty figuríny, které tam stály, dokonce v kolíbce bylo i dítě. A jedna paní, která seděla na židli u stolu, chovala další dítě. A to všecko bylo oblečené do národních krojů jižních Čech kolem Budějovic. A my jsme to tak rádi kreslili. To bylo... My jsme se přímo mazlili s každým knoflíkem, s každou výšivkou na takovým hladkým papíru v sešitě. Tuškou 2B. S každou tuškou jsme se tak mazlili, s každou sponkou na přesce opasku, s každou šňůrkou na střevíčku. Tulipány byly vyšitý na povijánech, ve kterých právě byly ty děti, které byly v té kolíbce zabalený v těch peřinkách.

Nebo jakou jsme měli radost, vždycky, když jsme se dostali na Letnou, kde se točil takovým... To bylo úplně jak ze starých časů. Ten kolotoč s těma koníkama. Ty koně byly potažený pravou koňskou kůží, už tak odřenou, a měli skleněný oči a některýmu tomu koni oko chybělo. Bylo nahrazený třeba kouskem papíru jenom pomalovaným a do toho břinkal orchestrion.

vedle toho točícího se kolotoče. Na lavičkách se usmívaly stařenky se stařečkama a babičky měly na klíně pejsky a ve tvářích měly takový slastný výraz, jak vzpomínali na doby mládí.

a nad tím kvetly kaštany. V těch stromech zpívali ptáci. Ty kaštany kvetly stejně tak, jako to naše mládí, který kvetlo tenkrát v nás a nikdo z nás tenkrát netušil, jakou cestu má před sebou. Tu cestu životní, na jakou cestu se vydává, co ho všecko čeká. Kolik radostí, ale zároveň i strastí mu bude souzeno prožít, vidíte. No, teď, když čas pokročil a my se ohlížíme po tom celým minulým uplynulým věku, po tom století 20., tak si musíme říct, no tak a vida. A teď mě napadá, co jsem ještě nikdy neřekl, že ten krásný čas mládí a toho dospívání nám zkazili jedni politici a že by nám ten čas toho stáří zkazili ti dnešní politici, ty dnešní mocní, no tak to ne tedy. To se nesmíme nechat otrávit. To už jsme si odbyli, pamatujete si, na ty ampliony. Ty čtverce dřevěný uprostřed měly kulatou díru, potaženou brokátem. A z té díry řevaly hlasy, že se ten brokát úplně celý roztetelil, když začal školní rozhlas vysílat. To bylo v každý třídě, byl takhle v rohu takový reproduktor. Jak se ten brokát třepotal. A ty hlasy tak zle, jak nás děsili, protože vysílali zprávy o popravách agentů imperialismu, o popravách Slánskýho a Horákové a dalších agentů imperialismu. A slánštinou nás strašili a my jsme ani pořádně, teď jsme začali teprve nedávno rozum brát, tak jsme ani pořádně nevěděli, co to je. Ale na druhé straně jsme zažili i krásy, velký krásy, když třeba dirigent České filharmonie Karel Šejna pro posluchače vysokých škol uměleckého směru pořádal ve Smetanově síni každý měsíc jedno dopoledne koncert. A my jsme tam slyšeli Smetanovu Mou vlast nebo všecky Čajkovského symfonie. To byla krása. A to nic z toho v těch žákovských knížkách, z toho není nic. Ale o to víc, to máme každý z nás zapsaný ve svých vzpomínkách. O to hezký mládí nás připravilo zlo systému, do kterého jsme se narodili. No a teď to stáří bychom si neměli nechat zkazit zlými lidmi. To by mělo být povinností každého vědět to, co se dělat nemá, ne? Poslouchali jsme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. To je tak nádherná muzika. Ta ukazuje člověka v té jeho největší velikosti. To, co přesahuje, to, co sahá až tam, do těch slovy nepopsatelných výšin, to, co je transcendentální, to, co nás všecky přesahuje. Buďme šťastní, že se můžeme těšit z této krásy. Opatrujme se, buďme na sebe hodní a těšíme se zase na setkání u našeho pořadu příště. A děkujeme za všechna přání, které jste nám poslali. Děkujeme za všechny dopisy.

musím si něco vzít, abych tu chřipku, která se na mě dere, co nejdřív zlikvidoval. A dobrou noc.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
0: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
1: i chvíle k zamyšlení.
0: To je Český rozhlas Pohoda.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho seriálu Zlatá 60., ve kterém se vždycky vracíme do té úžasné dekády, minimálně z pohledu skvělé muziky, která tehdy vznikala a která získala i v tom toku času status nějaké, řekl bych, nadčasové muziky. Pochopitelně ne vše, ale je hodně z čeho vybírat. Já jsem Lukáš Berný a na úvod dnes skupina Hollies a píseň Yes, I Will.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Dream a little dream of me, mama Cass Elliot. Dnes máme 6. června. No a opět se podíváme do hudebního kalendária na události spojené s tímto dnem a se jmény hudebníků, které tady posloucháme. Tak třeba The Peace Sunday, We Have a Dream, tedy Mírová neděle, máme svůj sen, tak se jmenoval velký koncert, který v roce 1982 proběhl v Los Angeles. Vystoupili na něm tehdy třeba Bob Dylan nebo Stevie Wonder, taky třeba Tom Petty nebo Stevie Nicks z Fleetwood Mac. No a publikum čítalo na 85 tisíc lidí. Celé to bylo nasměrované proti nukleárním zbraním. Rok 2001. Člověk má někdy pocit, že to je nedávno, ale už je to skoro čtvrtstoletí, nebo přesně čtvrtstoletí. Tohoto dne Elton John vydražil 20 automobilů ze své sbírky, protože sám řekl, že už zkrátka nemá čas s nimi všemi jezdit. Rok 1993, tohoto dne broadwayská verze rockové opery Tommy od kapely The Who, tedy v podobě muzikálu na Broadwayi, dostala 5 cen Tony Award. No a třeba v roce 1987 vystupoval David Bowie záměrně tak blízko berlínské zdi, samozřejmě z té západní strany, aby byl jeho koncert slyšet i na té východní straně. Tak si dáme Davida Bowieho s jeho nejvýraznějším hitem z let 60. z písní Space Oddity.

Alternate Title skupiny Monkees, název, který vznikl vlastně omylem, pouze z poznámky nějakého redaktora, že tam má být nějaký jiný alternativní název. No a někdo to vyhodnotil tak, že to už je právě ten název. Jinak se skladba jmenovala Randy Scott's Git. Další si píseň, ta má název pouze jeden jediný. Čech by asi řekl něco jako Chceš řídit mou houpačku? Ride my seesaw. To byla písnička, kterou složil John Lodge, baskytarista a zpěvák skupiny Moody Blues. Ovšem v tomto případě ji nespíval pouze on, ale zpívali ji všichni členové Moody Blues, snad jenom výjima bubeníka. Takže si dáme čtyř hlas Moody Blues, rok 1968, Ride my seesaw.

Wayne Fontana and the Mighty Panthers, The Game of Love. Za chvíli se tradičně podíváme na příběhy písní a dnes vytáhneme skladbu s lehou lince filozofickým tématem. Jmenuje se Pátá dimenze, The Fifth Dimension, no a pozveme si k tomu také kapelu The Birds. Ale nejprve je tady Cilla Black a nebo Creedence Clearwater Revival.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Skupina Birds bezesporu patří k základním kamenům amerického folk rocku. S nadsázkou nevelkou se dá říct, že vlastně spojili ten kytarový a vokální styl Beatles s takovým folkovým nádechem a typem textů Boba Dylana a vytvořili takové ideální spojení, po kterém Amerika, myslím, dlouho toužila. Hned měli hity jako Mr. Tambourine Man nebo Turn, Turn, Turn. Ty zněly z rádií opravdu každý den tehdy. No ale The Birds měli od začátku také chuť se svým vzorům přiblížit také tím, že si právě budou své písničky skládat sami. Na svá alba sice nahráli hodně vlastních písniček, ale na singlu to poprvé zkoušeli až s písní Set You Free This Time, kterou napsal zpěvák kapely Gene Clark, a pravda, velký hit z toho tehdy nebyl.

0: Ale následující Eight Miles High, ta už zabodovala docela vysoko a také dodala kapele víc sebevědomí, což nakonec vyústilo v jejich skvělé album Fifth Dimension, které už bylo opravdu autorské z té drtivé většiny. Pojmenovali ho tedy Pátá dimenze podle písničky kytaristy a jednoho z hlavních zpěváků kapely Rogera McGuina. Autor byl inspirovaný teorií Alberta Einsteina a vycházel z toho, že máme vlastně takové klasické tři prostorové dimenze, k tomu čtvrtou v podobě času, no a která, že je ta pátá, sám autor Roger McGuinn k tomu řekl, cituji, je to možná trošku divné, ale já jsem měl prostě na mysli úplně celé univerzum. Pátá dimenze, máme výšku, šířku, hloubku, čas, no a něco k tomu, ale určitě je kolem nás ještě víc dimenzí než pět, je to nekonečné. Pátá dimenze, to je pro mě vstupní brána celého poznání, říká tedy autor písně Roger McGuinn. V 66. roce ovšem světu pop music stále víc dominovaly takové ty drogové výlety, zejména LSD bylo tehdy velmi populární, no a tak většina posluchačů viděla smysl písně spíš tímto směrem. No a americká média na to zareagovala tak, že raději tu písničku zakázala vysílat v rozhlasu. Ale my si ji můžeme pustit. Tady je skupina Birds a písnička s názvem Fifth Dimension.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Nina Simone a její Feeling Good. Teď je před námi Graham Nash a jeho kolegové David Crosby a Stephen Stills. To bylo tak. V roce 1969 se Graham Nash vydal se svou tehdejší láskou zpěvačkou Johnny Mitchell do kanionu Laurel nedaleko Los Angeles. Najeli si tam společně domek, ve kterém trávili hodně času, skládali písničky, Johnny pro své album Ladies of the Canyon, no a Graham Nash pro budoucí desku Deja Vu. Právě romantickou náladu toho jejich bydlení popisuje píseň Náš dům, tedy Our House. Byla to vlastně také jediná píseň na té pozdější desce Deja Vu, která stála jakoby proti tehdejší volné lásce éry hippies. V textu té písně i v soukromém životě totiž tehdy pro Grahama Nashe existovala jen ta jediná, Johnny Mitchell. A takhle zamilovaně jí zpíval v listopadu roku 1969 Our House.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

You don't own me, Leslie Gore, a svého času taková hymna feminismu, protože tahle ta skladba je jednou z úplně prvních písniček, ve které se žena dožaduje nezávislosti na svém muži. Jsme v 60. letech v Americe. Ideální představa ženy je pořád ta v domácnosti, která denně připravuje večeři pro svého manžela, stará se o děti a domácnost a vše ostatní přenechává na názorech svého muže. Samozřejmě ne vždy to tak bylo, ale bylo to bráno za jakýsi společenský a možná očekávaný standard střední třídy. No a tohle právě byla jedna z písní, z prvních písní, která se tomu vzepřela. My jdeme dál s britskou kapelou, pustíme si Rocking Berries a jejich Poor Man's Son.

0: When Will I Be Loved? Dvojhlas, který je tak ikonický, že ho snad ani nelze nepoznat, rozhodně mezi posluchači, kteří mají rádi 60. léta a v případě této dvojce také výrazně 50. léta. Zkrátka Everly Brothers, Phil a Don Everlyovi a muzika, která tehdy opravdu měnila svět. Nebýt Everly Brothers, asi by nebylo všech těch úžasných britských vokálních kapel, které se právě od nich hodně učily. Samozřejmě nejenom britské kapely, ale třeba Hollies nebo Beatles k ním vždycky vzhlíželi. My jsme právě s Hollies dnešní pořad začínali, tak s Beatles ho budeme končit. Otevřou nám poslední blok písniček a bude to jedna z těch, která je, myslím, právě pod vlivem Everly Brothers. Jmenuje se PS I Love You. No a já se na vás budu těšit opět zítra v 17 hodin, tady na Pohodě.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Dnes je naším společným hostem žena, která miluje americké filmy 30. a 40. let a kinematografie vůbec představuje důležitý prvek a moment v jejím životě. Filmy nejen sleduje, ale také opatřuje titulky a dokonce je kdysi tlumočila přímo do sálu či do sluchátek. Její nezaměnitelnou dikci znají účastníci odborných kongresů, konferencí nebo ji slýcháme během televizních přenosů z kulturních akcí. Simultánní tlumočení, které je pro většinu z nás záležitostí vrcholně náročnou a hlavně stěží pochopitelnou, charakterizuje jako dovednost, které se lze naučit, přičemž podstatnou roli při ní prý hraje absence strachu. No, chtěla bych mít takový nadhled a doufám, že se mi ho kousek podaří zachytit při povídání s dámou, která se věnuje také překladům knih či divadelních her, paní Danou Hábovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vás, paní Hábová, lidé rozhodně poznávají, mnohdy nejenom podle toho hlasu a projevu, ale i podle vizáže. Je vám popularita, kterou do jisté míry skutečně zakoušíte, na obtíž, nebo je vám svým způsobem příjemná?
2: No tak je mi to takové trošku žinantní, abych pravdu řekla, když mě někdo osloví, ale většinou jsou to lidé, kteří to se mnou myslí dobře a třeba mě pochválí nebo řeknou něco pěkného, tak já se přitom pířím, když to není úplně vidět, jako vnitřně.
1: Jak jste prožívala svůj první kontakt s cizím jazykem? Předpokládám, že vzhledem k době to byla ruština. Bylo to pro vás opojné dobrodružství uvědomit si, že můžete mluvit i něčím jiným, než je nám daná mateřština?
2: No, myslím, že ta ruština nebyla zrovna tak opojná, ale pak následovala francouzština a ta byla trochu doprovázena i pláčem, protože naši třídu roztrhli a tak jsme byli odtrženi od kamarádů, ale já jsem se pak víc zamilovala až do angličtiny. Ale pak jsem poslouchala ten úvod, který jste mi neprozradila, že jsem řekla o té absenci strachu, tak jsem si vzpomněla, že pan doktor Honzák říká, že lidé, kteří právě necítí strach, tak jsou psychopati, ale myslím, že to se mnou není tak zlé.
1: A tak vy určitě cítíte strach, jenom ne při tom tlumočení?
2: Ano, jindy třeba ve výškách nebo tak. Při tlumočení ne, protože tam nejde o život, ale kdybych spadla z rozhledny, tak by to bylo horší.
1: Byli vaši rodiče jazykově nadaní?
2: Byli vlastně, uměli každý několik jazyků, ale ne, že by je do mě nějak ládovali.
1: A za jakou prací odjel váš tatínek do Indie?
2: Tatínek byl diplomat. Já jsem tam byla jenom kratší dobu, protože jsem chodila do školy tak, abych neměla tak dlouhou absenci, tak jsem se to musela sama učit a trošku jsem se předtím i učila anglicky z učebnice pro samouky, která byla velmi legrační a lituju, že jsem si ji neschovala, to by byla hezká památka.
1: Co na ní bylo tak zábavné?
2: To byla taková socialistická učebnice, takže tam byly takové lekce jako návštěva JZD a podobně, taková ta hodně užitečná slovíčka.
1: Když jste pak přijela do Indie, tak jak jste byla spokojená se svou schopností dorozumět se s místními?
2: Vlastně ani si nepamatuju, jestli jsem moc uplatnila angličtinu, ale tehdy jsem byla zamilovaná do Beatles, nebo to pořád trvá. Poslouchala jsem je, ale vůbec nějakým jazykovým poznáním, no, že bych se překládala, to ne. Pak jsem začala studovat jazyky. Dělali jsme tu francouzštinu, až už jsem z ní byla taková znamená a protože mě rodiče nabádali, abych šla na jazyky, že ty se vždycky hodí, tak jsem musela k francouzštině si přidat angličtinu a pustila jsem se do ní. Určitě to bylo velmi komické na přijímacích zkouškách, ale pak ten zájem se teprve probudil.
1: K čemu dál vás rodiče nabádali, kromě toho, že vás tak hezky nasměrovali k vaší životní kariéře, která se tady rozvinula opravdu obdivuhodně?
2: Třeba maminka ke zdravé stravě, dejme tomu. No, já mám takovou vzpomínku z dětství, že jsem jedla chleba se žervé a na tom byla třeba řetkvička nakrájená nebo rajče a to mi docela zůstalo. Tak oni ty návyky z dětství, tak tenkrát ještě nebyly ty různé produkty z rychlého občerstvení a tak dále.
1: A co tatínek? Ten vás vedl k čemu?
2: Já myslím, že rodiče byli takový tolerantní a hodní a Já patřím k těm lidem, kteří měli hezké dětství, takže když občas jako poslouchám, jak lidé mluví o svých rodičích, nebo jako mají hrozné zážitky, tak mi to přijde velmi smutné až strašné.
1: Kulisami toho vašeho dětství byla Praha, Petrské náměstí, kde žijete vlastně po celý svůj život. Byly i třeba nějaké výlety do dalších pražských zákoutí, která si s tím časem malin nezralých spojujete?
2: Že jsme chodili třeba do Stromovky a nebo také do Národního muzea na velrybu. A já jsem měla velrybu ve velké lásce. A už se nemůžu dočkat, až bude zase vystavena, že na ní půjdu a vezmu třeba vnoučky. Ale nevím, jestli ji budou tak obdivovat jako já, protože v mých vzpomínkách je hodně velká. Možná už mi teď přijde menší.
1: Už v úvodu jsem říkala, že máte vřelý vztah k filmům. Kdy jste začala chodit do kina? Tak nějak systematicky, často?
2: Jak jsme bydleli v té Petrské čtvrti, tak v Klimenské ulici bylo kino. Už tam není, bohužel. Bylo tam kino Klub. Kino mladých se, myslím, jednu dobu jmenovalo. Teď už tam mají Famáci, ateliéry. I oni tam chodili do kina, měli tam své projekce. Takže docela malá, no já se pamatuju hlavně na Princeznu se zlatou hvězdou na čele, to je takový hit, takže neodolám, když ji dávají na Vánoce, tak se aspoň na kousek podívám a pak Cesta do pravěku mě hodně poznamenala.
1: A co se týká filmů zahraniční provenience, tak které vás uhranuly?
2: Tak ty mě určitě neuhranuly v dětství, to jsme ani neměli nějakého Toma a Jerryho nebo podobně. To až potom, když jsem byla větší, tak jsem zase chodila do toho kina mladých, posléze klub na různé evropské filmy, na Bergmana, Felliniho a tak dále.
1: No já se na ty zahraniční filmy ptám, protože mě zajímá, kdy nastal ten moment, kdy jste si řekla, tyhle titulky, to je záležitost, která by mě třeba zajímala. Pořizování, zprostředkování té srozumitelnosti lidem, kteří nemají takové štěstí jak já a nejsou natolik jazykově vybaveni. Kdy to nastalo?
2: Tak to přání se mě zmocnilo právě tady v tom kině v Klimenské a možná i na balkoně, abych to trochu zdramatizovala, tam se lidi koukalo na titulky. Ale já nemyslím, mě to napadlo v době, kdy už jsem studovala jazyky, nebo možná ještě předtím, nebo spíš, když jsem studovala. A pak jsem se k tomu dostala přes tlumočení filmu.
1: O tom si určitě ještě budeme povídat. Ještě nám prozraďte před písničkou. Bylo hodně těžké dostat se na vysokou školu. Musela jste šlápnout do pedálu, třeba si sehnat i nějaké doučování. Nevím, jestli je myslitelný rodilý mluvčí v tehdejším Československu.
2: Rodilý mluvčí ne, to jsme pak měli paní Šibestákovou. A když už jsem nastoupila, nějaké doučování jsem měla, ale nemám na to žádné velké vzpomínky, ani veselé příhody a tak hodně jsem se učila sama, možná pořád z té učebnice pro samouky a nějak jsem to zkusila. No, tak oni se trošku nasmáli na těch přijímačkách, ale řekli si, že mi dají šanci.
1: A čím jste je pobavila?
2: No já si myslím, že jsem toho moc neuměla, teď jako výslovnost, to jsme se neměli ani kde naučit, tak já jsem třeba měla tam číst nějaký text a tak jsem říkala hotel, jako hotel. No a pan profesor Frelich, ten se smál. Asi říkal, že jsem takový komik.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Paní Dana Hábová je na návštěvě ve studiu pořadu Stříbrný vítr. Využila jste svých jazykových znalostí už jako studentka k nějaké třeba atraktivní, zajímavé brigádě?
3: V 70. letech v době normalizace takové atraktivní situace, myslím, ani nenastávaly. Ale já se pamatuju, že jsem taky dělala někde hostesku na nějakém veletrhu a to tedy opravdu nebylo vůbec atraktivní, natož zajímavé. Jsem tam někde postávala a ještě jsem působila na Karlštejně, ale to bylo ve francouzštině. To bylo roku 68 a bylo to v létě a potom zkrátka přijeli tanky, tak jsme opustili Karlštejn. Docela dramatické. Nebylo to v průběhu prohlídky, přijeli v noci. Tak jste mi připomněla mou brigádu.
2: Když jste potom ukončila školu, tak na výsostné překladatelské nebo tlumočnické úkoly jste si asi musela nějakou dobu počkat. Jak jste se postupně dostávala k těm zajímavým a prestižním a prestižnějším zakázkám? Čím jste vlastně začínala?
3: No, měla jsem štěstí, že jsem se docela brzy dostala k filmům, protože i v 70. letech sem chodily zajímavé filmy, které se tehdy točily na západě, ale bohužel nebyly pro prosté spoluobčany, ale buď se hrály v ústřední půjčovně filmů, kde se rozhodovalo, jestli ty, které jsou nezávadné, půjdou do distribuce a potom se ty filmy ještě hrály třeba právě pro studenty FAMU, aby tedy měli přehled, co se děje ve světě a pro Barrandov a podobně. A k tomu jsem se dostala úplně náhodou, že mi volali z nějaké agentury, že tam a tam potřebují přetlumočit film.
2: Teď padlo to slovo náhoda. Zažila jste na své profesní cestě i nějaké opravdu výrazné a šťastné náhody? Mám na mysli něco podobného, jako třeba dirigenti nebo zpěváci vzpomínají na osudový záskok, který je vystřelil do první interpretační ligy. Bylo něco takového?
3: No tak možná mě náhoda vystřelila nebo se střelila do nějaké temné projekce. Zkrátka jsem dostala tu nabídku, šla jsem tam a pak oni řekli, tak za týden zase máme nějaké filmy a podobně asi i v té ústřední půjčovně filmu. A pak jsem filmy začala tlumočit, protože myslím, že bylo jenom několik tlumočníků. Paní Vostřezová, vím, že hodně tlumočila, na to ráda vzpomínám. Tak to by se dalo říct, že to byla hodně šťastná náhoda, protože v těch 70. letech já jsem se tím prakticky živila, že jsem chodila, něco se promítalo dopoledne, potom večer, takže byly někdy třeba 3 filmy denně.
2: To zní sice snově a báječně, ale taky jste musela mít pěkně přeplněnou hlavu různými slovíčky výjevy z plátna.
3: Vždycky, když jsem viděla film poprvé, tak jsem ve tmě seděla obklopená papírem. Taková moje vášeň. A vždycky, když tam bylo nějaké slovíčko, co jsem neznala, tak jsem si ho zapsala, pak jsem si to doma našla a potom při té příští projekci už jsem to uměla, nebo jsem si to sama vylepšovala, dokonalovala jsem se ve svém projevu.
2: Jak když jsem si o vás lecos snažila přečíst, třeba i na internetu, tak na mě vyskočil jeden slovenský článek. Jehož nadpis zněl: Keď sa zjavil votrelec, jačala som do mikrofónu. Další úryvek už byl potom v placené sekci, takže detaily úplně neznám, ale dá se z toho vydedukovat, že to občas bývalo v tom kině pravděpodobně docela dramatické. Naznačuje to, že některé synopse jste asi vůbec neměla k dispozici. Vy jste opravdu tlumočila některé filmy z jedné vody na čisto?
3: Ano, vlastně skoro všechny ty dialogovky byly málo kdy, někdy právě v té střední půjčovně filmu. Tud jsme si ani nemohli nikde vyhledat, jako vygooglat, ani nebyli počítače. Takže ten vetřelec, no, všichni se teda lekli a jak jsem měla ten mikrofon, tak jsem ještě to zhoršila, jsem udělala jako strašnou ránu.
2: Já jenom nechápu tu vaši absenci strachu nebo trémy, teď myslím profesní, protože jít na projekci, neznat obsah filmu, a tlumočit ho, nevědět, jak ti herci budou hovořit, jestli to pro mě bude opravdu bezvýhradně srozumitelné. Vy máte strašně dobré nervy.
3: No teď už bych to dělat nechtěla a tenkrát se ve filmech mluvilo srozumitelně, že se hodně dbalo na to, jak se natočí zvuk, aby bylo všem rozumět. Myslím si, že to tak bylo. No tak nějak to šlo, taky tam právě byly ty problémy, že třeba někdy ta první projekce, teď jsem ani nevěděla, jak se kdo bude jmenovat. No teď zpětně úplně mě to děsí.
2: Mě taky, s vámi. Vy jste naznačila, že k některým filmům jste se vracela opakovaně, tam už jste si ta poznamenaná slovíčka mohla pěkně vychutnávat a vlastně jste vždycky při tom tlumočení do sluchátek nebo do sálu byla do jisté míry spoluinterpretem. Zkoušela jste si pak při těch nových a dalších projekcích téhož filmu nějaké nové, účinnější výrazivo?
3: Ano, ano. A jak jste správně řekla, do sálu, tak ti, kdo nevědí, co to znamená, tak ten tlumočník hovořil vlastně přes film. Dneska, kdyby se to odehrálo, tak by diváci toho tlumočníka zamordovali, to by jako nesnesli. Takže bylo z části slyšet originál a nad tím se linul tlumočníkův hlas. A ano, u těch filmů, které jsem viděla víckrát, tak jsem si třeba něco zkusila jinak. A to bylo ohromně zajímavé, třeba pak jsem i tlumočila filmy Woodyho Allena nebo komedie a tam, když jsem něco změnila, tak jsem pozorovala, jak na to lidé reagují. Některé publikum je třeba takové jako mrtvé, že se něčemu nesměje a někde stačilo i přidat pár slov nebo něco trošku přehodit a už to mělo úplně jiný účinek, tak to mě velice zajímalo. To jsem potom i použila, když jsem později dělala těm filmům titulky, tak jsem už věděla, která je ta správná verze. Jsem si takhle vyzkoušela jako nějaký stand-up komik, jako sedící komik, který tlumočí film.
2: To byly, nechci říkat dřevní doby, ale dejme tomu časy od Váte. Jak moc se proměnil váš profesní život po roce 89? Tak. A potom samozřejmě s příchodem a rozmachem internetu, to je asi ve vaší branži obrovská kapitola, jako v mnoha jiných.
3: Určitě se život tlumočnický změnil docela prudce, protože se objevila nová témata, nové akce. Tak já jsem předtím tlumočila filmy, jak občas byly nějaké mírové mládežnické konference a najednou tady bylo všechno možné. Nejdřív byly manažerské kurzy, pak i takové větší konference, potom konečně teda ta medicína, kterou jsem si přála dělat, tak jsem se k nějak dostala. A teď se mě určitě zeptáte, co bylo teda první z té medicíny, to vůbec nevím.
2: A víte, že nezeptám.
3: Nezeptáte, no, ale já třeba vím, jak jsem přišla k ortodontistům, to je jako z Woodyho Allena.
2: A jak jste k ním přišla?
3: Takže nejprve byl kongres ortodontistů v Praze, v kongresovém centru Paláci kultury. A tam nás objednala agentura, co jsme tlumočili do češtiny a dokonce to bylo ve velkém sále. Tam jsou kabiny na takové chodbičce, kam nikdo netrefí, těžko i tlumočníci. Ta budova je postavená tak, aby tam lidé zažívali adrenalinové dobrodružství. Jako teď se to třeba platí, že někam jdete a zavřou vás do hladomorny, tak tam to je úplně to samé. A tam jsme se nastudovali, jak se řekne stolička a řezák. Tak nějak jsme se snažili připravit. Že ta ortodoncie, to je úplně ale něco jiného. To je opravdu jako těžký obor. A teď ty zahraniční řečníci to tam jako všechno prezentovali a promítali a všechny ty druhé aparátu a tak jsme na to koukali. No, dělali jsme, co jsme mohli. A pak za námi přišla paní a řekla, že se bude pořádat kongres ortodontistů ve Znojmě a že bychom tam mohli tlumočit, tak jsme docela nad tím žasli. A pak už jsme se na to trochu připravili a poznali jsme ty opravdové ortodontisty zblízka. Musím říct, už to docela umíme.
2: Vy, když jste uváděla tuhle vzpomínku, tak jste řekla, že byla poněkud Allenovská. A já jsem se vás na Woodyho Allena opravdu chtěla zeptat až poté, co to jméno padne od vás.
3: No, on má takovou povídku, dentisté, to zrovna překládal Michal Přentovský, tak si myslím, jako, jak paní Hába potkala ortodontisty, tak to je taky skoro na povídku nebo titul.
2: Tak já k tomu Woodymu Allenovi jenom jednu nebo dvě otázečky. Čím je vám ten newyorský autor tak nezaměnitelný ve svém stylu? Čím je vám sympatický?
3: Svým humorem pochopitelně a docela se mi líbí, jak je takový zasmušilý a přitom je výborný komik a dlouho jsme oba psali na psacím strojárně, se ještě píše.
2: A přistihnete se někdy, že ve svém životě, ve svých úvahách, že reagujete tak trochu Elenovsky, že jste od něho lecos přijala náhled na svět, styl humoru, glosování?
3: No, řekla bych, že ano, nebo si vzpomenu najednou na něco z jeho filmu nebo něco podobného, použiju třeba ne úplně doslova. Jsem překládala takovou knihu rozhovorů s ním, kde, myslím, že to bylo v té knize, kde mluví o tom, jak jsme ve svém humoru, tom osobním ovlivnění tím, jaké jiné humoristy jsme četli nebo jaké filmy jsme viděli, tak s tím souhlasím naprosto. Tak pro mě to nejenom bude, ale jen třeba skupina Monty Python a klasičtí američtí humoristé.

0: No jedině, jak jinak právě. Jsme se seznámili ve filmovém archivu, kde dosud pracuje a pracoval před těmi mnoha desítkami let a tam jsem taky chodila tlumočit. No, tak
1: máte nějaký
0: je.
1: Osvědčený filmový titul, o kterém víte, že když si ho večer pustíte, tak budete mít pěkné společné chvíle a oba budete potěšení?
0: No ale my jsme takový nemoderní, že si nepouštíme něco v počítači. Já vždycky spoléhám na to, co tedy mi předloží třeba ČT2 nebo Art a mezi tím spíš chodím do divadla.
1: A chodíte spolu do kina?
0: No to ne, tak v kinech dávají spíš ty novější filmy. Tak on má nějaké projekce ještě ve filmovém archivu a já chodím do kina, přiznám se, hodně málo, ale někdy si něco najdu a buď lituju nebo nelituju, tak třeba nelituju filmu Parazit, který jsem viděla ještě předtím, než se stal tak slavným.
1: No ten je dost dobrý,
0: ano.
1: Váš syn je divadelní režisér. Vy už jste se vyznala z toho, že chodíte do divadla. Chodila jste ráda i mezi jeho spolupracovníky, dříve třeba spolužáky, když studoval na DAMU. Zajímalo vás, jak se k divadlu staví mladá generace?
0: Ano, to jsem chodila, tak on vystudoval tu katedru alternativního divadla, takzvaná alterna, tak samozřejmě jsem chodila i na jeho kamarády, nebo se snažím jít. Všechno úplně nestíhám, takže někdy mám výčitky, ale dělám pro to, co můžu.
1: A jsou dobří ti mladí?
0: Mám je ráda, no a i když se něco nepovede, tak já to neberu tak tragicky, protože mají elán a mám hodně ráda politické angažované divadlo. A u syna já někdy pouštím titulky k jeho inscenaci Sečuan ve Vnuši ve Švehlovce, kde tu a tam se dělá takzvané English friendly představení, to znamená, že se ví, že tam přijdou cizinci nebo se cíleně pozvou a existují k tomu anglické titulky a to já pouštím. A tam tedy, no tak nevím, jak by to bylo s tou absencí strachu, tam já se vždycky chvěju hrůzou, jestli holky, tam jsou čtyři herečky a jeden herec a oni tam mají hodně dlouhé a těžké monology, ten Sečuan, to je podle Brechta Dobrý člověk ze Sečuanu a někdy tam něco zkazí, ale tím je nepomlouvám, prostě se to stane, že se to hraje jenom čas od času a já klikám ty titulky, abyste si představili zodpovědnou práci klikařů na nějakých festivalech. Já mám před sebou počítač a tam je ten titulek, ale když to neřeknou a skočí třeba o 10 titulků dál, tak musím se tam nějak jako k tomu dostat, takže hrozný nervák. Ale ani tady nejde o život, takže není to zase tak dramatické.
1: Čerpáte ze synových postřehů režiséra a z toho dění, které díky němu poznáváte i při vlastních překladech divadelních her?
0: Já myslím, že z něj nečerpám. Jemu už je 33, tak někdy se ho ptám třeba na nějaký výraz, jaký by použili mladí lidé, ale už pomalu přestává být tím mladým člověkem. Ale někdy sám za mnou přijde a řekne mi nějaké slovo. Řekne, matko, zajímá tě tohleto slovo. A tak si ho někdy zapíšu, někdy ani ne. Já samozřejmě při překladu divadelní hry jsem ráda, když můžu jít na tu první čtenou, tak to je pro mě velmi zajímavé a podnětné a jsem vstřícná i změnám nebo pojetí režiséra, dramaturga nebo i herci mají co říct, tak z poslední doby si mohu uvést divadlo Ungeld, kde se teď hrají housle, tam i pan ředitel tam hraje a ještě je tam Jiří Langmajer a Pavel Liška a to jsme měli dokonce dvě taková setkání, režíruje to pan režisér Smoček, se kterým už se znám z minulosti a to bylo opravdu úžasné, jak jsme to celé pročetli, probrali. Zkrátka vycházím vstříc hercům nebo hlavně tomu režisérskému pojetí.
1: A vy sama jste někdy divadlo hrála?
0: No, hrála, to by tedy byl moc silný výraz, ale syn několik let pořádal vždycky na velikonoční pondělí takové představení Pašie, to bylo takové alternativní, kde tam hrál Ježíše, já jsem tam vystoupila jednak jako tlumočnice, to už je takový můj osud, že občas teda jsem najatá, abych ne skutečně tlumočila, ale jsem tam překládala,

0: píseň od Beatles, Hey Jude, ale ten text byl trošku jiný, ten jako předělaný. A pak jsem tam ještě vystoupila jako Ježíšova matka, pochopitelně, že?
1: No ale pochopitelně, když se na vás dívám.
0: To byla krátká scénka.
1: O synovi jsme už lecos prozradili. Vaše dcera vystudovala češtinu a výtvarku, dnes s manželem farmaří. Čeho jste od ní pochytila víc, protože je jistě krásné, když se s našimi dětmi umíme vzájemně obohatit, tedy víc postřehů k naší mateřštině anebo více k péči o zahrádku a zvířectvo?
0: No, ona už teď tak úplně nefarmaří, jednu dobu ano, ale s manželem jsme byli ti první farmáři. Děti k tomu nějak netíhly, ale když byly úplně malinké, tak jsme si říkali, že by měli jíst něco zdravého a být na vzduchu, a tak jsme na zahradě za Prahou pořídili slepice, ty byly první, a králíky. A pamatuju, jak jsme si jednu dobu mysleli, že by králíci měli takový malinký výběh, že by se tam jako vesele skákali jako velikonoční králíčci, jak tam chroustali trávu a byli by takový hodní a pak by se vždycky někam zalezli. Ale králíci přeskákali veškeré bariéry, tak to nešlo, tak jsou zkrátka králíkárně, ale myslím, že se dobře stravují a slepice ty mohou chodit i venku. Na ty jsme teda hodní.
1: Kolik máte těch zvířat?
0: Slepic je teď asi 7 a ještě 2 kachny běžci, ti indičtí, které jsme tam pořídili, aby požírali slimáky, a podařilo se nám je pořídit právě to léto, jak už nastalo sucho, které od té doby trvá, takže ani ty slimáci tam nejsou. A tak jsou takové 2 roztomilé kachny, které by se uplatnili v Loutkovém divadle, ty běžci jsou taky legrační.
1: Dáváte některým kouskům i jména?
0: Ne, tak to jsme nikdy neučinili. Víte, jak to dopadne s králíky nakonec.
1: Já jsem se někde dočetla, že jste se také zhlédla v takzvaném guerrilla gardeningu.
0: No, to už ale teď neprovozuju. Už jsme měli psa, tak jsem chodila tady s tou naší Woody retrieverce do takového trošku zaplimeného parčíku tam u nás. Tam jeden pan učitel vysázel i pár stromů, to je tedy ten hrdina. Měl to určitě schválené, to jako být takový ten gerila, partizánský zahradník, a vysadit si někde lípu, to asi jen tak nejde. A tak jsem tam tu a tam zasadila nějaké cibulky nebo semínka. To už teď nedělám, ale vážím si lidí, kteří tohle dělají nebo někde něco zvelebují.
1: Zkrátka z dobrého pocitu a občanské angažovanosti.
0: To je správné. Tak,
1: tak vraťme se k vaší dceři. Co jsou vaše stěžejní témata? Asi vnoučata. A co ta čeština, na to někdy dojde?
0: Vnoučata jsou důležitá. Dcera teď je s dětmi, tak se nevěnuje češtině, občas píše články o ilustrátorech dětských knih, to bylo i její téma na škole. A s tou češtinou, no, tak ráda sleduje, jak ty malé děti pracují s jazykem, a vždycky si říkám, že bychom si to měli zapisovat. Ale znáte to asi, jak to je, možná zapisujete.
1: Výroky svých dětí rozhodně ano.
0: Tak to je správné, no.
1: Ty jsou totiž nevratné.
0: No, teď jsem si říkala, musím zaznamenat, jak vnouček Toník, tomu je 4,5, ten jako mluví už od malička hodně a měl i rád cizí slova. Říká, že něco bude katastrofa. A teď ze slova masopust udělal maskopust, protože ví, že se chodí v maskách, a to se mi líbilo, jako má to logiku.
1: To vůbec není špatné.
0: Maskopust.
1: A které knihy vidíte ráda v rukou svých vnoučat?
0: No, těch je hromada, a teď pro mě Petra Sýsa, ale ten je spíš pro větší, dcera objevila autora, ilustrátora, který žije v Anglii, a je to Petr Horáček. To jsou krásné knížky, takže rodičům doporučuji Petra Horáčka.
1: Jste tak liberální rodič a prarodič, jak se mi jevíte?
0: Liberální? No, já nevím, já jsem byla i přísná na děti, myslím, že jsem je všelijak strašila. Třeba, že v parku nemají nic sbírat, třeba by tam byla nějaká injekční stříkačka, tak jsem je strašila strašně.
1: Na čem vám hodně záleželo třeba v otázkách jejich vzdělávání? Člověk by předpokládal, že jste dbala na to, aby byli jazykově vybaveni?
0: No, představte si, že ani ne. Pokud šlo o školu, tak obě děti se docela učily. sami od sebe a šlo jim to, že se nepamatuju, že bych je nějak kontrolovala, tak já jsem hleděla na to, aby se najedli. Třeba teď radím rodičům už takových těch větších dětí, protože vím, že přijímačky na jakoukoliv školu jsou takové rodinné drama. Tak si myslím, že je praktické, když děti předtím, než jdou na gymnázium, tak si tam zajdou a tam se pořádají často, nebo možná všude dokonce, nevím, přípravné kurzy a to se tedy osvědčilo. Vím, že syn se na takový kurz vypravil, nešel na gymnázium a prospělo mu to. A vlastně pochopil jako i tu zodpovědnost, že je to na něm, že když se bude učit, tak se tam dostane. A potom, když se rozhodl jít na damu, tak to bylo jeho rozhodnutí a se taky připravil sám. Nebo na co jsem vlastně ještě dbala před těmi přijímačkami, jsem jim říkala, že tedy určitě musí mít všeobecný rozhled. Tak jsme chodili hodně do divadla nebo na výstavu a podobně.
1: A taky možná na tu dobrou stravu, ne?
0: Strava taky probíhá neustále, ty řetkvičky a podobně.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Naším hostem je nadále paní Dana Hábová. I lecjaký vynikající tlumočník připustí, že má před kabinkou velký respekt. Vy tedy o simultánním tlumočení hovoříte poměrně s lehkostí, říkáte, že se jednoduše dá naučit, ale jak? Jaké jsou ty techniky, jaké jsou ty postupy? Dá se to nějak trošičku přiblížit?
3: Já nemám žádné pedagogické sklony, ale tuhle jsme zrovna debatovali s kolegyní, jsme byli na nějaké akci a kolegyně správně říkala, že si to každý může doma zkusit, s tím já souhlasím, že si může třeba pustit rádio a ne to hned tlumočit, to by asi bylo deprimující, ale jenom to opakovat a zjistí, že i to je docela těžké.
2: To mě napadlo.
3: Když někdo mluví hodně rychle, takhle.
2: Že takhle si tu cestu v jemu musíme nějak pootevřít a zprůchodnit. Pak tam bude hrát obrovskou roli jistě koncentrace. Máte nějaké osvědčené metody, jak ji posilovat, nebo vám i v tomto ohledu bylo z hůry dáno?
3: Ano, ta koncentrace tam je, proto při tom konferenčním tlumočení se střídáme po 15-20 minutách. Můžete to vydržet delší dobu v nějakých výjimečných situacích, ale pozorujete potom na sobě už tu únavu a právě nějak to soustředění, že se vytrácí a pak zase chvíli volno, nebo teda sledovat to, co říká řečník a případně pomoci kolegovi mu napsat nějaké číslo nebo nějaký výraz.
2: Když usedáte k tomu mikrofonu, berete si sluchátka, tak je fajn mít po boku toho kolegu, to je vlastně nezbytnost. A co tam máte dál ráda kolem sebe?
3: A také kolegu, který vám nějak vyhovuje, to jako myslím je docela důležité. No. Pak je tam voda nepelivá, to je takový zlozvyk, teď na různých akcích, že do čbánku s vodou házejí citrony. Tak já vždycky říkám, že to chci bez citronu a někdy se setkám s takovým až opovržlivým přístupem, prostě nemáchat ty citrony, které určitě nejsou bio, ve vodě a nepít to. A ještě taky i ta kyselá voda, když byste jí pila celý, tak vám to ničí sklovinu. Pak to máme papíry na poznámky, nebo třeba to bude takové dětinské, jsem jednou měla nějakou fotku s ledními medvědy, tak jsem si ji vzala sebou na nějakou hodně otravnou, tak jsem si říkala, jak se občas budu dívat tady na ty medvědy. No, ale to jako nedělám, takže bych měla doma archiv fotografií a teď na tuhle konferenci medvědy, tady takovou kytičku, nebo tak to ne. Bude ho Elena, že jsem třeba vystavila.
2: Ještě k té koncentraci, vy jste mi před naším povídáním prozradila, že se věnujete mimo jiné i tajči. Pomáhá vám k té koncentraci?
3: Možná ano, ale rozhodně vím, co to znamená, když se člověk nesoustředí při tajči, při tom cvičení. Tam mě nám to samozřejmě ti instruktoři zdůrazňují, hodně se tam i při tom mluví o tom, jak prožívat svoje tělo, jak se soustředit. A protože se cvičí sestava, tak já ji dodnes neumím, že bych si ji jako sama zacvičila, nebo teď tady vyskočila, teď mám tady 20 minut cvičila v jednom kuse, tak to ne, protože tam je výhoda, že vždycky jsou tam takoví ti, kteří ji umí celou, tak je můžete napodobovat. A když někdo něco pokazí, tak je to takové tolerantní prostředí, že se mu ostatní neposmívají. A tam jsem zjistila, že když při té sestavě se zamyslím nad tím, co bude k večeři zítra nebo cokoliv, tak okamžitě mě to z té sestavy vyhodí. A to tež by to bylo při tlumočení, začala myslet na něco jiného.
2: Už jste se vyznala ze svého obdivu k medicíně, ze své lásky k těmto tématům při tlumočení. Bylo mezi tématy odborných konferencí i takové, nad kterým dodnes žasnete ve smyslu, že si říkáte, holka, tak to se s tím teda porvala, to bylo velké sousto.
3: Ta velká sousta se vyskytují skoro pořád. Pak se ty obory vyvíjejí, tak vždycky se člověk musí připravit. Kdysi v minulosti jsme s kolegou tlumočili o žáru v zdorných hmotách, ale jako kolegové, kdyby mě teď poslouchali, tak jistě by každý mohl jmenovat nějaké velmi odtažité obory, tak všechno se to naučíme a neznamená to, že bychom tomu opravdu rozuměli.
2: Jak dřete nová slovíčka, to by lidi strašně potěšilo slyšet, že i Dana Hábová se musí pořád učit. Lístečky, nebo jaký máte systém?
3: No, mám takové ty své příšerné papírky na ty obory, které se opakují. To docela pomáhá, že si to pak přečtu. A my se hodně učíme z těch prezentací, když je třeba nějaká akce umělé inteligenci, tak žádáme ty prezentace, pak si je přečteme a slovíčka si z toho vypíšeme, nebo nějaká farmaceutická akce, tam jsou strašně dlouhé názvy těch léků, ne tedy ty názvy, co jsou pak na krabičce v lékárně, ale jak to mají pojmenované ty molekuly, tak ty si napíšu, někdy si jako rozdělím na slabiky, napíšu je velkým písmem, dám si je před sebou, až se to rozdělí na ty slabiky, tak to strašidelné slovo, které má třeba 20 písmenek, je najednou jednodušší. A některá slovíčka se naučím a některá mám třeba před sebou, mám názvy nějakých institucí nebo zkratky, protože to se nám všechno do hlavy nevejde a hlavně v 5 odpoledne je konec a možná už se s tím nikdy nesetkáte. Takže není třeba všechno umět naspaměť, ale hodně těch výrazů je lepší se naučit aspoň pro tu akci, protože pak kromě těch prezentací ještě je debata, otázky, odpovědi a tam už jako se nejede v tom pořadí, jak si to napíšete.
2: Vy se také věnujete překladům, což jsme už z části zmínili, překládáte i různá literární a dramatická díla. Co z těch překladů je pro vás nejvíc tvůrčí?
3: Titulky už ani nedělám. Jednou za rok přijde film Woodyho Allena, uvidíme, jak dlouho to ještě vydrží. Já mám teď nejradši ty hry. Tam právě se mi líbí, že to je týmová práce. Že se potom sejdeme a ještě se lecos upraví a pak člověk vidí výsledek a vidí to z diváky a když je v tom nějaký humor, tak mě potěší, že se lidi zasmějí, přestože netuší, že třeba v originále to bylo jako trochu jinak, že jsem musela něco vymyslet. Tak to je pěkné.
2: Vy mi připadáte takový člověk, který je neobyčejně tvůrčí a radostný a kreativní a který se určitě nevyhýbá překladatelským hříčkám, respektive nepřistupuje k ním s nějakým pocitem, že by se zdráhal nebo že by se jich bál. Který rébus vás jako opravdu hodně zaměstnával?
3: No, když jsem překládala Woodyho Allena ty povídky, tak nejprve jsem si myslela, že nebudu překládat všechny. První výbor dělal Michal Žantovský a já jsem pak měla dělat druhý výbor a potom v Americe chtěli všechny ty ostatní, tak jsem se musela pustit i do těch těžkých. Ale asi úplně nejtěžší byly filmy bratří Marxů. Z těch jsem si schovávala potom nějaké ty výpisky. A u toho filmu ještě to byly nejenom hříčky slovní, ale ještě byly často doprovázeny obrazem, to bylo ještě těžší. Ale musím říct, že je strašně těžké vysvětlovat, jak na to člověk přišel. To je jako rozebírat nějaký vtip z těch bratří Marxů, kde byla hříčka se slovem Trinidad a to, že to bylo Trinidad, tedy v angličtině, po telefonu dejte mi Trinidad a někdo na to reaguje hello dad, jako tati. No a co s tím, tak abych ilustrovala ten svůj postup, tak jsem tam chtěla zachovat nějaké to město a že jsem si vzala atlas, ten rejstřík a teď jsem tam tak jako koukala na ta různá města. Potom se mi rozsvítilo a dala jsem tam Helsinky, takže místo toho dead jako tati jsem tam měla ty synky. Teď jsem musela jako změnit, ale že máme pády, ne synkové, ale synky, takže asi to je tak, jak se postupuje, ale to mě bavilo. No.
2: Špičková tlumočnice a překladatelka Dana Hábová má krásnou kultivovanou češtinu, kterou uplatnila i při překladech poezie Vladimíra Holana nebo Miroslava Holuba, protože vy jste ji musela nejprve důkladně vstřebat, abyste ji potom mohla přeložit do angličtiny. Ten náš jazyk se jako každý jiný vyvíjí překotně, kde všude se pídíte po rozmanitých vrstvách a podobách češtiny, abyste stále přicházela s novými obraty, nápady, řešeními.
3: Pídím se všude možně, jako naslouchám samozřejmě lidem a možná bych ráda zmínila knížku Heknutá čeština, ta se mi moc líbí, také doporučuji vždycky Šmírbuch Patrika Ouředníka a když jsem se četla tu Heknutou češtinu, tak jsem si říkala, no tedy, ale některé ty výrazy jsem slyšela, ale mnohé vůbec ne a často se také píše o tom, jak mládež má takový ten svůj slang a ráda si čtu ty různé výrazy. Nedávno byl takový sloupek, kde kolegyně, také překladatelka, psala o výrazech mladých lidí, jak používají hodně ty výrazy přijaté z angličtiny. A já potom třeba jedu za našimi slepicemi tím příměstským autobusem a tam sedí opravdová živá současná mládež a oni vůbec jako nic z toho neřeknou, tak maximálně jako si říkají ty vole a kámo a takhle to jako střídají a vůbec nic zajímavého z nich nevypadne a to jsem teda vždycky zklamna. Vypadávají z nich ještě nesčetné vulgarizmy, ale takové ty staré klasické v tom také nejsou moc vynalézavý.
2: Vůbec není ta mládež invenční, vidíte?
3: No ale někde ta nová slova vznikají, ale jestli náhodou ty fanoušci si je někde nevymýšlejí.
2: A co říkáte na to, když si někteří při překladech pomáhají různými internetovými překladači? To je někdy asi docela dílo tohle.
3: Nějaké termíny pochopitelně vyhledávám na internetu, ale tam, kde jako je to jasné, jako teď jsem hledala nějaké motýly, tak tam to krásně naskočí. Ale pak jsem zase hledala konkrétní opici a sice mi tam opice naskočila a pak tam byla ještě hromada dalších odkazů, kde někdo ty opice prodával, patrně zahraniční firma, která si dala ten text, o kterém si myslela, že bude lákavý přeložit a já jsem si to napsala, že to mě ohromilo a tam bylo, že naše dětské opice jsou ručně zvednuty a plněné lahví. Tak to zvednuty, to jsem si ještě jako přeložila, raised, jako jsou chovány, jako zvednuty a plněné lahví, tak opice plněná lahví, teda chudák, jako, tak bude asi potom vypadat, že bude úplně naplněna a přeplněna. Ale daleko zajímavější, a to mě už přišlo až takové nebezpečné, bylo, že jsem z jistých důvodů si četla divadelní verzi slavného filmu Tanec v temnotách, ve kterém vystupovala Björk. A ta Björk, jak se možná někdo pamatuje, je Češka, která postupně oslepne a je to i takové sociální téma. A občas je tam něco česky a v jedné chvíli tam lidé mají volat, to bylo v angličtině, že Selma je volná, svobodná a ten autor toho textu si evidentně dal do překladače free, jakože Selma is free a ti lidé tam pak česky volají Selma je zdarma. Tak na to pozor.
2: Paní Hábová, mohla bych vás ve finále našeho setkání požádat o některé z anglických přísloví, které se vám třeba i s vašimi životními zkušenostmi jeví jako opravdu odžité, moudré, platné?
3: No, myslím, že skoro všechna přísloví vycházejí opravdu ze zkušenosti lidí před námi, takže mohla bych vybrat v češtině to přísloví dvakrát měř, jednou řeš. A v angličtině by to bylo look before you leap, takže tam není žádné řezání polínek, ale že se musíte podívat, než někam skočíte. Možná tohle.
2: My se budeme dobře dívat. Děkujeme za pobídku k této pečlivosti a obezřetnosti a za veškeré vaše vyprávění. Naším hostem byla překladatelka a tlumočnice paní Dana Hábová. Naschledanou.
3: Naschledanou, děkuji za pozvání.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

právě začala hodinka plná řízné i lirické dechovky. Zahájili jsme jednou z těch nejproslulejších a také nejsmutnějších polek. Karel Waldauf v roce 57. zhudebnil básničku Ladislava Jacury o nenaplněné lásce pod jednou střechou. A protože je to téma věčně živé, hraje se stále i ta polka. Dnešní verzi natočila budějická kapela Ády Školky se zpěváky Jindřiškou Novotnou a Miloslavem Veselým. Ale pozor, budou i veselější kousky. Nejprve si posteskne neznámý Fanda, jak se na stará kolena mohl mít jenom těch nemovitostí a každou s růžovou zahradou, kdyby ovšem ty muziky nebyly a dotyčný všechny peníze neprobendil po zábavách. Hudba Jaromír Vejvoda, text Vašek Zeman. A opět to bude Školková budějická kapela, tentokrát ovšem zaspívají sami muzikanti. A jen co zmlknou, rozhlaholí se Valčík, autoři Pavel Zedník a Petr Bukovský. Písničky, písničky, tak se to opravdu jmenuje, zaspívají Josef Opelt a Ivana Brožová, doprovázení elektrobandem Pavla Zedníka. V zápětí už se éterem bude šířit tango. Autoři Milan Baginský a Josef Sochor ho pokřtili takovým v podstatě povelem. Zůstaň se mnou! Zpívají Josef Sochor a Bio Trio. Zahraje česká švitorka, kterou řídí Tibor Mestek. Posloucháte Posezení u muziky. Vaším dnešním průvodcem je Eduard Hrubeš.

šumění lesa, klapot starého mlýna, kostelní věž a dům opodál. To je a navždy zůstane můj rodník.

No a máme, přátelé, za sebou úvod. Teď nás čeká setkání se dvěma velkými kapelami a jednou jejich odnoží. Nejprve to bude vynikající ústřední hudba tehdy ještě Československé lidové armády pod taktovkou Eduarda Kudeláska. Tito na slovo vzatí odborníci zahájí Vajnorskou polkou Karla Pádivého. Po nich se blízknou muzikanti z krajanky Václava Hlaváčka. Řada z nich začínala právě v dřívější posádkové hudbě Praha a zazní valčík neznámého autora Alou páni muzikanti. No, páni muzikanti, pozor. Zaspívají Brigita Hlaváčková, Ivana Teoreková, Jiří Škvára a Jindřich Frič. A po nich pak nastoupí další mohutný orchestr, dechová hudba suprafonu, řízená Jindřichem Bauerem. Doprovodí Eriku Bauerovou a Václava Pokorného, kteří zaspívají dačickou polku Vladimíra Fuky a Evy Matějčkové.

Posloucháte hudební pořad U muziky. Dnes s Eduardem Hrubešem. Následuje krátká exkurze na Moravu. Kam pak to dnes asi bude? Nejprve navštívíme Stráně. Ty leží v jihovýchodním cípu Zlínského kraje a ve Stráních navštívíme dechovou kapelu Straňanku. Jen tak mimochodem absolutního mistra Evropy z roku 2009. Soutěžilo se tehdy, cituji, ve správném hraní české a moravské dechovky. Mezinárodní konkurence. Na druhém místě se umístila kapela Lublaska ze Švýcarska. Je zrovna ze Švýcarska, no napadlo by vás to. A jako třetí se umístili The Original Fentaler Musikanten z Holandska. Straňanka nám teď zahraje směs lidových písniček pod společným názvem Už je večer. Zaspívají Dana Hniličková, Jiří Kavenda, Petr Houšť, Marie Salajková a Štěpán Machala. Straňanku řídí Petr Houšť.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: A teď nás čeká další směs. Hrajte, já ráda tancuju. Samé hity Jaromíra Vejvody a Antonína Borovičky na texty Václava Zemana, Jiřího Voldána a Ladislava Jacury. Zaspívá sbor lidových zpěváků, zahraje šestka Slávy Kunsta. No a jako flek na hru dáme ještě směs mysliveckých písniček. Texty lidové, autoři neznámí, ale ty písničky znají všichni. Zpívat budou Gerta Lidinská, Jiří Langmajer, Jana Kopřivová, Jiří Barta, Jiří Dinebír a Karel Kučera. Hrát bude lesanka, kterou řídí Karol Porubský. Hezký večer i nadále přeje Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kamenný otazník.
1: Nacházím se ve vrtulníku, který letí nad hustými lesy, po přímce dlouhé 20 kilometrů. Tvoří několik vzájemně propojených míst, kde je v lesním porostu možné najít fragmenty podivných kamenných staveb, které mě mimořádně zajímají. Kounovské řady. Jejich stáří se odhaduje na několik desítek tisíc let. Tyto podivné kamenné objekty nedávají spát nejenom mě, ale hlavně geologům, archeologům, zahadologům. Společně se mnou ve vrtulníku sedí Jaroslav Helšus, badatel, amatérský archeolog, muž, který s tajemnými kounovskými řadami spojil velkou část svého života.
2: Teď se blížíme k rovině kamenné řady, nejslavnější kamenné řady naše.
3: Ano, to je tady, kounovský kamenný řady.
1: První z velkých záhad nacházím tedy právě tady, zhruba 525 metrů nad mořem, na úpatí Stolové hory rovina. Stovky tun kamene v několika řadách směřují od severu k jihu. Kdo tuto podivnou stavbu tady zanechal? Neznámé civilizace? Nebo to bylo místo pro rituální obřady? A nebo to snad měl být pravěký kamenný kalendář? Můžeme tu najít na 2500 kamenů. Jsou rozmístěny do 14 řad, z nich některé jsou až 350 metrů dlouhé. Jde však pouze už jen o zbytky mohutných a geometricky dokonalých staveb. Je totiž doloženo, že těchto linií bylo kdysi mnohem víc, minimálně 16. Vzdálenost mezi řadami kolísá mezi 11 až 18 metry. I když je celá tato hora z opuky, dávní stavitelé tu využívali pouze křemenců. Ale ty se tu vůbec nevyskytovaly. Někdo je se musel dopravit. Kdo? Slovo má geolog Antonín Hluštík.
4: Tady zrovna můžete vidět případ nebo ukázku toho, jak vlastně povrch té roviny vypadá. Toto je vlastně zvětralina opuková nebo takových písčitých, vápnitých hornin, které se nazývají opuka, svrchnokřídová a ta tvoří vlastně celou plochu té roviny. To je původní materiál tady. Když se podíváte v té zvětralině, nenajdete jediný kousek křemence. To všechno je...
3: Proč to teda neudělali z těch kamenů?
4: To nechápu. Oni prostě sem natahali ty balvany.
1: Skeptici tvrdí, že tu nejde o nic jiného, než o kamení vynesené z polí na hranice jednotlivých parcel. Jenomže uchované vzpomínky pamětníků hovoří naopak o tom, že lidé museli na polích sbírat malé kameny, kterých tu byla spousta, a odnášet je mezi ty velké, tvořící zmíněné kounovské řady. Dejme nyní slovo knize Otomara Dvořáka Kamenné otazníky české historie, kde je otištěno i svědectví jistého pana Drechslera, narozeného v roce 1907, a který mimo jiné dokazuje, že dnešní kounovské řady byly kdysi součástí velkých a zřejmě i pozoruhodných staveb.
0: Jako školák jsem chodíval pravidelně na pouť do kapličky svatého Vojtěcha. Cestou jsme odpočívali a snídali vždy v lese s kamennými řadami, a to v jižní části, protože se tam mezi řadami nacházely kamenné kruhy. Na těch kamenech seřazených do kruhu o průměru asi 5 metrů jsme sedávali pěkně dokola naproti sobě. Ty kameny byly právě tak velké, že na nich dítě mohlo pohodlně sedět.
1: Takže dávné a dokonce i kruhové kamenné stavby. Kdo ví, k čemu sloužily? Společně s Antonínem Hluštíkem a již dříve zmíněným Jaroslavem Helšusem procházíme nyní zbytky kounovských kamenných řad. V jednom místě zastavíme. Jaroslav Helšus vysvětluje.
5: Teď jsme na 10. řadě, to je jedna z nejzachovalejších tady na Kounově. I když, jak vidíme, tady ty kameny, jak už jsou padlý, původně byly tou uší hranou zasazeny v řadě. Ty větší kameny byly ještě podložený menšíma, drobnějšíma po vodě. To bylo dokázané archeologickým výzkumem.
3: To znamená, že oni uměle to nějak zasazovali do nějakého lůžka už připraveného, jo, ty kameny.
5: Ty větší kameny byly v lůžku z drobnějších kacel a křemenců.
1: Jaroslave Helšuse doplňuje geolog Antonín Hluštík.
4: Každá ta řada byla tvořena několika velikostními kategoriemi kamenů.
1: A znovu má slovo Jaroslav Helšus.
5: Některé kameny podle svědectví pamětníků dosahovaly výšky lidské postavy.
1: Odhaduje se, že z původního množství kamenů tu zůstalo sotva 30%. V nejnovější době odtud křemence soustavně mizí jako surovina do skláren nebo jako materiál do základu domů. Poslední zbytky kamenů ničí nemilosrdná lesní těžba. I tak tu však zůstává jedna velká záhada, hovoří geolog Antonín Hluštík.
4: Svahy té vlastně stolové hory, bych řekl, té roviny, na které ty řady jsou, jsou velmi strmé i dneska. Takže i pro dnešní dopravu to by to byl problém.
1: Podle geologa Antonína Hluštíka, a nejenom podle něho, jsou tedy kounovské kamenné řady výsledkem jejich záměrného hromadění a dopravy odinut. A i to může být jeden z důvodů, proč celá tato oblast v těsném sousedství roviny je zcela bez křemenců. Zřejmě tady byly všechny balvany vysbírány a přemístěny právě sem, na rovinu. Později však bylo nutné přistoupit k dobývání křemenců ze vzdálenějších a bohatších ložisek, zejména v severní části Rakovnické doliny a odtud je sem dopravovat. S Jaroslavem Helšusem podnikáme nyní malý pokus. Podle mapy volíme nejbližší křemencový lom. Je odtud zhruba 7 kilometrů. Poměrně značný úsek cesty vede do prudkého kopce. Na rozdíl od dávných předků netaháme žádnou zátěž, natož nějaké křemencové kameny. Jdeme volně, nicméně i tak je pro nás cesta dost náročná.
3: Ach, tady to bude padat. No, mám to úplný zuby. Takže vlastně ten svah, to je jedna z možností, kudy vlastně oni ty kameny mohli tahat, jo?
5: No, pokud je tohle z Rakovnická, no, tady to je přístupová cesta.
4: No, cesta.
5: Svah směrem na Rakovník. A pokud chtěli ušetřit ten svah, tak by si museli zajít asi tak 7 kilometrů směrem na dnešní Domoušice.
3: A taky běží do kopce.
5: Taky, ale je to pozornější. No.
1: Ví se, že jednotlivé kameny vážily i mnoho desítek tun. Ale jak je sem pro Bůh lidi kdysi dostali? A opět je tu otázka. Jak silný to musel být motiv, který je k tomuto zdánlivě nesmyslnému výkonu donutil? Na to se nyní ptám předního českého odborníka na záhady a paranormální jevy, inženýra Ivana Mackerleho.
6: V podstatě jde o to, že se předpokládá, že by ty kamenné řady by vytvářely jakési obrovské zařízení, které by sloužilo k pozorování oblohy a k určování polohy hlavně slunce, ale i dalších nebeských těles. A sice tím, že mezi těmi kameny můžeme vést jakési pomyslné linie, které se jako zaměří hlavně třeba na východ nebo západ slunce v určitých klíčových dnech.
1: Teorie jakési pravěké observatoře má hodně zastánců. Argumentují mimo jiné i více než tunovým balvanem jménem Pegas. Právě nad tímto balvanem stojím nyní s Jaroslavem Helšusem.
5: Je to jeden ze dvou kamenů spolu s tím největším, který jsou mimo linie řád a pravděpodobně teda měl trochu jinou funkci, když není přesně jakou, ale zapadá do určité geometrie, do pravouhlých trojúhelníků a nějakých linií, které se tady dají vysledovat.
1: Tento kámen dostal svůj název díky zřetelným puklinám, které připomínají souhvězdí Pegas. Někdo tvrdí, že právě hvězdy a měsíc nějak tento kámen ovlivňují. Někteří hodně citliví lidé říkají, že balván cosi vyzařuje. Pozvali jsme si i senzibila a psychotronika Rudolfa Pitru. Já osobně jsem sice spíše skeptický, nicméně pan Pitra už v minulosti dokázal s pomocí své virgule objevit spoustu pozoruhodných úkazů, včetně pramenů podzemní vody. Pan Pitra se nyní bere do rukou virguli. Drží asi 1 metr nad kamenem. Nelze přehlédnout, že virgule, jakmile se dostane nad úroveň kamene, pracuje. Laicky řečeno, cuká, kroutí se.
7: No, pane, jo.
1: Co to dělá?
7: To je síla jako hrom. je aktivní nebo kladná, záporná?
8: Já bych řekl, že je kladná. Chvilkama, to je divný, chvilkama kladná a chvilkama záporná. Ale tý kladný je tam víc, ale intenzitu to má jako hrom.
7: Jo, zatím největší, co jste tady zažil, jo?
8: Zatím největší, co jsem tady potkal, no. Kámen se chová vždycky tak, že vyzařuje jeden druh energie, ale tohle to je několik energií najednou.
1: Můžeme tomuto tvrzení věřit a také nemusíme. Nicméně chceme udělat podobný pokus nad dalším zajímavým kamenem. Jmenuje se Gibbon, je větší než Pegas a váží tak 2 tuny. Kdysi tu stál vtyčený a mířil na severozápad. Opět má slovo Jaroslav Helšus.
5: Konkrétně tenhle kámen považujeme za vizír.
7: Co to je?
5: Vizír, ten sloužil zhruba jako zaměřovací bod. Něco jako hledí na pušce.
7: Jo, že tam vidím takový ten žlábek, to možná,
5: no, ten...
7: kdyby to stálo.
5: Původně nejspíš stál tamhle tý základně. Našli jsme tu ještě zbytky kruhu, asi 20 dalších kamenů. O průměru kruhu byl asi kolem 50 metrů.
0: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
1: Jak už bylo řečeno, na obvodu Gibbonu bylo zjištěno záměrné opracování, tedy výřez ve tvaru písmene V, což by potvrzovalo, že kámen byl původně postaven na užší hraně a zmíněný výřez tedy mohl sloužit k zaměřování objektu na obzoru. Tohle všechno by mohlo napovídat, že tu opravdu mohlo jít o nějakou dávnou astronomickou observatoř, jak ostatně už naznačil inženýr Ivan Mackerle. Otomar Dvořák v knize Kamenné otazníky české historie napsal.
0: Nový názor na funkci kounovských řad přinesl v 70. letech 20. století kroužek mladých astronomů z Rokycan. Mladí astronomové zjistili, že spojnice určitých kamenů vytvářejí astronomicky orientované linie. Výsledkem jejich pečlivého měření byl plánek znázorňující, že v rozložení kamenů je zakódována řada údajů o pohybu slunce a hvězd. Co se týče Gibbonu, když vyjdeme z předpokladu, že kámen původně stál na užší hraně, potom bylo možné přes výřez jako muškou pušky zaměřovat slunovratové východy slunce a určovat úhel paprsků svíraný s kamennými řadami. Měření přineslo i další překvapivé údaje. Tak například kolmá vzdálenost kamene Gibbon od nejzápadnější řady činí 302,17 metru, což přesně odpovídá 365 megalitickým jardům. Megalitický jard je statisticky odvozená délková míra zjištěná na anglických megalitických památkách, jehož délka je 829 tisícin metru, což je přibližně jeden dlouhý lidský krok. O něch 365 kroků patrně odkazuje k délce slunečního roku. Také původních 16 řad mohlo odpovídat kalendáři dělícímu rok na 16 měsíců, 13 po 23 dnech a 3 po 22 dnech. Byl to prastarý způsob dělení roku, který používali ještě i Keltové.
1: Tedy dávný kalendář, dávná observatoř. Zkusme ještě dát právě nad kamenem Gibbon šanci psychotroniku Rudolfu Pitrovi a jeho Virguli.
8: To jsem tušil.
7: Co to je?
8: Je to silové pole, přesně to, o čem jsem mluvil.
7: Jak to mám rozumět?
8: Geopatogenní zóna, takzvaná dračí žíla.
7: To znamená zlá energie, jo?
8: Negativní energie.
1: Dračí žíla, co to vlastně je? Ptám se inženýra Ivana Mackerleho.
6: No, ty dračí žíly jsou v podstatě jakési pomyslné linie na zemském povrchu, které odpovídají drahám energie, dosud neurčené. Ovšem musím říct, že v žádném případě se nejedná o energii fyzikální. Tím pádem jako se také nedá měřit přístroji a proto je také oficiální věda i neuznává tyto dračí žíly. Ovšem pravda je, že působí na živý organismus. Já bych to přirovnal třeba k akupunkturním drahám a bodům na lidském těle, které rovněž nemají žádný anatomický podklad, to znamená, že ty dráhy neodpovídají vedení nervům, nejsou tam žádné vnitřní orgány a přesto jako to funguje.
7: Když třeba jdeme tomu na té křižovatce, kde ta dračí živa stojí, nebo stál nějaký kamen, velký menhýr, tak on mohl fungovat jako jehlička v akupunktuře.
6: Přesně tak, že to jako působí takový jakoby zesilovač nebo nějaký akumulátor jako té energie, která potom vyvírá z té země. A potom třeba ti staří kněží mohli to používat, tuto energii, ať už pro zlepšování svých věšteckých nebo léčitelských nebo jiných vlastností, schopností. Ale na druhé straně taky tato energie, když je nevyvážená, tak může působit i špatným vlivem na člověka.
1: Ivan Mackerle pak ještě dodal, že na těchto křižovatkách takzvaných dračích žil vznikají prý občas jakési pomyslné mosty mezi naším světem a paralelními světy. A odtud údajně přicházejí přízraky do našeho světa, kdy to nějaký člověk vnímá subjektivně jako nějaké prožitky. Zapravdu mu dává i badatel Jiří Klinger.
9: Jisté je, že někteří citlivci dodnes tady mají různé pocity energetických potenciálů, to znamená, jde na ně mrazení, stávají jim vlasy, jde pot, že jo, po nich, zase některým se dělá špatně, až donglob, chovají se tady divně zvířata, slintají, mají moc asi stažený psi, koně se plaší, že jo, prostě něco tam je. Zřejmě, i když je to v dezolátním stavu, jsou to pouhé trosky, tak ještě zde to vyzařuje nějakou energii.
1: Je zajímavé, že právě v okolí Kounovských řad mají opravdu někteří lidé podivné zážitky. Opusťme ale nyní svět paranormálních jevů a zkusme se vrátit zpět do reality, protože Kounovské řady jsou opravdu reálné, ale o to více záhadné. A jak v zápěti zjistíme, Kounovské řady nemusely být v tomto kraji vůbec osamocené. Dej mi opět slovo knize Otomara Dvořáka, Kamenné otazníky české historie.
0: Kdo navštívil bretaňský Karnak, ten ví, že celá soustava se skládá z řady menhirových polí, která se v krátkých odstupech táhnou v jedné asi 4-kilometrové linii. Něco podobného objevil v oblasti Kounovských řad Jaroslav Helšus, který se zde koncem 80. let 20. století věnoval důkladnému terénnímu průzkumu. Našel několik zajímavých bodů nacházejících se na jediné trase v pravidelných rozestupech, zhruba 3,5 km vzdušnou čarou, z nichž mezi dvěma sousedními je vždy vzájemná dohlednost.
1: Nečemické řady objevil v roce 1950 kounovský učitel Václav Náprstek. Na tehdejšího ředitele žateckého muzea Františka Kopeckého tohle všechno zapůsobilo natolik, že doslova napsal: vtírá se mi do mysli symbolika pravěkého chrámu. Jenomže při dalším pátrání je možné objevit v oblasti Kounovských řad další pozoruhodné objekty. Jsou například 3 křemencové bloky nedaleko mlýna Tasova. Dodejme ještě, že zmíněné křemencové bloky podle lomových ploch mohly původně tvořit jediný monolit, tedy menhýr. Z dnešní polohy zřícených zlomků je patrné, že menhýr mohl původně stát na hraně celého hřebene a dosahovat výšky okolo 5 metrů. Podle Otomara Dvořáka mohl v takovém případě být dominantou okolí, skutečný maják u vstupu do celé oblasti a mohl sloužit i jako zaměřovací bod. A je tu ještě další pozoruhodné místo, vrch Špičák. V knize Kamenné otazníky české historie se o tomto místě píše.
0: Jaroslav Helšus zaznamenal v roce 1988 vyprávění pamětníka Josefa Nachtmana ze Hředel, který v roce 1957 na vlastní oči viděl 4 kamenné kruhy nedaleko této obce v místě zvaném Přední dílce. Největší z kruhů mohl mít průměr asi 5 metrů, ostatní pak kolem 2 až 3 metrů. Každý kruh byl sestaven z 10 až 12 pískovcových kamenů, jejichž průměrná velikost se pohybovala v rozměrech 60 až 100 cm. Kruhy se objevily při orání pozemku traktorem, do té doby byly zcela zakryté zeminou. Zemědělci kameny ihned nakládali na valníky a odváželi pryč, protože v tom místě zřizovali chmelnici. Nikoho tehdy nenapadlo kamenné kruhy vyfotografovat a tak existuje jen náčrtek zhotovený podle pamětníkova slovního popisu.
1: Kounovské řady a vlastně i celá kamenná linie, dlouhá zhruba 5,5 kilometru vzdušnou čarou mezi Kounovskými řadami a Nečemicemi, vzrušuje nejrůznější milovníky záhad. Vzrušuje také zastánce teorie o tom, že celá tahle kamenná linie, tvořená z křemenců, mohla v době, kdy tato oblast nebyla zdaleka ještě tak zalesněná jako nyní, sloužit co by jakési naváděcí zařízení. Vyprávěl mi o tom na základě mnohých rozhovorů, které zpříznivci této hypotézy, co by publicista měl, Ladislav Lenk.
10: Tohle by mohlo signalizovat jakousi letovou dráhu a ty řady byly vybudovány proto, aby tomu pilotovi nebo těm bytostem, které se pohybují na to jiný, co si signalizovalo. Možná ty kameny mají takové vlastnosti, které byl někdo schopen, dejme tomu, z toho vzduchu detekovat i na větší vzdálenost.
1: Zastánci tohoto názoru vycházejí mimo jiné z dávných pověstí, které tento kraj obklopují. V těchto pověstech se často hovoří o jakémsi ohnivém draku, který tu útočil na zdejší osady. Měl prý planoucí oči, z tlamy mu šlehal oheň a z nozder mu štoupal dým. Jeho přepady přicházely prý v poledne nebo o půlnoci, tedy na předělech času. Zmíněný spisovatel Otomar Dvořák mluví v této souvislosti o ohňových rituálech, kdy se na zdejších kopcích v období letního slunovratu zapalovaly svatojánské ohně. Nicméně světlo do záhad kounovských kamenných řad ani tyto hypotézy nepřinášejí. Badatelé hovoří o dalších možnostech dávného využití kounovských kamenných řad. Mohly být údajně také pohřebištěm, přičemž pod kameny by mohl být popel z neboštíku. Nicméně je tu ještě další zajímavost, o které se zatím příliš nehovoří. Upozorně na ní také badatel Jiří Klinger.
9: A ještě je zvláštní také to, že v tomto prostoru prší nejméně, oblastně nejméně z celých Čech. Je tam nejméně srážek v tomto prostoru.
1: Možná právě tady je klíč k celé záhadě. Je čas setkat se s mužem, jehož knize Kamenné otazníky české historie jsem při tvorbě tohoto pořadu tak často listoval, s Otomarem Dvořákem. Potkáváme se v naší oblíbené pražské kavárně a já se ho, jak lze očekávat, ptám. Jakou máte hypotézu o využití kounovských kamenných řad?
11: A mám takový svoji vlastní teorii na to, protože jsem to tam prolejzal, že psal jsem o tom článek knížky. Ono je tam, že samozřejmě několik těch teorií, zejména ta astronomická, že je to teda nějaký pravěký kalendář.
1: Otomar Dvořák dále dodal, že ale zřejmě tu nepůjde pouze o kalendář. Třeba, že ty astronomické prvky jsou u většiny všech starých svatyň či pohřebišť. Zdůraznil pak to, co na kounovských řadách zaujalo vůbec nejvíce a co už vlastně nepřímo naznačil badatel Jiří Klinger. Jde o kult přivolávání deště. V té souvislosti pak pan Dvořák hovořil o schátralém kostele svatého Vojtěka, který stojí právě na úpatí kopce Rovina. Podle pověstí tu prý svatý Vojtěch, když se poprvé vracel z Říma do Čech, vyslyšel prosby zdejších lidí, které sužovalo dlouhodobé sucho, pozvedl dlaně k nebi a prosil o déšť. A opravdu prý zrendlouho vyvstal nad horou černý mrak, zahřmělo a spustila se bouře s prudkým deštěm. Dlužno dodat, že v tomto kraji je i více podobných legend. Otomar Dvořák k tomu podotýká.
11: Čili všechny tyhle mýty jakoby se vázaly k vodě. Čili já si myslím, že tam šlo o nějaký rituály jako úrody, obřady, které měly přivolávat prostě zavlažující deště.
1: Otomar Dvořák rovněž tvrdí, že tu opravdu mohlo jít o dávné pohřebiště, kdy pod kameny mohl být vsypáván popel mrtvých. A jeho celkový závěr popisuje to v knize Kamenné otazníky české historie.
0: Představme si, že kounovské řady byly spojeny s rituálem posvátného pole, na němž jsou do brást sázeny kameny. Na posvátném poli mohly být vítány návraty slunce, astronomická kalendářní role, Každý kámen mohl též znamenat jednoho zemřelého předka a každá řada označovat jeden rod. Role v kultu mrtvých, kde jsou zemřelí často bráni jako přímluvci za budoucí úrodu, neboť přebývají v matce zemi, která plodí obilí. A současně mohly být na tomto poli konány rituály meteorologické, spojené s přivoláním deště v době sucha,

a stále nezodpovězená otázka. Kdo a jak vlastně tyto objekty stavěl? Tajemství tedy zůstává, ale nebuďme kvůli tomu smutní. Vždyť, jak už kdysi řekl Albert Einstein, to nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí dívat, neumí žasnout, ten je tak říkají smrtev. A jeho oko, řečeno s Albertem Einsteinem, je vyhaslé.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráje, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobou, hup, hup, hup.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Ondra, kterému všichni říkají Třeštidlo, miluje déšť. Proto není divu, že se před ním jednou zjeví Kropenka. Kdo to je? To už vám prozradí dnešní stejnojmenná pohádka u nás na Pohodě.

Hlavní redakce pro děti a mládež uvádí původní rozhlasovou pohádku Evy Králové Kropénka. V režii Jiřiny Martínkové účinkují herci pražských divadel. Hudbu složil a řídí Vadim Petrov.

0: To je nádhera. Tůňka už bude brzy plná. A voda je dnes modrá, jako by pršely vavřinecký poměnky.
1: Nadarmo mu neříkali třeštidlo, anebo povětroň, anebo taky pudivítr a bláznakus. Ondra byl opravdu jako z hadích ocásků. A hlavně, když pršelo. To se mu oči rozsvítily jako lucerny a nohy hnali ho od strže k průhonu a zase naspátek. Kde pak by se vrátil domů uprostřed liáčku? To teprv nakonec, když bylo po dešti, loudal se promoklý k babičce do domku a jen se usmíval, jako by se vracel z jinačího světa.
0: A hele, pod splavem kola jako od vozu. To bude brzy po dešti. Babičko, už jdu.
1: Však ho slyšíte. Trochu ho mrzí, že přestává pršet. Že už se nebe trhá jako z papíru a nikde ani mráček. Ještě si musí to své mokré království obhlédnout z kozí hůrky. Rybníček Nebešťan a Tuňku Tesknici. A pak mu nezbyde než trochu okapat a na boso se dobrouzdati domů. Leda by tentokrát ho cosi zdrželo. Leda by mu ten modrý déšť nadobro očaroval oči.
0: Jak se najednou rozjasnilo. Svět si pobrečel a už se zase směje.
2: To jsem plakala já.
0: Cože? Kdo to mluví? Ukaž se. Kde se schováváš?
2: Neschovávám se. Podívej. Tuňka Tesknice je moje nejmilejší zrcátko.
0: Pro pána, kde jsi se tu vzala?
1: Bylo to jako zázrak. V hladině Tuňky Tesknice zlehinka plula, zlehka se chvěla čistotná dívčí tvář, trošinku smutná, trochu pobledlá, v které se zlekaně usmály upřímné, temně modré oči.
2: Vždyť ti to říkám, dívám se do tůně. Vždycky, když se vypláču, smím se pak na sebe podívat do zrcátka.
0: Jsi tak hezká. Ještě jsem nikdy nikoho takového neviděl.
2: Jo, podívej, jak vypadám. Učiněné slzavé údolí. Ale já za to nemůžu. Je mi pořád smutno. Na zemi i na nebi.
0: Kdo vlastně jsi?
2: Dešťová pana.
0: Dešťová pana?
2: Říkají mi tady v oblacích Kropenka.
0: Jak to? Ty žiješ v oblacích? Ty nejsi z tohohle světa?
2: Jsem, ale za trest teď žiju tady nahoře. A pomáhám nebi plakat.
0: A proč? Co jsi provedla?
2: Chodila jsem po světě jak tělo bez duše. Bylo mi pořád smutno.
3: Ondra!
2: Už tě volají. Jsi Ondra, viď?
0: Mhm. A proč ti bylo smutno?
2: To ti nesmím říct. Prostě jsem se zapomněla smát, víš? A náš pán, u kterého jsem teď ve službě, se na mě jednoho dne za veliké bouře rozlobil, zvedl mě do oblak a přikázal mi plakat tady nahoře. Ať prý má z toho mého smutku užitek celá zem.
0: A kdo je tvůj pán? Slyšíš? Kdo je tvůj pán? Kropenko! Kde jsi? Kropenko!
1: I kdyby si byl pak Ondra oči vykoukal, v Tuňce Tesknici už nezahlídl nikde ani stín, jenž by mu připomněl ten přelíbezný obraz. Ani ten den, ani na zítří, ani pak později, kdy skoro nemluvil a jen si do rance snášel vše potřebné na předalekou cestu. Musí prý do světa. Musí se dozvědět, kde sídlí mocný pán, co panu Kropenku vězní, kde v oblacích, a nedbá, že jí je smutno.
3: Kdepak, já tě, Ondro, zdržovat nebudu. Jsi velký kluk a jednou stejně musíš poznat svět. Brůzda tu jen tak kolem chalupy, no, co pak bys věděl o životě? Ale to s tou dešťovou panenkou, to se mi, hochu, moc nelíbí. Kdepak ji budeš v tramtárii hledat?
0: Kde se dá, babičko? Poptám se lidí. Budu ji vyhlížet na hrázích, v potocích, jen co se spustí déšť. Kdyby si byla viděla, má oči čistší nežli voda v jezu.
3: Ztratil si hlavu, to je to. Hlavně tam na sebe dej pozor. Nemám už příliš mnoho času tady na světě a chtěla bych se tě ještě dočkat. A šťastného, Ondříčku.
0: Neboj se, babičko. Já budu celou cestu utíkat. Vždyť mě znáš, jen tak nějaký oblačný pán mě přece nezastaví.
3: Vládne-li oblakům a dešti, nebude to jen nějaký potentát, Ondro. Bude jistě moudrý a šlechetný.
0: A třeba taky zlý. Jenže, kde může sídlit, stařenko, takový mocný vládce? Kde může mít hrad?
3: Kdo ví? Asi někde hodně vysoko. Tam, kde se země nebe dotýká. Možná na Křídové hoře. Ta je ze všech kopců tady kolem nejvyšší.
0: Opravdu. Tak to já to tam zkusím, babičko. Ať si ten pán mraků nemyslí, že mám pro strach uděláno. Ať si je jak chce moudrý. Kropenku pro nic za nic věznit nebude.
3: Jeminánku, Ondro. Jakoby tě slyšel. Dej pozor, chlapče.
0: Jen ať se zlobí. Aspoň bude brzy pršet a já zas uvidím Kropenku.
1: Ale nepršelo, kdepak, celé dlouhé dny a noci ani kapička. Docela Ondru napadlo, jestli se mu snad Kropenka nevyhýbá, jestli před ním neutíká. Protože na obzoru kolem dokola bylo mraků habaděj, jen nad ním den co den strmělo modrobílé nebe. A cesta ke Křídové hoře byla dlouhá, klopotná. Potoky v rákosí tichonké, bez vody, a vítr metl prach, až mu slzely oči.
0: Kropenko! Kropenko, dešťová pano!
1: Volal Ondra do všech světa stran. Tu smutně, prosebně, tu zlobně s výčitkou. Však nikde nic, jen táhlá ozvěna a smíšek vítr, co třás křovisky v lučinách pod Křídovou horou. Ondra se začal zlobit. Proč se neozve? Spěchá jí zachránit a ona se mu možná vysmívá kde z vdálce za oblakem.
0: Tak proč ses mi vůbec ukazovala? Proč si mě nenechala běhat po hůrce jako dřív?
1: Ondra vzal z keře prut a švihal do větru. A už krátil krok a už se chystal obrátit naspátek, když v tom se z oblohy opřekot spustil droboulinký déšť, ač nikde kolem ani popelavý mráček.
2: Proč jsi na mě tak zlý?
0: Kropenko, kde pak jsi? Nikde tě nevidím.
2: Kraj je teď bez vody. Není tu nikde ani střípek zrcátka. A já už nechci plakat.
0: Proč?
2: Můj pán by se na mě zlobil. A k tobě na zem už by mě nikdy nepustil.
0: Ale já tě jdu zachránit. Slyšíš? Kudy se mám dát?
2: Jsi hodný, Ondříčku. Ale já už ti o sobě nesmím nic prozradit. Nezlob se. A už mě nevolej. Bolelo by mě srdce.
0: Odpusť mi, Kropenko. A nic se neboj, půjdu dál. A slezu třeba všecky hory světa. Ale najít tě musím.
2: Ondříčku.
0: Počkej. Řekni mi ještě aspoň, jakou máš ráda písničku. Ať si ji můžu cestou nahlas zpívat.
2: Písničku? Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí.
0: Cože? Já tě neslyším, Kropenko.

0: Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí, takovou písničku jsem jak těžev neslyšel. Jak to jen může být? Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí.
1: Ondra stoupal po strmém srázu křídové hory a broukal si po páté, po desáté písničku, kterou si sám kousek po kousku skládal. Pomyšlení, že je tak v duchu vlastně pořád skropenkou, hnalo ho břízkami a hustým jalovcem, jako by měl pod košilí dvě poštolčí křídla. Pravda, jsem tam mu na pěšině nohy klouzal, já jsem tam musel v kamení i po čtyřech, ale jsou-li opravdu tam někde nahoře dvířka k oblačnému panství, ať si to stojí jakoukoliv svízel a námahu. Kropenka chudák jistě někde za horama pláče.
0: Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí, přiletěl houfka hen, do kruhu si sedli. Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí, přiletěl houfka hen, do kruhu si sedli. Ach jo.
2: Co si to divnýho vyspěvuješ? Jsi snad holka, abys takhle smutně vzdychal? Pojď se mnou kácet a uvidíš, že tě to hned přejde.
3: Dobré poledne, kmotříčku. To já jen, aby mi cesta líp utíkala. Ani nevím, kde jsem tu písničku vzal. Vy jste ji nikdy neslyšel?
2: To teda ne, a znám jich víc než všichni dolní muzikanti dohromady. Copak, u tří jedlí, to jo, to bych věděl, to je tamhle nad děravým potokem. Ale že by o tom byla písnička, to slyším prvně. A kam pak se vůbec hrneš?
3: Ale hledám hrad pána všech oblaků a přeháněk a dešťů.
2: A čeho ještě? Plískanic? A drakařů? A ženatých čertů? Je jen jeden takový pán, ty mudrlante. A co sem na světě, říká se mu pán hromů a blesků. A nejsou s ním žádný šouvky? Nebo ještě nikdy neslyšel? Když si vezme ten nahoře slovo?
3: To ano, to slyšel.
2: No tak, tak ze mě nedělej hloupýho a kápni božskou, co mu chceš. Jen tak pro nic za nic ho rozlobit. Z toho nekouká nic dobrého, když ho to popadne. Tyhle sosny praskají jako třísky holenku.
3: Je to jen taková osobní věc.
2: Ale takže si asi vyžádáš osobní audienci.
3: Chtěl bych zachránit jednu panenku, co u něj slouží. Tak bych rád věděl, jestli tady na Křídové hoře ten pán hromů a blesků opravdu bydlí.
2: A ten bydlí všude a nikde. Proč by teď nebyl zrovna tady na Křídovce? A to tam jdeš jen tak? S holýma rukama?
3: Vy myslíte, že bych měl mít nějakou zbraň?
2: Myslíš prak? Nebo flintičku? Ale jdi ty, válečníku. Sekeru. Pořádnou sekeru. Protože tam nahoře se tím hustým pralesem jenom holýma rukama neprodereš. Na, tu máš. A až půjdeš naspátek, tak mi ji vrátíš. Mám dvě.
3: Děkuju, kmotříčku.
2: Ale jak říkám, moc tam nevyvádějí. Bouře bylo v tomhle týdnu až do Haleluja.

0: Dřevorubec měl pravdu. Čím výš Ondra stoupal, tím víc les houstl. Sem tam se musel rozehnat sekerou. Sem tam musel podlézat temné koruny stromů sahající až po zem. Jenže Ondra byl mrštný jako lasička a taky nedočkavý. Sem tam se mu už přehnal mráček nad hlavou, sem tam ho skryla neprůhledná mlha. Tím větší bylo jeho překvapení pod samým vrcholkem Křídové hory. V cestě mu z nenadání stála neprostupná smrková hradba. Jeden kmen vedle druhého. Tak blizoučko, tak těsně, že by se škvírou snad ani myš neprotáhla.
1: To je mi divné sídlo. Co pak to nemá nikde ani bránu? Hej! Hej, slyšíte? Kde pak? Nikde nikdo. A co se dá dělat? U samého nebe se přece nezastavím. Ještě, že mi dřevař půjčil tu sekeru. Jeden strom porazíme a hned budou dvířka. Ah. Ah. Darmo se vzpíráš, smrčku. Ah, pojď, stejně už máš hlavu někde v oblacích.

0: Ondra svěsil sekeru, utřel si pot a pokročil k obří hradbě. Ale jako by ten hrom uhodil zrovna do něj, na místě, kde byl před minutkou jenom pařez, stál znovu strom až do nebe a díra v hradbě zase nikde žádná.
1: Co to je?
2: Co je překvapení, viď? Kde pak, panáčku? Tak z lehounka se do mého království nechodí.
1: A jak se tedy k tobě dostanu? Jsi-li opravdový pán hromů a blesků?
2: Jestli jsem, nahluchlý přece nejsi.
1: Tak mě pusť dovnitř. Jdu si pro kropenku. Slouží u tebe a je jí smutno.
2: Ale a na zemi jí smutno nebylo? Chodila jako tělo bez duše. Před zlými lidmi utíkala a dobrým nevěřila.
1: A to je hřích?
2: A není? Takhle mladá a zanevřít na svět?
1: Ale já jí pomůžu. Přivedu jí zpátky na zem. A bude nám spolu dobře.
2: Myslíš? No proč ne? Kuráž zřejmě máš a z lítostivého kraje taky nejsi. Ale nejdřív si na ní budeš muset zavolat jejím jménem. Jinak se jí nedovoláš.
1: Jmenuje se přece Kropenka.
2: Ano, tady v oblačném království. Ale dokud ji neoslovíš jejím pravým lidským jménem, darmo tu budeš tlouct a darmo obcházet. Z mých sloužících ti nikdo neotevře.
1: A kdo pak mi poví to její jméno?
2: Co já vím? Především se do samoty utíkala. Tak asi už její jméno zapomněli. Ale třeba si někdo vzpomene.
1: Počkej, pane. Směl bych ji ještě aspoň uvidět.
2: Zavolej si na ní. Víš jak?
0: Ač skoro utíkal, ač strmý sráz ho popoháněl z kopce, Ondrovi šlo se stokrát hůř, než když se prve prosekával k nebi. Lesy mu připadaly temné, jako o půlnoci. A nebe nad hlavou bylo jen krapítek, jako by Ondrovi veškerý širý svět zalehly náhle předaleké mraky.
3: Tak co? Pochodil jsi?
1: Děkuju za sekeru, motříčku.
3: Takže nepochodil. Jo, hochu, cestička vzhůru se nám otvírá jen párkrát v životě. A ty jsi ještě mladý. Než sejdeš dolů, budeš si zase zpívat, uvidíš. Jo, ale ta tvoje písnička, ta o těch kačenách, že do kruhu si sedli, to je učiněný nesmysl, chlapče, to jsi musel špatně pamatovat.
1: Jak to?
3: No jak to? U tří jedlí nikdo nikdy žádný kačeny neviděl, rozumíš? Co by tam taky dělali, prosím tě, na takovým bydrolci? No podívej se, tamhle, tam, jak se děravej potok otáčí ke skále, vidíš? Tam je u tří jedlí.
1: A ovce se tam pasou?
3: Co by se nepásly, horina jich má plný ovčín.
1: To je pastýř?
3: Pastýř, ten by ti dal. Horina má statek velkej, jako panská tvrsty, blázínku.
1: Počkej, kmotříčku, a kdo mu pase?
3: Ty bys chtěl k němu do služby?
1: A tam pasou i děvčata?
3: A koukejme na něj, na kujon. Jo, tak to já nevím. Vídal jsem tam jednu, ale... To už je dávno.
1: Podívám se tam, kmotříčku. Mějte se tu dobře. A děkuju.

0: Ty tři jedle, opuštěné v širé rovině, byly vidět už zdaleka, ale cesta k ním se kroutila, jako by si jí sami užovky v poli vychodili. A tak měl den už skoro na kahánku, když Ondra zahlédl vysoké, majestátné stavení s malovanou bránou z okny a kolem dokola v obšírných zahradách kamenné ovčíny a maštale a stáje. Dýchlo to na něj zšera divnou úzkostí. Však bez meškání rozešel se k bráně.
1: Hej! Je tam někdo? Slyšíte?
0: Ondra bušil na vrata, volal, zkoušel nahlédnout přes vysokou zeď, ale nikde nic a nikde nikdo. Jakoby tu s první hvězdou usnul i sad, i dům. Ondra si už říkal, že to tedy nechá na ráno a pomalu se rozhlížel po nějaké kupce sena, kde by mohl přespat. Když tu najednou zahlédl v nejvyšším okně stavení, otevřeném do kořán, rozložitého pána v kožíšku, jak si ho z výšky, mlčky, zamračeně měří.
1: Dobrý večír, hledám pana statkáře. Slyšíte mě?
2: Slyším tě dobře, ale nepamatuju se, že bych ti byl dovolil rozkřikovat se tady jako na lecích. Nejsi zřejmě zdejší, jinak bys věděl, že tady první mluvím vždycky já. A ti, co jsou tu na práci, mluví jen, když se jich já zeptám. Jinak tu kde kdo drží jazyk za zuby.
1: Já na řeči taky moc nejsem. Jdu se jen zeptat, jestli nepotřebujete pasáka k ovcím.
2: Já nepotřebuju nic. Já všechno mám. Ale ovce pást můžeš. Za nocleh a za stravu. Ale aby ses moc netěšil, u mě se pase pořádně, kousek po kousku, žádný lítání. Jinak tu moc

0: Neupaseš?
1: No, asi jí tu bylo smutno.
0: Já se tě na nic neptal. Popovídat si můžeš zítra s kočíma. A nebo se stádem, jestli se budeš našim ovcím líbit.
1: Já jsem člověk líbivej, pane. To se nemusíte bát. A zdržovat vás nebudu. Stačí, když mi někdo otevře a ukáže, kde budu spát.
0: Dalších 23 zbytečných slov. Zítra už by tě mohli mrzet. A spát můžeš v zahradě. Kvůli tobě nikdo už vrata otvírat nebude. A ne, abys zválel trávu, jinak jí ráno jednu po druhé zase narovnáš.
2: Byla tma, sem tam štěkali psi a Ondra hleděl dál do toho prázdného, zabouchnutého okna, jako by nevěřil, že ten nadutec, že ten pan Otevřhuba tam ještě před chvílí opravdu byl a že byl veskrz živý. Křivdou a zlostí bouřila v něm krev. Ale ta zmínka o pasačce ovcí, která jen plakala a kam si pořád prchala, jako by ho hebce pohladila po vlasech. A tak nebe na blízku plničké drobných hvězd si jen povzdychl a šel k sadu v řídké tmě a složil hlavu ve vysoké trávě. Spal neklidně. Zdál se mu snad tucet divných snů a ve všech zahlédal podivuhodně krásnou kropenčinu tvář zmáčenou slzami. Obcházelo ho desatero úzkostí a když se naposled zlekaně probudil, hvězdy už couvaly k šerému obzoru a čísi zlobný, krákoravý hlas se táhle vznášel nad čistotným krajem. Kočí a služky se před ním plaše rozbíhaly na všechny strany rozlehlého statku.
0: Pán se probudil.
1: Dobrý den.
0: To máme radost. Však zítra už budeš na nohou dřív než já. Umíš vůbec pást?
1: No, zkusím to.
0: Na zkoušení není čas. Odvaž si psádi, poženeš ke třem jedlím.
1: Jejich požehnaně.
0: Jestli umíš počítat, tak si to číslo zapiš dobře za uši. Kdyby se ti jedna ztratila, budeš mi až do smrti splácet.
1: Té holce přede mnou se nějaká ztratila?
0: A kdyby se ti taky snad zachtělo toulat se po žlutým lese, tak ani nechoď večer ke stolu.
1: Ona chodila do žlutého lesa?
0: A s brekem u mě taky nic nepořídíš, to si buď jistej. Já vidím druhý plakat docela rád.
1: Já nejsem holka, pane statkáři.
0: Ale moc mluvíš, jako stará bába. A já se na nic neptal.
1: Ano. Ta louka je vaše až tam k tomu lesu? Nerad bych pás na cizím.
0: Tady nic cizího není. To si dobře pamatuj. Tady je všecko Horinovo.

Ondra byl opatrný. Ne, že by se neomaleného, nafoukaného statkáře nějak moc bál, ale něco mu říkalo, že někde tady kolem je skryto celé Kropenčino tajemství a chtěl proto za každou cenu ve službě vytrvat. Pravda, po několika dnech už párkrát zabloudil do Žlutého lesa a taky se tu a tam poptával. Ale všecko marno. Na žádné z těch jmen, která lovili v paměti, Kropenka neslyšela. A ve Žlutém lese neobjevil Ondra nic, co by mu ukázalo alespoň nepatrnou stopu. A tak mu moc do smíchu nebylo. Služba byla dlouhá a zlá, lidi pomlklí,

0: všechno na tom bohatém statku jakoby bolelo a záblo. A do žlutého lesa pomalu přicházel podzim.
1: Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí, přiletěl houfka chen, do kruhu si sedli. Když jsem ještě pásla ovce u tří jedlí, přiletěl houfka chen, do kruhu si sedli.
2: Takhle, když ty zpíváš, hned ti to víc sluší.
3: Babičko, co ty tady děláš?
2: Hlídám tě, abys neprovedl nějakou hloupost.
3: Ale jak jsi mě našla?
2: Johochu, když člověk chce, najde i ozvěnu mezi horama. A mně už bylo ve vsi bez tebe smutno. Pořád hledáš tu svou dešťovou panenku?
3: Hledám, babičko, hledám. Ale najít ji nemůžu.
2: No vidíš, já nic nehledala a objevila jsem tenhle opuštěný domek. Je tu všechno na spadnutí, ale střecha je ještě dobrá a mně to stačí. Sbírám si koření a sem tam i ještě lidem s neduhama pomůžu.
3: Jsi tu už dlouho?
2: Pár dní od té doby, co mi řekli, že jsi tu za pasáka. Chodím tě vyhlížet. Patřilo to tady prý nějakému uhlíři, ale ten umřel a holčička, co po něm zůstala, šla prý někam do služby.
3: Holčička? Pro pána. A neříkali ti, jak se jmenovala?
2: Ach, Ondro, ty z ty svý kropenky dočista ztratíš hlavu. V tom domku po těch lidech nezbylo vůbec nic, jen pár střepů a háčkovaný šátek. Dala jsem ho do almary.
3: Mohl bych se na něj podívat?
2: No co bys nemohl, ty blázínku, pojď, můžeš si ho i vzít. Třeba ti přinese štěstí. Na, tu máš.
3: Je hezký. A kde jsou, babičko, ty střepy, o kterých jsi mluvila?
2: Smetla jsem to všechno tamhle pod kůlnu, kdo pak by se s tím mazal.
0: Ale Ondra byl jako posedlý. Uvázal si kolem krku ten hebký háčkovaný čátek a už se hnal do kůlny.
3: Babičko, podívej, tohle byl určitě hrnek. Bílý s kvítečkama.
2: A víš, že jo? Ukáž. Jsou na těch střepech i nějaký písmena.
3: Písmena? Kde? Tady. V. E. A podívej, tady je K a A. Jenže ty dva střepy nepatří k sobě. Sem nejdřív musí přijít tenhle kousek.
2: Heleď, tady je N. A tadyhle, co je to tady? R a U, viď?
3: Teda ty máš ještě oči jako ostříč, babičko.
2: To je po révový vodě, když réva pláče, je dobrý si těma jejíma slzama potírat oči, víš?
3: Ukaž, složíme to takhle dohromady. Vidíš? A hrneček bude na světě.
2: Na mou duši. A teď mi přečti, co je tam napsáno. Verunka.
3: Verunka. Babičko. Babičko, ty moje dobrá duše.
2: Počkej. No počkej, ty blázinku, vždyť se se mnou všechno motá. Tak zastav. No.

0: Se stařenkou se naráz roztančila celá světnice a s Ondrou celý svět. Běžel a běžel zpátky žlutým lesem a potom dál až ke třem jedlím. Tam teprv zůstal na pár vteřin stát. A oči plné slunce a zlatistého listí, které sem letělo z podzimních alejí, pozvedl ruce k ústům a volal na lesy a volal na hory do vysokého nebe.
1: Verunko! Verunko! Panenko dešťová!
2: Ondříčku, tady jsem.
1: Kde? Já tě nevidím.
2: Tady, na hladině děravého potoka. A zas už se mi chce plakat. Ale neboj se, to je jen z radosti. Já ti mám takovou radost, že jsi to dokázal.
0: A z vysokého nebe náhle droboulince pršelo. Takový strmý, hedvábový déšť, jako by poprchalo štěstí. A Ondra utíkal po břehu potoka, jako by měl náhle strach, že mu ta krásná dívčí Verunčina tvář uplave někam k moři.
1: Našel jsem tvůj hrníček, Verunko.
2: Ten byl od tatínka. Dal mi ho kdysi plný malin. K svátku.
1: A ten tvůj bílý háčkovaný šátek nosím kolem krku, podívej.
2: Ten dobře hlídej. Ten je po mamince.
1: Však ti ho brzy dám. Vyběhnu na Křídovou horu dřív, než tam ten oblak nad Višňovým sadem.
2: Jestli mě ale poznáš, Ondříčku, viděli jsme se vždycky jen tak málo.
1: Já tě poznám mezi všemi na světě.
0: Ondra stoupal drobnou klestí a jalovcem jako o závod. Cestu už trochu znal. Brzy nacházel i světlá místa v hustých temnotách lesa, která si prosekal při první cestě vzhůru. Dokola kolem bylo ticho, sem tam jen praskla chvoj anebo jíkl zatoulaný pták. A když pak stanul u temene pahorku, takřka už v oblacích, kde hora Křídová tiskla se k nebesům, úžaslý náhle divže nevykřikl. Smrky se v těsném kruhu před ním rozestouply do kořán, jako by kdosi pohnul temnou zemí.

0: Vítám tě v oblačném království. Vidím, že nejsi zvyklý mluvit do větru. Co jsi tenkrát sliboval, to jsi taky dneska splnil.
1: Ondra se lekl toho olbřímího hlasu. Znělo to mohutně, jako by mluvil hrom. Nebe se při tom hlase chvělo jako list a zem se třásla po kořeny stromů.
2: Já, jak jsem říkal, jdu si pro Verunku.
0: Je to tvé právo, když si její skutečné jméno vyzvěděl.
2: Chci si ji odvést na zem, domů. U nás ji budeme mít všichni rádi.
0: Bude na tobě, aby si o tom přesvědčil. Nebo právě tím se tenkrát proměnila, že ublížena nevěřila v lidskou dobrotu. Pojď tedy a vyber si ji. Však s žádnou jinou si ji nesmíš splést.
1: Nebe se nad křídovou horou rozsvítilo a z osmi světa stran sem připlouvalo osm oblaků, leonkých, bělostných, až oči boleli, a na nich stálo osm bílých dívek. Byly jedna jako druhá, křídové závoje jim z vlasů splývaly až po křehonké paty.
0: To jsou mé dešťové pany. Přehánka, Mžitka, Rosenka, Vlažička, Liánka, Kropenka, Moldánka a Sprška. Poznáš-li mezi nimi tu svou Kropenku, můžeš si ji odvést a učinit ji na zemi šťastnou.
2: A smím na ně promluvit?
0: Ne, to ne. Až si vybereš tu, která ti připomíná Kropenku, jdi k ní a oslov jí jménem. Však spleteš-li se, marná tvoje cesta, vrátíš se dolů, mezi lidi, a sám.
1: Ondrovi se zastavilo srdce. Hleděl z jedné bělostné pany na druhou. Pátral v jejich zahalených tvářích. Svět tichoulince šuměl. Povětří loudavě letělo oblohou. A Ondra darmo přál si potají, aby odhrnulo cosi z tajemství, jež je mu zde přichystáno. Už se vzdával. Už chtěl bezmocně pokrčit rameny a nechat náhodě, aby sama rozhodla, když náhle ucítil, že ho co z divného leonce stiská kousek pod hrdlem. Jakási divná síla, jakási divná moc, jakoby sevřela Verunčin šáteček a jemně táhla ho k té třetí paně od levého kraje. Zprvu se trochu bránil, ale jak sílilo to zvláštní sevření, vykročil za ním k jednomu z těch oblaků, až stanul na krok od bělostné pany.
2: Verunko, jsi to ty?
3: Ondříčku. Ondro.
1: A kde co kolem? Bělostná oblaka a pany v závojích, ba i ten černý mrak na samém vrcholku vzdušného království se náhle ztratili kdes v čirém obzoru. Zbyla jen hora holá vzpřímená. A na ní Verunka v blůzce a sukni na boso, jak chodí na vsi chudé holky pást. A před ní Ondra ohromený štěstím.
2: Však jsem ti říkal, že tě tu mezi mraky nenechám. Na zemi je přece místa dost.
1: A šli. Nebe bylo bez mráčku, křídová hora s nimi sama utíkala k údolí. Když byli dole, vzal jí Ondra do náruče a kus cesty jí nesl, aby jí nebolilo ostré kamení. A ona už zase k pláči nabírala ze samé radosti. A tak jí Ondra honem zase na zem postavil a kosy svolával a ptáčky z křivánky a volal na lidi po vsích a chalupách, ať štěstí vinčujou, že vede nevěstu. Neboť se tuze bál, že se mu poleká, že se mu rozpláče a změní se zas na dešťovou panu.

0: Pohádku Evy Králové Kropenka v roce 1987 natočila režisérka Jiřina Martínková a vy jste jistě poznali, že v pohádkovém příběhu účinkovali Otakar Brousek starší, Otakar Brousek mladší, Simona Vrbická a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

jsem totiž Bůh i ďábel.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

0: Příjemné dobré poledne vám po týdnu přeje Václav Hybš při poslechu šlágru od srdce na Českém rozhlase Dvojce. Druhá květnová neděle je ve znamení svátku matek. Tak milé matky, matinky, mámy, mamičky, mamušky a mamněnky, dnešní hodinka bude věnovaná vám, našim milým maminkám. Přichází celý zástup mužů a místo kytičky vám zaspívají písničky, které vás jistě v dnešní sváteční den potěší. První zpěvák se vám představí sám a dál ho budou následovat Mirek Donutil, Miloš Kopecký a Petr Haničinec.
1: Milé dámy, jmenuji se Jan Rosák a byla mi ač nespěvákovi svěřena ta čest pozdravit vás písní a slavnou písní. Znáte ji jako duet a proto vám možná v ní bude chybět ten ženský protějšek. Ovšem ten vy si jistě dodáte sami.

Lásce už jsem dávno musil odevzdat se ošudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám.

dávno musil odevzdat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lá.

A další písničku Kytičku přinášejí v den svátku matek Jiří Suchý, Lešek Semelka, Karel Hála a Marek Eben s Martinem Dejdarem.

ve slovníku na tisíce výrazů. Když říct ti smím své vyznání, znám plno krásných příměrů a

Když jsem vybíral písničky pro dnešní pořad, byl jsem sám překvapený tím, kolik písní o lásce nebo o mamince jsem natočil a s kolika zpěváky a herci jsem spolupracoval. Byla to práce radostná a moc rád na ní vzpomínám. No posuďte sami. Josef Zíma, Boris Rezner, Pavel Zedníček, Josef Dvořák, Jan Ježek a nebo Joška Černý.

hádám, ač věste, chtěl bych hned, na to vám přísahám, madam, váš lívat rudý red. Vždyť vás mám tolikrát, madam, vy můj jste celý svět. Zas hvězdy budou plát pro vás, zas bude se mi zdát o vás, že místo ručky vám, madam, přece jen líbám.

že tolik je v nich krás, jak v moře hlubinách. To slovy nikdo zná.

0: oči vaše zřít.
1: Český rozhlas Dvojka. Šlágry od srdce. Vybírá a uvádí Václav Hybš.

A v následujících minutách vás Karel Gott přesvědčí o tom, že jde s láskou právě k vám. To, že má rád všechny holky, hravě dokáže Valda Matuška. Jak mohou být rána zlá, potvrdí Jirka Korn,

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě,

Milé maminky, snad jsme vám udělali radost a užili jste si dnešní hodinku, která se zvolna blíží ke konci. Užijte si zbytek sváteční neděle a já se budu těšit na naše další společné setkání při poslechu Šlágru od srdce, samozřejmě na Českém rozhlasu Dvojce, zase za týden. Za všechny se dnes rozloučí Milan Chladil písní té, kterou mám rád. A poté můj orchestr se skladbami Ženy ach ženy a Nikdo v celém světě. Mějte se hezky, od mikrofonu vás zdraví Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: ke českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Pěkný sobotní večer přeju, vážení přátelé. Mimochodem, jakou jste měli sobotu? Byla pracovní? Byla výletnická? Nebo jste relaxovali na sluníčku? Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás zdraví Borek Kapitanček. A držím vám pěsti k tomu, abyste se dovolali. Telefon má číslo 731 800 900. A je to vlastně jenom ta polovina možností, jak se svým příběhem zúčastnit té dvouhodinovky právě začínající Noční linky. A jako vždy mají tyhle dvě hodiny jedno téma společné. Čísla. Učíme se jim ještě, než nastoupíme školní docházku. Obklopují nás. A někdy se jimi i řídíme. A někdy jim přisuzujeme až magickou moc. Čísla, cifry, numera. Dáte na magickou moc čísel? Plánujete třeba práci na zahrádce podle data? Vybrali jste si registrační značku vašeho auta složenou z vám sympatických cifer? Pamatujete si životní či dějinné události, které se odehrály ve snadno zapamatovatelném datu? Jak říkají cimrmanologové? O vašem speciálním vztahu k číslům budete moci něco říct nebo napsat v Noční lince, která právě začíná. A když jsme u těch čísel 731 800 900, to je ten telefon, který byste měli využít až do zítřejší jedné hodiny. Máte-li svůj číselný příběh? Psát můžete tradičně na rozhlas.cz/linka. Nerušený poslech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to čísla, která jsou v hlavní roli, tedy jsou tématem našeho povídání. První volající na číslo, apropo číslo 731 800 900, je paní Dana. Pěkný sobotní večer. Jakou jste měla sobotu? Oddávala jste se sluníčku?
1: No, tady nám teď bouří. Už vám přiznala pravdu.
0: No tak než to z Blatné přijde do Brna, tak snad ještě stihnu přijet domů.
1: To ještě, no to určitě ano. Ono to bude jenom taková místní bouřka. No a můj syn, ten se vrací až ze Španělska, takže já jsem taková trošku nervní, ale chci poslouchat, ale volám hned první, protože za prvé teda mě čísla, pro mě to je prostě životní filozofie, dá se říct. Zabývám se numerologií, teda mimo jiné také. A numerologie je strašně zvláštní věda, protože tam je to opravdu o datu narození. Když vlastně uděláte si takovou mřížku a teď zkoumáte vlastně v tom rozboru, zkoumáte vlastně, která čísla chybí, která čísla jsou ve větší množství a podle toho vlastně je to daleko osobnější než nějaké, já třeba horoskopům vůbec nevěřím, jo, jako takový všeobecný, to mě nezajímá. A k tomu mě vlastně dohnali, já jsem kdysi byla v astrologicko-léčitelské škole a byla jsem tam teda jenom na jeden semestr, ale to mi stačilo a tu numerologii jsem dostala vlastně jako dárek potom poštou, jo, jako za účast. A je to velice zajímavé, protože jako dá se opravdu člověk, kterýho jsem potkala poprvé, když se o to zajímá trošku, tak já si ho rozeberu tak jako opravdu do detailu.
0: No tak na vás pozor.
1: No to jo teda.
0: Nezdělovat na potkání datum narození. Ale paní Dano, víte, co mě zajímá? Já už párkrát o něčem takovém, ano, o čem mluvíte, slyšel. A znamená to, že se, když se narodí vícero lidí ve stejné datum, ve stejném roce, že jsou všichni stejní?
1: No a nejsou všichni stejní, protože potom teda hraje čas narození, přímo ten čas, taky roli, ale to už zase v astrologii, jo, ale v numerologii ne. Tam je teda fakt, že jako těžko se to dá popisovat. Já třeba vím, co znamená, který číslo v té mřížce, když si uděláte vlastně těch 9 čísel, si dáte prostě do takové mřížky a teď to prostě prozkoumáte, tak jako překvapila jsem mnoho lidí v životě, jak přesně to vycházelo, jak klady, tak vlastně i nedostatky, na kterých je potřeba vždycky zapracovat. Je to zvláštní věda. Numerologie je zvláštní věda a říkám, pokud ten člověk se narodí, tak má zase jiný ascendent, a to už není o číslech, jo? Má jiný ascendent, protože tam hraje čas i ten čas zrodu toho narození, nadýchnutí prvního. No ale já to budu dneska určitě poslouchat, protože budu napřímo teda stoprocentně a je teda fakt, že mě zajímají prostě hlavně šestky jsou důležité, sedmičky a pak osmička, to je takové číslo, které prostě v té numerologii dělá trošku neplechu, je to takové karmické číslo.
0: No tak mě osmičky vytrhly už dávno teda. Ale slyšel jsem, že Asiaté mají jako šťastné číslo právě osmičku.
1: Je to zvláštní, ano, Asiaté to tak mají. A nevím proč, já vlastně vůbec nevím proč.
0: No tak máte aspoň domácí úkol,
1: ale víte,
0: paní Dano.
1: Víte co, já jsem třeba zkoumala, já jsem milovala, zbožňovala princeznu Dianu. Jo, to byl takový můj idol ženství. A já jsem zkoumala vlastně, že ona fakt umřela v ten den osmičky. A ono se to vlastně střídá pak po měsících a po rocích a prostě se dá pracovat se vším možným. Nic, nebudu to natahovat, Borku. Já jsem ráda, že jste mi přijal teda do vysílání. Já vím, že prostě já jsem třeba dvojka a to je takový intuitivní člověk,
0: No ale počkejte, vy už mě opouštíte, ale já ještě potřebuji něco vysvětlit. Teď jste se toho ano. vlastně dotkla. Vy jste dvojka a říkala jste, že Diana umřela na den osmičky. Tomu nerozumím, protože umřela 31.8.1997. Kam se jedná o ten ciferný součet?
1: Ciferný součet, přesně. A pak záleží na tom, vlastně, kdy se kdo narodil, tak vlastně se to dává do takový tý vlastně devítimístní mřížky a pak ještě který čísla chybí v té numerologii, tak to je taky podstatný, protože to je taky podstatný. No a já věřím tomu, že vy jste člověk plný odhodlání a dokonce máte takovou senzibilitu určitou, jo, máte asi čiš na lidi, to určitě 100%, jenom tak, jak vás typuju.
0: No, ale tak dobře, budu se tvářit jako, že ano, i když, no, nechme to na jindy. Paní Dano.
1: Já mám zase velké odhodlání, jo, ale ne, když všechno dotáhnu do konce. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím vás, Borku, mějte se moc krásně, krásný večer, noční linku celou. Budu se snažit poslouchat až do konce, protože mě to docela zajímá. A nebudu rozvádět takové ty věci, které už jsou víceméně individuální pro každého.
0: Děkuji za váš telefonát. Otevřela jste noční linku, patří vám. Dík.
1: A už nám řmí, což je znamení.
0: No, tak znamení, to je taky pěkné téma. Možná někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer, dobrou noc. No prostě, je tu noční linka, já vás zdravím. A na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy na téma čísla. S tím dalším čeká teď Iveta. Tak aby nečekala dlouho. Iveto, zdravím do Olomouce.
2: Krásnou noc, děkuji za přivítání. Tak zdravím všechny posluchače, já volám tedy z Olomouce Radíkova. A já chci navázat na tu paní, to, co říkala, to je pravda.
1: A myslíte numerologii, to... abychom vysvětlili těm, kteří třeba přišli později ke svým přijímačům, ano? Pokud tedy navazujeme.
2: Ano, tak ano. Numerologie je vlastně věda, nauka o číslech. A chtěla bych říct, navázat na tu paní, ona měla nějaký odborný kurz, ale já jsem se tou numerologií, mě to vždycky zajímalo, ta astrologie, numerologie a tak dále. Horoskopy, no to je jiné téma. Ale k té numerologii. Já jsem byla takový samouk, já jsem si kupovala různé knihy jako mladý děvče, už od 19 let jsem se tím zabývala, teď už jsem teda stará babka v důchodě, ale chci říct, navážu na tu paní. Já věřím číslům, opravdu ano. Vím, o čem ta paní hovořila. Ona hovořila o mřížce. To je takový čtvereček, abych to divákům, posluchačům upřesnila. To je takový čtvereček, je rozdělený na takové dílky 3, 3 a 3, čili 9 takových čtverečků ve velkém čtverci.
1: Taková sudoku.
2: A teď, prosím?
1: Taková sudoku.
2: Ano. A teď máte své datum narození, ano. A teď v tom prvním sloupci nahoře je jednička, vedle je dvojka, trojka a v tom další je čtyřka, pětka, šestka, sedm, osm, devět. A teď, když máte své datum narození, třeba moje 18. ledna, ano, 1961, tak já si to tam napíšu do té mřížky a teď se vám tam ukáže, která políčka zůstanou prázdná, jak ta paní říkala, jo? A to také něco znamená. Já mám
1: ale
2: takovou knihu.
1: Co to znamená právě? U vás třeba konkrétně, co to znamená?
2: Co to znamená konkrétně moje datum narození? Tak to znamená, když si vyplním tu mřížku, tak vidím, že tam mám 4 jedničky, což je vysoká senzibilita a je to někdy i na obtíž, že ten člověk je strašně citlivý a v tom životě to je závada, jo, protože nevíte, co sám se sebou, jo, když jste třeba mladý, jo, máte třeba nějaké zamilování, nebo vás někdo zklame, nebo to, tak ten člověk má problémy, ty 4 jedničky, to je vysoká senzibilita, vysoká citlivost, to je taky špatně, jo. Potom, když tam má někdo dvojku v té mřížce, datum narození, to je něha. Jo, když má někdo třeba 2 dvojky, tak je to strašně něžný, citlivý člověk, hodně, hodně fakt něžný. Potom, když tam má někdo 6, to je pro mě důležité číslo. Já vždy, když jsem si našla nějakého chlapce, já jsem se dívala do té mřížky, jestli tam má 6. To je rodinné číslo, který muž má v datu narození 6, tak je pro rodinu. Kdo tam nemá 6, tak s tím nic neuděláte. Měla jsem takového přítele, on tam tu 6 neměl a opravdu neměl vztah k té rodině. Furt někde lítal, s prominutím v uvozovkách, furt někde musel brousit, kavárničky, hospůdky, kamarádi, jo. A měl třeba, znám takového přítele, který byl 2x rozveden, protože neměl, já jsem se na to dívala, na to jeho datum narození, neměl v té mřížce nebo v datu narození tu 6.
1: A jde o datum narození měsíc, den nebo letopočet?
2: Celé datum narození.
1: Včetně letopočtu, ano.
2: Ano, samozřejmě den, měsíc, rok.
1: Jo.
2: Teď vám chci říct, dá se vypočítat takzvané životní číslo. To je také velmi důležité. Sečtete si celé datum narození, třeba moje 18, takže 1 a 8, 9. Leden, to je jednička, takže 10. a rok 1961. Takže 10 a 1 je 11 a 9 je 20, 61, 20 a 6 je 26. Ne, teď jsem to řekla blbě.
1: Pardon, znova, že se směju, ale teď mi tak napadlo. Já už jsem zapomněl, jak mluvíte dokonce i PIN na svoji kartu bankomatovou. Vy jste mě zmátla úplně.
2: Takže znova, prostě to řeknu znova, já jsem to blbě sečetla. Takže 18.1.1961 moje číslo celkové, když to všecko sečtete a vyjde vám třeba na konci 26, tak to ještě musíte sečít znova, čili 2 a 6 je osmička. Takže životní číslo vaše je osmička. A moje celkové datum narození, když to celý sečtu, potom když vám to skončí třeba 13, jo, ten konec, tak ještě 1 a 3 jsou 4. Jo. Musí vyjít jedno číslo. Takže mně to vyjde, takže já mám 9 a teď vám to chci vysvětlit. 9, to je mé životní číslo a to znamená, to je duše, nejvíce vyspělá duše. Někomu vyjde 2, to je dle karmy, níže vyspělá duše, ještě se musí několikrát narodit, aby dosáhla té 9.
1: Tak já si to tady počítám a pořád mě vychází po každý něco jiného. Já nevím.
2: Tak.
1: Já nevím.
2: Kdybyste mě prozradili.
1: No, nebudu tak... Vy jste sice prozradila svoje datum narození, ale
2: ano,
1: já s tím nebudu obtěžovat.
2: Tak bych vám to číslo hned řekla.
1: Děkuju. Jste moc hodná, ale víte co, když jsme tak u těch čísel a vy jste to rovnou položila do té numerologie, vzpomínáte si, jestli tahle vášeň začala ještě v době, když jste byla na základní škole?
2: Mě to začalo bavit. Jsem se tím začala zabývat tak 18 zhruba.
1: 18, takže to už bylo po základní škole. Takže mě neřeknete pí na, dejme tomu, 10 desetinných čísel. Nebo tíhové zrychlení. Pamatujete si, jaký je tíhové zrychlení na Zemi? To je taky číslo. Taky nevíte. Takže vy jste prostě jenom přes tu numerologii. Já si to potřebuju ujasnit. Jo? Jestli je to obecná vlastnost vůči všem číslům, nebo jestli je to jenom na tu numerologii. Jo, jestli si pamatujete...
2: Ne, já jsem se hodně zabývala hlavně datum narození. Tou mřížkou, jak říkala paní. To je takový čtverec a on je rozdělen, jak se
1: 9x9, ano. Teda 3, ano. Jo, čtverce, 6, sudoku, ano. Mimochodem, víte, jaký je součet těch cifer od 1 do 9? To je taky potřeba někdy v sudoku, pokud děláte killera.
2: Já to sudoku, já jsem to zkoušela, já to nedokážu, já vás obdivuju.
1: 45.
2: Já to nedokážu.
1: No, tak to jen tak. A vidíte, sudoku, my jsme posluchači, slyšíte, a jak každý prostě k těm číslům přistupuje úplně jinak.
2: No, ano, to je pravda. A pro mě to sudoku, to je fakt pro chytrý lidi a já jsem to zkoušela několikrát. Já jsem to tak chtěla jako dokázat a mně to nejde prostě, jo.
1: No tak každý jsme na tom trošku jinak. Já si konec konců předplácím ten, nemůžu říkat, jaké jsou to noviny, ale vždycky v sobotu je tam i trojice killer sudoku a jenom kvůli tomu já si to předplácím, protože ten zbytek je strašný, ale jako sudoku to musím vždycky v sobotu ráno mít. No. Paní Iveto, já vám moc krát děkuju, já se budu asi zabývat numerologií, aspoň na tyhle 2 hodiny noční linky, protože s tou mřížkou
2: jste mě inspirovala. Je to 45.
1: 45, ano, od 1 do 9, ano, to je 45.
2: Je to 45, teď jsem se to vypočítala. Ještě vám chci něco říct, někteří lidi se bojí 13, jo. Nemusí to být vždy nešťastné číslo. Třeba můj manžel byl narozen 13. září, moje dcerky dvojčátka 13. června.
1: No.
2: Nemusí to být vždy nešťastné číslo. A ještě chci říct, jak mám tu knihu, jo, té numerologii, tak tam píšou, že ta 13 je opravdu jako v datu narození, jo, že ti lidi to mají jako trošku těžší v životě, jo, že ta 13.
1: No tak činí... konečně vím, čím to je, no, já jsem 13. No? Paní Iveto, děkuji moc krát a aby dostali šanci ještě i další, kteří se třeba zabývají čísly, anebo mají vztah cifrám.
2: Takže ať hledají děvčata, dívky, 6. Šestku, to je muž pro manželství.
1: Muž pro manželství. A musí to mít v datu narození, tak jo, to ještě
2: ano,
1: musíme
2: šestka.
1: Říct. Tak.
2: A bude to dobrý manžel.
1: Mějte
2: tak,
1: se pěkně.
2: Dobrou noc. Všichni, nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když jsem v úvozovkách vymýšlel téma pro dnešní noční linku, vůbec jsem netušil, že to naše posluchačky, zatím to byly pouze dámy, které se dnes dovolaly do noční linky, že je to tak chytné. No tak jak Dana, tak Iveta se zabývaly a zabývají numerologií. No a dnes máme pořád ještě 6.6.2026, tak právě proto dnes mluvíme v noční lince o číslech a o vašem vztahu k cifrám, k numerům, k číslicím. Kdo pak další nám teď poví na naší telefonní lince 731 800 900 ten svůj příběh o číslech? Je to Monika. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitančiku, i všem přeju dobrý večer. Dnešní téma se mi moc líbí, opravdu, akorát teda ještě, musím vás za něj pochválit, ještě by bylo lepší 26.6.2026, abyste tam měl všechna čísla se stejným obsazením.
0: I zrcadlově, ale ano, aby to bylo.
1: Musím říct, že teda čísla asi určitě mají nějaký význam hlubší, než si myslíme, ale nesmí se to jako hnát přes sílu. Moje maminka se chtěla jako dobře vdát, vzala si teda dobrého člověka, mého otce, ale to datum trošičku se jí jakoby vymklo ze šťastného manželství, že pak tedy manželství mých rodičů skončilo rozvodem. Maminka si vybrala 22.12.1962 a pak se někde dočetla, že ty dvojky nejsou úplně optimální.
0: Že kdyby třeba počkala měsíc, že by to vyšlo, jo, to manželství?
1: Já bych řekla, že spíš by to chtělo jako impulzivně. Já jsem si vždycky říkala, že kdybych se, nebo třeba máte ty drahé svatby za 500 000 hostina. Já kdybych se někdy vdávala, a to není vyloučený, na starý kolena jsem si říkala, proč ne, tak si vemu, jak to bylo v moderních 70. ve Spojených státech, tak si vemu džíny, kopretinu do vlasů a budu se vdávat bosá na pláži a nějaký hostiny za 1 000 000. A datum nebudu vůbec o tom přemýšlet, ale to sem nepatří. Například na území Spojených států jsem vkročila přesně 11 let a 9 měsíců před 11. zářím, což mě teď úplně vyděsilo, když tak přemýšlím o těch číslech, jak paní Dana, nechápu, kde nabrala tu osmičku u té Diany, to trošku bych chtěla vysvětlit, já když sečtu datum jejího úmrtí, tak mi vyjde 38, jo. To nevím, kde vzala.
0: No, 3 a 8 je potom 11, 1 a 1 jsou 2, takže dvojka mě tam vychází. Ale to, já nejsem numerolog, to jenom
1: no,
0: se držím
1: jako
0: toho, co říkáte vy.
1: Čísla jako opravdu teda s tou posluchačkou, s tou dámou, co říkala, že 6 je rodinný typ, tak můj nejlepší ex-partner teda nemá 6 v rodném datu narození a byl fajn, tak jako
0: no,
1: nevím.
0: No, ale je ex, no, takže taky to asi nevyšlo.
1: No tak máte, teda vy mě dáváte, ale je fakt, že třeba moje babička se narodila 15.3. a moje maminka 13.5., ale to nebyla její máma, to byla její tchyně, jo. A nebo 26. března se narodila moje prababička a na její narozeniny naštěstí, když už teda nežila, zemřel její syn, můj dědeček, takže takovýhle různý.
0: No máte
1: čísla
0: k číslům blízko. A teď mě řekněte, máte auto?
1: Nemám žádný čísla na autě, ale vím, že Karel Gott měl rád osmičky a měl je na autě v telefonním čísle. A dokonce se vlastně ženil sice 7. ledna, ale to bylo v Las Vegas, tady už bylo 8. ledna 2008. A například teda zase ty osmičky jsou tedy pro mě, já jsem měla 2x autonehodu 8. možná i umřu 8. teď jste mě úplně vyděsil. A 8.8.2008 8 mrtvých ve studence. No tak já nechci končit smutně, tak něco veselejšího. V hotelích nebývá 13. patro, že jo?
0: Taky jsem o tom slyšel, no.
1: 13, pokud vím, není v letadle, nebo aspoň si nevzpomínám, že bych někdy seděla na sedadle 13. Tak
0: nevím, to vám budu moc říct za 2 týdny, no.
1: Tak se podívejte prosím pozorně. 11 je prej nejlepší číslo, tam snad všichni přežívají.

0: Ne, nepřeju vám žádnou nehodu, chraň pánbu, ale já jsem teď poslouchala teda výjimečně nikoli vaši audioknihu, ale audioknihu Davida Hecla, prvního našeho pilota, který přiletěl na Airbusu A380. Já jsem se vždycky bála lítat Airbusama a teď už se nebudu snad bát, doufám. Ale...
1: No ale je dobře, že jste pochopila moji otázku na téma čísla, když jsem se ptal,
0: no,
1: jestli jste někdy měla auto.
0: Moje maminka,
1: jaké byste si vybrala vy číslo, kdyby vám nabídli, jo, tak to by mě taky zajímalo.
0: Jaký číslo bych si vybrala?
1: Jako SPZ-ku, jo, myslím. No ale nemáte auto, takže teď se nemůžeme o ničem bavit, jo?
0: No já bych si tam nedala číslo, abych si tam dala jméno.
1: Je rovnou jméno. No tak taky řešení. Dnes už to jde.
0: No, ale jako ještě na závěr řeknu, že moje máti mě trošku zklamala. Já jsem se narodila 10.1. a maminka umřela 1.10. Tak nevím, jako jestli to má nějaký vyšší smysl, nebo co no. To má znamenat, ale je to strašidelný trošku.
1: Monika, která má vztah k číslům přímo nepopiratelný, byla další posluchačkou dnešní noční linky, která zavolala. Já vám za to moc krát děkuji, Moniko, a přeji vám
0: krásný červen. Krásné léto, naschledanou.
1: Bedřich, jak je jeho zvykem, na rozhlas.cz/linka napsal velmi stručný vzkaz na téma čísla. Cituju. Dobrý večer, já mám rád čísla. Konec citátu. Tak něco dalšího. Michal píše, čísla mě přitahují, ač ne tolik jako písmena. Uměl jsem Ludolfovo číslo na 100 desetinných míst. Jenže mi došlo, že na pí se holky fakt balit nedají. Dnes už si pamatuji jenom tak 30 pozic za desetinou čárkou. Pořád si ale opakuji sled čísel na francouzské ruletě. Používám je totiž ve svém vlastním systému, který mi pomáhá snadno vytvářet a pamatovat si různé kódy a hesla. Než mě to nějak přestalo bavit, používal jsem v běžném životě takzvaný master systém, mnemotechnickou pomůcku k zapamatování čísel, která funguje na principu převodu číslic na souhlásky. Následuje příklad, který vám sice můžu ocitovat, ale nevím, jestli to pomocí pouze hlasu bude znít tak, jak to zamýšlel Michal. Například šesticiferné číslo 202527 bych si zakódoval jako N, velké, malé O, ční, malé I, linka, N rovná se 2 a tak dál, uvidíte po jedné hodině. Ale když padla zmínka o ruletě, zakončuje Michal, víte, jaký je součet všech jejich čísel? 666, ano, ďáblovo číslo. Ruleta je prostě ďáblův vynález.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas na čísla. No tak na noční linku rozhodně. A tématem dnešního povídání jsou právě čísla. Volá první muž, tedy dovolal se první muž. Možná vás bylo víc takových, ale zatím to byly pouze samé dámy, které mluvily o svém vztahu k číslům, k cifrám, k numerům. Teď je to Matěj, který čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače u rádia.
0: Zdravím vás. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám z čísel upřímně veliký respekt, hlavně když se mluví o nešťastných číslech.
0: Máte nějaký konkrétní příklad toho, že se nějaké neštěstí stalo pomocí čísel třeba?
1: Pomocí čísel takhle úplně ne, ale třeba datum 13. duben byl pro mě velmi osudným, protože se mi stala taková menší autonehoda. A od té doby vlastně číslo 13 považuji za velmi strašidelné, minimálně jako pro mě.
0: Kdo byl viníkem té nehody?
1: Bohužel to byla kluská silnice.
0: To se mi stalo pod Rohlenkou. Tam jsem udělal první jarní brázdu, kdysi dávno. A stalo se to 14. března.
1: Vám?
0: Mně.
1: No já jsem udělal hodiny. To bylo fakt strašidelný a od té doby se 13. jako opravdu bojem.
0: Kolikátýho je? 6. Ano, 6.6. proto je taky tématem číslo, respektive čísla. Takže máte ještě týden na ježdění autem a potom si dáte den pauzu?
1: No to já vždycky právě. Ale možná v létě bych asi ani nemusel, jsem myslel.
0: Takže to je den, kdy, tedy 13. je den, kdy chodíte do práce pěšky?
1: To, dá se to tak říct. Já mám vlastně ještě vlastní bicykl a tím bicyklem většinou taky jezdím, ale málo kdy.
0: Pamatujete si čísla bez jakýchkoliv problémů, nebo si musíte zapisovat třeba PIN k vaší kartě nebo k vašemu telefonu?
1: Záleží, jaký čísla. Třeba PIN zrovna ne, ale třeba na roky, na dějepise, to jsem měl problém, abych se jako přiznal.
0: Takže letopočty, to byl problém v dějepise. Taková ta mnemotechnická pomůcka 4, 5, 6, 7, mám tím na mysli slavné červencové dny, respektive upálení mistra Jana Husa, to si nepamatujete, jo? 4, 5, 6, 7, 14, 15, 6, 7.
1: To si pamatuju.
0: Jo, no tak prosím, tak můžeme pokračovat v tomto duchu. Tak mě řekněte, třeba, ne, vážně, já si teď dělám legraci, takže čísla ovládáte, dobře, tak ovládáte, ale máte k ním respekt.
1: Ano.
0: Matěj, děkuju. Mějte se hezky.
1: Mě taky, nadchla.
0: Pavel ze Židlochovic píše, přeji všem krásný noční čas a co se týče čísel, tak jenom bych tady zmínil, že podávám sice ne pravidelně, ale jenom když to finančně situace umožní, tak 10 šťastných. Aha, a sice ne, napsal totiž dohromady, to mě zarazilo. A používám stále stejný tiket se stále stejnými číslicemi, nebo čísly, i když jednou za rok to změním, protože jsou tam nějaké údaje, co se týče věku. Takže to jsou vlastně každý rok jiné čísla. Jiná čísla. Jinak zůstávají data narození a podobně, ale číslo věku se mění každý rok. Ano, to tak bývá. Tak tam akorát nedochází ke změně, jinak stále stejná čísla. Tak to je asi tak, co se týče čísel všechno. Děkuju, Pavel ze Židlochovic. Já děkuju, Pavle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čísla, numera, cifry, číslice, no všechno, co s čísly souvisí. O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A tohle je naše posluchačka Staňka, která zřejmě má co říct. Pěkný večer přeju.
1: Děkuji pěkně, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co se týče numerologie podle čísel data narození, to je jedna věc, ale já spíš tedy holduji numerologii podle jména.
0: Jak
1: no to je taky
0: se to dělá?
1: Tabulka. No písmena, jako vaše třeba Borek, jo, nebo to. Takže já vám to můžu říct.
0: Víte co, já o sobě nechci radši nic vědět. Jestli můžete, třeba demonstrujte
1: ačko,
0: na někom jiném.
1: Ačko je jednička a je S, taky je jednička.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Mm-hmm. Bčko je dvojka, KT je taky dvojka.
0: Mm-hmm. Takže k písmenům jsou přiřazena čísla.
1: Ano. LU je taky trojka. D je čtverka, MV je taky čtverka. Bčko je pětka, N a dvojité V je pětka. F je šestka, OX je šestka, G7, P a Y, to všechno je sedmička.
0: Teď to znělo trošku jako záznam šachové partie. Promiňte, že jsem vás přerušil, ano. Mě to prostě nedá. Já jak poslouchám, tak si říkám, jestli se dostaneme i do autu, jako Jára Cimrman. No nic, pokračujte prosím dál.
1: Háčko je osmička, Q je osmička, Z je osmička. I je devítka a R je devítka.
0: Mm-hmm.
1: Jo? A podle písmen ve jménu potom vlastně přiřazujete a sčítáte ty čísla. Jo? Jedničku, dvojku, trojku, čtverku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku.
0: A kde je nula? Ta nemá přiřazeno žádné písmeno?
1: Ne. Mm-hmm. O je tam šestka. F je šestka, O je šestka a X
0: ano,
1: je
0: ano,
1: šestka.
0: To jste říkala, mě zajímala ta nula, jestli je k něčemu přiřazená.
1: Ne, to jsou písmena, tam nula není.
0: Dobře, jenom jsem se ptal.
1: Ale potom, když sčítáte a vyjde vám nula, tak třeba jedna plus nula je jedna, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže spíš podle toho se orientuji, ale jinak, že bych byla až tak nějak upřeně důvěřivá, já si myslím, že ten život trochu tak máme ve vlastních rukou. Já se tedy zajímám o automatické písmo už pár let, ale jako jsou to všecko máme ve svých rukou, všechno je síla mysli.
0: Paní Staňko, řekněte nám, kteří neví, co to je automatické písmo?
1: To je písmo, že, jak bych vám to řekla, kladete otázku, musíte se ale na někoho obrátit, musíte mít takového toho pomocníka svého, no a v podstatě držíte lehce tušku, jo, a na základě těch vašich otázek, jako vám to potom píše celé věty.
0: Jako vy sama nevědomky píšete celé věty.
1: Celé věty, ano, nevědomky. Mm-hmm. Do toho žádnou mysl nemůžete jako vkládat.
0: Mm-hmm.
1: To nejde, to byste ovlivňoval nebo něco si přátom. Musíte mít opravdu čistou hlavu.
0: No tak já si dám k posteli dneska papír, tušku, kdyby náhodou to na mě přišlo v noci.
1: Dobře.
0: Děkuji, paní Staňko.
1: Zkuste to.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Jaký je váš vztah k číslům? Jestli pak si pamatujete všechny ty takzvané piny, které potřebujeme skoro dennodenně. No, možná někdo ne, ale věřím, že se pár takových najde, kteří si je někam píšou a někteří si je pamatují pomocí, dejme tomu, mnemotechnických pomůcek a někdo ta čísla vidí třeba jako písmena nebo přiřazuje. Taky už tady byly ty případy i citované od Michala, že si přiřazuje k písmenům čísla. Stejně tak jako, tedy podobně jako teď Staňka. O číslech si můžeme povídat ještě zhruba hodinu a 10 minut, takže tady je další číslo. To byste měli volit, chcete-li vstoupit do vysílání noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to máme další cifry, 10 prstů pro život. O číslech. O číslech si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je připravena Petra, která nám řekne, jestli je kamarádka s čísly. Dobrý večer, Petra.
1: Dobrý večer.
0: Jste nebo nejste kamarádka s ciframa?
1: Já jako s číslama jsem docela kamarádka. Mě strašně bavila na základce matematika, úplně mě to fascinovalo. Ale já jsem se vždycky k tomu snažila nějak přijít poškrkané všechno, nějak jako jinak než ostatní, jo. Takže učitel ze mě šílel. Výsledek byl správný, ale postup nemohl absolutně pochopit, jo.
0: A vy jste viděla čísla jinak než asi my ostatní, že jo?
1: Jo. A prostě když jsem šla na učňák, když jsme byli na základní škole v 8. třídě, tak se připravovali na přijímačky a já jsem šla na učňák, ale fascinovaně jsem s nima počítala ty slovní úkoly, to mě úplně fascinovalo. A byl tam jeden slovní úkol, už je mě přes 50, tak už to nepamatuju přesně, ale prostě já jsem si ho tak vzala do paměti, spočítala jsem ho teda dobře. Učitel ze mě šíle, proč poslouchám je, proč si neopakuju něco jiného, ne? A přišli jsme na učňák a teď učitel první hodinu matematice říká, já si nedívám na známky, já si vás nebudu, to dám jeden úkol. Oznámkuju první tři, ti dostanou za jedna, nemusíte se bát, nikoho jiného známkovat nebudu. A začal říkat ten slovní úkol a ještě než prostě on ho dořekl, tak já už jsem si vzpomněla ten výsledek. A já už jsem se hlásila, ne? A teď jsem si mezi tím psala něco na papír, škrkala tam, ne? A už se, ale jak ho dořekl, v momentě, kdo ho dořekl, tak se přihlásil další spolužák a chvilinku po něm ještě jeden. On řekl, že prvním třem dá jedničky.
0: To je třída plná géniů.
1: A teď prostě on říká, no tak dobrý, nebudu se vás, ale říkal, tak pro jistotu jenom vy máte za jedna, říkám ne. Tak za dva jste měla z matematiky, říkám ne. Za tři? Říkám, myslíte v 8. třídě, a ono. Říkám, tak ne, ale to není možné, já jsem říkal, že se mě nebudu dívat do papíru, jste měla čtverku, říkám jo.
0: Takže přestože čísla jsou vaší v uvozovkách vášní, vy jste skončila základní školu se čtyřkou z matematiky.
1: Ano, na učňáku už jsem měla teda dvojku a potom jeden rok aj trojku, ale jinak jako čísla mě fascinují. A můj taťka byl vlastně kouzelník amatér, on kouzel, dělal různé čáry, triky. Aha. A já jsem do toho vyprávila s číslama různé hádanky a fígle. A třeba jenom taková jedna, jestli můžu kratička, myslíte si nějaké číslo v duchu? Mm-hmm. Připočtěte k tomu 5. Mm-hmm. Připočtěte 4.
0: No jo, a já to mám desetinný místa.
1: Aha, tak to jsem zase měla říct, že to má být.
0: Teď jsem vás dostal, že jo?
1: No, no. No ne, a když to prostě tak řeknu a ještě tam máme dělení a pak řeknu, abyste odečetl to číslo, které si myslíte, tak uhodnu, které číslo vám vyšlo. A když to řeknu třeba 10 lidem, tak všem vyjde stejné číslo, ne? A to vždy všichni úplně, nebo i když jsme byli někde to, tak všichni úplně nechápali, jak to vím, ne?
0: No tak tatínek byl kouzelník a vy jste kouzelnice s čísly, no.
1: No a já jsem do toho s číslama různé takové ty fígle a takže jako čísla mě vždycky fascinovaly. Piny si pamatuju některé, kde, tam, kde už to musí být složitější, tak si to musím jako psát, ale... Mm-hmm.
0: A máte čísla? Vůz? Já už jsem se na to ptal třeba i naší posluchačky Moniky a zeptám se i vás. Máte auto a nabídli vám na dopravním inspektorátu nebo na dopravním odboru, že si můžete vybrat SPZ-ku? A jakou jste si vybrala? To by mě zajímalo.
1: Ne. Značky jsem tu možnost neměla si vybrat. Ale když už jsme u těch aut, tak já jsem měla auto, to je teda trošku mimo téma, a my jsme si koupili nové auto s manželem, škodovku, já jsem vždycky chtěla 120 starou, tak jsme si koupili 120 a byla jsem si na sebe přepisovat. Přepsali nám to úplně v pohodě a byli jsme to přepisovat v Kyjově a jeli jsme do Brna a hned za Kyjovem první policie zastavili nás a zastavili, kontrolovali, že teď se pali na auto, vy si děláte srandu, říkám proč. Že v tehličáku máte, že to auto bílé. A říkám, ale ono je modré, ne? Teď jsme na to koukali a ona to tam nějak blbě, ono bylo původně bílé. To tam blbě napsala.
0: Aj.
1: No, ale co? Po cestě nás zastavili ještě 4 policajti. A tím druhým jsem hlásila, já mám takový problém, ono není moc bílý, je modrý, ale já to přepíšu.
0: Já mám takový pocit, že oni si vás předávali pomocí vysílačky.
1: Mně to taky tak přišlo, já říkám, veď ty jedno a už to bude. A manželitky, no tak už to bude po třetí, no tak už to bude po čtvrté, ne?
0: Petro, moc krát vám děkuju. Mějte se hezky, jo, a přeji vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Jo, vám taky naschledanou.
0: Blíží se půlnoc, za malou chvilku už bude nový den. A svátek bude mít Iveta. No, gratuluju, dámy. A vlastně bych měl ještě teď pogratulovat všem Norbertům. Pořád ještě máme 6.6. I proto je tématem noční linky to, o čem si dnes povídáme, tedy čísla, cifry, numera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Už minutu a půl jsme ponořeni v novém dni. A abych byl stylový, protože tématem noční linky, kterou právě posloucháte, jsou čísla, jsme ponořeni v nové cifře, v novém čísle. No tak už je 7.6.2026, ale pokračuje ta možnost, máte-li kladný, anebo třeba i velmi záporný vztah k číslům, zavolat a říct právě ten svůj příběh o číslech. Zabýváte-li se numerologií, tak teď na malou chvilku neposlouchejte, protože Vláďa napsal na rozhlas.cz/Linka: Dobrý večer, nemáte to teda dnes vůbec jednoduché? Úsměváček. Nazývat numerologii vědou je odvážné, ale jako koníček je numerologie bezva. Nutí lidi aspoň počítat, když dnes není matematika v kurzu. Pěkný večer všem. Už můžete poslouchat, numerologové a numeroložky. Mám tady další vzkazy. A samozřejmě, že i vy můžete napsat na rozhlas.cz/Linka. To je jedna z možností, jak svůj příběh, svůj postřeh o číslech dnes dostat do vysílání. Ta druhá šance je potom pomocí telefonu 731 800 900, ale zpět k té naší bráně, respektive k webu, na který píšete. Mám tady vlastně dva vzkazy, řekl bych synchronizované, protože ve 23.40 napsal Michal: A my na Slovensku máme rádi čísla. Pozdravujem z Valdova u Nové Paky. A o 8 minut později napsal Jaroslav z Židlochovic: Já mám čísla také velmi rád, jako ti Slováci. Prosím, zahrajte Prodigy. Děkuji. Není zač, protože Prodigy opravdu nabídnout nemůžu. A teď další z vás, který má vztah k číslům. Je to František. Já jako majitel firmy musím stále pracovat s číslama. Za prvé, když beru nového zaměstnance, tak ten se prvně ptá, kolik si u mě vydělá. To za prvé. Já mu musím říct podle toho, kolik on vydělá mě. Dále se ptají zákazníci, abych jim udělal nabídku za práci, kterou chtějí po mně. Abych jim udělal. Musím znát ceny materiálu, ceny za práci, takže opět spousta čísel. Takže pane Borku, i když ve škole, mě pravopis moc nešel, to nakonec je zřejmé z mojich psaných příspěvků, ale práce s číslama ta mě začala bavit až v dospělosti. Poznal jsem lidi, kterým práce moc nešla, ale všichni uměli počítat. Na tyto lidi si člověk musel dávat pozor. Moc pozor. František ze Židlochovic. Františku, děkuju. A další příběh na téma čísla. Po písničce, kterou vám zaspívá Marie Rotrová, vítám vás v novém dni. Je 7. Je neděle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já vlastně nevím, jestli jsem se toho spojení bál nebo ne, ale zatím jsem ho nepoužil. Udělá to za mě Radomil. Já, když jsem měl v úvodu říct, jaké že je téma dnešní noční linky, tak jsem sice použil hodně slov, ale spojení kouzelná čísla jsem nějak vynechal. Radomile, dobrý večer. Děkuji, že jste mě k tomu znovu dostal.
1: Krásný dobrý ráno v té Božku.
0: Zdravím vás.
1: A všem posluchačům, kteří ponocují stejně jako já a poslouchají vaši linku, máte dneska úžasný téma, čísla. A já jsem si tak hned jako vybavil, když jsem slyšel poslední váš hovor do éteru takhle po zprávách nebo po přelomu na půlnoc, půlnoci na teďko, na nový den, tak já mám ty kouzelný čísla v tom, asi v těch datech narození, možná mě a mý partnerky současný, kterou mám už o víc jak možná 13 let. Aha. Není to teda moc častý, že bych měnil partnerky, ale...
0: Ale když ale... už, tak je to podle čísel, jo?
1: Tak možná ty čísla byla spíš jenom náhoda, protože já když jsem narozen posledního dne v měsíci desátém, 31.10, a jsem rok výroby 85, tak jsem zjistil, až jsem se vlastně s tou děvčinou seznámil trošku víc, že ona je narozená 13.10.86. Mm-hmm. Jo, takže se prohodili dvě cifry. A co je ještě, ale není to o číslech, je ještě víc zajímavý, že já jsem Radomil, jak jste mě představil, a moje partnerka je Radmila.
0: Takže jo? Něco jí tam sice chybí, ale něco zase přebývá. To je ten 86. zatímco vy jste 85. Takhle bych si to vysvětlil já. Jo? Mnemotechnicky bych si to možná i pamatoval. A když jsme tak u toho, já vím, že není podstatné to, co já si myslím o číslech, ale přece jenom já jsem byl vděčný za to, že v těch dávných dobách, kdy jsem ještě byl ženatý, že datum svatby bylo 10.10., protože já bych si to jinak nezapamatoval. No, to si dobře pamatuje, to je dobře zapamatoval ten
1: datum. Mám ještě jedno zajímavé číslo, tak jak pan František ze Židlochovic psal, že má firmu a teda firmy mají IČA. Já když jsem si šel dělat OSVČ na úřad, tak mi vlastně ten jejich jako generátor vygeneroval automaticky nějaký číslo jako IČ. A to moje IČ je 0406, když to spojíme ty dvě čísla 4 a 6 je 10, tedy 10. měsíc narození pro oba dva. A 13.10. Jo? 0406 13.10.
0: Jo, tak nevím, to je Radmila. Takže ta firma je z poloviny Radmily. Jo?
1: V podstatě.
0: Až půjdete od sebe, tak bude chtít půlku.
1: Nejsem ženatý.
0: No tak to je dobrý. To je celý vaše.
1: Zatím.
0: Ano, to mě připomíná ten vtip. Jsem vděčný své ženě. Udělala ze mě milionáře. Jo, ano, předtím jsem byl miliardář. No.
1: No, jak se to vezme. Někdy jsou ženy naše poklady a když až chlap jako přijde o tu babu, tak zjistí, o co přišel. Někdy není za co stát, tak to pustíš dál, jo? To jedno, kvítí, slunce nesvítí, jak se říká. A nic nevydrží věčně ani láska k jedný slečně, to se taky říká.
0: A ale když vyprchá ta chemie, tak potom už zbývá jenom úcta, že?
1: Tak, respekt a porozumění a pomoc, když ten druhej nemůže a tolerance chyb a opakování, protože ty roky prostě letí. A je fakt, že když je někdo spolu už 13 let, tak to už jako můžeme před sebou prdět a říkat si o pice a jo a prostě se s tím snad možná do konce života. Je otázka, jak dlouhý ten život bude, že jo? Ale jako fascinuje mě, že když ti čísla mají ti lidi spolu jako kulatý, 30 let spolu, 50 let spolu, to je fascinující.
0: To je. Já se ještě zeptám na jednu věc. Radomile, vy asi máte auto, že?
1: No, naštěstí. Ještě.
0: Ještě pořád? Tak máte Radmilu, tak máte ještě i auto. Když vám nabízeli SPZ-ku, jsem málem řekl, ale je to registrační značka, takže když vám nabízeli SPZ-ku, tak jste si mohl vybrat z čísel? A jestli ano, tak vybral jste si nějaké kouzelné?
1: Zatím ne, ale už jsem párkrát uvažoval nad tím, že bych si nechal RZ-ku jako udělat na požádání. A spíš bych tu RZ tu neudělal jakoby tady z těch nějakých 13, 10, 85 a tak dále, ale já bych ji udělal takovou jako textovou. Koko, co, koko, co, TCO, CO nebo C0, C0 a Fox, FO nebo F0X, koko Fox.
0: Takže kysličník uhelnatý, fluor, kyslík a X. Jo. Já bych si to takhle pamatoval.
1: Ne, když se to zafixuje jinak, tak Coco je jméno, respektive byla přezdívka pro paní Chanel. Coco, Chanel. Coco, co. A Fox je anglicky liška. Takže liška Coco, to je mý druhý já, moje dítě. V závorkách hřezavý, čtyřnohý, s oháňkou. A to je taková druhá bystrouška současnice.
0: Víte, co by mě zajímalo, jak si, už jsme tady o tom mluvili, jak si někdy třeba policisté vysílačkami předávají kontrolovaného či kontrolovanou. No. Oni teď už asi mají nějaký přístup do databáze, jo, aby zjistili, jestli třeba vůz není kradený, ale v dobách, kdy se to ještě hlásilo někam na centrálu, tak vlastně museli číst to číslo. Jo, tak jak to, jak to je vlastně dneska, když třeba by, kdyby třeba vypadlo to datové spojení a oni museli hlásit na ústřednu, on tady má napsaný COCO, prosím tě, netahej sem nějakou civilní obranu. Jo? Jak by to asi četli, tu vaši SPZ-ku, teda RZ-ku, no?
1: Jo, rozumím, a pardon, teď ještě poslední vtip nakonec, než pustíte další song. Jak to mám říct, takhle. Baví se dva kamarádi a říká jeden, tyjo, můj děda ten byl elektrikář. A ten kamarád se ptá, jak si na to přišel. No já jsem našel na půdě helmu a na tý byly dva blesky.
0: To byl, ano, elektrikář. Mějte se hezky a naslyšenou, Radomile. Raději. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a jsou to čísla, která spojují všechny vaše příběhy, vaše telefonáty i vaše psané poznámky, glosy a třeba i názory na to, jaký vztah k číslu mají ti ostatní, kteří už byli slyšet. Paní Marie, zdravím vás. Vy jste vlastně přímo za rohem. Vysíláme z Brna a vy jste taky Brňačka. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, já vás všechny moc zdravím. Ráda poslouchám vaši linku a dneska mě to zaujalo, protože ty numera jsou opravdu velice zvláštní a někdy až takový jakoby strašící. Mluvila tam paní, která mluvila o tom, že její, já nevím už teď, kdo z rodiny byl narozený 22.12., a že to teda nedopadlo dobře a dvojky a tak dále, že nedopadly dobře. No tak bohužel já mám ten opačný názor na to. Já jsem narozena 22.12.42, což už je teda požehnaný věk. Brala jsem se, nebo vdávala jsem se 22.62.63 sice. Syn, když se narodil, tak měl na ruce čísilko 22. A navíc 22. je Petra, což se jmenuje taky Petr, teda ten první syn. No. Takže mě fascinují dvojky. Navíc jsem dělala zkoušky na vysoké, měla jsem, vytáhla jsem si otázku číslo 22. Takže mě dvojky pronásledují celý můj život. A manželství moje trvá 63 let. Takže... A můj muž zase obráceně, ten je zase 4, ten má zase jedničky, 41, ale je 22. ledna, takže zase má 22, ale jedničku jako v měsíci a jedničku na konci. Takže jedničky, dvojky mě pronásledují prostě celý život a mohla bych říct, že to je docela příjemné, nemám s tím špatné zkušenosti ani s dvojkou, ani s jedničkou.
0: Ale víte co, já si myslím, že tak, jak jsme každý trochu jiný, někteří hodně jiní, tak každý to můžeme mít vlastně jinak, jo? Někomu dvojky takzvaně konvenují, prostě jsou mu sympatické a někdo má oblíbené úplně jiné číslo. Nakonec, vemte pravda. Si ty takzvané osudové osmičky pro naši republiku. 18., 38., 68. A těsně ano. To vyšlo v tom 89., že tam ještě byla ta osmička sice na desítkovém místě, ale byla tam, no.
1: Je to tak. Já jsem si ještě vzpomněla, že taky Helena Vondráčková se vdávala 22. února, 22., myslím 2000, nevím jestli 2002 nebo 2, taky má dvojky a taky šťastně dopadla. Hmm. Takže jako, ale opravdu ty numera jsou velmi zajímavé a někdy, a zase vnučka, ta zase má trojky, ta se narodila v pátek 13.3., ten zase pro nás sledují trojky. A tak myslím si, že každý něco jako v tom životě nějaké to čísílko má, buď příjemné nebo někdy nepříjemné zkušenost, příjemnou nebo nepříjemnou zkušenost, ale že je to docela fajn.
0: Já si myslím, že pravdu definitivní a stoprocentní asi nikdy nepoznáme. A pokud nás třeba teď poslouchá někdo z klubu Sisyfos, takový ten opravdový skeptik, tak si řekne a zase nám tam někdo hledá spojitosti a pravidla a vzorce tam, kde nejsou. Jenomže, jak říkám, kdo může říct, že zná stoprocentní pravdu a stoprocentně všechno?
1: Nikdo, protože pravda je relativní a to opravdu ne. A každý myslí, já si myslím, že je to tak, že jak se každý s tím čísílkem vyrovná a není nutné nad tím nějak tak bádat a rozebírat. Já sice na takové ty numerologické předpovědi tak moc nevěřím, i když člověku navrtává takový červíček potom, když slyší nějaké nepříjemnosti o tom čísle třeba, tak vás to navrtává. Takový nějaký ten červíček tam prostě je. Zas navrtá, jestli jako opravdu je to dobře, nebo je to špatně, ale já si myslím, že člověk se s tím nějak jako...
0: Já bych to přirovnal k tomu, že každému se líbí jiná barva. A není na tom nic špatného, že někdo má rád fialovou, někdo kombinaci žlutá, pravdu, oranžová, třeba.
1: Každý jsme nějaký.
0: A prostě máme i sympatická čísla. Když jsem u toho, kdybyste měla Kdybyste měla třeba PIN k vaší bankomatové kartě, který se skládá z čísel, která vám sympatická nejsou, co byste dělala?
1: Neměnila bych to.
0: Dobře.
1: Ne. tak co se... Ne. Mám samozřejmě úplně jiná čísla na PINu a to... Ne, tak to ne.
0: No to nemusíte říkat, to z vás neloudím a už vůbec ne do éteru.
1: Ale říkám, že mám úplně jiná čísla a nikdy bych to neměnila. Ne, tak dalece, jak si nejsou závislá na těch čísílkách.
0: Rozumím. Jako... Paní Marie, děkuju. Jsem rád, že si rozumíme v tom směru. Sympatická čísla, já je taky mám a já vám přeju krásný červen. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou.
0: Telefon je 731 800 900, volat na něj můžete ještě 30 minut, abyste řekli, jaký je váš vztah k číslům. František píše... Moje narození je, uvádí datum, to vzhledem k GDPR a já ani nemůžu uvádět, že to až potom dám na web. Nevím, co se z toho dá vyčíst. Františku, já taky ne, já nejsem numerolog. To si budete muset zajít zřejmě za paní Danou nebo za Ivetou, která je numeroložka samoučka a už byla slyšet na začátku noční linky. Teď pokračujeme k písničce Jiřího Korna a potom k dalšímu vašemu příběhu na téma čísla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a opravdu jsem až tak moc nepředpokládal, že vás tak zaujmou čísla. Je to téma Noční linky. Dokonce natolik, že jedna z našich posluchaček, která před chvilkou volala, zatím ji můžu jenom pozdravit, říkala, jestli by paní Iveta nemohla zopakovat, co která čísla znamenají. Nemohl jsem je propojit, ale mám pro ně i pro vás, kteří třeba máte podobný problém nebo touhu, jeden návod. Buď to aplikace Můj rozhlas, anebo audioarchiv na webu, rozhlasovém webu, tedy rozhlas.cz. Tam si vlastně můžete znovu a znovu přehrávat třeba i celou naši dnešní noční linku. Včetně všech mých přeřeků, proto ho mám tak rád, ten audioarchiv. Ale teď čeká paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaký je váš vztah k číslům, paní Marie?
1: Já bych řekla asi tak, nevím, možná je v tom nějaká symbolika, protože když jsem chodila s manželem, on si koupil motorku, přijel a já jsem měla jako narozeniny 25. a on 7. A on měl na té motorce, tam bylo GT, jo, a 25.07.
0: Takže no, on si vybral SPZ-ku?
1: Tenkrát to nešlo, bylo ještě za starého režimu, to nešlo, prostě to byla náhoda, jo? A ty čísla prakticky, ta sedmička, dvojka, pětka, to nás provázelo, vždycky jsme to měli, třeba koupili jsme auto, měli jsme v tom ty čísla nějakým způsobem, tady tyto tři. No a další věc je taková, že on měl rodné číslo, já jsem měla rodné číslo, nebo mám ještě rodné číslo, manžel umřel, bude to 8 roku, jo, a jeho rodné číslo končilo tím trojčíslím na konci, jak vždycky bývá, že datum narození a na konci jsou tři čísla.
0: No, bývala nevím, tři čísla, teď už jsou to čtyři, ale bývalo to tak.
1: No, tak za nás byly tři čísla, takže on měl 0,098 a já jsem měla 0,02.
0: Takže dohromady jste dali kulatou stovku.
1: Ano, dohromady jsme měli kulatou stovku. A prostě takové ty čísla, které se skládaly, jo, tak to byly takové náhody, že prostě to do sebe zapadalo.
0: A já vám rozumím, já vám rozumím. Já jsem svého času, teda já mám hodně úchylek, jo, já třeba počítám schody, kolik schodů máme do práce a kolik schodů máme domů a tak dále. Ale já jsem svého času si sčítal vlastně ta dvě dvoučíslí v těch registračních automobilových značkách. A pokud to byla dohromady stovka, tak jsem si v duchu říkal, hurá, mám dalšího výherce.
1: No, tak ono je to prostě, já nevím, je v tom určitá symbolika, nebo jestli je to karma, nebo já prostě nevím, my jsme spolu žili 38 roku, že, než prostě až umřel, že, no a jestli ty čísla do sebe zapadaly, jestli jsme měli spolu být tolik roku, že, je to osud asi. A ty čísla nějakým způsobem asi v tom mají nějakou symboliku. Tak si to myslím.
0: A že jsem tak smělý. Vsázíte třeba číselné loterie podle dat narození?
1: Ne. Občas jsem si sadila, ale teď vůbec ne, jo, ale manžel kdysi někde chytila ho taková prostě, že dělal rozpis, jo, a já už nevím na dost těch sloupků a teď přišel do práce a říká, chlapi, mám rozpis, že dejme si to, složme se, dejme si to, jo. Tak prostě složili se, dali ten rozpis, jo, prakticky, a teď bylo, že to je moc peněz, že dejme to jenom na první tah, jo. Dali to jenom na první tah a ten druhý tah vyhrál první cenu.
0: Tak to je na infarkt.
1: Ano, a potom si to dali ještě párkrát a už nikdy nevyhráli.
0: Já myslím, že ten, který navrhl dát si to pouze na jeden tah, potom byl cílem mnoha útoků.

0: kůže?
1: To byl ten auto, to byl můj manžel.
0: Tak byl takhle přímo váš manžel. Je, no tak to...
1: No, z tlouku do hlavy, no.
0: No, nejvíc to brzelo asi jeho, to je pravda. Paní Marie, moc krát děkuji.
1: Tak byla to, že byla to hra, byla to jako to, no, tak já říkám, no,
0: hra, hra to byla, ale mít tehdy 100 tisíc, že to je jako dneska vyhrát,
1: no,
0: jen tak prostě
1: to bylo,
0: mega.
1: To bylo ještě za starého režimu.
0: No, paní Maruško, děkuji. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto, které už se blíží.
1: Mějte taky hezky a nashledanou.
0: Naslyšenou. Telefon, který za malou chvilku uslyšíte vás, ještě 20 minut bude spojovat se studiem Noční linky Českého rozhlasu. Neváhejte a napište, jestli váš vztah k číslům je něčím výjimečný. No nebo jestli vás to vůbec nezajímá, taky napište třeba na rozhlas.cz/linka. Jana už napsala, já tu mám takové zajímavé číselné údaje. Začátek první světové války 28.7.1914. 28 plus 7 plus 19 plus 14 rovná se 68. Začátek druhé války 1.9.1939. Opět číselný součet, no, ciferný součet, rovná se 68. Rus vkročil na Ukrajinu 24.2.2022. Ciferný součet 68. Zajímavé, že? Tak dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O svém vztahu k číslům teď přichází do noční linky něco říct náš posluchač Ivan. Vítám ho a zdravím. Dobrý večer. Dobré ráno, už jsem málem řekl rovnou. Ale ano, skoro ráno. Za chviličku vychází sluníčko.
1: Ano, je to pravda. Podívejte se takhle, pokud je o čísla. Já jsem nevidomý a byl jsem 40 roků u telefonu. Jsem bývalý telefonista. A samozřejmě čísla, telefonní čísla si pamatuju ještě už dávno nefungují, ty lidi už možná třeba ani nežijou. Bohužel si pamatuju i číslo kamaráda, který už bohužel tady není mezi námi, ale ty číslo si neustále pamatuju. Samozřejmě v celé Praze došlo k velké změně telefonních čísel, hlavně v roce 2002, kdy došlo k hromadnému přečíslovávání.
0: Nebyl to rok 2001?
1: No, víte, že jo, asi budete mít pravdu. Já teď už to mám trošku přece jenom po tolika letech už možný to byl 2001.
0: Já mám mnemotechnickou pomůcku, že to bylo tehdy, když jsem byl na dovolené na Lesvosu, takže to muselo být 2001. No, ano. Ano, a teď si zrovna píšu telefonní, já si pamatuju dodnes telefonní číslo, které jsme měli, když mi bylo 6 roků, 59404.
1: No vidíte, to je brněnský číslo,
0: ano. No správně, ano. Jste profesionál, Ivane, na vás já si nepřijdu.
1: No, stává se mi, že mě potkají třeba bývalí kolegové z práce a říkají, hele, jaký měl číslo, dejme tomu pan Novák. No, říkám 383, no.
0: Páně, dobrý.
1: Takže akorát jednou to se mi stalo, to jsem byl po vážné operaci a chtěli po mně telefonní číslo. A já si za něj nemohl za nic na světě vzpomenout. Vlastní telefonní číslo, říkám, no to už je teda v háji se mnou. No a jedni říkali, ale sám sobě nevoláš přece. No, kamarádů číslo jsem si pamatoval, já nevím, to byla těžká, to byla takzvaná jaterní encefalitida, jo? To znamená, že v podstatě nemoc jater způsobila, že se mi v podstatě vymazala velká část paměti, ale kamarád mě ujišťoval, neboj, to naskočí znova. Já jsem třeba volal kamarádovi, prosím tě, jaký číslo je na tu a tu službu. Volám už asi po šestý. Mě to je blbý, ale ne a ne se zapamatovat. Když jsem ležel v IKEMu na pooperačním oddělení na ARu, že jo. Ale opravdu jsem říkal, no to už je se mnou teda hodně špatný, když už si nepamatuju vlastní telefonní číslo. Jo, ale opravdu já skutečně teď se to naskočilo a pamatuju si, říkám, čísla lidí v bývalých v práci, že jo, kdy opravdu ty lidi jsem měl, že tam byl velký provoz a opravdu jsem teda. A mě ty telefony baví dodnes v podstatě jako některý takový i řekněme jakýsi provolby, který nebyly zrovna veřejný a tak podobně. Ale jako tady prostě musela být hlava, protože jako někam si něco zapisovat, byť ve slepeckém písmu, no jsem opatrnej, no ale tak stejně prostě ta paměť na ty čísla a říkám, to si vzpomínám na lidi čísla, který už seba dávno ani nežijou, jo, který už dávno ani neexistují, třeba skupinový linky, skupinový telefony v Praze, že jo. To bylo velká část Spořilova, Vršovic i v Dejvicích. Tam byly skupinové sedmimístné linky, že jo. Tam bylo sedm míst vlastně a to byla skupinka, že jo. To bylo tehdejší vlastně, nebyly telefony, tak se to řešilo skupinovými ústřednami a teda skupinovými, že jo. No, jak ty malá ústřednička byla v baráku a tam mělo třeba, já nevím, 5 nebo i 10 účastníků a když někdo zapovídal, tak ti ostatní byli chudáci, ty se nezavolali, že? Takže jako to tehdejší způsob, no, já jsem potom měl teda podvojnou linku, že jo? To potom brzo teda skončilo, když se natáhla přílož, ale tak ty čísla, prostě o ty čísla, ty čísla si pamatuju prostě dodnes. A to jsem si říkal, že už mi to už nepamatovat, ale jsou prostě čísla, které... A to je zvláštní, že čísla třeba, které bych si měl zapamatovat dobře a zapomenu celkem krátké doby, ale
0: no,
1: čísla,
0: tak to mě povídejte.
1: Dávno...
0: To mě povídejte. No. Já si dodnes pamatuju SPZky všech automobilů, který měl tata, ale já si nespomenu, ano. Kolik deka se dává, jakém poměru se dává, když dělám palačinky, no, kolik
1: ano,
0: mlíka,
1: to...
0: jo.
1: Ano.
0: Vždycky se musím podívat to je... znova, no.
1: No, to je to, ano, to je to vaření, to je pro nás chlapi jako většinou velký problém, že jo, protože...
0: Ano, my radši telefonujeme jako... a jezdíme autem, no.
1: Tak, radši telefonujeme a můžeme si zase zavolat a popřiju dobrou noc, abych to neblokoval zase dlouho tu linku.
0: Ivane, tak. Moc krát vám děkuju a přeju vám krásný červen.
1: Díky, vám taky, díky. A
0: díky
1: dobrou.
0: A naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, která se dnes zabývá čísly, respektive vašimi příběhy s čísly a vaším vztahem k numerům, k cifrám, k číslicím. Ale ještě dřív, než tohle všechno řekne naše další posluchačka, tak se jí musím zeptat na něco mimo téma. Nejdřív popřeju dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, všem přeji pěkný večer.
0: No a to je právě ono. Petro, když vám někdo říká Petro, tak to znamená něco, a když vám někdo říká Veroniko, tak to taky něco znamená, nebo vám říkají oběma křestními jmény?
1: Já dávám na výběr, já používám Petra Veronika, a to z toho důvodu, že Petra mi bylo dáno a Veroniko jsem si vybrala.
0: Takhle je to. Takže Veronika se vám líbila, vybrala jste si, takže...
1: Veronika má určitý význam.
0: Aha, dobře. Tak já si ho samozřejmě najdu, ale teď se vraťme k číslům. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám ráda čísla, mně se čísla líbí, já se s nimi hraji a baví mě. A nepřeceňuji jejich význam, v žádném případě rozhodně ne. Mě to baví jako hra, taková životní hra, a pořád pozoruji čísla a baví mě třeba, když mám svůj mobil, svůj krásný velký mobil, a když tam je takový ten displej na tom widgetu a probíhají tam různá čísla, datum a podobně, ty hodiny a tak. Mm-hmm. A někdy to vyhodnocuji a někdy mě překvapí, že třeba ten jejich součet nebo prostě ta jejich kombinace, a pořád to sleduju a baví mě to pořád. A dokonce se stalo, že jeden den jsem měla nepříjemný a vůbec se mi nedařilo. A já jsem z toho byla nešťastná, podívala jsem se jenom tak na mobil a tak najednou mě to napadlo, já se na to podívám. Já jsem udělala jen takový rychlý součet, protože to bylo úplně mimo mě. Udělala jsem nenápadný rychlý součet, který jsem ani nevyhodnocovala. A najednou jsem zjistila 666, number of the beast. Vůbec, úplně mě zabrazilo.
0: Teď mě strašíte teda, ale vy musíte být přímo exaltovaná, když je 11. listopadu 11 hodin 11 minut 11 vteřin.
1: Ano, můj manžel se narodil 11.11. a je Martin.
0: No prosím, no tak ale to má blbý, protože svátek i narozeniny ve stejný den, to je o dárek míň za celý rok.
1: Ale my jsme takhle oslavili v 11 hodin toho data, jsme oslavili v jisté brněnské kavárně Husu na provázku.
0: Jo. Rozumím. Tak Petro Veroniko, on je to trošku dlouhé, když vás takhle oslovím oběma jmény, ale Petro Veroniko, já vám děkuju a...
1: Já bych ještě chtěla doplnit toho svého kolegu, který mluvil přede mnou, protože já ho úplně obdivuju. Mě to připomíná toho, jak se jmenuje ten americký herec, který tenkrát četl ten seznam, telefonní seznam, jmenoval se, a teď mi pomozte, jmenoval... Přesně tak, mě to ten pan z Prahy připomínal, Raymana.
0: Jo, Raymond Babbitt, ano.
1: Takže jo, blahopřeji, výborně Raymond, jen tak dál. Ale mně se stalo takováhle věc, já jsem úplně jiný obor než matematika, já už jsem, bohužel mě to minulo, já jsem studovala jsem lékařské vědy, ale já jsem jednou takhle hledala, když ještě za komunistu, telefonní číslo v tom seznamu zlaté stránky, a hledala jsem nějakou sevc, nebo ne, to bylo tehdy nějaká jiná, prostě zákony se tam prodávaly a já jsem tam našla nějaké číslo, mě to asi 8 nebo kolik tenkrát cifer, a já jsem si to jako vytočila a tak jsem to tam vyřídila a druhý den jsem si říkala, ale já potřebuji ještě jeden zákon, a já jsem si na to číslo vzpomněla a vytočila jsem ho z hlavy. Tak to mě zarazilo.
0: Vy jste talent, vy jste ciferný talent, musím gratulovat.
1: Mě to baví, to je všechno.
0: Petro Veroniko, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Tak ať se daří a pěkný rok.
0: Nápodobně. Veronika, zejména Berenike, já jsem si mezi tím našel ten význam, nejčastěji se vykládá jako nositelka vítězství, nebo ta, která přináší vítězství. Ale protože už máme jen necelých 8 minut zbývajících do jedné hodiny a ta poslední písnička, která je před námi, má tolik minut a tolik vteřin, kolik má, já už to raději ani nebudu říkat, když mluvíme o číslech, tak teď je čas na dalšího z vás, vlastně na posledního z vás ve vysílání. Kdo je prosím na telefonu? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
2: Tady Honzo z Libiše.
0: Já vás zdravím, Honzo, nevím sice přesně
2: odkud Mělníka.
0: Od Mělníka, tak od Mělníka. Tak posloucháme, jaký je váš vztah k číslu?
2: Já jsem se narodil 27.6.1938 pak jsem zjistil ještě v 5 hodin ráno a teďka ještě by to bylo ještě 6 minut, tak by to bylo všech 9 čísel za sebou. Mm-hmm. Mě by zajímalo, co to znamená.
0: Já vám rozumím, co po mně chcete, Honzo, ale to já nemůžu splnit, protože já nejsem ten, který se zabývá numerologií. Já jsem jenom ten, který vašim příběhům dává zelenou do vysílání noční linky. Já to opravdu nevím. Tohle no, po mně prosím nechtějte.
2: Je to zajímavý, všech devět čísel, vlastně 10, protože tam je i 0. Takže no. všech 10 čísel tam je, to by mě zajímalo a žádný se neopakuje.
0: No tak taky je to zvláštní. Nevím, co by na to řekl numerolog, ale jak říkám, nejsem tím, kdo by vám mohl podat odborný výklad na tohle téma v úvozovkách.
2: Kde se na to zeptat? Já ti děkuju moc krát, že jsem mě sebral. Nakonec volám už asi hodinu a půl.
0: Je, tak konec dobrý, všechno tak, dobré by se chtělo říct, že? Jo,
2: takže dobrou noc a hodně zdraví co v tomhle roce. No.
0: Děkuju, mějte se hezky, Honzo. Naslyšenou. Noční linka je takřka na svém konci. Měl bych ale říct ještě jednu velmi důležitou věc, že ta další začíná za 22 hodin a že v ní nebudete sami, to je samo sebou. Moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem bude, co vás v životě úplně pohltilo. K tomu nebudu raději dodávat nic, to už si Jarka určitě ošetří takzvaně sama. Snad jen dodám, že já se za vámi brzo vrátím znovu. Znovu a brzo, to znamená v úterý 9. a tématem té brněnské noční linky, která začne právě v úterý 9. ve 23 hodin, bude milosrdná lež. Přeju vám dobrou noc, sladké sny a těším se zase někdy naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitánčik.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

perníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

přišlo stoupání. Bylo více halířků, méně milování. Učil si mě uhýbat, příliš často nelíbat. Já jsem chtěla kolíbat.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

to je ptáček, ten váš papoušek. Vyndal jsem jí z klece. No jo, dobrý večer, vážení a milí. Vítáme vás u naší předvánoční hodinky. Žaninko, plácni něco tak jen tak, no.

má nejradši, když jí takhle mudlám. Já jí mám v dlani, je ona to takový chomáček péří, no jo, takhle někdy zavrká. To je zajímavé, že někteří z vás si myslí, že Žaninka neexistuje. Ta existuje, to byste se divili a jak. Když se naštve, jak do mě klofe. Vidíte, takhle kouká jako slepička. Srdíčko jí tluče. Viď, Žaninko? No jo.

Tak se vás to taky zmocňuje, jako nás ta předvánoční nálada. Pečou se pracny, voříškový, máslový těsto se válí na stolech, rozvaluje válečkem. Maminka měla ten stůl, jak jsem o tom vždycky vyprávěl, že ho odklopila a vevnitř, no, Žaninko, vevnitř rozvalovala těsto. A z komínu, jak to vonělo, z každého stavení vonělo cukrový vánoční, jak se peklo. Žando, nechceš radši do klece, než mě něco vyvedeš. Já už pozoruju, tak se proleť a půjdeš do klece. Tak. Takhle, leď, takhle. Mává křídlama. Je z nich úplná mlhovina, když Žanda mává křídlama. Šup tam. A poslouchej, co ti budu vyprávět.

Pamatujete si na to ticho? Ticho, jak celý svět stich, když napad první sníh? To jsme se až lekli, když jsme se probudili a ráno jsme třeba museli jít do školy a celý svět byl takovej stichlej. Dokonce byli slyšet psi, jak štěkali, až z okolních vesnic. I z Lubný byli slyšet psi, nebo z panošího oujezda. A houkání vlaků, jak se neslo krajem. A hodiny, který odbíjeli čas na štítě pošty, byli slyšet do široka, do daleka. A z kováren zněly kovadliny. Cirkulárka ječela v truhlářství pana Beneše.

a po obloze co chvíli přeletělo hejno ptáků, dokonce i někdy osamělí vrány. A zajíci, jak se shlukovali v polích na tom sněhu, jako takový tmavohnědý tečičky. A vrány někdy si sedly k ním a my jsme se kolikrát tím sněhovým příkrovem rozběhli, že se na ty vrány nebo na ty zajíce půjdeme podívat, poběžíme podívat zblízka. Když už se zdálo, že si je budeme moct zblízka prohlídnout, tak ty vrány se najednou vznesly a popoletily a do zajíců, jako když střelí a rozutekly se. A zase si kus ty vrány dál sedly a my za nima, až se ty vrány nám ztratily v začernalém lese, protože v tom prvním sněhu ty stromy nejdřív byly bílí a pak, jak vysvětlo slunce, tak postupně černaly. A byly černý jako uhel. Jak ty stromy v ovocných sadech, tak i ty stromy na špičce Senecký hory najednou se tak černaly a nad nima letěly takový temný mračná.

To ještě v jistě napadne sněhu, jsme si říkali. To zase budeme moc stavět sněhuláky. A to zase budeme moc si dělat všelijaký stavby ze sněhu. Když jsme se koulovali, to jsme byli my kluci ze Zabrány, proti vsi. A ze vsi taky prý kluci. A to jsme si postavili takový valy z toho sněhu. A teď začala koulovačka. Oni ty koule šli tak pěkně mačkat, když ten sníh byl takový čerstvě napadaný, jak voněl, tak sladce nasládle i nahořklé, vrzal pod nohama. A to se rozpoutala taková řežba sněhová. Prska už za krkem, když někdo koupil kouli za krk, tak ho to studělo. To byla nejlepší trefa. Vždycky za krk. A on ten sníh se roztál a ty čůrky toho, ty studené vody tekly kolikrát pod košilí, po zádech.

Někdo tomu vždycky velel. Ten, co velel, řekl: pozor, konec bitvy, konec války, posloucháme. Zdvihnul prst a koulování na chvilku ustalo, protože po silnici bylo slyšet zvonění. Několika hlasný zvonění, protože tenkrát po silnici koňský spřežení tahali sáně. Sedláci měli pořád co dělat, buď rozváželi hnůj, nebo rozváželi do krmelců zase pro lesní zvěř krmení, seno, nebo třeba rozváželi sudy s močůvkou, který tak hezky voněly jako kolínská voda. To jsme se smáli a říkali, zase vezou kolínskou vodu v takovým sudu. Ten byl tak usazený na těch sáních. Ty sáně tak šustily po tom udusaným sněhu té silnice. A hlavně na koňských komoutech sedláci přivazovali tolik zvonečků, který zněly tak různě od těch hlubokých až po ty vysoký zvonivý tóny. A takže najednou se zdálo, že celý svět jako kdyby zaplavila taková zvonivá hudba, jako kdyby snad zrovna každou chvíli měli přiletět andělé. A proč by taky nepřiletěli andělé, když už za chvilku budou Vánoce? No a když za ně přejeli, tak zase někdo řekl: tak a válčíme dál. A už zase koule lítali. Lítali tak dlouho, než nás začali zápst ruce, protože jak zašlo za nechty, tak toho každej nechal a utíkal domů.

Jan Skácel, Zimní. Jakoby pokoušel se zrušit svět. Snáší se sníh a cesty k nám jsou bílé. Jsme zasaženi čistotou té chvíle. A kde je odpověď? Neslyšně za nás vyzvánějí zvony. Ohluchlý zvoník usnul v závějích a zabolela dálka bez ozvěny. Když přestal padat sníh. Než se setmělo, tak ještě jsem si udělal kolikrát sněhuláka nahoře, na nejhořejším konci našeho malýho dvorečku. Hlava byla hotová hned, ta se splácala do té koule. Potom se udělala o něco větší koule, to byl trup. A veliká koule, ta se musela začít až dole na dvoře, aby se přivalila až tam nahoru, kde ten sněhulák na té kouli, na těch velikých, jakoby na tom podstavci měl stát. Takže to byly tři koule, sněhobílý, dole největší uprostřed, taková středně veliká a kulatá hlava. A teď už jsem tam měl připravený kousky uhlí, to byly knoflíky. Ještě ruce se tam museli dát, ty byly hned hotový. Takový packy, takový válečky. Místo nosů mrkev, to jsem si připravil ze sklepa, tam byla hromádka mrkve vedle brambor ve sklepě. A kus dřívka místo huby, aby se trošku ten sněhulák smál, tak muselo to dřívko být zahnutý trošku nahoru, ty koutky. No a nahoru na hlavu jsem mu posadil hrnec, který jsem si půjčil od babičky, modrej, takovej smaltovaný, jak do něj míchala slepicím zrní. Hezký sněhulák to byl, tak se smál na ten náš dvůr a na celý svět a brabci lítali a koukali se taky jistě na něj s velikým obdivem, protože to bylo něco, co tam ještě neviděli. Brabců tenkrát bylo a i vrány, jak lítali někdy nad naším dvorem zakroužili. Vrána. A maminka vždycky říkala, jak když letěla vrána, tak mě připomínala, když jsem byl malej kluk, jak mě chovala na klíně u našeho okna. U toho okna, jak jsme o něm taky mluvili nedávno. A vždycky letěla vrána a maminka řekla, to jsem byl úplný mrně a učil jsem se mluvit. A maminka řekla, Jiříčku, vrána. Já jsem řekl, nána, vrána, nána, zas vrána, zas nána. Tak takhle jsem se vybavoval s maminkou. Nedokázal jsem říct r, tak ty vrány se tam taky se divili, co to tam stojí. Asi byli taky nadšený tím mým sněhulákem. Kdo by nebyl, když sněhulák je něco tak krásného.

Jaký bylo moje zklamání? Obyčejně ten první sníh nevydržel a druhý den ráno třeba sníh byl v trapu. Zase slepice na tom místě, kde ležela ta mrkev, to už všecko roztálo, leželo tam pár těch uhlíků a ten hrnec z té hlavy taky spad. A slepice tak klofaly do té mrkve, která sloužila tomu sněhulákovi jako hezký červený nos. A my jsme čekali, až napadne sníh další. A vždycky jsme se dočkali.

Nebo taky přišli holomrazy, že vůbec nenapadal sníh. A to bylo nejlepší, protože to byl led na rybníku jako zrcadlo. Když nejdřív umrzlo, bez sněhu. Potom honem rychle pan Ajbl řezník, který měl u nás ve velikém rybníku nasazený kapry, musel přicházet ze sekirou a vysekávat čtvercovou díru do ledu, někdy i dvě nebo tři, aby ty ryby mohly dejchat. Tak když ten led nás unes a my jsme se tam klouzali nebo bruslili, tak vždycky jsme opatrně, aby jsme tam nespadli do té díry, koukali do toho otvoru v tom rybníku, jak ty ryby, takový ty rybí tlamičky, jak tam dejchají tu okysličenou vodu. Ty jejich oči takový. No a pro nás taková díra v ledu měla velkou cenu. Víte proč? Protože my jsme si vzali belík a tam od silnice naproti Konzumu u Síkorů byl takovej pěkný svah. A to jsme věděli, že když ten svah budeme polejvat vodou a on bude zmrzat, takže tam budeme mít klouzačku ledovku. A tu ledovku jsme měli tak připravenou, že ta končila na tom rybníku. Takže když někdo uměl se klouzat, a to já jsem uměl, a měl pěkně vokovaný boty od ševce Keparta, a to já jsem měl, to znamená, měl třeba na patě podkůvku a na podrážkách cvočky, tak to jsme se rozběhli, klouzali jsme se pod té klouzačce a vyjeli jsme až na led a doklouzali jsme se třeba až do poloviny rybníka. A to se nám potom spalo. To se nám potom spalo, když jsme přišli domů takhle utahaný z ledu. To jsme se klouzali kolikrát? Až do tmy. Ono se tenkrát stmívalo brzo.

ale takový procházky, krátký výlety do okolí, ty nás tak bavily. To se třeba někde rozlehla rána, když jsme šli polní cestou třeba za Vovčárnou směrem k Senecký hoře, najednou prásk. A ono se to tak neslo a rozlejhalo se to kolem v těch lesích a to jsme věděli, že myslivci střílí po bažantech. No a to jsme hned věděli, že tam, kde padla ta rána, že tam najdeme prázdnou patronu. Někdy byla červená, papírová, dobrokovnice prázdný patrony. Někdy byla modrá, bylo tam napsáno Selier a Belot. A my jsme věděli, že myslivci jim říkají ševelotky, že si to Selier a Belot přeměnili na ševelot, jakože snad, když se vystřelí, že to ševelí. Ale to byla taková rána, že by nám to bývalo protrhlo ušní bubínky, jak to vždycky prásklo, jak se to rozlehlo. No a ty ševelotky, to byly zřejmě slavný patrony. A my jsme podle prásknutí hned poznali, jakou patronou, který myslivec vystřelil. Protože jinou ránu dala ševelotka s brokama a jinou dala rána ševelotka s kulobrokem. Kulobrok, to třeba byl na vysokou nebo na kanál.

A zajíci měli vyšlapaný cestičky a takový místečka u krmelců, kde měli celý takový jakoby rejdiště ty zajíci. A zase koroptvičky tam jako hnízdili třeba pod keřema šípků nebo trnek. No tenkrát se v polích dělo tolik věcí, protože ty pole byly rozdělený mezema a za každou mezí se mohl schovat zajíc a udělat si tam pelíšek, aby když se přihnal severák, tak byl hezky schovaný ten zajíc.

A zrovna tak takový cestičky, jako měli vyšlapaný zajíci, nebo srnky, nebo králíci. Zase na pavlíkovských vrškách směrem k Rakovníku tam měli zase doupata králíci. Takový cestičky jsme měli vyšlapaný i my. Tenkrát touto dobou předvánoční jsme doma nemohli vydržet. To nekonečné čekání na to vánoční štěstí, na toho Ježíška, jsme si krátili tím, že jsme se pořád navštěvovali. Koukali jsme, jak Láďa Hladkojc, nebo Jarda Fraňkojc taky, nebo Láďa Schneider lupenkovou pilčičkou vyřezávají betlém. To byly takový tisky, barvotisky, jo? Nalepili se klihem na překlišku a lupenkovou pilčičkou, jako vlas tenoučkou. Já to neuměl, mě hned rupla. Já neměl trpělivost. Milimetr po milimetříčku, třeba když se vyřezával dudák. No ty dudy, no ty píšťaly těch dud a nebo třeba jenom beránek. Těch vlnek, co každý beránek měl, to se všechno tou lupenkovou pilkou muselo obkroužit. Hvězda byla taky těžká, ta kometa, ty cípy, ty hvězdy, no všecko bylo těžký. Stromy a vosel a jesličky a Panna Maria a Ježíšek a Tři králové, o tom vůbec nemluvím, ty snad byly nejtěžší. Nejlehčí bylo, když už byly ty figurky vyřezaný, já jsem je jenom vystřihoval z tvrdých papírů a lepil jsem si je na takovej, na tu podložku a nejradši jsem měl, když už jsem si přinesl z lesa ty kousky mechu a tam jsem si dělal takovou tu krajinku. Ale vyřezávat z překlišky, to bylo všecko moc pracný, to bylo figurek všelijakých, selka, nebo zase někdo tam hrál i na flašinet, ty betlémy měly svoji poezii. No a to jsme taky chodili kontrolovat, jak to jde Láďovi. No a my jsme tedy měli, jako ty zajíci v těch polích, taky vyšlapaný cestičky. Od jednoho stavení k druhému.

0: Už to bude brzo, kdy na bílým ubruse bude veliká mísa s pečeným cukrovým. Boříškový, z boříškovýho těsta maminka dělala hříbečky. Rohlíčky taky z voříškovýho těsta, ty se tak rozsejpaly. Pracínky, pracny. Pracny ve tvaru medvědí nožičky, nebo hvězdice, nebo srpku měsíce, a na druhém talíři bylo ovoce, barevný jabka, sušený švestky, zimní hrušky, které tou dobou už byly takový nazlátlý, měkoučký, šťavnatý. Potom po válce přišly fíky, i banány a tu a tam pomeranče. No jo, ale když jsem si tam představil ty poklady, který já jako kluk jsem nacházel v lese, vzpomínáte si na dlouhá stébla trávy, jak jsme propichovali? Tím dlouhým stéblem trávy jsme propíchli červený jahody a ty jako korále jsme navlíkali na ta dlouhá stébla tráv. A to byly snad nejvzácnější a nejvoňavější a nejlahodnější korále, který jsme jako děti kolem krku nosili. Kdyby taková smeklice plná těch červených jahod tam byla na tom stole, to by se oko potěšilo. Nebo kdyby tam byly ty hříbky, pravý, bílý, který jsem nacházel v Senecký hoře, ty by tam taky mohly bejt. No jo, ale kde je jim konec? Kde je konec červeným jahodám?
1: Studinka rajská, moc andělská, anděli jdou, zpívají, Krista Pána hledají. Našli tě ho, našli na té rajské louce, on drží korunku v ruce. Pojďte, vyvolení, podejte mu ji na pravou ruku. Bože, dej mě šťastně umírati, tělo Krista Pána požívati. A dej, aby byla duše čista, když se postaví před Pána Krista. O Pane Jezu Kriste, Pane náš, který snímáš světa hříchy, nepravosti, přiveď dušičku do radosti.

sušený švestky. Šťavnatý, sladký. Jenom se na jazyku rozplynuli. To jsem chodíval za babičkou do sušárny, když sušila švestky. O tom jsme mluvili, jak se ta sušárna rozpálila a z těch jednotlivých takových dřevěných lísek, to byly takový bedínky, tekla ta šťáva z těch švestek, který nejdřív pukly v tom vedru. A ta šťáva zasychala v takových, to byly úplně jako skořápky vajíček, jenomže nebyly bílý, ale byly skoro černý a ty se dali ulupovat a cucali jsme je. Ty vysušený šťávy z těch švestek se dali odlupovat z těch prken těch lísek a to byla dobrota, to byla chuť.

A paní Šilhánová? To byla zrzavá pihovatá rodina celá. Oni měli asi 4 nebo 5 dětí. Jedno dítě bylo zrzavější než druhý, samá piha. Paní Šilhánová taky. A pořád se na svět smála. A paní Šilhánová, protože měla ráda život a protože měla ráda děti, a když my jsme před tou sušárnou na strništi pásli husy, tak paní Šilhánová dala do okna gramofon na kliku, ten měl takovou velikánskou troubu, která připomínala květ lilie, natočila klikou gramofon. Na gramofonovou desku dala to rameno, to byla taková ta trubička, trubice, zakončená zvukovkou s membránou, v té vyměnila jehlu. V té zvukovce to bylo jako takový posvícenský koláč, byla ta zvukovka. Tam byla průhledná membrána, asi z celuloidu. A skrz tu membránu právě šel ten zvuk z té gramofonové desky do široka daleka, skrz tu troubu, která připomínala velikou lilii. A byla divoce barevná ta trouba. Jedovatá, zelená, oranžová, modrá, fialová, žlutá. A byla veliká. Do té trouby by se klidně vešly naše dětské hlavy aspoň 3 dětí.

Paní Šilhanová natočila ten gramofon tou klikou a začalo to škvrčet, škrábat a pak se ozvala písnička. A první písnička a druhá písnička a i tango třeba hrálo. A různý popěvky, takový některý i košilatý, jak tomu říkali velký lidi. A my děti jsme ani nevěděli, o čem ty písničky jsou. Ale jak dobře se nám při těch písničkách, který nám ta paní Šilhanová hrála, z toho okna té sušárny, jak dobře se nám pásly husy a pouštěli draci.

ta hudba křaplavá z toho gramofonu, ta nám tak lahodila těm našim dětským uším, že jsme si připadali, jako kdyby jsme byli herci nějakého biografu. Když začala hrát první písnička, tak všechny husy, co se pásly, najednou zdvihly hlavy a koukali, co se děje. A trvalo to chvíli, vždycky než se začaly znova pást. I pro ty husy to bylo překvapení, takový tango.

No jo, jenomže to už bylo dávno, protože mezi tím napad sníh. A Šilhanovi v té části té sušárny, to byla veliká sušárna, tam se v jedné polovině dalo bydlet a v druhé polovině se sušily švestky, ale ty už byly dávno usušený, ty švestky. Někdy se ze švestkama sušily i jabka, křížaly. Taky ty křížaly končily na vánočním stole. Jabka sušený křížaly. Švestky, když pustili tu šťávu, tak i ty jabka chytli takovou jako trošičku chuť od těch švestek a zase trošičku ty švestky chytili chuť od těch jablek. No jo, ale sušárna, tam se kouřilo z komína a z Šilhánovic měli okna zabedněný, aby jim tam nepronik mráz. A nikdo nebyl venku, všichni byli zalezlí, ale my jsme věděli, že ještě jsou sušárny dvě a když tu ves obejdeme a přejdeme na východní stranu, že tam budou ještě další sušárny tři.

Víte, že jsme mohli vlíct do každé sušárny, to se nezavíraly dveře. Tam mohl každý vlíst. No a vždycky jsme tam přišli a bylo tam takový ticho a vonělo to tam. Až tam zase jsme narazili na pana Srpa. Jak mu ty kluci, jak jsme o tom mluvili posledně, který se si česali vlasy hřebenem, který namáčeli ve vodě. Česali si ty vlasy dozadu. Tak mu tyhle ty kluci říkali dědek Ehm, jak si jistě vzpomínáte od minula. A dědek Ehm koukal, co to tam je za bandu uličníků, si myslel jistě, i když on málo kdy promluvil. Ale my, protože jsme zkontrolovali v sušárny všecky a všude bylo všecko v pořádku, tak jsme najednou si říkali, tady někdo zapomněl vánoční stromeček. Ten jsme našli. A tamhle je takovej vysoký komín v cihelně. A otakotík říkal, tak, a já mám nápad. Mezitím jsme došli do té cihelny. Pan Srb se za náma koukal, ale my jsme se mu brzo ztratili, protože ta cihelna byla v dolíku. Opuštěná, všecko bylo zasněžený. I koleje, které vedly k takový stěně. A co budeme dělat? Proč to chceš, Oto? No, počkejte, ta stěna byla ze země červený. To byla cihelna, která patřila k velkostatku u černých. A u té stěny až na konci byl vozejk na těch kolejích. A druhý stál u pecí. To byly asi 4 pece kolem dokola, kam se skládaly cihly. V těch se ty cihly pekly, ale uprostřed těch pecí stál ten vysoký komín. Všecko to bylo zasněžený. Akorát pod střechou velikou, kde byly stoly s formama na cihly, dřevěný formy na cihly, tam se ta červenice namačkávala. Chvilku se tam nechala sušit pár dní, než se na takových železných plotnách dávala do pecí, aby se ty cihly upekly.

A teď jsme stáli před tím komínem. Hledali jsme nějakou starou kramli. Kladivo by bylo nejlepší, ale to jsme nenašli. Kramle tam ležela. A Jindra Vítojc s Láďou Kopeckých a Svencou Kepartojc z Vovčárny tloukli do takový petlice, která zavírala veliký vrata do komína. Železná, černá, to byly železný černý vrata, těžký. A ty vrata najednou povolili a jako první tam do toho komína strčil hlavu Ota Kotík, vylez ven a říkal, to je vejha, to je vejha, to je vejška strašná. Já nahoře vidím jenom takový malej bílej otvor a všude jsou samý kramle a po těch kramlích, to byly stupně, já vylezu po těch kramlích nahoru, my jsme řekli, o to neblbí, když spadneš, nespadnu, já se budu tak šikovně držet, ale pro vás někde musíme sehnat, protože já mám nápad. Tak jsme hledali a víte, že jsme našli pár takových kratších provazů, který když jsme svázali, že byly, no určitě jsme říkali, ty musí být tak dlouhý, jako je vysoký ten komín. Jo, já až tam vylezu po těch kramlích, tak se chytím nahoře hromosvodu, hodím vám ten provaz dolů, vy na něj přivážete ten vánoční stromeček a já ho vytáhnu nahoru a přivážu ho k tomu hromosvodu. Tak budeme mít nejvyšší vánoční stromeček na světě. Někdo hvíznul úplně úžasem. Myslíš, že tam teda vylezeš? No to je jasný, říkal Ota, protože pro něj bylo všecko jasný, protože to byl kluk z hospody, u Kotíků. On tátovi tam pomáhal, to už taky víte. Pumpovat vzduch do sudů, točit pivo pomáhal. Někdy radil i třeba, když se hrál mariáž, jakou kdo má vyníst kartu. Ota prostě ten věděl všecko. Tak já lezu. A zmizel v komíně.

každou chvíli někdo strčil hlavu do toho komína a začal si žmoulat oči, protože jak ten ota les po těch železných stupních, tak z nich padal dolů res a každý mu napadal do očí. A ota křičel z toho komína, ono to tak jako vydávalo divný zvuky, tak se to rozlejhalo. Už jsem skoro nahoře. A potom zakřičel, už se držím hromosvodu. A my už jsme viděli otovou ruku maličkou, jak padá ten sníh, jak ota smetá z toho vršku toho komína. Ten sníh, ten padal dolů. Už házím pro vás, říkal ota. A pro vás najednou byl už u našich nohou ležel. Přivažte na něj ten smrček. Tak jsme tam přivázali ten smrček a ota ten smrček začal tahat nahoru. To bylo tak napínavý, protože on se mohl držet jenom jednou rukou toho hromosvodu. On nestál na tom komíně, on stál ještě na tom posledním stupni toho železného schodu v tom komíně. To jsme si říkali, to by byl skoro akrobatický výkon, jako jsme vydávali, když byl v Pavlíkově mistr Vilos bez ochranné sítě, jak nám tam chodil po tom laně. A už bylo vidět, jak ten smrček přivazuje k hromosvodu. A my jsme začali úplně jančit radostí, jak je to krásný. Ota jako hrdina z toho komína vylez. Ten byl sama saze, i šaty měl už mudlaný. To mě máma dá, říkal ota. No jo. Ale teď jsme se nemohli vynadívat na tu nádheru. On už ten komín byl taky trošičku křivej, jak byl stařičkej. A na jeho špici u hromosvodu se zelenal smrček. A my jsme šli z té cihelny. Každou chvilku jsme se zastavili a otočili jsme se. A nechtěli jsme věřit svým vlastním očím, jestli je to vůbec možný. Aby nahoře, na tom vršku toho komínu té cihelny, rost smrček. Že roste jeřabina na věži kostela, to jsme věděli. Ale takovýhle hezký smrček na komíně u cihelny, to i dědek Ehm koukal. To koukáte, pane Srb, co to tam vyrostlo na tom komíně, že jo? A on tou sukovicí jenom takhle zacvakal o sloupek vrátek a řekl, rošťáci jste. Já dobře vím, co v každém z vás je. Vyrostete do polepšovny. Druhý den, no ten ota měl z toho takovou polízanici, protože pan starosta Černý zastavil paní Kotíkovou, otovou maminku, a pan velkostatkář starosta, víte, co jí řekl? Paní Kotíková, řekněte tomu vašemu chlapci, ať už nikdy neleze do toho komína. Vždyť by to mohlo špatně dopadnout, vždyť to je komín, který už dávno neslouží. A kdyby tam byla nějaká ta kramle železná, nějaký ten železný stupeň zrezatělej, vždyť se to dítě vaše mohlo zabít. Vždyť by se mohla stát tragédie. Cože, pane starosto, náš otaže vlez do vašeho komína, no ten to schytá. A taky jo. No jo. Ale když ten vánoční stromeček, když ten smrček na tom hromosvodě toho vrcholku komína cihelny byl největší na světě, ten smrček, nejvyšší, tak to za to stálo, že jo?

To je zajímavé, že ty vánoční koledy, to nám začaly zpívat, začaly nás to učit maminky a taky ve škole nás to učili zpívat. No a taky jsme se to učili od dětí. No, sami mezi sebou jsme si zpívali koledy a tak proto taky vám hrajeme koledy. Zpívá Iva Bitová a děti z Lelkovic.

Jo, to byly prosince v době našeho dětství. Vidíte, a uteklo 50 let a kde zůstaly ty bílý zimy? Svatý Martin vždycky přijel na bílým koni. Jak lidstvo zasahuje do přírody, že ano? S tím se taky nedá nic dělat. A navíc, když se tak díváme na kalendář, tak máme už jen 15 dnů do konce. Do konce čeho? Do konce času? To ne. Do konce zlomu tisíciletí, století. A to je doba, která už se nebude nikdy opakovat. I toto nám bylo souzeno prožít, vidíte? Není to krásný? O celé té době, kterou nám bylo souzeno prožít, jsme se vám během těch 4 let snažili vyprávět. O té lidské dřině, o tom lidském plahočení, jak říkala vždycky babička, o té lidské obětavosti, nezištnosti, lásce, ale i nenávisti, ale i o těch každodenních starostech, strastech, trápení. Snažili jsme se tedy jít časem, protože ta generace moje je taková poslední generace, která navazuje na generaci našich babiček a dědečků, kteří se narodili hluboko v minulém století. Takže i do těch našich vyprávěních se promítly ty jejich osudy, ten jejich způsob života, ta pokora, ta šetrnost. Jak babička říkala, dyť já jsem kupovala jenom cukr. Dyť my jsme všecko měli doma, brambory, mouku jsme si vždycky nechali umýt v obilí, kafe jsem si upražila ze žita, jenom sůl a cukr jsem kupovala, chlapče, tenkrát jsme žili skromně. No a snažili jsme si zavzpomínat a vy s námi na všechny ty, kteří nám něco dali, kteří nás poučili, kteří pro nás vykonali dobro. Vzpomínali jsme na kantory, ale i na lékaře. Nemohli jsme se vyhnout vzpomínkách na 2 války, ale mluvili jsme i o těch veselých lidech, těch božích lidech, kteří nikdy nikomu neublížili a kteří se tak dokázali smát a rozveselovat druhý lidi. O kantorech jsme mluvili, jak nám předávali svoje zkušenosti. Ti staří kantoři, kteří byli vychováváni v úctě k desateru, učili nás, aby jsme byli poctiví, aby jsme nekradli a nelhali. Vyprávili jsme vám třeba o tesaři Frankovi, jak jsme k němu chodili do houslí, my uličníci s klucí z Pavlíkova. O panu Pertlovi, který měl na zahrádce karkulku nebo trpaslíka. Karkulka byla u Hamouzů na zahrádce. Pertlojíc měli trpaslíka, on ty barvy z něj oprejskali, já jsem je musel tenkrát malovat. A jak z toho světa najednou všichni takový ty malebný figurky, dráteník třeba, nebo prodavač vápna kusovýho, ten volal vap, vap, vap, vap, vapno, nabilení vapno. Drátovat, letovat zase volal dráteník a drátoval a letoval a nejtoval hrnce rozbitý. Nebo takový ty, který chodili s krosnama a nabízeli všelijaký návleky na prsty, gumový nebo fáče. Nebo pro děti káčů, nebo velkým lidem žiletky, chlapům, že jo. Ženským zase hřebínky do vlasů. Jo, jo, nám nabízeli. Vyprávěli jsme si taky o řeznících, o hospodských,
o ševcích, o delikatesu, prodejna delikates, cédl Rakovník, kde Ota od Kotík z Pavlíkova se učil. Taky bylo hezký, když se dralo péří na podzim. Sousedky se sešly a co se všecko semlelo. To bylo pro nás děti, to nebyly žádný driáky, který teď jsou v televizi ty akční takový. To draní péří, to bylo tak napínavý. Když se třeba vykládalo o tom, jak se kopaly studny, jak se hledali prameny spodní vody. O kovářích dvou jsme si vyprávěli. O pekaři Kaválkovi, o kampeličce, jak jsme tam chodili jako děti vysejpat každý měsíc peníze, drobný peníze z kasiček. O ručním mandlu, který byl u Černejch. Vyprávili jsme si o těch atrakcích na poutích a na posvíceních, cukrová vata a střelnice a kolotoče a houpačky. A taky jsem vám vyprávěl o svém stromu. O svém stromu, kolem kterého jsem chodil do školy. A vždycky, když jsem šel ze školy, protože pod tím stromem byla studánka, já jsem tak rád tu vodu pil. I o tom jsme často mluvili, o těch krutých proměnách. Tak, Žando, já tě pozoruju. Ty si zase voštipuješ. Ty už máš zase holej krk. Jak přijdou tyhle ty krátký dny s těma dlouhejma nocema, papoušek si štípe brka na krku. Nech toho! Já s ním mám takový trápení někdy s tou vaší Žandou. Kde jsem to přestal? V odrátenících. Vo hodináři panu Hladkovi. Hladkovovi, který byl bělokvardějec a přišel do Pavlíkova. Jak opravoval hodiny? Jak jich měl plný zdi? Hodiny jící i bicí? I malý hodinky a jak to tam vonělo u Hladků petrolejem. No a kolem toho stromu jsem chodil do školy, o tom jsem říkal taky o té hrušce, jak tam stála. Vždycky tam na kameni stál plecháček u té studánky. Jak ta neúprosná doba všecky ty stromy vyrvala i s kořenama. Srovnala meze, rozvorala polní cesty, sporážela boží muka. I o tom byla řeč.

a často byla řeč o kvetoucích loukách. O polních cestách, na kterých kvetly jetelíčky a mateří doušky. No a taky byla řeč i o strachu lidí před přírodními pohromami, aby kroupy nepobily úrodu. Před velkýma vodama, který strhali mosty a podmáčeli domy. A o tom, jak v neděli se vždycky všichni oblíkli do svátečního a špacírovali se po návsích. A páni měli vesty a v těch vestách na stříbrných, nebo někdo měl i zlatý řetězy, zdobený takovýma sklíčkama. A tam měl v kapsičce vesty cibule, hodinky vyklápěcí.

co jsme to všecko stačili za tu dobu. A dokonce bych řekl, že jsme se za tu dobu i tak nějak spřátelili. Hrozně si toho vážíme. No jinak se to nedá říct, než že to je spřízněný duší. Přeci jenom téměř 90 pořadů, téměř 4 roky. To nás spojilo.

0: teď mě tak napadá. I ty, kteří se ještě narodí během těch příštích 15 dní, tak to ještě budou děti. Minulýho století se jim hned od 1. ledna začne říkat. Není to zvláštní? To jsme vám toho namluvili, co? Z vašich dopisů vyplývá, vy jste si díky tomu našemu vyprávění vybavili svoje zapomenuté příběhy. Stačili jsme toho říct hodně, že jo? Ale myslíte, že to je všecko? De pak. Vzpomínky, to je veliký bohatství a když pánbu dá, jak říkala babička, tak se budeme stále u toho našeho pořadu stýkat. Aspoň ještě nějaký čas. Takže naši vážení a milí přátelé, buďme na sebe hodní, přejme si vzájemně, aby nám štěstí přálo. A těšíme se na setkání hned tu první sobotu v lednu v roce 2001. Dobrou noc.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas a Tomáš Sláma uvádějí Tobogán.
1: Dobrý den, hezký příjemný den, začíná sobota, teda pro někoho začala už pravděpodobně v 6 hodin ráno, před těmi tedy klobouk dolů, prosím, to jsem byl v hlubokém bezvědomí, pro někoho začala v 8 hodin, pro někoho v 8.30, to je můj případ, prosím, a pro někoho začíná v 11, to znamená, že to jsou ty slušní, vychovaní diváci, posluchači, kteří přicházejí do sálku Euroklubu, anebo v tuto chvíli přepnuli na stanici Praha a poslouchají svůj oblíbený tobogán a zdraví svého oblíbeného Toma. Toma Slámu. Tak to jsem já. No a protože Tom Sláma v 11 hodin dopoledne je velmi, velmi, velmi ješitný člověk, tak je rád, že mu přicházejí zatleskat takové hvězdy divadelního nebe, jakými jsou Carmen Majerová a Petr Kostka. Bohužel naši rozhlasoví posluchači nemohli vidět krásné gesto Petra Kostky, který jakoby své srdce vzal a hodil ho přímo do hlediště. Ale to gesto jsem zaznamenal já a hned se chci zeptat v úvodu, zdali taková podobná rozhazovačná gesta dělá často směrem ke své půvabné paní Carmen. Jako, že rozdává úsměvy, lásku, prachy rozdáváte, to je samozřejmě, pak jste živitel, že jo, ale...
2: No, tak především, když posluchači neviděli to krásné mé gesto, tak zvukem chci poděkovat za Carmen i za sebe, zde v sále, za to milé přivítání. A otázka zněla, jestli je, a není to spíš otázka pro mou ženu, protože já mám dojem, že se pořád mile tvářím a ona mě pořád zase říká zcela něco jiného.
1: Aha, doma. Tak to je zajímavé téma hnedka pro mě, protože to by mě zajímalo. Je Petr, paní Carmen i, no tak já bych to řekl takhle, není to nejmladší člověk, není to studentí, že jo, je to člověk, který už je 20 let přátelé v Národním divadle. To vy už tam jste inventář jako židle, že jo? Závěsy, reflektory.
2: Spíš tak, než cokoliv jiného.
1: Ne, to je, to jsem nemyslel, protože musím zase, musím říct, třeba by mě poslouchala paní Maléřová zrovna, že jsou inscenace v Národním divadle, na které stojí za to přátelé chodit a dokonce v některých Petr je, ale mě zajímá to, jestli on je takový pozorný vůči vám i po 20 letech na přední scéně Národního divadla. Jo? Protože on by mohl klidně přijít domů a říct, uklíďte, uvařte, přišel mistr, je unaven, nebo je rozhořčen, nebo naopak.
2: Carmen, můžu? Já jsem si hned na něco vzpomněl. Já velice opravdu rád bavím svou ženu a co se všecko v životě stalo, nebo v tom divadle stalo, tak ji rád vyprávím. A teď jsem si vzpomněl zrovna, jak jednou velmi živě ležel jsem ve vaně, koupu se a přitom ona nade mnou tak se